0: Sport. Fotbalisté pražské Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Zápas začne v 21 hodin. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Ze Sparty odešel útočník Jan Kuchta. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech.
1: Pro 29-letého útočníka to bude třetí zahraniční angažmá v kariéře. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Jan Kuchta vybojoval se Spartou za dobu svého angažmá dva mistrovské tituly a jednou domácí pohár. V uplynulé sezóně šance ligy dal 12 branek, na dalších 6 přihrál. Kristián Čveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D1 u Přerova a neprůjezdné tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy na Brno. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Nedají se projet v obou směrech kvůli servisu technologie. Úplná uzávěra potrvá do rána a je naplánovaná i na další dvě noci. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na třetím kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli nutným opravám. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Sarda.
4: 6 minut po 2. hodině je tu čas pro soutěž nočního Radiožurnálu. A dnes a po celý zbytek týdne tu pro vás máme audioknihu na radiokartě od Lukáše Balabána s názvem Román pro pitomce. Jedná se o román o bolavém a nepatřičném dospívání syna ve stínu dominantního otce a vše je napsané s vtipnou ironií, dávkou parodie a nechybí ani černý humor. Tak máte-li zájem o audioknihu k poslechu třeba někde u vody nebo na dovolené, tak s námi soutěžte, a to právě teď na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A připomínám, že soutěžit s námi mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
2: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď budeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a také i po zbytek týdne jsme si teď připomněli a pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Pavel.
0: Pavle, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak pojďme k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano, je.
0: Tak jdeme na to. Lukáš Balabán se v knize Román pro pitomce vrací do svého dospívání a věnuje se hodně i vztahu s otcem, který byl vynikajícím spisovatelem, ale zároveň i složitou osobností. A dnes se ptáme, jak se jmenoval otec Lukáše Balabána, který byl populárním spisovatelem. Za A to mohl být Jan Balabán, za B Josef Balabán, anebo za C Daniel Balabán.
3: Ten druhý.
0: Říkáte B, Josef Balabán?
3: Já jsem říkal druhý typ.
0: Druhý typ, tak za A to je Jan Balabán, za B Josef Balabán, za C Daniel Balabán. Tak teď nevím.
3: Josef.
0: Za C myslíte? Josef. Pardon, říkal jste... Povídejte, já čekám teď.
3: Ano, Josef Balabán.
0: Josef Balabán jste říkal, za B, tak v pořádku, ale bohužel to není správná odpověď. Josef Balabán to byl voják a odbojář z legendární skupiny Tři králové. Takže to mě mrzí, dnes to nedopadlo. Tak to určitě zkuste příště.
3: No jo.
0: Díky. Děkuji. Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobře.
0: Kdo pak je na druhé? Ano.
4: Já zkouším ten Jan Balabán.
0: Zkoušíte Ačko, Jan Balabán. A já vám gratuluji, to je správná odpověď.
4: Děkuju.
0: Ne, není vůbec zač. Poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít samozřejmě i zítra v nočním radiožurnálu tradičně po druhé hodině příležitost získat na radiokartě audioknihu Román pro pitomce od Lukáše Balabána. Tak po druhé hodině poslouchejte noční radiožurnál.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina. Dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. V seriálu Radiožurnálu Neobjevené skvosty proto míříme do Jinců, kam si zatím turisté cestu hledají, takže se klidně ještě můžete stát průkopníky.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zděj.
4: No tak my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: No jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný. Protože tady nejsme žádní železáři, to si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: Tomu věřím, no.
2: Je to tady poznat?
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho.
2: Tady máte vystaveno dělový. To, co se tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
2: Forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Tak je proto potřebujete na to pořádnou pec?
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v muzeu.
1: Po babičce, ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty
1: sáně. Ano.
2: Kdo by si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
2: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Uniková hra táhne a...
2: Takže to je hornická uniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická uniková
1: tak
2: hra.
1: Tak trochu hutnická. Ano.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z huti Barbora v Jincích, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
1: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal a poté bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů spíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. A plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. A Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V projektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje.
2: Sport.
1: Dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sémanová i Barbora Janíčková. Čeká je trať 100 metrů volný způsob. Český cyklista Pavel Wittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, ve kterém je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Wittner podepsal 2letou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává i nadále uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky dřívější nehody osobního vozu. Řízený odklon je vedený exitem 272 a jede se po souběžné silnici 55, zdržení je téměř nulové. V Praze jsou obousměrně neprůjezdné Brusnický a Davidský tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra až zhruba do 5 hodin ráno. Jako náhradní trasu využijte cesty po povrchu přes Argentinskou a Veletržní. Dá se jet i Bubeneckým tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. Na silnici 15 z Lovosic čekejte drobné zdržení na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů je tam od včera omezení a jezdí se kyvadlově. Z obou směrů ale naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dobře, polojasná až skoro jasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní a nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Nejosamělejší lídr v Evropě. Tak označil web Politico španělského premiéra Pedra Sancheze poté, co do španělské exklávy Ceuty vtrhli desítky tisíc migrantů. Jaké je politické pozadí dění v Ceutě a kritiky Sancheze? O tom je nový díl podcastu Bruselské chlebíčky. Ukázku nabídneme ve vysílání nočního Radiožurnálu už za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Proti španělskému premiérovi Pedru Sanchezovi se po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělské exklávy Ceuty zvedla silná vlna kritiky napříč Evropou. Podle analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka se na incidentu mohly podepsat i silnější vztahy Maroka a Spojených států. Mluví o tom v novém dílu pořadu Bruselské chlebíčky.
1: Pedro Sánchez je v izolaci v otázkách, jako je třeba migrace v rámci Evropské unie, ale je i ve složité situaci mezinárodně politicky, protože ten spor na lince Evropa Spojené státy se hodně vlastně smrskl na spor Spojené státy Španělsko kvůli reakci Španělska v době, když Spojené státy zaútočily na Irán a Španělsko se odmítlo, jakkoliv na tom podíle dokonce blokovalo některé americké kapacity. Takže to je něco, co teď velice zatěžuje španělsko-americké vztahy a co se promítá i do té situace právě v Maroku, protože Maroko má naopak velmi dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Myslím si, že se Maroko cítí teď být na koni, protože cítí americkou podporu v zádech, kterou možná může využít vůči Španělsku, možná tady cítí, že může pohnout třeba i se situací v západní Sahaře směrem k vlastnímu prospěchu. Ta situace je tam dlouhodobě napjatá, Alžírsko i Maroko poměrně rychle zbrojí, takže se na to mnozí bezpečnostní analytici dívají s obavami a myslím si, že tady se možná může stát něco, co může třeba zamíchat s kartami, nebo minimálně tohle mohl být třeba, ale zase spekuluju, nějaký pokusný balónek, který si vyzkoušel právě španělskou a evropskou reakci v případě, že by ta situace nějakým způsobem eskalovala. Takže tady opravdu platí, že věci jsou spolu propojené, mezinárodní politika jsou prostě spojené nádoby a pak to můžeme vidět i v takových věcech, jako je třeba náhlá migrační vlna.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky se

0: Aneta Langerová doznívá v nočním radiožurnálu a my dál pokračujeme sportovním tématem. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. V Edenu porazili Pardubice 2-1 a vrátili se do čela tabulky. Hrdinou utkání v Edenu byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích.
1: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
2: Pochvaloval si Mojmír Chytil. Útočník Slavie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
3: Provodu varána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
4: Tohle prostě můj mama výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té Slávi tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten čich na ty góly má.
2: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
5: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po mojmovsku jakoby a mojma je pro nás extrémně důležité a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
2: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský, z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka a zazní zprávy.
1: Rusko zaútočilo na Záporoží, zemřelo 5 lidí, výbuchy hlásí i Kyjev. V blízkosti dopravního letadla létal minulý týden nad Prahou dron. Tomáš Staněk skončil na atletickém mistrovství Evropy mezi koulaři 9. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na rozínském letišti. Radiožurnálu událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
3: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přeletalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci DroneMap. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
4: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
3: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky, informuje o tom město Volině na svých webových stránkách. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně 2 lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
5: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
6: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
5: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
6: Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
7: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
6: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na uší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. Přes zklamání se už ale těší na závody a doufá, že na dalších vrcholných akcích v příštím roce to bude lepší.
8: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme, no. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku a tohle je jenom prostě takový jako blbej mezi stupínek, no.
1: Soutěž koulařů ovládl Ital Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 cm. Ženské finále vyhrála Nizozemka Jessica Schilderová. O medaile budou dnes Birminghamu bojovat s Čechou kladiváře Myslivčuk a dálkař Mindlschmidt.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 u Přerova a překážka na silnici 7 u Třebíze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 a jede se po souběžné silnici 55. Sjízdná je alternativní trasa bez problémů. Na silnici 7 z Chomutova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Panenský Týnec. V zúžení u Třebíze hlásí zpravodaj porouchané vozidlo.
10: Kde se objíždí a jde vidět na poslední chvíli. Tam klekla je tma a nejde moc vidět. stojí mimo vozovku, ale jenom mu to slabě bliká. Já jedu právě kamionem, tam jsou kůžele dány pryč a dá se objet.
9: A připomínáme taky uzavírku Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Kvůli servisu technologie se nedají projet v obou směrech. Jako náhradní trasa slouží cesta přes ulici Milady Horákové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až skoro jasná, ochladilo se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Příjemnou úterní noc přeji všem, s vámi je radiožurnál a to 6 minut po 3 hodině a pokud se teprve chystáte ulehnout, tak si nezapomeňte otevřít okna, teď se totiž ještě trochu ochladíte, ale jinak během dne tu bude opět letní horko a to asi až do konce týdne, tak využijte aspoň možnosti nočního ochlazení. A pojďme na další reportáž. Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro radiožurnál. Už za okamžik o něm prozradíme víc.
2: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Tři z pěti lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Většina lidí si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení devátých tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení devátých tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením deváté třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra, uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
1: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
2: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
1: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
2: V těch podzemních podlažích najdeme takzvané core facility, což jsou veliké jednotky, které sdružují drahé

0: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční a řekněme pak působení třeba v nějaké zahraniční laboratoři tím, že dělají experimenty v těch nejlepších laboratořích, které budou právě zde v biocentru.
1: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
0: Tak my jsme vyhlásili právě mezinárodní výběrové řízení, to znamená cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože spousta lidí má představu, že ten ředitel musí být hlavně teda špičkový vědec, to určitě, to musí to být člověk, který je uznávaným vědcem, ale zároveň musí splňovat velice náročná kritéria, to musí být schopný manažer, protože uřídit takhle obrovské centrum, je to veliká budova, tak dá spoustu práce a hlavně musí to být člověk, který tyto schopnosti má.
1: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
2: Je to v nějakých 6, řekl bych, velmi široce definovaných oblastí. Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, pak je tam genomika, genetika a bioinformatika. Dalším směrem je chemická syntéza, materiálový výzkum a nanotechnologie. No a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu, který definuje hlavně teda matematicko-fyzikální fakulta.
1: Cílem je tak podle Aleše Soukupa vytvořit prostředí, kde se budou jednotlivé obory přirozeně potkávat a vzájemně inspirovat.
2: Cílíme na nějaké multidisciplinární prostředí, které bude otevřené, internacionalizované, ale zároveň bude poskytovat opravdu inspiraci v té multidisciplinaritě, tak aby ty týmy, které se do biocentra dostanou, tak aby z něj profitovali nejenom tím, že budou ve skvělé infrastruktuře, ale také tím, že budou v zajímavé interakci s těmi ostatními týmy, které tam budou.
1: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Radio.

0: Máme přesně půl čtvrté. Je tu Martin Matějka, vysíláme zprávy.
1: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po půl osmé ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jeho volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné, vdovy po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusové volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Do Velké Británie na jediném člunu připlulo 230 migrantů, je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. A zemědělci v Česku dokončují žněv, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. A sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let.
2: Sport.
1: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech a Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená dálnice D1 u Přerova a taky tunely v Praze. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále uzavřená za Přerovem. Na kilometru 272 odklízí už jen poslední zbytky po dřívější nehodě osobního auta. Odklon je ale stále vedený v exitu 272, už by ale brzo mohl skončit. Připomínáme stále platnou uzávěru Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Obousměrně se nedá projet kvůli servisu technologií. Bubeneckým tunelem se jet dá a u Letenské pláně pokračujte po povrchu ulicí Milady Horákové. A na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem zbystřete za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 47,5 stojí v odstavném pruhu kamion s poruchou. Před chvílí na místo přijela světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochladilo se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme druhý díl další letní minisérie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium, otrava Alexandra Litviněnka. To je další příběh minispeciálu Jedy, dnes s Ivanou Milenkovičovou z nadačního fondu Prague Civil Society Center, která působila jako rozhlasová zpravodajka v Moskvě.
5: Who killed Alexander Litvinenko? V Londýně
6: otravili. Rusko popírá.
4: Dnes je úterý, 11. srpna.
7: Radioaktivním poloniem.
8: Vypadali mu vlasy.
9: Bývalý agent.
10: Ve velkých bolestech zemřel.
4: Ahoj Ivano, vítej ve Vinohradské 12. Díky, že jsi k nám dorazila v rámci naší speciální letní série Jedy.
6: Ahoj Matěj, hezký den a děkuji za pozvání.
11: Část první. Otrava.
4: Budeme se bavit o Alexandru Litviněnkovi. On začal 1. listopadu roku 2006 večer silně zvracet. Brzy se přidal i krvavý průjem. jeho ženě tehdy nezbylo nic jiného, než zavolat záchrannou službu. Co si v nemocnici, kam ho odvezli, mysleli, že mu je?
6: Oni lékaři poměrně dlouho tápali v prvních dnech, si nejdřív mysleli, že by mohl mít třeba nějaký ošklivý zánět žaludku a střev z jídla. Vlastně pro tomu i podávali silná antibiotika. A ani dokonce prvotní testy nenaznačovaly, že by mohl být otrávený. Byl tam jenom mírně zhoršený krevní obraz, dokonce i prvotní toxikologické testy nenaznačovaly nic výjimečného. Jenže Litviněnkův stav se setrvale zhoršoval, postupně začal mít abscesy v ústech, tam v podstatě ani nemohl pořádně už otevřít, začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány, no a postupně nakonec umíral v dlouhých bolestech, něco málo přes 3 týdny.
4: On měl ale prostě podezření, ne? Už měl silné podezření, že ho někdo otrávil, říkal to těm lékařům, věděl i kdy k tomu mělo dojít?
6: On si to měl myslet od samého počátku, od okamžiku, kdy se u něj objevily první příznaky nevolnosti, nebo přinejmenším, tak na ty okamžiky vzpomíná Jurij Felštinský, Litviněnkův spoluautor knihy Blowing Up Russia, knihy, která tady nevyšla nikdy v českém překladu. A zmiňuje Felštinský, že v okamžiku, kdy si Litviněnko uvědomil, že něco není v pořádku, takže se měl pokusit co nejrychleji si vyprázdnit obsah žaludku. A dlouhou dobu se měl domnívat dokonce, že to nejhorší přežil, že to nejhorší má za sebou, že se postupně uzdraví. A nicméně veřejně o tom, že se ho někdo pokusil otrávit, v těch prvních dnech přinejmenším nemluvil, jednak si přemyslel, že by mu nevěřili. Ale teprve v okamžiku, kdy se jeho zdravotní stav dál prudce zhoršoval, tak začal zmiňovat dvojici schůzek, které absolvoval onoho osudného 1. listopadu. A sice setkání s italským právníkem Máriem Scaramellou, se kterým měli řešit vraždu ruské novinářky Anny Politkovské. No a taky druhou schůzku, setkání v londýnském hotelu Millennium se starým známým, rovněž bývalým příslušníkem bezpečnostních složek Andrejem Lugovým a Dmitrijem Koftunem. No a podle závěrů britského vyšetřování to bylo právě na téhle druhé schůzce, kde si Litviněnko dal osudný zelený čaj, v němž bylo radioaktivní polonium 210.
7: Část druhá, polonium.
8: Polonium 210, který byl zneužit v případě otravy pana Litviněnka, je vlastně radioaktivní prvek. Je
7: to vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
8: Polonium, když se na něho tak jako takové podíváme, tak je relativně netoxické. Velmi závažný problém však je ten, když se dostane do těla. A my si to můžeme vysvětlit jako takové neviditelné projektily, které na cokoliv narazí, to roztrhají. Dochází k takovému nepřímou poleptání sliznice, tedy zvracení, nechutenství, dochází poškození ať už imunitního systému nebo poškození krevních destiček, dochází k výrazné krvácivosti. Jak se vypořádat s takovou otravou polonia? Tam to velmi závisí na dávce a je to velmi problematické. Jsou určité vychytávače, které jsou schopny absorbovat vevnitř v těle toto polonium a tím zamezit jeho účinku. Ale ta léčba musí být velmi rychlá a ta dávka toho polonia nesmí být příliš velká.
7: Část třetí. Oběť a útočník.
4: Kde se vzal Alexandr Litviněnko v Londýně? Co tam dělal?
6: Litviněnko tou dobou v Londýně žil už zhruba nějakých 6 let.
4: Na
6: přelomu milénia. Spolu se ženou a se svým synem získali v Británii politický azyl. Jenom pár týdnů před smrtí pak Litviněnko získal i britské občanství. Celá rodina vlastně na sklonku roku 2000 prchla velmi kvapně přes Turecko, když Litviněnka, co by bývalého příslušníka ruské tajné služby, opakovaně stíhali a taky skoro 3/4 roku věznili za údajné přečiny, kterých se měl dopustit. Po útěku z Ruska pak v londýnském exilu spolupracoval s ruským oligarchou Borisem Berezovským a podle toho, co víme, tak taky velmi vydatné kontakty udržoval s britskou MI6 a rovněž španělskými tajnými službami.
4: Takže to byl agent.
6: Jeho žena Marina po jeho smrti při oficiálním britském vyšetřování uváděla, že byl spíš takovým spolupracovníkem než agentem, řekněme, na plný úvazek. No ale, konzultantem.
9: Konzultantem. Ale motivem pro tu vraždu, pro tu otravu tedy bylo co? Že se Rusům nelíbil, tak ho chtěli umlčet?
6: Že se vzepřel systému. Protože Litviněnko zběhnul. Hmm. Zběhnul od FSB k nepříteli, k britské MI6, což je přečin, který se neodpouští. Je to zrada nejhoršího kalibru. Zároveň Litviněnko vynesl na veřejnost celou řadu citlivých detailů o tom, jak FSB operovala. Aha. A dokonce svého času v roce 1998 svolal takovou velkolepou tiskovou konferenci, kde spolu s dalšími kolegy obvinili vedení FSB z napojení na organizovaný zločin, ze zosnování vražd ruských politiků, podnikatelů a dalších veřejných osobností. Všichni pak velmi záhy samozřejmě přišli o práci, ale tohle bylo něco, kdy na sebe Litviněnko upozornil, řekněme, veřejně poprvé.
9: Měl tedy ale potom i sám pocit, že je důvod bát se o svůj život, protože my jsme v minulé epizodě mluvili o Sergeji Skripalovi, v letčem ten jeho příběh je podobný tomu, o čem my mluvíme tady u Alexandra Litviněnka. Ten žil v Británii od roku 2010 pod vlastním jménem. Ničeho se teda zřejmě nebál. Jak na tom byl Litviněnko?
6: Litviněnko spolu s rodinou byli podstatně opatrnější. Oni od okamžiku, kdy získali v Británii azyl, žili pod falešnými jmény, pod novou identitou, jako Edwin a Maria Carterovi. Takže aha, v tomhle ohledu byli rozhodně opatrnější. Na druhou stranu ale Litviněnko udržoval velmi čilé styky s ruskou diasporou v Británii, cestoval a obzvlášť po té, co získal britské občanství, tak měl nabýt dojmu, že mu nic nehrozí, že vůči britskému občanovi si ruské služby nic nedovolí, byť si samozřejmě musel být velmi dobře vědomý, že rozhodně lásku k němu v Moskvě nechovají. A to obzvlášť po tom, co se zmiňovaným Juriem Felštinským vydali publikaci, nejdřív to vyšlo jako speciální příloha deníku Novaja Gazeta, později tedy i jako kniha, kde obvinili ruskou FSB, tajnou službu, mimo jiné ze zosnování teroristických útoků na podzim roku 1999. Ty útoky byly vůbec nejhorší v ruské novodobé historii, zemřelo přes 300 lidí, otřásly hned několika městy, včetně Moskvy. No a Litviněnko spolu s Felštinským tvrdí, že se tak stalo na pokyn FSB, aby vyvolala atmosféru strachu, dokázala vtáhnout Rusko do druhé války v Čečensku a raketově vystřelila popularitu tehdy jenom sotva známého politika, bývalého aparátčíka Vladimira Putina.
9: Taky se mohlo o to víc bát o svůj život v momentě, kdy bavíme se o letech, kdy docházelo k vraždám oponentů politického režimu v Rusku, že jo, krátce předtím, než byl otráven Litviněnko a už si to sama zmiňovala, tak došlo k zastřelení opoziční novinářky Dany Politkovské a tak dále.
6: Přesně tak.
9: Takže to je přesně tahle ta doba. No vraťme se k tomu 1. listopadu roku 2006 do londýnského hotelu Millennium. Proč se v tom hotelu sešel Alexandr Litviněnko s těmi dvěma Rusy, s Lugovým a Koftunem?
6: S Lugovým se Litviněnko znal dlouhé roky, oba to byli bývalí příslušníci tajných služeb. Později taky oba působili v kruzích okolo už zmiňovaného ruského oligarchy Borise Berezovského. Lugovoj tehdy působil jako šéf ochranky, jako šéf bezpečnosti televizního kanálu ORT, který právě Berezovský vlastnil. No a po odchodu do exilu se pak počase Litviněnkovi ozval s nabídkou toho, že by mohli spolupracovat i co do jeho podnikání. Lugovoj měl tehdy v Moskvě velmi perspektivní firmu a podařilo se mu přesvědčit Litviněnka, že by spolu mohli expandovat na britském trhu, kde měli lustrovat ruské společnosti pro západní investory. No a co se týče potom Dmitrie Koftuna, toho druhého zmiňovaného, tak to byl přítel Lugového z dětství. Oni spolu vyrůstali kamarádi ve stejném vchodě, protože otcové obou dotyčných byli sovětští důstojníci.
9: To znamená, tihle dva dostali za úkol zabít Alexandra Litviněnka? Jak to udělali?
6: Jak britské vyšetřování, tak potom později i Evropský soud pro lidská práva zmiňují, že tihle dva muži transportovali radioaktivní polonium z Ruska do Británie, nechávali za sebou konec konců celou řadu stop. A Onoho osudného 1. listopadu v hotelu Millennium podali Alexandru Litviněnkovi čaj, zelený čaj, který podle jeho vlastní výpovědi měl chutnat poněkud netradičně. Mm-hmm.
9: Někde na baru, dole v lobby? Nebo?
6: Měli sedět v hotelovém baru. Mm-hmm. Ta schůzka byla podle všeho jenom velmi krátká, pár desítek minut. Ale co zůstává do dneška tak trochu nejasné, je, v jaké podobě se ta látka dostala do inkriminované čajové konvice, u které potom vyšetřovatelé naměřili extrémní hodnoty polonia. Není ale jasné, jestli použili třeba nějakou pipetu, nebo tu látku vylili z nějaké malé nádoby. Případně jedna z variant, o které se vyšetřovatelé zmiňovali, bylo, že taky mohli to polonium nastříkat třeba.
9: Mm-hmm. A mělo to být teda napokyn FSB?
6: Ano, jak nezávislé britské vyšetřování, tak potom i Evropský soud pro lidská práva dospěli k závěru, že se jednalo o operaci, která musela být posvěcena jednoznačně na těch nejvyšších místech, čili vedením FSB a pravděpodobně i samotným prezidentem Vladimirem Putinem.
9: Litviněnko tu otravu nepřežil, rozkládali se mu orgány, lékaři už nemohli s tím vůbec nic dělat. Za jak dlouho vůbec zemřel? Jak dlouho v té nemocnici potom byl?
6: Bylo to celkem 23 dní, kde se Litviněnkův stav setrvale zhoršoval, kdy umíral v hrozných bolestech v těch posledních dnech života. Utrpěl hned několik infarktů a konec konců asi všichni známe ty fotografie, ano, kdy leží už na smrtelné posteli, přišel o vlasy, zhubnul nějakých 15 kilogramů.
9: Takže lékaři už prostě nemohli s tím nic moc dělat. Sám Litviněnko okamžitě podezříval Rusy? Ty jsi zmiňovala ty dvě schůzky, tak ještě za svého života si byl jistý, že byť to jsou jeho, nebo minimálně jeden z nich známý jeho, tak že ho prostě mohl otrávit.
6: Podle britského vyšetřování ještě za života Litviněnko zmiňoval i možnost, že mu polonium mohl podat také už zmiňovaný italský právník Mario Scaramella.
9: Na té schůzce předtím.
6: Na té schůzce předtím, ale vyšetřovatelé objevili stopy polonia nespochybnitelné, které vedly právě ke dvojici ruských operativců Lugovému a Koftunovi, protože mimo jiné v jejich hotelových pokojích byly stopy radioaktivity nebo byly na sedadlech, v letadlech, kterými se přepravovali do Londýna.
9: V tom pokoji oni to snad splachovali snad do záchodu? Nebo?
6: Ano, přesně tak. Tam byla jedna z vůbec nejvyšších naměřených hodnot
9: v umyvadle
6: kam
9: teda,
6: podle všeho vylili zbytky látky, kterou nepoužili, ale ne v ten osudný den 1. listopadu, ale podle všeho už o 2 týdny dřív, kdy se poprvé setkali s Litviněnkem.
9: Aha.
6: A vyšetřovatelé mají za to, že už tehdy se ho pokusili otrávit poloniem jenom v podstatně menší množství.
9: Mm-hmm, takže možná ten pokus tam byl, ale to množství, že bylo tak malé, že si toho třeba Alexandr Litviněnko nevšiml.
6: Ono mu mělo nebýt dobře už po téhle inkriminované schůzce, ale množství té podané látky nestačilo k jeho zabití.
9: A promiň, když jsem se tě ptal na to, jestli sám Litviněnko okamžitě podezříval Rusy, tak nenapsal tehdy tenkrát už nějaké vyjádření i směrem k tomu, že to měl být přímo Vladimír Putin, který se měl pokusit?
6: Napsal, to bylo jeho úplně poslední veřejné prohlášení na smrtelné posteli, kdy ze své vraždy obvinil přímo Vladimira Putina.
9: Jak na to Kreml reagoval, na tahle ta slova?
6: Kreml to popíral, ať už prostřednictvím oficiálních kanálů, mluvčího ministerstva zahraničí a dalších úřadů. Stejně tak i oba ruští operativci, Koftun a Lugovoj, vydali prohlášení, kde odmítali otravu Litviněnka, popírali jakékoliv zapojení do téhle operace. Na druhou stranu bylo vcelku prokazatelné, že polonium tohoto typu nemohlo být vyrobené nikde jinde než v Rusku.
9: Mm-hmm.
6: Jednalo se podle závěrů vyšetřování o látku, o mimořádné čistotě a látku, která měla další specifické vlastnosti, které nasvědčovaly, že byla zkrátka vyrobena v ruském Sárově, které bylo v té době jediné zařízení na světě, které dokázalo vyrobit polonium o takovýchto charakteristikách.
9: Takže tohle to nakonec Rusy usvědčilo. Ty stopy polonia, které se našly jednak teda v tom pokoji, v umyvadle, pak taky tuším v ručnících,
6: přesně,
9: že
6: tak
9: se do toho utírali ruce, že jo? Ti dva potom teda na palubě letadla a bezpečnostní kamery asi taky do toho.
6: Přesně tak, ty také.
9: Hrály nějakou roli. A pak taky to, že teda to polonium bylo dosledovatelné, ten vznik toho polonia do ruského města Sarov.
6: Do konkrétního ruského závodu.
9: Aha, a to tam se běžně vyráběly tyhle ty látky.
6: Sarov je do dneška mimochodem uzavřené město, kam nesmí cizinci.
9: Aha.
6: Kde stále probíhá
9: z vojenských důvodů
6: výroba podobných látek.
9: Uh-huh. No, když takhle byli neopatrní tihleti dva, kteří se teda pokusili zabít a nakonec teda zabili Alexandra Litvinenka, neotrávili se i další lidé, protože zase zmiňovali jsme tady příklad Sergeje Skripala v prvním díle Jedů a tam došlo k úmrtí jedné britské občanky, která neměla se Sergejem Skripalem ani jeho dcerou Julií žádnou spojitost. Tak to polonium, které tady pak končilo někde v odpadních rourách, to nikoho jiného nezabilo?
6: Nikoho nezabilo naštěstí, byť hned několik dalších lidí vykazovalo známky vystavení radiace, ať už to byla Litvinenkova žena Marina, nebo také personál, který je obsluhoval v onom zmiňovaném hotelu Millennium. Ostatně, když prováděli po Litvinenkově smrti pitvu, tak musela být přijata zvláštní opatření. Stejně tak, když ho pohřbívali, tak byl uložen do země ve zvláštní vzduchotěsné rakvi, která byla vyslaná olovem. Naštěstí tedy nezemřel nikdo další, nicméně jeden z těch travičů, Dmitry Koftun, o kterém se ví, že do Londýna pravděpodobně putoval přes Německo, tak ten měl záhadně onemocnět jenom pár týdnů na to, měl dokonce upadnout do komatu a jak v oficiálním vyšetřování potom zmiňovala jeho bývalá tchýně, tak si jí měl svěřit, že pojal podezření, že pravděpodobně i jeho zasáhl jed, který zabil Litvinenka. Konec konců právě v jeho pokoji byly jedny z těch nejvyšších naměřených hodnot. A jak uvedla jeho bývalá tchýně, tak se měl údajně doslova nechat slyšet, ti šmejdi nás pravděpodobně otrávili všechny.
9: Aha, takže o tom možná ti dva ani nevěděli, že traví Litvinenka poloniem?
6: Britští vyšetřovatelé mají za to, že Koftun a Lugovoj tušili, že převážejí vysoce účinný jed, konec konců do Británie zamířili s úmyslem Litvinenka zabít, ale že zřejmě ani oni sami netušili, o jak moc nebezpečnou látku se jedná, přinejmenším podle toho, jak nedbale s ní nakládali. Svědčí o tom právě i ty stopy v hotelu Millennium.
7: Část čtvrtá, epilog.
9: Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil dřívější rozhodnutí britských soudů, že je za vraždu Litvinenka odpovědné Rusko, tedy pánové Lugovoj a Koftun. Co dělají dneska?
6: Koftun je dneska po smrti. On se po návratu do Ruska držel poměrně v ústraní, podnikal, než v roce 2022 podle oficiálního vyjádření zemřel na následky covidu. Na straně druhé Lugovoj se nezdráhal ukazovat se v záři reflektorů, dokonce ho čekala velmi slibná politická kariéra. Dodneška je poslancem za nacionalistickou stranu Vladimira Žirinovského. Mimo jiné to znamená taky to, že se těší imunitě z této své pozice. Dodám, že je to mimo jiné autor hned několika represivních zákonů, které třeba po začátku ruské celoplošné invaze na Ukrajinu ještě víc zpřísnili cenzuru v Rusku. No a v roce 2015 se dočkal třeba i řádu za zásluhy o vlast.
9: A já se tě zeptám ještě na závěr, jaký je dnes odkaz Alexandra Litvinenka? Protože na to se často vzpomíná, na ten osudový 1. listopad roku 2006.
6: Řekla bych, že se výrazně liší v Rusku a v zahraničí. V Rusku je ten jeho odkaz poznamenaný tím, co po jeho smrti do veřejného prostoru šířil Kreml a další orgány, co šířila ruská propaganda. Ta verze, která v Rusku koluje, je, že údajně o jeho smrt měly usilovat naopak britské tajné služby, že se na ní měl podílet oligarcha Boris Berezovský, který měl údajně chtít operaci pod falešnou vlajkou, aby zdiskreditoval Rusko a co nejvíc torpédoval vztahy s Londýnem.
9: A na západě?
6: Na západě si myslím, že velká část lidí se vybaví právě onu zmiňovanou fotografii na smrtelné posteli.
9: A připomene si, čeho všeho jsou lidé, kteří se řídí rozkazy FSB schopni.
6: Jak se nechal slyšet už zmiňovaný spoluautor Litvinenkovy knihy Jurij Felštinský před časem, není to tak dávno, je to pár let zpátky, v rozhovoru pro deník N, tak v Rusku se nezabíjí za pomluvu, v Rusku se zabíjí za pravdu.
9: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že si tenhle příběh spolu s námi připomněla.
6: Já děkuju moc za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Milenkovičová, má bývalá kolegyně z rádia, někdejší zpravodajka v Moskvě, která dnes působí v Prague Civil Society Center, neboli v Pražském centru pro občanskou společnost. Mluvili jsme o otravě Alexandra Litviněnka. Ve všech dílech jedů vystupuje i, a dnes jste ho mohli slyšet samozřejmě také, vojenský toxikolog Lukáš Gorecký z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za jeho čas a expertízu děkuju. Stejně jako vám, že nás posloucháte, další jedy vydáme už ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Martin Matějka.
3: Lidí bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. Na většině území Francie je kvůli suchu nedostatek vody. Plavkyně Sémanová a Janíčková postoupily do finále evropského šampionátu. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá, v červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat úřadu práce.
4: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
5: Což je o 1078 více než v červnu.
4: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
6: Zároveň za 1, 2, 3 měsíce i vyšší nárůst těch, který si práci najdou novou lepší.
4: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
7: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
8: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
7: Řekla místostarostka obce Saint-Marie-Omin Gaëlle Skoči-Bušicová. Obec vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
9: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
10: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
9: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
11: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
9: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval, ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále mítingu v Birminghamu postoupili dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolina Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů, titul získala Angličanka Hantová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek. A Nor Indebrigtsen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na krauařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
12: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Opět průjezdná D1 u Přerova a blokovaný nájezd na D11 u Bříství. Dálnice D1 je na trase Ostrava-Brno u Přerova opět průjezdná. Následky nehody na 272. kilometru se podařilo odstranit a provoz je obnovený v běžném režimu. Pozor naopak dejte, pokud je najíždíte na dálnici D11 ve směru na Prahu u Bříství. V nájezdu se vzpříčil kamion a na dálnici se nedá najet. Exit 18 je uzavřený a čeká se na těžkou techniku. Jako objížďka může sloužit silnice 611 přes Nehvizdy a Jirny. A ještě dálnice D1, čerstvá nehoda ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na Ledeč nad Sázovou blokují nabouraná dvě osobní auta. Levý jízdní pruh, je to na kilometru 77, není to označené, opravdu velmi čerstvé, tak dávejte velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Nad ránem je polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ještě ojediněle objevit přeháňky. Ochladilo se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne pak čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách bude většinou kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
14: Společnost vám dělá stále noční radiožurnál, a to 6 minut po čtvrté, a přeji také příjemné probuzení do úterního časného rána s datem 11. srpna. Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se na přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Více si řekneme za moment.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Desítky miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Právě ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky a žádají stažení dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
1: Není rozhodně důvod nic měnit,
2: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
1: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnotit, co se skutečně podařilo splnit.
2: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu, v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ANO, ale zatím není jasné kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
4: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
2: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Surikaty, klokani, lamy nebo pštrosy, ale také stavebním úřadem nepovolené přístřešky nebo voliéry. Oblíbená dětská minizoo ve Frenštátu pod Radhoštěm vadí některým místním i úřadům a přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé ale kritiku odmítají.
1: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet, tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu.
4: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
5: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
6: Vadí nám to, že tady probíhá černá výstavba. Za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča.

0: Je 5:30. Krátké zprávy připravil Martin Matějka.
1: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 zraněných, informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Městský soud v Praze dnes projedná spor o odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neografa Vladimíra Situ. A podle nepravomocného verdiktu mu má stát zaplatit zhruba 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání kvůli údajnému tunelování firmy. Ministerstvo spravedlnosti se ale proti rozhodnutí odvolalo. Sito přitom po státu požaduje celkem 200 milionů korun. A v maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 tisíce návštěvníků i několik tisíc lidí z Česka. Na festivalu vystoupí například britský zpěvák Louis Capaldi nebo americká skupina 21 Pilots. Sziget skončí v noci ze soboty na neděli. Sport. Pokud fotbalisté Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Utkání by se odehrálo 2. září. Ve stejném termínu nastoupí k odloženému duelu taky další pohárový zástupce Hradec Králové, a to na hřišti Zbrojovky Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Koberovic a zavřený exit 18 na D11. Na dálnici D1 z Brna do Prahy z Bystřete za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na kilometru 77 hlásí zpravodaj havarovanou dodávku v levém pruhu.
4: To jsou zatyči, ale páčku, proti trafí se zpříčku. Jak toho rychlýho, toho malýho, tak se malýho to přibrzdí. Některé auto do zastavení.
3: Na dálnici D11 se momentálně nedá najet od Lysé nad Labem na Prahu v exitu 18. V něm se vzpříčil kamion a nájezd je uzavřený. Využít můžete silnici 611, která vede souběžně s dálnicí. A pozor si dejte taky, pokud sjíždíte z dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna na 41. kilometru na Podivín. Hned za sjezdem totiž havaroval kamion a na tahu do Velkých Bílovic jezdí kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Cerda.
5: Římskokatolické věřící v brněnské diecézi čekají v nejbližších týdnech změny. Biskupství v některých farnostech mění kněze, nový přijde například do Veverské Bytíšky u Brna. Víc uslyšíte za moment v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Terezie Anna Marie a její píseň s názvem Melodie zazněla v nočním radiožurnálu a část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo, celkem je jich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Na jeden takový případ se teď podíváme.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom až studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
3: Je to vlastně mix takových potřeb, přestože třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novo.

0: To byl Marek Ztracený, který před pár dny naplnil Pražskou Letnou a za 10 minut bude 5. Skončí noční radiožurnál a končit dnes budeme sportovní reportáží. No a v 5 už tu bude Petr Král a ranní radiožurnál. Tak s námi zůstaňte a to nejen teď, kdy zamíříme na závodní okruh. Motocyklový závodník Filip Salač má totiž za sebou oslavy životního úspěchu. Na okruhu v Silverstoneu poprvé v kariéře vyhrál závod mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: Salach is going to win a stunner at Silverstone. What a race!
2: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás.
1: What a Grand Prix! One of the best you will ever see in your life in Moto2.
2: Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů motodvojek za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
3: Filip Salač je po 16 letech českým vítězem v Moto2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Salač už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
2: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend je 15. To k tomu prostě patří. Užívat si to. Jsem teďka v nějakém mým životním píku, troufnu si říct.
3: Tedy v překladu na vrcholu.
2: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklepu a o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Salač. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
3: Salač tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba jízdou na motorce ve stoje bez držení řídítek. Další velká cena Moto2 čeká na čerstvého vítěze ze Silverstoneu Filipa Salače na konci srpna na severu Španělska. František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Máme pro vás zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Německá policie podle tamních médií našla na dronu objeveném na letišti v Lipsku stopy DNA. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu a bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
3: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
1: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dřív našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojená s žádnou konkrétní osobou. Maďarská jaderná elektrárna pak, že začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by pak musel výrobu zastavit úplně.
4: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna pak v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
5: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
1: Sport. Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
6: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli tři dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
1: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne v 21 hodin. V přímém přenosu ji nabídne Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřený nájezd na D11 u Bříství a nehoda na D1 u Koberovic. Na dálnici D11 je stále blokovaný nájezd 18 Bříství ve směru na Prahu. Blokuje ho kamion, který se vzpříčil a čeká se na příjezd těžké techniky. Do Prahy jeďte po souběžné silnici 611. Směrem na Hradec Králové je nájezd v běžném provozu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte nehodu za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na kilometru 77 blokuje levý pruh havarovaná dodávka. Na místě už jsou i hasiči, ale je to nepřehledné za levotočivou zatáčkou a prudce se tam brzdí. A ještě Pražský okruh ve směru k letišti z Bystřete za sjezdem na Modletice a nájezdem z D1. Na 1,80 kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, omezení se táhne až k exitu 3 na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na Jihomoravě až 30 a na horách kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, 5.05, 11. srpen, úterý, ranní radiožurnál se hlásí o slovo s tradičním ranním informačním přehledem o tom, co se děje. K tomu přidáme tradičně i pár zajímavostí, no a ta první úvodní reportáži bude spíše už nutností. Čeští zemědělci totiž kvůli suchu hledají odolnější plodiny. Co tedy roste a v budoucnu třeba ještě poroste na našich polích a v sadech, povíme v ranním radiožurnálu. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král. We were

0: 5.09. Víme, že v Česku výrazně přibylo polí se slunečnicemi, protože teplo a sucho snáší lépe než jiné plodiny. Podle údajů Českého statistického úřadu se u nás loni pěstovala slunečnice na necelých 21 tisících hektarech. Letos už je to 33 tisíc. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou k vidění třeba na Benešovsku.
1: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš, na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
2: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let. A teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
1: To, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
2: To jsou trubkovitý květy. Tohleto.
1: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
2: Jde poměrně rychle do toho zrání. Ty sucha zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
1: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou.
3: Loni to bylo na zkoušku, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
1: A to, že jste jí dali ještě víc než loni?
3: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
1: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory České republiky.
4: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství.
1: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové v zemědělství nezbytná. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál. Bude v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku nová hala společnosti Amazon nebo nebude? Aktuální téma nejenom pro zastupitele, ale samozřejmě i pro místní a za chvíli také pro nás. Tady je Radiožurnál V4.6. Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů, což je asi o 5 tisíc méně než v letošním roce. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Celostátní stav nouze vyhlásila kolumbijská vláda kvůli zemětřesení. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 111 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
1: Teď ráno se teploty pohybují většinou od 17 do 21 stupňů, nejtepleji je ve středních Čechách a taky na jižní a východní Moravě. Třeba Brno, Lednice, Luhačovice, Přerov. To jsou místa, kde už teplota teď ráno překročila 21 stupňů. Naopak na západě Čech je chladněji, jen kolem 14. No a místy je ještě na obloze zvětšená oblačnost a může se objevit i přehánka. Postupně ale bude polojasno až skoro jasno. A přišlo k nám mírné ochlazení. Nejvyšší teploty tak dnes stoupnou na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměříme i 30 a na horách pak většinou kolem 20. A dnes povane jen velmi mírný, ale severní vítr. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5 hodin 20 minut, už teď je patrné, že i dnes nás čeká teplý den, ale jak jsme před chvílí slyšeli v předpovědi počasí, oproti včerejšku mírné ochlazení 28 stupňů Celsia maximum, možná na Moravě někde kolem 30. Ranní Radiožurnál a přeje dobré ráno, naši reportéři se zajímají o dění také na jihu Čech, tak včera museli vyrazit na debatu obyvatel a zastupitelů obce Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Debata měla jediné téma, a sice budoucnost chystané haly pro společnost Amazon. Místní mají obavy z nárůstu dopravy. Část z nich také požaduje po zastupitelích obce vypracování vlastní studie.
1: Všichni si myslí, že to budou jenom kamiony. Nikdo nepočítá s leteckou dopravou ani ze železnicí.
2: Naráží místní podnikatelka Václava Benešová na možnou dopravní zátěž v okolí Boršova. Větší vytížení silnic se nelíbí ani nezávislé starostce Boršova Romaně Rýcové.
3: Kamion z objezdu od těch hal na Krumlov bude mít první problém. Druhý bude na Včelenský kruháč. Třetí problém bude na Roudenský kruháč, který je ze všech nejmenší.
2: Podle obyvatel

0: investora, včetně Veroniky Zacha. Ta přítomné ujistila, že obec bude mít na rozhodnutí o výstavbě haly dostatek času.
1: Obec tlačit nechceme, chápeme i to, že potřebujete se seznámit se všemi informacemi. Pokud potřebujete měsíc, dva, tři, je to něco, co si musíme společně probrat.
0: Takový příslib přivítala i starostka obce Romana Rýcová.
2: Ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
0: Zástupci investora později v SMS zprávě ale upřesnili, že počítají s rozhodnutím pouze do konce srpna. V opačném případě by projekt Amazonu podle územního plánu mohly nahradit 4 jiné výrobní haly. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno v 17:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, především nafty. Inflace naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o víc než 3%. Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Více než 1500 domů je poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. A hudebníci z 50 zemí světa letos vystoupí na maďarském festivalu Sziget. Začíná dnes. Na takzvaném ostrově Svobody v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 000 fanoušků, včetně několika tisíc lidí z Česka. Kvůli nízké hladině Dunaje se na ostrov nedostanou lodí, ale pouze přes pěší mosty. Hudební festival nabídne například britského zpěváka Louise Capaldiho nebo americkou skupinu 21 Pilots.
2: Sport.
4: Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil. Zvítězil Ital Fabry, mezi ženami nizozemská Schilderová. A do dnešních finálových bojů atletického mítinku postoupili z Čechů kladivář Myslivčuk a dálkař Meindl Schmidt.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D46 u Prostějova a nehoda na D1 u Koberovic. Na D46 z Olomouce do Vyškova opatrně na průjezdu Prostějovem. V okolí sjezdu na centrum mezi 25. a 24. kilometrem leží nějaký předmět. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou dejte pozor. Na 77. a půltém kilometru stojí v levém pruhu dodávka po nehodě. Místo je označené, projíždí se pomaleji. Na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna před dálnicí D1 popojíždí kratší kolona. Ve sjezdu na Ostravu na půltém kilometru řešili kolizi kamionu s dodávkou. Už jsou pryč a dá se znovu projíždět. A na D11 byl uzavřený nájezd na dálnici u Bříství na 18. kilometru ve směru na Prahu. Už tam nic nepřekáží a projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teď ráno je ještě hlavně v Čechách víc oblačnosti, ale na Moravě a ve Slezsku je dnešní ráno většinou jasné. Teploty na Moravě teď přesahují i 20 stupňů, jinde je většinou od 17 do 20, no a nejchladněji je teď na Šumavě. Tam teplota klesla i na 5 stupňů. Nejvyšší teploty dnes odpoledne čekáme mezi 23 až 28 stupni, na jihu Moravy víc až 30. No a když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 20. Noc na zítřek pak bude relativně chladná. Čekáme jasno, ale teploty jen od 12 do 8 stupňů. A středa pak přinese počasí velmi podobné tomu dnešnímu. Většinou naměříme od 24 do 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky jen do 25. No a taky středa bude slunečná. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
3: Dobré ráno, jak už jsme slyšeli ve zprávách, tak začíná věhlasný festival Sziget v Budapešti. Maďarsko ještě jednou a z jiné strany. Novým tamním prezidentem by se právě dnes měl stát bývalý soudce Andráš Baka. Jako jediného kandidáta ho nominovala vládní strana TISA. Veřejnosti ho přitom představila teprve v sobotu. Téma pro nás.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 537. Maďarská vládní strana Tisza před zhruba 3 týdny donutila k odchodu z funkce prezidenta Šujoka. Jako svého kandidáta na příští hlavu státu představila někdejšího soudce Andráše Baku. Dnes ho má parlament jako jediného uchazeče zvolit do funkce. Část opozice už teď mluví o nelegitimním prezidentovi.
1: Nelegitimně odstraněný prezident nemůže mít legitimního nástupce, shrnul v parlamentu den před hlasováním za opoziční Fidesz předseda poslaneckého klubu strany János Bóka. Fidesz proto na protest nejenže nenavrhl vlastního kandidáta, ale bude i bojkotovat prezidentskou volbu. Tisza donutila Šujoka k odchodu schválením ústavního dodatku, který ukončil jeho mandát. Krok na hraně ústavnosti pobouřil i voliče Fidesu pana Arpáda.
2: Nejsem zrovna příznivec Tamáše Šujoka, ale myslím si, že způsob, jakým ho odstranili, je jedem i pro příštího prezidenta. Teď může podobný osud potkat i jeho.
1: Většina lidí, které potkávám ve výrazně provládní Budapešti, ale postupu Tisza tleská.
3: Šujok dostal, co si zasloužil. Byl jenom loutkou Viktora Orbána. Nikdy se nikoho nezastal a ničemu zlému nezabránil.
1: Hodnotí výkon prezidenta Aniko v době, kdy Šujok podepisoval konec vlastního mandátu, neměl premiér Péter Maďar ještě jasno, kdo ho má v převážně ceremoniální funkci nahradit. S výběrem Andráše Baky, podle reakcí, které jsem vyslechl, skutečně uspěl, jak ilustruje Aniko.
3: Je to absolutně správná volba. Se svou osobností bude otevřeně říkat, co si myslí o krocích vlády i přímo premiérovi Maďarovi, pokud třeba nebude s některými postupy souhlasit.
1: Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie. Jeho mandát tak bude trvat jenom do doby, než vznikne nová ústava. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál. Ne vždycky se daří. Finále koulařské soutěže na mistrovství Evropy skončilo pro Tomáše Staňka už po třech pokusech. Výkon 19 metrů a 68 cm tak znamenal pro českého rekordmana konečné deváté místo. Potom sledoval obhajobu titulu Itala Fabriho a vstřebával nepovedené finále. Mluvil s ním o tom reportér Adam Procházka.
1: Tomáši, vy jste po těch svých třech pokusech ještě dlouho seděl na tom tartanu vedle koulařského sektoru. O čem jste přemýšlel?
2: No, tak nějak jsem to nepřemýšlel, no, tak nějak jsem to střebával, no. Jsem i trošku polikal tu hořkost. To je prostě o tom, no. V únoru operace, návratová sezóna po loktu, takže blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění. To prostě jsem nebyl já, no.
1: Ale byl tam ten rozdíl mezi kvalifikací a tím finále, vlastně skoro metr toho nejlepšího pokusu z kvalifikace a z finále, tak čím si tohle vysvětlujete?
2: Neopřel jsem se do toho, no. Sbírám technické střípky zpátky, abych byl zase tam, kde potřebuju být, no.
1: Říká koulař Tomáš Staněk, který skončil ve finále mistrovství Evropy na devátém místě. Jak to vidíte do budoucna po tomhle výsledku?
2: Jako jo, tak jednou padnu na hubu, tak jako si nedám důchod, že jo, nebo jako si nedám dovolenou. To kdyby tak bylo, tak jsem skončil už, já nevím, v Curychu, nebo kdy, 2014, 2015 v Praze. Ty pády k tomu patří.
1: A zůstanete ještě v dějišti evropského šampionátu? Budete fandit třeba kamarádovi, výškaři Janu Štefilovi?
2: Letenku mám 15. ráno, no. Musím být pozitivní, aby ten fousáč něco skočil a budu fandit dalším českým atletům a jo, budu tady do 15. no.
1: Říká český koulař a rekordman Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy v Birminghamu obsadil deváté místo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Krátce o tom, co se děje. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské zprávy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli těmto útokům bez elektřiny. Jaké klobouky a čepice se nosily na urozených hlavách, tak to zjistíte na výstavě, kterou připravili na zámku v Kunině na Novojičínsku. Expozice s názvem S kloboukem na zámek prezentuje unikátní kolekci pokrývek hlavy, jejíž majitelé byli představitelé předních šlechtických rodů. K vidění je výstava do konce října.
3: Nehoda na D1 u Koberovic a omezení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou opatrně. Na 77. a půltém kilometru stojí v levém pruhu nabouraná dodávka. Místo je označené, projíždí se pomaleji. Na D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku spozorněte za sjezdem na Brušperk. Na 38. a půltém kilometru leží sražená srnka. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hlásíte dopravní omezení, zatím bez výraznější kolony.
4: Tak lehce před sjezdem na Jesenici až po sjezd na Vesce se právě staví nový zúčení a je to aktuálně průjezdný jenom jedním kruhem od Jesenice po Vesce.
3: A v Praze se začíná plnit Novopatská ulice směrem na D8 kvůli omezení ve Kbelské. Zpomalíte už za koncem dálnice D10. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Od dneška až do pátku by u nás mělo být slunečné počasí a bez srážek. Dnes a zítra ještě budou teploty nad 30, tedy spíše pod 30. Většinou naměříme od 23 do 28 stupňů, no a od čtvrtka už se začne opět oteplovat. Čtvrtek tak přinese nejvyšší denní teploty mezi 26 až 31 stupně a slunečné a teplé počasí bude pokračovat i v pátek. V pátek totiž naměříme až 32 stupňů. No a sobota ta bude opět tropická. Teploty o víkendu velmi vysoké, mezi 32 až 36 stupni. Ale sobota od západu se obloha zatáhne a čekáme přehánky i bouřky. No a ty slibuje předpověď také na neděli a na začátek příštího týdne. Tak hezké ráno.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Bývalové severní jsou roztomilí, přítulní, inteligentní, ale v Evropě nepůvodní. Na místní podmínky se skvěle adaptovali a při schánění obživy dokážou zdecimovat celé kolonie malých živočichů. Proto je povolený jejich celoroční odstřel. Nedaleko polské Vratislavy ale existuje místo, kde se snaží mývali dostat z volné přírody bez zabíjení.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mívalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší. Občas si pomrukují, občas tak vrknou.
1: Říká veterinář Gregor Dživjak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali, takže ten počet se dost mění.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostalo od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
2: Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Veterinář Gregor Dživjak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata, takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně, ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
3: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. Je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroj. Dokáže decimovat například celé ptačí kolonie. Nemůžeme ho z toho vinit. Je to šelma. Je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolaci mývalů ve voliérách považuje za vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Další zprávy. Eliška Zábrocká.
3: Za věznění a opakované znásilnění dostal muž z Lounska 15 let za Mřížemi. Soud dnes projedná jeho odvolání. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Spartu čeká odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů na hřišti francouzského Lyonu. Dodávka po nehodě brzdí provoz na D1 na 77,5 kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Odvolání Karla Nováka, odsouzeného na 15 let vězení za držení ženy ve sklepě a týrání, projedná dnes Vrchní soud v Praze. Novák podle rozsudku Ústeckého krajského soudu ženu v Siřemi na Lounsku 3 měsíce věznil a taky opakovaně znásilňoval. Pomáhali mu 3 komplicové, jejich odvolání soud projedná. Podle žalobkyně Simony Konopáčové se případ celkovou mírou brutality vymyká běžným trestním kauzám, jak řekla letos v květnu.
4: Oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
3: Všichni obžalovaní se přiznali, odvolali se proto, že požadují nižší tresty. Kromě 15 let pro hlavního pachatele mají další 3 lidé strávit ve vězení mezi 5,5 a 6 lety. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že se u Oděsy zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
5: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících.
6: Třeba statek domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
7: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
6: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
8: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
6: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Pražská Sparta večer zabojuje o postup do závěrečného 4. předkola fotbalové ligy mistrů. Nastoupí k odvetě na hřišti francouzského Lyonu, který doma porazila 2-1. Zápas začne ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále meetingu v Birminghamu postoupili dálkař Meindl-Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. Anor Ingebrigtsen vyhrál po 4. v řadě běh na 5 kilometrů. A dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sejmanová i Barbora Janíčková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Hulína a v Cínovecké v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Zlín. Na kilometru 266 leží na vozovce světlo z motorky, může se vybočovat. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou na 77. a půltém kilometru chystají odtah dodávky po nehodě. Blokovaný je levý pruh, zpomaluje se v zatáčce, výraznější kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů se srazil kamion a osobní auto. Jsou na kilometru 173,5 v odstavném pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení u jíloviště, zpoždění 10 minut. A na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy od sjezdu na Zdiby po pojíždí kolona provoz brzdí stojící nákladní auto v Cínovecké před sjezdem do Kbelské. Je v pravém pruhu zdržení 15 minut a narůstá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na Jihomoravě až 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dali s vámi ranní radiožurnál a taky Petr Král.
2: Dobré ráno, Miraj Navrátil, slyšeli jsme ho minulé hodině, dnes má narozeniny. No a svátek, tak ten má Zuzana, i tahle informace se může hodit. No a ty další přidáme za nedlouho, týkat se budou třeba i toho, že na vysoké školy v Česku nebude dostatek peněz. Dost možná.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Ranním radiožurnálu o prázdninách, opět teď aktuálně o školách. Teď to bude o těch vysokých. Potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak budou snižovat. A varuje, že univerzity budou moc přijímat méně uchazečů.
1: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách míří až 64 tisíc nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy více peněz.
3: Třeba větší počet studentů znamená, že i větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: Ministerstvo školství plánovalo vysokým školám rozpočet zvýšit o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď ale rektoři varují, že o ně spíš můžou přijít a tak by se školy musely vrátit k nižším počtům přijatých uchazečů.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: Za rok by tak podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: čtvrt na sedm. Městský soud v Praze projedná spor o odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ. Podle nepravomocného verdiktu mu stát má zaplatit zhruba 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání kvůli údajnému tunelování firmy. Sita po státu požaduje celkem ale 200 milionů korun. Do liverpoolského přístavu připluje replika vlajkové lodi Krištofa Kolumba v životní velikosti. Loď Santa Maria vedla v roce 1492 výpravu do Ameriky. Liverpool je jedním ze 30 přístavů vybraných pro letošní návštěvu repliky plavidla. Šanci uvidět ho máte až do 25. srpna, dokdy tam bude kotvit.
1: Překážka na D10 u Brodců a nehoda na D1 u Koberovic. Na D10 z Turnova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Brodce. Na 32. kilometru hlásíte překážku v levém pruhu.
2: Zhruba 32. kilometr, spadlý strom v rychlém pruhu.
1: Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou opatrně. Na 77,5. kilometru se snaží odtáhnout nabouranou dodávku z levého pruhu. Je tam krátká kolona na zhruba 5 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12. kilometru počítejte s kolonou, provoz brzdí omezení u jíloviště, zdržení 10 minut. A na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru popojíždí kolona, v Cínovecké překáží stojící nákladní auto, před sjezdem do Kbelské, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Vstáváte do rána s teplotami většinou od 17 do 21 stupňů. Na západě republiky je teď jen kolem 14 a třeba na Šumavě ráno teplota klesala i k 5 stupňům. Naopak nejtepleji je teď ve středních Čechách a taky na jižní a východní Moravě. Většinou tam teploměr ukazuje kolem 20. No a obloha ta je jasná a zůstane to tak i přes den. Máme tak před sebou slunečné počasí s příjemnými teplotami 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy bude víc, kolem 30. Na horách pak kolem 20. No a rekordy pro dnešní den nás zavedou o 10 let zpět. 11. srpen roku 2016 byl velmi chladný. Nejvyšší denní teplota byla jen 10 stupňů. Naopak o rok dřív, v roce 2015, překročila 35 stupňů Celsia. Tak hezké úterní ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 6.20, úplné zatmění slunce už zítra. Brněnští věci ho budou sledovat na Islandu a ve Španělsku. Na 5 stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery a desítky objektivů i speciální filtry. Získaná data jim pomohou lépe pochopit, jak se slunce chová a z čeho se skládá.
1: Zvuk cikád na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z VSI VUT.
3: Kontrolujeme začátek expozičních vířů. No a teď můžeme udělat

Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. A pokud chcete být u toho s námi, nalaďte si Radiožurnál. Speciální vysílání magazínu Experiment věnované zatmění začíná ve středu po 19. hodině. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Hned dvě české Barbory, Sémanová a Janíčková, se dostaly do finále mistrovství Evropy v plavání. I o tom ještě dnes bude řeč. A připomínáme problémy na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. V Cínovecké překáží odstavené nákladní auto. Kolona v tuto chvíli aktuálně zhruba asi tak na půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
2: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
1: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
3: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
1: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
1: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
2: A překvapit můžou i další.
1: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
2: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
1: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno v půl sedmé. Eliška Zábrocká, zprávy.
6: Odvolací soud se dnes bude zabývat výší odškodnění pro bývalého šéfa papírny Neograf Vladimíra Situ. Ten po státu požaduje 200 milionů korun kvůli nezákonnému trestnímu stíhání. Stát mu během něj zajistil akcie papírny, které následně ztratily na hodnotě. Obvodní soud pro Prahu 2 Sitovi nepravomocně přiznal zhruba 35 milionů korun. Proti verdiktu se odvolalo Ministerstvo spravedlnosti. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. A v Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se můžou setkat taky s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty.
2: Sport.
6: Fotbalisté pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou hájit domácí výhru 2-1. Duel odstartuje v 21 hodin, digitální radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Ze Sparty odešel útočník Jan Kuchta, český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u hranic a zdržení na D8 před Prahou. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na hranice. Na kilometru 305 máme hlášený kbelík v levém pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou na 77,5 kilometru projedete pomalu pouze pravým pruhem. Z levého pruhu se snaží odtáhnout nabouranou dodávku. Kolona začíná na 80. kilometru s požděním 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku ze 13 kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení u jíloviště, je to už na 25 minut. Na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy před sjezdem na Zdiby zpomalíte na prvním kilometru, krokem se jede do Cínovecké, před sjezdem do Kbelské stojí nákladní auto, blokovaný je pravý pruh a zdržíte se půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště je u Jesenice a Vestce dopravní omezení, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zpomaluje se na 80. kilometru a zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Ode dneška až do pátku bude velmi slunečno a taky teplo. Ještě dnes a zítra se budou nejvyšší denní teploty držet pod 30. Výjimkou bude jižní Morava, kde tu 30. nejvyšší hodnoty mírně překročí. Od čtvrtka už předpověď slibuje do 31 stupňů a v pátek ještě o stupeň víc. Žádné přehánky ale nečekáme, má být jasno. I když ty nejvyšší teploty budou přesahovat i 30, tak během noci se ochladíme. Ty noční teploty totiž čekáme v tomto týdnu relativně nízké. V noci na zítřek od 12 do 8 stupňů a bude jasno. A v noci na čtvrtek to bude podobné mezi 14 až 9 stupni. No a slunečné počasí se pak od soboty stane na pár dní minulostí. Sobota totiž bude výhledově nejteplejším dnem. Čekáme až 630 stupňů, ale zároveň se postupně začne od západu zatahovat a čekáme místy přehánky a taky bouřky. No a taky předpověď na začátek příštího týdne slibuje přehánky a taky bouřky. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
0: A to byla Václava Marešová s aktuálním počasím pro dnešek 6 hodin a 34 minut.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
9: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: 6.37, to byly Nedivoč na Radiožurnálu a teď pozvánka na muziku, film a divadlo na festival filmové hudby a také multimédií Soundtrack Poděbrady. Začíná 27. a končí 30. srpna a my pro vás máme vstupenky právě na 27. srpna. Pokud chcete vyrazit, tak 10 vstupenek pro 5 z vás je právě teď mání na e-mailu vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu napište chci na Soundtrack Festival. No a každý 10. e-mail v pořadí vyhraje, dokud to všechno nerozdáme. Teď už míříme do Sebranic na Blanensku. Pokud si tam chcete zalít zahradu nebo umít auto či napustit bazén, tak musíte čerpat vodu jinde než z vodovodního kohoutku. Kdo by zákaz takového používání pitné vody porušil, může dostat pokutu až 50 000 korun. Vodojem zásobuje podzemní vrt, ve kterém vody kriticky ubylo. A tak můžou místní kohoutkovou vodu použít jenom na mytí a nebo vaření.
1: Vodu do konví na zalévání zahrady můžou lidé ze Sebranic napouštět buď ze studní, jako pan František.
2: Máme vlastní studnu, zalíváme z vlastní studny, ale teď už jenom opatrně. To máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu. A do studně nelezen, tak nemáme měřený, kolik je tam vody.
1: Nebo používat dešťovou, jako paní Veronika.
3: Zalíváme zatím dešťovkou, no, co máme nachytanou.
1: Stačí vám dešťovka?
3: Zatím jo, ale už dochází a pak to bude muset nějak omezit.
1: O zákazu, který se vztahuje taky na napouštění bazénu nebo mytí aut, místní ví.
3: Šla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme.
1: Podle starostky Evy Škrabalové za KDU-ČSL vodovod zásobuje podzemní zdroj, který je v lese u obce, jenomže teď tam není vody dost.
4: Ten zdroj je poměrně mělký a když neprší nebo nesněží, tak dochází k tomu, to, co se stalo letos tady v těch extrémních suchách, že prostě je tam ta hladina nízká. Vedle toho je tady pomocná studna, která vlastně dočerpává. V důsledku velké spotřeby, kdy třeba v tom červnu se zřejmě napouštěly bazény, používala se prostě pitná voda i třeba na to zalévání a podobně, protože bylo sucho, tak jsme se dostali právě teď v tom červnu i teď v půlce těch prázdnin na kritickou hranici vody v tom vodojemu.
1: Zastupitelé mají dvě možnosti, jak situaci do budoucna vyřešit. Buď se připojí na skupinový vodovod, nebo najdou další, vydatnější podzemní zdroj. Například v Dlouhé Lhotě na Blanensku musí cisterny do prázdných vodojemů vodu navážet. Stejně postupují taky v Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku. Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
6: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
5: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
6: Klikněte na radiožurnál.cz.
5: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
6: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 3:15. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje pomoc pro farmáře. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází také krmivo. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé už příštím roce.
5: Překážka na D11 u Jiren a nehoda na D1 u Koberovic. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za Prahou. Na 6,5 kilometru leží podle policie blatník z nákladního auta, může se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou na 77,5 kilometru odklízejí následky nehody z levého pruhu. Kolona z 80. kilometru je na více než 10 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku ze 13. kilometru budete popojíždět kvůli omezení u jíloviště. Je to už na 35 minut. Dá se jet z exitu 14 přes Klínec, tam projedete zatím relativně plynule. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 3. kilometru pojedete krokem v Cínovecké, stojí nákladní auto po defektu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Sucho, které teď panuje na většině našeho území, se v příštích dnech nezlepší. Předpověď počasí totiž na další 4 dny žádný déšť neslibuje. Naopak, až do pátku nás čekají slunečné dny. Dnes s teplotami do 28 stupňů, na jihu Moravy až do 30. Zítra, tedy ve středu, teploty podobné, také do 28. A ve čtvrtek se ještě oteplí na 31 a taky pátek bude slunečný s teplotami až do 32 stupňů. Dál tak platí výstraha meteorologů před požáry. No a první přehánky a taky bouřky čekáme až v sobotu, a to od západu. V sobotu ale budou teploty ještě velmi vysoké, 32 až 36 stupňů. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 6.50, s vámi ranní radiožurnál. Fandili jsme. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk suverénně vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. Birminghamu poslal své náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 cm, no a pak už mohlo jenom šetřit síly na dnešní finále. A základní úkol splnili taky Barbory Sémanová a Janíčková. Ty budou plavat v finále mistrovství Evropy. Sémanová se do něj dostala na stovce kraul z 5. místa, no a Janíčková z místa 8. Ani u toho nebudou chybět naši reportéři.
1: Jako ten postup je brutální, co si budeme, jako tady s tím časem postupovat z 8. místa, jako je to mazec, no, ale jsem ráda, že tam vůbec jsem.
2: Sice se oproti rozplavbám zlepšila, ale jen tak, aby to stačilo Barboře Janíčkové na postup do finále.
1: Celkem jsem se nezdělala vůbec ve svý kůži, ani na rozplavání, ani na tom semifinále, neplavala se mi v porovnání s tím ránem vůbec tak dobře, jsem ráda, že tam vůbec jsem, přitom jak je to nabitý.
2: Čas, ve kterém Barbora Sémanová před lety jednoznačně vyhrála, je teď na postup z 5. místa do o medaile.
1: Spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
2: Vysvětluje Barbora Sémanová, která zůstala 0,2 sekundy za vlastním českým rekordem. Ten chce ve finále překonat také Janíčková. Šanci budou mít zhruba ve 6:45 večer, kdy se finále tady v Paříži poplave. Barbora Sémanová žádné konkrétní plány na finále nemá.
1: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si je ten svůj styl, nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu 100 a doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
2: Jednoznačnou favoritkou na zlato je Nizozemka Marit Stenbergenová. Z Paříže Martin Charvát. Radiožurnál.
3: Host Radiožurnálu.
4: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
3: Host Radiožurnálu.
5: Poslouchejte dnes
3: po 9. hodině.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium. Otrava Alexandra Litviněnka, to je další příběh minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Je 7 hodin. Zprávy Eliška Balcárková.
5: Rektoři varují, že vysoké školy potřebují kvůli silnějším populačním ročníkům více peněz. Maďarský parlament bude volit prezidenta, poslanci nominovali jediného kandidáta. Koulař Staněk byl na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 9. Se zdržením počítejte na D4 u jíloviště směrem do Prahy. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se rozpočet škol příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozily kvalitu výuky, vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
6: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
5: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v první pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard, to je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
7: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
5: Skupina ČEZ podle Kříže zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
8: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník Andráš Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
9: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Sport.
10: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 centimetrů. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
11: Víš, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění. ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný, trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
10: Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali dva Češi, dálkař Petr Mindl-Schmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Karolína Maňasová nepostoupila do finále stovky. Dvě české plavkyně čeká finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Po 6:30 večer budou v Paříži o medaile bojovat Barbora Sémanová a Barbora Janíčková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D5 u Plzně a zdržení na D4 u Řitky. Na D5 z Prahy do Rozvadova pomalu při výjezdu z tunelu Valík. Na 78. kilometru hlásí náš zpravodaj nehodu v pravém pruhu.
13: A je to za Valíkem 300 metrů. Kamion se tam střetnul s osobákem, teď to tam řeší. Ještě tam nikdo není na místě. A je velký provoz, aby do toho lidi nevlítli.
12: Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku ze 13,5. kilometru popojíždí kolona. U jíloviště je omezení, zdržíte se téměř 40 minut. Dá se jet z exitu 14 přes Klínec. Na souběžné silnici je to na zhruba 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou je na 77,5. kilometru po nehodě nadále blokovaný levý pruh. Kamiony se zastavují už na 83. kilometru. Osobními auty čekejte 10 minut navíc. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Mělník hlásíte kolonu ze 40. kilometru. Na 41. stojí auto, u něj policie, zdržíte se krátce. A na Pražském okruhu ve směru na letiště je u Jesenice omezení, jede se jedním pruhem opatrně, kamiony se zastavují už ve sjezdech z dálnice D1. Osobní auta zpomalují na 78. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: 6 minut po 7. ranní radiožurnál úterý 11. srpna. I dnes ráno jsou s námi v kontaktu naši dopravní zpravodajové. Vrcholí léto a tedy i čas dopravních uzavírek a že jich letos je. Tak pevné nervy a dobře dojďte a v pořádku dojďte, byť třeba o něco později. V ranním radiožurnálu nejen o počasí, o dopravě, o dění ve světě, ale i o dění doma. A tak se za chvíli vrátíme k případu brutálního násilí v Siřemi na Lonsku. A to proto, že dnes tento případ projedná odvolací soud. Za měsíce věznění, týrání a znásilňování soud uložil viníkovi 15 let vězení. On i jeho tři komplicové se přiznali, chtějí ale tresty snížit. Podrobnosti přidáme za pár minut.
0: Ranní radiožurnál
14: a Petr Král.

0: Imagine. Případ brutálního týrání, tříměsíční věznění a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku se dnes opět dostane před soud. I když obžalovaný Karel Novák a jeho tři komplicové vinu přiznali, v zápětí se odvolali. Kauzu proto dnes projedná Vrchní soud v Praze a víc nám k tomu mluví Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Všichni čtyři vinu přiznali a dostali nepodmíněné tresty. Proč se tedy teď odvolávají?
1: Nelíbí se jim výše trestu. Karel Novák dostal 15 let vězení, trest je i za předchozí znásilnění jiných žen, za které měl předtím jen podmínku. Jeho tři spolupachatelé si pak mají odsedět 5,5 až 6 let za Mřížemi. Všichni čtyři u soudu řekli, že činu litují. Jejich přiznání už se ale promítlo do výše uložených trestů a pomohlo hlavně obětem, říká soudce Ondřej Peřicha.
2: Nebylo nezbytné znovu vyslýchat svědkyně z řad poškozených, čímž fakticky jednak se zrychlilo to řízení a jednak tady bylo zamezeno v nějaké sekundární viktimizaci.
1: Z dostupných informací ale není jasné, s jakými argumenty teď obhajoba žádá o další zmírnění trestů. Dodám, že odvolací soud může rozsudek potvrdit, změnit výši trestů, případně v některých částech rozhodnutí zrušit.
0: A jak to nakonec dopadne, budou sledovat naši reportéři. Jeden z nich, Jan Duchoslav, domácí redakce, nás případem seznámil teď v ranním radiožurnálu. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Ranní radiožurnál za chvíli o tom, co se děje doma i ve světě. No a ve světě také budeme pokračovat ve zprávách a po zprávách, a to proto, že jihoamerickou Kolumbii včera zasáhlo poměrně silné zemětřesení. Co se tam děje, dozvíte se od nás. Dobré ráno, teď je 7:45. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru roku 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci nyní požádala Trtíkova dcera. Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jenom několik centimetrů od hranice, kdyby elektrárna Paks musela výrobu zastavit úplně.
1: Zdržení na D4 u Žitky a nehoda na D1 u Koberovic. Na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Žitku ze 14. kilometru pojedete pomalu kvůli omezení u jíloviště na 9. kilometr. Fronta je na téměř 40 minut, silný provoz je i na náhradní trase přes Klínec. Vychází to zatím o něco rychleji. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou se nedaří odtáhnout dodávku po nehodě. Na 77,5 kilometru je nadále blokovaný levý pruh. Kamiony se zastavují na 83. kilometru, zdržení přes 10 minut pro kamiony delší. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Mělník hlásíte stojící vozidlo na 41,5 kilometru, zdržení do 10 minut.
2: Je v podstavném pruhu návěs s kopcem, má kolo v háji a stojí za ním šipka a celý pravý pruh zavřela šipka. Jo?
1: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Teď ráno se teploty pohybují většinou od 14 do 20 stupňů, nejtepleji je aktuálně na jižní a východní Moravě. 20 stupňů teď teploměr ukazuje třeba v Brně, ve Zlíně, v Bystřici pod Hostýnem. No a naopak nejchladnější je dnešní ráno na západě Čech. Cheb a Karlovy Vary, tam je jen 13 stupňů, v Plzni 16. No a po celé republice je ráno slunečné, protože obloha je polojasná až jasná a ani to se přes den nezmění. Teploty budou stoupat a na ty nejvyšší mezi 23 až 28 stupni, na jihu Moravy naměříme až 30 stupňů. A podobné počasí, tedy slunečno s teplotami těsně pod 30, nás čeká i zítra. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmu donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: 7.21. Včerejší zemětřesení o síle 7,4 stupně v Kolumbii nepřežilo nejméně 132 lidí. Počet obětí bude pravděpodobně stoupat, uvádí tamní úřady. Zemi zasáhla jedna z největších katastrof v posledních letech. Epicentrum leží v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky asi 100 kilometrů. Podrobnosti Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je teď v Kolumbii situace?
2: Tak ta nejhůř zasažená oblast, ta byla kolem města Pereira v provincii Risaralda. Více než půl milionová Pereira leží na úpatí hor na úpatí And a úřady hlásí z místa už desítky obětí. Na jednom z videí z náměstí v centru, které svědci natočili přímo při zemětřesení, je vidět hroutící se budova a následný veliký oblak dýmu a trosek, který se nad celým tím náměstím zvedl.
1: A jak zatím pokračují vyprošťovací práce?
2: Na záběrech z míst je vidět velké množství hlavně těžké techniky, která se zakusuje do hromad železobetonových sutin. Konkrétnější pomoc vysvětluje šéfka andské redakce agentury Reuters Julia Sims-Kobová.

0: Bogoty a odkud řídí odklízecí práce a osobně chce dohlížet i na distribuci humanitární pomoci.
1: Tolik tedy o zemětřesení. Je v Kolumbii 7,4 stupně. Nadále budeme sledovat vyprošťovací práce. Jiří Chábera, díky.
0: Naslyšenou.
1: A ranní radiožurnál 7 hodin 22 minut. Adam Ďurica, dobré ráno.

0: Je půl osmé. Eliška Záborská, zprávy.
1: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD, hranici 5% nepřekonali motoristé. Průzkumu se během července zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Turecký parlament schválil zákon stanovující právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Zákon podle agentury Reuters poskytuje právní ochranu mnoha bývalým ozbrojencům, kteří nespáchali konkrétní trestné činy. Zároveň umožňuje přerušení výkonu trestu u některých lidí odsouzených za členství ve straně. Podle Reuters se jedná o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu, který si vyžádal životy desítek tisíc lidí. A včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Kdyby Sparta dvojzápas nezvládla, má jistotu základní skupiny Evropské ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D4 u Řitky a nehoda na D1 v Ostravě. Na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Řitku zůstává kolona táhnoucí se k Jíloviště. Tam se kvůli stavbě mostu jede pouze jedním pruhem. Zdržení 40 minut. Dá se jet z exitu 14 přes Klínec. I tam je ovšem silný provoz. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec zpomalují kamiony na 85. kilometru. Osobní auta na 79. Na 77. a 5. kilometru se po dřívější nehodě jede stále pouze pravým pruhem. Osobními auty se zdržíte kolem 15 minut. Na D1 v Ostravě směrem do Polska za sjezdem na Svinov řeší nehodu v omezení. Na kilometru 355 se jelo pomalu levým pruhem. Na místě je policie, snaží se vozidla teď odstavit. Stále se jede levým pruhem a zdržíte se teď zhruba 10 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Mělník na 41. a 5. kilometru stojí nákladní auto kvůli defektu. Jede se levým pruhem, zpoždění z 39. kilometru 10 minut. A na pražském okruhu ve směru na letiště je u Jesenice dopravní omezení. Jede se jedním pruhem, ucpané jsou už sjezdy z dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Jestli máte na tento týden naplánovanou dovolenou nebo výlety, tak počasí vám plány rozhodně neskazí. Máme totiž před sebou několik slunečných dnů. Tento charakter počasí se změní až ze soboty na neděli, kdy přijdou přehánky a bouřky a teploty klesnou pod 30. Dnes tedy ještě čekáme slunečno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 20. No a noc na zítřek bude relativně chladná. Čekáme jasno a teploty od 12 do 8 stupňů. A středa pak přinese počasí velmi podobné tomu dnešnímu. Většinou naměříme od 24 do 28 stupňů, na severu a severovýchodě republiky do 25. A taky zítřek bude slunečný. Čtvrtek, ten už přinese nejvyšší denní teploty až 31 stupňů a opět slunečné počasí. To bude pokračovat i v pátek, kdy naměříme až 32 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
0: To bylo počasí a Václava Marešová a za chvíli o tom, co se bude dít v Maďarsku. Poslanci tam budou dnes volit hlavu státu. A příštím prezidentem Maďarska se nejspíše stane bývalý soudce, kterého před lety z funkce odstranil premiér Viktor Orbán.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.38. Maďarský parlament bude právě dnes volit nového prezidenta. Už teď je téměř jisté, že jim bude kandidát vládní strany TISA právník András Baka. Podle premiéra Pétera Maďara bude garantem dělby moci, právního státu a ústavnosti. Část poslanců ale Baku už teď označuje za nelegitimní hlavu státu. V Budapešti máme zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Ty budeš, Ladislave, tu volbu sledovat přímo v maďarském parlamentu. Očekává se, že bude skutečně jednoznačná?
1: Zvolení Andráše Baky je v podstatě jisté, je totiž jediným kandidátem. Nominovala ho TISA, která má v parlamentu dvoutřetinovou většinu. Svého nominanta představila i krajně pravicová opoziční strana Naše vlast, ale ten nezískal potřebnou podporu pětiny všech poslanců a frakce Fidesu. Ta volbu na protest bojkotuje, protože by měla sílu navrhnout vlastního kandidáta, ale nesouhlasí s ní. Očekává se, že Baka do funkce nastoupí 19. srpna a už 20. ve státní svátek bude předávat státní vyznamenání.
0: Kdo je András Baka? Proč ho TISA vybrala za svého kandidáta?
1: Baka dlouho působil jako soudce, má za sebou 17 let na Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Známý ale začal být po sporu s vládou Viktora Orbána. Baka z pozice šéfa maďarského nejvyššího soudu kritizoval v roce 2011 reformu justice. Obával se, že omezí svobodu soudců a krátce na to byl z funkce odvolaný. Štrasburský soud mu později dal za pravdu, že vláda Fidesu jeho odstraněním porušila evropské právo a Baka se tak stal jedním ze symbolů odporu proti Orbánovi a i proto ho teď TISA vybrala.
0: A jak si říkal, tak opoziční strana Fides bude volbu prezidenta bojkotovat. Zatím se tedy nesmířili s tím, jak skončil jim zvolený prezident Tamáš Šujok?
1: Tak odchod do změnou ústavy je pro Fides nepřijatelné. TISA před volbami slíbila, že rozloží dlouholetý režim Viktora Orbána a odstraní jim dosazené loutky, jak to říká, tím byl myšlený i prezident Šujok. Ať už ho jako hlavu státu nahradí kdokoliv, bude pro Fides neakceptovatelný, řekl včera v parlamentu šéf poslaneckého klubu Fidesu János Bóka.
2: Je zcela nepodstatné, koho TISA nominuje na prezidenta republiky, protože nelegitimně odstraněný prezident nemůže mít legitimního nástupce. Ať už je to kdokoliv, ať už má za sebou jakoukoliv kariéru, reputaci, anebo zkušenosti.
1: Dodám, že TISA vnímá obsazení prezidentského postu jako dočasné. Podle dodatku ústavy bude jeho mandát trvat buď 5 let, anebo do doby, než vláda se píše zcela novou ústavu, ve které by mohla být zakotvená mimo jiné i přímá volba prezidenta.
0: Z Budapešti Ladislav Novák, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chystáte se u letošních komunálních a senátních voleb využít prokázání ve volební místnosti e-doklady? Pak vás bude zajímat, že tento týden si to můžete zkusit na nečisto. Stát tak bude vědět, jestli aplikace Nápor tentokrát ustojí. A my to probereme v 7.50 v ranním interview. Radiožurnál je 7:45. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně více uchazečů, než tomu bylo dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou moci podle rektorů k navyšování počtu studentů pokračovat. U ruského města Voroněž zřejmě hoří další sklad internetového prodejce Wildberries. Informoval o tom deník Ukrajinská pravda s odkazem na telegramový kanál Astra. Společnost informovala, že ve voroněžské oblasti evakuovala už své zaměstnance. Místní úřady předtím hlásily také útok ukrajinských dronů.
1: Nehody na D1 u Koberovic a v Ostravě. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou je na 77,5 kilometru uzavřený levý pruh a snaží se tam odklidit nabouranou dodávku. Kolona začíná na 84,5 kilometru, osobní auta zpomalí o kus dál, zdržení 15 minut, pro kamiony delší. Na D1 v Ostravě směrem do Polska za sjezdem na Svinov řeší nehodu v omezení. Na kilometru 355 se jede pomalu levým pruhem, pravý blokuje nabourané auto, zpoždění do 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku zůstává fronta ze 13,5 kilometru, je na více než půl hodiny kvůli omezení u jíloviště. Na souběžné silnici je také silný provoz a trasa je rychlejší jen nepatrně. A na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky se jede krokem kvůli stavbě u sjezdu na letiště, zpoždění z 5. kilometru 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Už zhruba 2 hodiny je slunce nad obzorem, vyšlo v 5:43 a zapadne 4 minuty před 8:30. Do té doby nás čeká slunečný den s teplotami od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy víc až 30. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 20. Noc ale bude chladná, většinou naměříme od 12 do 8 stupňů a dál také platí varování před požáry. Až do soboty totiž bude panovat suché a teplé počasí. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7 hodin 50 minut. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladu. Před podzimními komunálními a senátními volbami tak chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, ovšem tehdy e-doklady neobstály a systém tenkrát kolaboval. My to teď probereme s ředitelem digitální a informační agentury Bohdanem Urbanem. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Popište, jak to testování e-dokladů bude tedy pozítří vypadat?
1: Je to tak, že klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát. Je to velmi jednoduché a vezme to opravdu pár desítek vteřin.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak ta akce je dobrovolná, pokud se někdo k tomu testu bude chtít připojit, tak co má tedy udělat?
1: Pokud nemá aplikaci, tak poprosím uživatele, aby si ji nainstalovala a registrovala se předem. A poté v tu jednu hodinu ji skutečně na mobilu pouze již jenom otevře.
0: Předpokládám, že nainstalovat aplikaci e-dokladů nebude nějak komplikované?
1: Není to komplikované, je to klasicky na Google Store a App Store.
0: Vy už byste měli mít za sebou dva neveřejné zkušební testy pro ověřovatele a pro uživatele z řad zaměstnanců státní správy. Kolik jich asi tak bylo, jak to dopadlo?
1: V tom posledním kole, které jsme udělali uzavřené pro zaměstnance veřejné správy, tak se přihlásilo něco přes 4000 uživatelů. Ten systém jako takový obstál, nicméně ta zátěž oproti tomu, co očekáváme při volbách, byl zhruba desetinový.
0: Máte už nějak blíž vyhodnocené příčiny těch výpadků z loňských sněmovních voleb, aby se něco podobného neopakovalo?
1: Ty výpadky z těch loňských voleb, ty jsme již napravovali vlastně od začátku té akce opravíme e-doklady, to znamená téměř těsně po loňských volbách. Proběhlo tam poměrně hodně aktivit, zejména jsme posílili kapacitu Národní identitní autority a zároveň jsme tu vlastní aplikaci posílili, respektive optimalizovali. A nyní se soustředíme na celý ten řetězec, protože ta aplikace si sahá i na služby jiných úřadů, například evidence občanských průkazů v gestci ministerstva vnitra nebo do takzvaného orgu vedeného úřadem pro ochranu osobních údajů.
0: Mluvili jsme o několika tisících uživatelích, kteří zhruba plus minus v nějakém malém časovém rozmezí tu aplikaci použijí. Víte, kolik lidí používalo při těch parlamentních volbách, kdy ten systém skolaboval?
1: Nevíme to úplně přesně, pouze to odhadujeme podle počtu uživatelů, které jsme měli tehdy registrované. Letos při aktuálních volbách bývá nižší volební účast, nicméně mimořádně nám narostl počet uživatelů. Takže počítáme, že ta zátěž bude plus minus stejná a odhadujeme to skutečně včetně těch takzvaných ověřovatelů, těch volebních komisí na zhruba 40 tisíc uživatelů v té špičce na začátku voleb.
0: To je tedy odhad uživatelů, kteří přijdou použít aplikaci k volbám a víme, kolik celkově lidí používá už e-doklady v České republice.
1: Dnes je to 1,05 milionů lidí.
0: Jak dlouho ten systém funguje? Jak dlouho se ladil?
1: To aktuální ladění. My jsme vlastně nikdy podobné zátěži v jeden malý okamžik nečelili. Ty loňské volby byly v tomhle skutečně přelomové. To znamená, ty optimalizační úpravy jak na aplikaci, tak na tom celkovém okolí toho systému probíhají již od těch loňských voleb. Samozřejmě ty akce například posílení NIA probíhaly již před loňskými volbami, ale nebyly v době voleb ještě připravené.
0: Je tedy aplikace e-doklady absolutně plnohodnotným nahrazením standardních dokladů při všech úkonech, ke kterým člověk doklady v Česku potřebuje?
1: Pokud máte na druhé straně někoho, kdo je schopný tu vaši identitu podle té aplikace ověřit, tak je to skutečně plnohodnotná náhrada. Může to být využito v jakékoliv životní situaci, ale musíte si vzájemně ty data sdílet.
0: A poslední otázka. Můžete tedy zaručit, že při letošních komunálních a senátních volbách budou ve volebních místnostech e-doklady skutečně fungovat?
1: Věříme tomu, nicméně ten test nám skutečně dá docela významnou odpověď.
0: Tak tedy ve čtvrtek v jednu odpoledne, je to tak?
1: Ano, budeme se moc těšit na všechny dobrovolné uživatele ve čtvrtek v jednu.
0: Ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban v ranním interview. Díky, naslyšenou.
1: Díky, krásný den, naschledanou.

0: S vámi Radiožurnál 11. srpna svátek slaví Zuzaninu a důvod k oslavě má i judista Lukáš Krpálek. Jeho desetileté výročí připomeneme i v ranním Radiožurnálu a připomínáme i problémy na D4 na příjezdu od Příbramy do Prahy, kolona na víc než půl hodiny před Jílovištěm od Řitky.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
1: Neobjevené skvosty Česka.
2: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
1: Ale překvapí silným příběhem,
2: neopakovatelnou atmosférou
1: nebo nabídnou autentický zážitek.
2: Neobjevené skvosty Česka.
1: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
2: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
4: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
3: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
5: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
6: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Německá policie podle tamních médií našla na dronu objeveném na ležišti v Lipsku stopy DNA. Plavkyně Sémanová a Janíčková postoupily do finále na 100 metrů kraul. Omezení zpomaluje provoz na D4 u Jíloviště směrem do Prahy. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
7: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
6: Správa už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci požádala Trtíkova dcera. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřady v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
8: V červenci před 2 lety se v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku vznítil balíček odeslaný z Litvy. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle a obsahovala stejnou DNA jako dron nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Dron tam nabořil do zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval. Americká média tvrdí, že to byla hybridní operace ruských tajných služeb. Kreml nařčení o víkendu odmítl. Berlín zatím nikoho konkrétně neobvinil, ale vláda chce zlepšit protidronovou obranu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: V maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Na 5denní akci vystoupí hudebníci z 50 zemí světa. Mimo jiné američtí 21 Pilots nebo britská skupina Florence and the Machine. Run
9: Sebepřijetí a hledání vlastní identity, přesně taková témata otevírá skupina Florence and the Machine. Fanouškům své největší hity zahraje na hlavním pódiu. Jistou dávku nostalgie pak nabídne britská zpěvačka Natasha Bedingfield. Organizátoři očekávají, že na Sziget dorazí zhruba 2000 českých fanouškům a stejně jako každý rok, tak i letos na něm zahrají čeští interpreti. Tentokrát to bude elektronické duo Bratři. Z Budapešti Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport.
9: Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do finále hned v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla pátá. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
10: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
9: Finále se poplave dnes, naplánované je v Paříži na 18. hodinu a 40. minutu. Koulař Tomáš Staněk skončil ve finále atletického mistrovství Evropy 9. v Birminghamu. Ve finále se nedostal přes 20 metrů. Do dnešního finále postoupili dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Nor Jakub Ingebrigtsen vyhrál závod na 5 kilometrů na evropském šampionátu po čtvrté za sebou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D1 u Koberovic a zdržení na D4 u Jíloviště. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou byl na 77,5 kilometru ještě před okamžikem uzavřený levý pruh po dřívější nehodě dodávky. Už se jede dvěma pruhy. Kolona začíná na 85. kilometru. Osobní auta zpomalí o kus dál. Kolona se rozjíždí. Na D1 v Ostravě směrem do Bohumína za sjezdem na Svinov vyšetřují nehodu v omezení. Na kilometru 355 projedete pomalu levým pruhem, zpoždění do 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku zůstává fronta ze 13,5 kilometru. Je na více než půl hodiny kvůli omezení u Jíloviště. Na souběžné silnici je také silný provoz a příliš času neušetří. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se zpomaluje už za dálnicí D1. Osobní auta na 79. kilometru. Provoz brzdí omezení u Jesenice, zpoždění kolem 10 minut v osobních autech. A na okruhu potíže i směrem na D1 u nájezdu od Ořechu se na 19. kilometru srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Kolonu hlásíte od dálnice D5, zdržíte se téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a Petra Krále.
0: Dobré ráno, trocha sportu. V ranním radiožurnálu jsme mluvili o českých úspěšných plavkyních a atletech na evropských šampionátech. Přidáme i jedno významné výročí judisty Lukáše Krpálka a dojde i na fotbal. Fotbalisté Sparty mají nakročeno do závěrečného předkola Ligy mistrů. Domácí výhru 2-1 ale musí večer potvrdit, a to na hřišti Lyonu. Like when you said you felt so happy you could die.

0: 10 minut po 8. ranní radiožurnál. Jak už víte, tak fotbalisté Slávie vyhráli třetí zápas nové sezony Šance ligy v Edenu. Porazili Pardubice 2-1, jsou v čele tabulky a teď ještě k soutěžím vyšším. Z poloviny mají vyhráno Spartané, ale postup mají ještě daleko. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem budou bojovat o závěrečnou část kvalifikace na hřišti soupeře.
1: Samozřejmě jsme tady proto, že chceme postoupit do Ligy mistrů. To, jak jsme odehráli první zápas, nám dává šanci na postup do dalšího kola, ale musíme ten výkon zopakovat.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Pražané si do Lyonu přivezli po domácí výhře 2-1 jednogólový náskok.
1: Nevím, jestli nás podcenili. V Praze to pro ně byl první zápas sezóny, to není nikdy jednoduché. Tady to bude úplně jiné. Sestava i rozestavení budou asi jiné. Určitě se pokusí i změnit styl hry.
3: Určitě to bude jiné. Možná byli překvapení naší intenzitou, pressingem, protože v tom se nám dařilo. Čekám těžké utkání. První duel se nám podařil, ale musíme být ještě lepší, pokud chceme postoupit.
2: Shodují se trenér Brian Priske a útočník Jonathan Braut-Brunes. Lyon měl o víkendu volno, protože francouzská liga odstartuje až skoro za 2 týdny. Odveta se Spartou tak bude pro Olympique prvním domácím zápasem nové sezóny.
1: Dá se očekávat, že před vlastními fanoušky a vzhledem k úvodní prohře dá Lyon do útoku všechnu dostupnou kvalitu.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympiquem Lyon a pražskou Spartou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Z Francie Tomáš Petr, radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Právě dnes vrchní soud v Praze projedná odvolání všech 4 lidí odsouzených v případu týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Hlavní pachatel Karel Novák dostal 15 let vězení, další 3 obžalovaní tresty od 5,5 do 6 let. Všichni se ale přiznali a žádají nižší tresty, soud proto bude rozhodovat pouze o jejich výši. Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 180 lidí, no a více než 1500 domů je tam poškozených a 61 budov se zřítilo úplně. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi.
3: Nehoda na D4 u Řitky a kolona na D1 u Humpolce. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na necelém 14. kilometru hlásíte čerstvou nehodu na konci kolony.
4: V levém pruhu svodidel, takže je zatracený levý a prakticky pravý pruh, takže toho lidi objíždějí podstavným pruhem.
3: Srazila se tam sanitka a 2 osobní auta, popojíždí se ovšem až na 9. kilometr, tam se kvůli stavbě mostu jede jedním pruhem, je to na 40 minut, možná je trasa z exitu 14 přes Klínec, vychází nepatrně rychleji. Na D1 v Ostravě směrem do Polska za sjezdem na Svinov na kilometru 355 zůstává uzavřený pravý pruh a po nehodě je tam krátká kolona. A na D1 z Brna do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 89. kilometru se zastavuje pravý pruh po dřívější nehodě u Koberovic. Kolona se nadále rozjíždí, osobními auty se už téměř nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Studená fronta, která přes naše území přešla, přinesla mírné ochlazení, ale opravdu mírné. Zatímco v pondělí ještě padaly teplotní rekordy, třeba v Českých Budějovicích v pondělí naměřili 35,7 stupně, tak dnes už žádné rekordy pravděpodobně nepadnou. Nejvyšší teploty totiž dnes čekáme mezi 23 až 28 stupni, na jihu Moravy až 30. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 20. Noc na zítřek ale bude relativně chladná, čekáme jen od 12 do 8 stupňů a zítřek pak přinese velmi podobné počasí tomu dnešnímu. Většinou teploty do 28 stupňů. Na severovýchodě republiky bude chladněji jen do 25. A také zítřek bude slunečný. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Voliči ve Spojených státech už ve většině obvodů rozhodli, kteří kandidáti se na podzim budou ucházet o křesla v kongresu. Několik významných států ale ještě takzvané primárky čekají. Ve Wisconsinu se dnes rozhoduje o guvernérské nominaci mezi demokraty v Jižní Karolíně o postu po zesnulém senátorovi Lindsey Grahamovi. Chtěla by ho získat jeho sestra Darlin, a to všechno sleduje také naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čím je to dnešní hlasování ve Wisconsinu tak důležité?
1: Wisconsin jako stát je, Petře, jeden ze sedmi států, které byly v těch posledních volbách rozhodující. Těsně v něm vyhrál Donald Trump, ale za poslední čtvery prezidentské volby se tam střídavě hlasoval, vyhrávali demokraté i republikáni. I post guvernéra od roku 2000 třikrát změnil stranu. Takže kdo tady vyhraje, tak to lecos může napovědět o náladě před listopadovými volbami napříč celou zemí. A navíc demokraté tu poprvé po generaci mají reálnou šanci ovládat celou státní vládu, to znamená udržet si guvernérský post a k tomu získat také obě komory parlamentu, tedy jak senát, tak samozřejmě sněmovnu. A také je to největší zkouška pro hnutí demokratických socialistů v Americe, které teď nastupuje a zesiluje a získává na vlivu.
0: Na co se to uvnitř demokratické strany děje kolem Hongové?
1: Ona je favoritkou primárek, Francesca Hongová, a ona se otevřeně právě hlásí k tomuto demokratickému socialismu.

0: vámi Radiožurnál a stále i s kolonou na dálnici D4 ve směru na Prahu od Příbramy. Kolona začíná, u Řitky tahne se až k jíloviště k omezení. No a na začátku kolony čerstvá nehoda, dvě auta a sanitka. Radiožurnál, teď je 8:30. A zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
1: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Toho nominovala vládní strana TISA. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. A pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Sport. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá a už není se Spartou ve Francii. V Lyonu čeká Spartu odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas vyhráli Pražané doma nad Olympikem 2-1. Utkání začne v 21 hodin, přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D4 u Řitky a kolony na Pražském okruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 13,5 kilometru řeší kolizi dvou aut se sanitkou. Blokují levý a částečně i pravý pruh. Za místem nehody následně popojíždí kolona kvůli omezení u jíloviště. Je to stále na téměř 40 minut. O něco rychleji vychází trasa z exitu 14 přes Klínec. Na D1 v Ostravě směrem do Polska za sjezdem na Svinov po nehodě už nic nepřekáží. Je tam už jen omezení, zpomalíte na kilometru 354 zdržení do 10 minut. Ovšem nedaleko při nájezdu z Rudné směr Bohumín vyšetřují srážku tří aut v pravém pruhu a zpomalte vybočuje se za zatáčkou. Na Pražském okruhu směrem na D1 u Ořechu na 19. kilometru řeší srážku kamionu s osobním autem. Blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší, kolonu hlásíte od dálnice D5 na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se za sjezdem na Jeseni. Na prvním kilometru více postojíte v kamionech. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most přibrzdíte za sjezdem na Pankrác, kolona se táhne až do ucpané Dobříšské před Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní ráno je slunečné nad celou republikou, na Šumavě ráno teplota klesala k 5 stupňům, ale teď už se otepluje, třeba Churáňov má aktuálně 14 a zatím nejvíc ukázal dnes ráno teploměr v Lednici, a to necelých 23 stupňů. Teplo je taky v Brně, v Kroměříži a v Přerově, tam mají 21. Stejně vysoko už teplota vystoupala ve Vysokém Mýtě a nebo v Roudnici nad Labem. Čeká nás dnes slunečný den s teplotami do 28 na jižní Moravě do 30 stupňů a zítra tedy ve středu bude počasí podobné jako dnes. Od čtvrtka pak teploty budou stoupat i na 30 a nejteplejší bude sobota, kdy čekáme teploty velmi vysoké, mezi 32 až 36 stupni. V dalších dnech nás tak čeká další suché a teplé počasí. Dešťové srážky tak budou v tomto týdnu opět podprůměrné a sucho se bude dál prohlubovat. Předpokládají to meteorologové. První přehánky a místy i bouřky nás totiž čekají až v sobotu, a to od západu. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
0: Dobré ráno a konečně prozradíme to, o čem už jsme tady několikrát mluvili, že připomeneme. Je to 10 let, co Lukáš Krpálek získal historicky první zlatou olympijskou medaili.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.37 přesně před 10 lety získal judista Lukáš Krpálek svou vůbec první zlatou olympijskou medaili. Na hrách v Rio de Janeiro porazil hmotnostní kategorii do 100 kg všechny své soupeře, a to včetně tehdejší světové jedničky Azerbajdžánce Elmara Gasimova ve finále, které ve vysílání Radiožurnálu komentoval náš sportovní reportér Petr Kadeřávek.
1: Poslední 30 vteřin základní hrací doby, další. No to už musí být volavý horoci olympán. Lukáš Krpálek je olympijský vítěz. Olympijský vítěz nese jméno Lukáš Krpálek. 4 roky tenhle borec bude nosit na svém kimonu zlatým písmem vepsáno své jméno. Lukáš Krpálek je historicky prvním českým olympijským vítězem.
2: Já nevím, já jsem z toho úplně tak hotový, že to je, já mám hroznou pohádku, ten život teďkom poslední rok. Mám hroznou pohádku, ve všem se mi hrozně dařilo. Mám úžasnou rodinu, která na mě doma čeká. Mám úžasného syna, na kterého se hrozně těším, a jsem hrozně šťastný, že přivezu tu medaili.
0: Tak tohle řekl Lukáš Krpálek Radiožurnálu před 10 lety. Po zisku zlaté medaile na hrách v Riu Krpálek přestoupil do těžké váhy nad 100 kg a dosáhl dalších mimořádných úspěchů. Vybojoval druhé olympijské zlato v Tokiu v roce 2021, stal se podruhé mistrem světa v roce 2019 a přidal také zlato z mistrovství Evropy v roce 2018.
3: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
4: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
3: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
5: Oštěp letí daleko, daleko, letí, kam dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
3: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
4: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
3: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
4: A překvapit můžou i další.
3: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
4: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
3: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
4: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.

0: panenko skákavá, tak tohle rčení má velmi reálný základ. Pochází z barokního kostela v zaniklé obci Skoky na Karlovarsku, kam vás pozveme ještě před devátou, ale teď už míříme k Valašskému Meziříčí. Včelaři tam napětě čekají na kontroly svých včelstev. Do města se totiž dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana, a sice všechno spálit. Včera tak na poli za městem skončili v ohni úly, nástavky, vosk a také utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlík, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plasty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle, hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Meziříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Skypala, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
4: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou z 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev.
2: Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k ním. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. Energetická skupina ČEZ v první polovině letošního roku vydělala 18 miliard a 100 milionů korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, tedy takzvané windfall tax. Oproti loňsku naopak klesl ale provozní zisk a také výnos firmy. Maďarský parlament právě dnes bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana TISA o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Hlasování se očekává dnes ve 14 hodin.
5: Nehody na D4 u Řitky a v Praze na Barandovském mostě. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 13,5 kilometru řeší srážku dvou aut a sanitky. Blokují levý a částečně pravý pruh, o kus dál začíná půlhodinová kolona kvůli omezení u jíloviště. Náš zpravodaj projel náhradní trasu z exitu 14.
6: Přes tu Lišnici to trvá asi 14 minut, takže to je výrazně rychlejší, to je od Strakonic.
5: Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru čekejte nesouvislou kolonu. Na jím konci řešili nehodu, do omezení u letiště je to teď na zhruba 15 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 pojedete krokem od dálnice D5 z 22. kilometru. U nájezdu od Ořechu na 19. řeší nehodu kamionu s osobním autem, blokují připojovací pruh, zdržení 20 minut. A v Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov se srazil kamion a osobní auto, blokují dva pruhy a zdržíte se 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Ode dneška až do pátku bude velmi slunečno a teplo. Ještě dnes a zítra se budou nejvyšší denní teploty držet pod 30, tedy do 28 stupňů. Výjimkou bude jižní Morava, kde 30 ty nejvyšší hodnoty mírně překročí. Od čtvrtka už předpověď slibuje teploty do 31 stupňů a v pátek ještě o stupeň víc. Ale noci budou chladné. V noci na zítra čekáme jasno a teploty od 12 do 8. No a slunečné počasí se pak od soboty stane na pár dní minulostí. Sobota bude sice nejteplejším dnem, čekáme až 36 stupňů, ale zároveň se postupně začne od západu zatahovat a čekáme přehánky a taky bouřky. Tak hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: David Stypka, 8.51 na ranní radiožurnál. Kdo z nás by neznal povzdech Panenko skákavá? Tohle řečení pochází od barokního kostela Navštívení Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Sudecká obec už sice dávno zmizela z povrchu zemského, na místě stojí jenom kostra budovy bývalého hostince a poutní kostel. Ten se nerozpadl nejspíš jenom díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců. Kostel ve Skocích stojí uprostřed liduprázdné krajiny, ale čas od času se tam pořádají poutě anebo koncerty.
1: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají, ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí Jiří Šírl.
2: No, mě to ani tak nenapadlo. Já jsem k tomu přišel jako slepý kousín, jak se říká. Kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili a my jsme se vlastně o tom dozvěděli. Tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
1: Ještě vás to baví pořád, jo?
2: Ještě nás to baví, ano.
1: Když se ohlednete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
2: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil, naprosto pustý místo.
1: Romana se hlásí o slovo.
3: My jsme sem s manželem chodili pravidelně, my dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah, tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
1: Až se z Romany Janatové stala správkyně. A průvodkyně.
3: Ano, a z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako cásek. No.
2: No, takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
1: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí.
2: Dá se říct, že jsme stále ještě jako neobjevení, i když samozřejmě skoky za ty leta už se jako zviditelnili, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o skokách vlastně nikdo už nevěděl.
4: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hele, a v té době, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci. Takže jsem přišla tomu uvěřit, že to je fakt jako dobře.
1: Jarmila jsem přijela poprvé a je...
4: Je z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšela jenom sama, ne?
1: No a ten váš první dojem?
4: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované. My jsme furt čekali, kde se to objeví. A škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
1: Nakonec to dopadlo dobře.
4: Teďko, jo.
1: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako. Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
5: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
1: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy,
5: Gasthaus,
1: který tady zůstal 80 let.
5: No.
1: A málo kdy tu bývá na ráno, v podstatě to je vždycky
5: právě. Právě, že no. Dneska zrovna jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
1: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost, než by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky na Žluticku Lubomír Smataná, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál na konci. Jan Pokorný se svým hostem dnes po deváté. Nebudeme jenom vzpomínat, ale bude tam i nějaká aktualita, předpokládám. Přijde krásná dáma.
1: Ano, už je tady. Teď ji fotografují, protože rádio bez fotografií není rádiem už. A ona totiž má novou zajímavou roli ve filmu Tajemství křišťálové planety, což je animovaný film. A Eliška Balcerová, která bude naším milým hostem, tam mluví postavu, která se jmenuje Matriarcha. A tam je zajímavé, že v anglické verzi jsou tam herci jako třeba Jeremy Irons anebo Michael York.
0: Že nejenom fotografie, i kamera je nutná v rádiu, můžete se podívat a poslouchat. Jan Pokorný, Eliška Balcerová.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Devět hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Odvolací vrchní soud v Praze bude rozhodovat o délce trestu v případu týrané ženy na Lounsku. Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, má přes 160 potvrzených obětí. Koulař Tomáš Staněk byl devátý na atletickém mistrovství Evropy. Nehody zpomalily provoz na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech obžalovaných ze Siřemy na Lounsku. Muž tam podle obžaloby zhruba 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali, soud bude rozhodovat o výši trestu.
5: Od podzimu 2024 držel Karel Novák ženu ve sklepě domu a kromě brutálního týrání ji opakovaně znásilňoval. Vědět o tom měla jeho partnerka, její dcera a dceřin partner. Všichni se o ní starali, když byl pryč. Například jí nosil jídlo. Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil letos Nováka k léčbě a 15 letům vězení. K rozsudku přičetl i předcházející 2 znásilnění. Zbylá trojice má jít do vězení na 5,5 až 6 roků. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 164 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
6: Otřesy zasáhly hlavně západní a střední část země. Jedno z nejhůře postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět záchranáři hledající uvězněné osoby v troskách domů. Stále se jim daří vyprošťovat živé lidi. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella okamžitě zrušil svůj program a přijel do hlavního města Bogoty.
7: Osobně budu řídit velitelské středisko, abychom pomohli našim lidem v regionu Choco a v dalších postižených oblastech země. Nejste sami.
6: Pomoc Kolumbii už přislíbili záchranáři z Ekvádoru, Brazílie, Spojených států nebo z Venezuely. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
4: Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
8: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení. Protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
4: Dřevěné barokní sochy z Vraclavy na Orlicko-Ústecku se po 40 letech vracejí na horu Matky Boží v Králíkách. 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení původně zdobilo kaple podél poutní cesty. Před převozem je restaurátoři museli ošetřit, aby cestu bezpečně zvládli. Jak jejich návrat probíhá, sleduje reportérka Naďa Kubínková.
9: tak ten převoz více než 300 let starých dřevěných soch není vůbec jednoduchý. Červotoč totiž poškodil jejich dřevo, na mnoha místech se uvolnily barevné vrstvy a rozlepily se také některé spoje. Restaurátoři proto museli poškozené části nejprve zpevnit, sochy pak demontovali ze soklů, částečně rozebrali a pečlivě zabalili. U některých je potřeba během převozu podepřít také volně vystupující končetiny. Náročný je vlastně i ten samotný transport. Restaurátor Vojtěch Werner se totiž rozhodl nepoužít jeřáb, ale speciální plošinu a lidskou sílu. Z Vratislavy na Orlickou, Ústecku, Naďa Kubínková, Radiožurnál. Sport.
10: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. Přes zklamání se už ale těší na závody a doufá, že na dalších akcích to bude lepší.
11: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku. A tohle je jenom prostě takové jako mezi stupínek, no.
10: Do finále neprošla v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová, která pro tuto sezonu se závoděním skončila. Potřebuje vyléčit problémy s patou, které ji trápí 3 týdny. O medaile mohou večer v Birminghamu zabojovat ve finále dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Další čeští atleti vstoupí do dnešního programu kvalifikacemi a rozběhy po 11:30 dopoledne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D4 u Řitky a na Pražském okruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 13,5 kilometru řeší srážku dvou aut a sanitky, blokují levý a částečně pravý pruh. O kus dál začíná půlhodinová fronta kvůli omezení u Jiloviště. Dá se to obět z exitu 14 přes Líšnici a Klínec. Na Pražském okruhu směrem na D1 u nájezdu z Ořechu na 19. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem, blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší a zpomaluje to průběžný pravý pruh. Kolona popojíždí z konce dálnice D5 a je na více než 20 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, poprvé se brzdí u Jesenice na 81. kilometru. Za nájezdem od Barandova na 16,5 kilometru vyšetřují nehodu, je to celé na zhruba půl hodiny. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov od sjezdu na Pankrác pojedete krokem. Na Barandovském mostě se podařilo nabouraná vozidla odklidit mimo pruhy. Fronta se postupně přesouvá do Dobříšské. A na Novopatské směrem na D8 se za sjezdem na Satalice srazil kamion a osobní auto. Kolona se táhne ze Štěrboholské spojky od Europarku a je na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno, dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A po nich už je ve studiu Radiožurnálu Jan Pokorný a jeho dnešní host.
1: Tak to byly zprávy, které nám předala Eliška Zábrocká, dívčí jménem ještě nedávno Balcárková, což je informace, ale taky důvod k vyloudění úsměvu na tváři herečky Elišky Balcerové. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: A v těch rozhovorech říkají Balcerová taky.
13: Ano, ano. No,
1: ale už to necháváme být.
13: Ale my jsme se s paní Balcárkovou už ráno viděli a já mám vždycky radost, ona je zdrobnělina mého jména.
1: A uvařila vám kafe.
13: Udělala mi kafe, ano.
1: Začněme, Eliško, v Chorvatsku. Ne proto, že tam jezdí na dovolenou spousty českých rodin, ale protože jste přijala roli ve filmu Tajemství křišťálové planety, který získal nedávno na polském filmovém festivalu cenu Zlatá arena za přínos chorvatské animaci. Jak se Eliška Balcerová dostane do animovaného filmu, který dostane cenu za přínos chorvatské animaci?
13: No to je, ten film má úžasnou genezi, protože ten příběh sám vznikl v hlavě Dušana Vukotiče, což byl slavný režisér animovaných filmů a taky profesor na škole, škole animovaného umění.
1: A držitel Oscara
13: Neamerický držitel Oscara za animovaný film, 1962 ho dostal.
1: Surogat.
13: Ano, správně. A takže on ten námět nosil v hlavě a předal ho svému žákovi, který taky dlouho s tím pracoval, a ten se jmenuje krásně Arzen
1: Anton?
13: Arzen Anton, počkejte, teď to řeknu, Ostojič.
1: Ano.
13: Tak zase já jsem vyzkoušena. Tak a ten se náhodně seznámil s českým režisérem nebo vlastně animátorem Petrem Horákem, který má studio Alkai. Setkali se na pláži na ostrově Brač. Jejich děti si hráli, pak zjistili, že jsou oba jako zapojeni do takovéto práce, té animační, no a dali se dohromady. Takže vznikla tato dvojice a rozhodli se, že to téma zpracují. Ono to trvá hrozně dlouho. Ta animace se připravuje velmi dlouho, pak se k ním ještě připojil jeden slovenský kolega a dala se dohromady vlastně mezinárodní spolupráce a ten film natočili tedy... Začali ho točit v angličtině, protože animovaný film se tvoří tak, že to nejdřív musí herci namluvit, jako zahrát. Já mám teď zkušenost velmi čerstvou, tak to vím. A podle toho oni potom asi animujou ty tváře. A do té práce, protože se to natáčelo v angličtině, tak do té práce vstoupili angličtí vlastně dabéři nebo herci. A jednu z velkých rolí toho Mordora tam nadaboval Jeremy Irons, který se tomu velmi věnoval a dělal velkou propagaci tomu filmu. A ty dva Gorgonové se jmenují, ty zvířátka, tak to namluvil Michael York a Vanessa Redgrave. A tohle mi řekli, tak já jsem řekla, že teda do toho půjdu, ačkoliv já neumím zvířátka. A oni řekli, že to je takový chlupatý zvíře, veliký, vypadá to jako takový dinosaurus chlupatej. Tak jsem namluvila tu paní, která se jmenuje Matriarcha, a toho patriarchu namluvil Mirek Táborský. Tak jsem se k tomu dostala, ačkoliv jsem se nejdřív zdráhala, ale pak, když jsem to viděla, je to krásný příběh o holčičce, tam hlavní roli hrají děti, holčička Rea, která zachrání jedno zvířátko a vlastně zachraňují planetu, dostanou se na jinou planetu. Ale co je tam zvláštní? Když jsem to viděla, tak první záběr je planeta Země po 100 letech. A dneska, když jsem šla z toho vedra a z toho vysušeného města sem k vám, tak jsem si uvědomila, že to je obraz po 100 letech, jak to asi bude opravdu vypadat. Prostě Sahara, písečná, jakoby spálená krajina, z který trčí jenom takový pahýlý strom, jako nedávno v českém ráji, kde to hořelo, tak tam byly takový pahýly. No a tak to začíná. A z této planety Země oni odlétají na křišťálovou planetu.
1: Premiéru bude mít zmíněný snímek Tajemství křišťálové planety zanedlouho 13. srpna.
3: Host Radiožurnálu.

sférami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

0: Hostem radiožurnálu je herečka Eliška Balcerová, která má nové herecké kolegy Michaela Yorka, Jeremyho Irense, anebo taky Vanessa Redgrave. Tedy chápu to tak, že Vanessa Redgrave je ta, která namluvila v angličtině postavu toho chlupatého tvora, kterého mluvíte vy česky, té matriarchy.
1: Ano.
0: Jako bych z toho vašeho vyprávění získal pocit, že vy si vybíráte filmy, které mají příběh jako takový, ale i příběh okolo.
1: Ano, mě to hrozně zaujalo, to vyprávění, protože já říkám vždycky, aby mi režisér řekl, jako třeba vznik, nebo proč já, anebo jak, co ho vedlo k tomu natočit právě toto. No a mně se velmi zalíbilo, jak ta česká strana, ten Petr Horák, který do toho vstoupil v té Alkaj, tak to prý je nejlepší, my jsme prý nejlepší animátoři, Češi jsou nejlepší animátoři na světě. Což se mnohdy dokázalo, protože přivážejí ceny ze světa. I tady tento film už dostal cenu v Pule.
0: To jsme říkali, a pak ještě jednu.
1: A na Oslavě Brač, tam byl taky festival dětského filmu. A v té Pule to bylo vysíláno, nebo to promítali v amfiteátru, římském amfiteátru, kde to bylo přítomno 3000 diváků.
0: Kdybych chtěl být indiskrétní, tak řeknu, že dostal cenu na ostrově Brač a na ostrově Brač, a teď byste to dodala vy, jenom jestli chcete.
1: No, já jsem chtěla na tu premiéru tady zdejší jít se svými vnuky a bohužel jsem se musela omluvit, lístky vrátit, protože oni jsou právě v tuto chvíli na ostrově Brač.
0: Jak to děláte, Eliško?
1: Takže kruh se uzavírá.
0: Vy jste se dívala těm animátorům pod ruce, jak to dělají ty postavy?
1: Nedívala samozřejmě, ale sleduju ten proces, protože já teď mám zkušenost čerstvou s paní Michailou Pavlátovou, kdy s ní natáčím animovaný film, ale pro dospělé, je to o takové starší paní, která se těžko vzdává své profese. Je to řidička tramvaje Božena. A já jsem zjistila, že oni nejdřív se musí ten scénář celý namluvit na mikrofon s určitým výrazem a myslím si, nebo asi to tak je, že potom oni podle toho dělají ty kresby, ten kreslený výraz. Protože na tomto filmu, na tom Tajemství křišťálové planety jsem zjistila, že to už je tak daleko, ta animace, že ti herci na tom, ti kreslení herci, mají výraz jako živí lidé. Oni mají výraz herecký, každé mrknutí oka, každý pohled už dneska oni můžou udělat. Proto je to asi tak zdlouhavé ta práce, ale je to strašně krásný a kvalitní. Mě to úplně dojímalo, jak ty dětské figurky reagují, jak potom to zvířátko, který zachránil toho malého Gorgonka, s jakou něhou prostě ona, ta holčička Rea na něj kouká. A říkala jsem si, že to musí být úžasná, zajímavá práce, až by mě bavilo to dělat. Ale už nemůžu startovat novou profesi.
0: Vy jste říkala, že teď tedy spolupracujete na dalším animovaném filmu. Vy jste se našla najednou v animovaných filmech?
1: Ne, ale...
0: Vy jste dřív moc nedělala, ne?
1: Ne, nedělala, ale našla jsem Michailu Pavlátovou, s kterou jsem dělala už jednu věc. Ta se jmenovala Moje slunce Mat. A tento film animovaný získal Zlatou palmu v Paříži, v Olympii dostala cenu Michaela Pavlátová. A tam jsem dělala takovou drobnou roli, to bylo podle knihy Petry Procházkové Fršta. A teď ale děláme spolu na větší věci a právě už to máme jakoby namluveno na mikrofon a teď oni to zpracovávají. Taky spolupracuje se studiem Alkaj s Petrem Horákem. No a vždycky mě povolají k nějakému posunu, že se to zase dál čistí a dává dohromady. Takže jsem na to moc zvědavá, na tu moji Boženu, řidičku tramvaje.
0: A poslyšte, tahle práce na animovaných filmech hlasová je diametrálně odlišná od dabingu, s kterým máte velmi bohaté zkušenosti? Je to jenom v tom, že je to obráceně vlastně, že nejdřív vzniká hlas a potom ta postava?
1: Je to obráceně. Vy musíte jenom posloužit tomu filmu, který dabujete, abyste to tomu herci moc neskazili, protože on na tom třeba pracuje půl roku a učí se texty a tak dále a vy musíte velmi rychle nahradit ten prostě tu cizí řeč češtinou. A tady je to, jako byste vy tu roli vytvářel. Tam to vytvářeli pro mě Vanessa Redgrave, Michael York, Jeremy Irons, a protože oni to, protože to byl mezinárodní štáb, tak se to, ta verze základní mluvila v angličtině. Oni to za nás, toto, co já vám vyprávím, hráli tito herci.
0: Vy máte charakteristický hlas. Pozná vás člověk na první poslech.
1: Ano.
0: Ano.
1: Já
0: ano.
1: Vás taky poznám na první poslech.
0: Dobře, ale já toho zase tolik nedabuju. I když jednou mi Elmar Klos dovolil dabovat nějaké, nebo načíst nějaké titulky k filmu, takže možná už vám šlapu na paty, na stará kolena. Ale když zabrousíme k vašim daberským začátkům, tak třeba v takovém tom filmu Policajt nebo Rošťák, pamatujete na to,
1: no
0: z roku 1982, tak tam jste dabovala postavu, která se jmenuje Edmond Piget Rostandová.
1: Ano. Autorka, spisovatelka.
0: Autorka, spisovatelka.
1: Majitelka zámku.
0: Ano. A to byl ještě ten klasický dubbing. Ano. Kde jste se třeba, Miroslav Moravec tam dabuje Žána Paula Belmonda.
1: Ano, ano.
0: A to jste byli v jednom studiu, každý u jednoho mikrofonu, nebo už se to taky dělalo, že každý měl svůj part?
1: Ne, tehda se to dělalo ještě úplně jinak. Dostali jsme především kazetu, pustili jsme si to doma. Dneska už bych to neměla na čem pustit. Podívali jsme se na to, věděli jsme, která scéna je moc důležitá, kdy jsou monology, takže ty jsme si mohli jako oskoušet. A přišli jsme do studia, byli jsme tam ve dvojici, trojici. Dokonce jsem jednou dělala Moniku Vity, která zpívala v kabaretu, a protože komunikovala s těmi diváky tam v tom kabaretu, tak jsem to musela sama naspívat. A ve studiu byl dokonce orchestr, který pan dirigent odmávnul, a já jsem to s nima musela nadabovat, tu Moniku Vity, a naspívat to. To byl tehdy ještě takzvaný, jako to byly dřevní doby. Ale bylo to krásný, zase jsme se tam setkávali s těmi kolegy. Dneska vás takzvaně vytáčí, že tu vaši roli děláte sám, a ten partner v tom dialogu buď tam už je nahraný, nebo ještě není, a vy začínáte, a už se to dělá trošku tak jako sterilně, no.
0: Možná už by to šlo dělat z domova přes mobilní telefon, ne? Že byste si tam nahrála svůj
1: ta
0: pár.
1: Ta technika je daleko.
0: Poslala to tomu režisérovi. Ale je otázka, jestli potom byste získala třeba cenu Františka Filipovského.
1: Už mám 3.
0: Vím.

0: za myslím, to byl kvarteto, se to jmenovalo, a myslím, že to nebyla ku podivu fondová, kterou jsem jednou dělala v Příšerné tchýni, ale byla to Maggie Smith. No a to třetí, to už si nepamatuju, to už je teďka moc čerstvý. Já si pamatuju jenom to v té minulosti.
1: Já si myslím, že tam bude nějaká cena za celoživotní přínos dabingu.
0: Možná, to, že jo.
1: A když jste pak třeba slyšela, jak vás někdo dabuje, jaké to bylo?
0: Jak mě někdo dabuje?
1: No tak já nechci jít úplně do historie, ale v nemocnici na kraji města přece vás musel někdo dabovat, když jste to promítalo v Německu.
0: Aha, tak to.
1: Rozumíte?
0: Jo, to rozumím. Jo. Ano, tak já jsem teď nevěděla, já myslela, že jsem někdy hrál tak špatně, že mě museli předabovat.
1: Ne. Normálně, ale by tu Čenkovou přece někdo daboval.
0: Tak to dabovala velmi sympatická kolegyně a Láďu Frej je taky takový prima kluk a oni sem za náma přijeli nás pozdravit, přišli do studia, do takzvanou Dubbing Street, dneska se tomu říká Dubbing Street, do televize, a tam jsme se s nima potkali, Láďa Frej nás pozval tehdy na zahradu k sobě domů, tam dali jsme si kafe a povídali jsme si, oni říkali, že u nich dubbing neexistuje, protože oni mají tak velký trh, že nemusí to dubovat, všichni jako rozumí těm filmům, no a angličtinu všichni mají jako druhý jazyk, takže oni se to sem přijeli takzvaně učit. Ano, paní režisérka jim ukazovala prostě, jak se to dělá a byli moc, moc sympatický. Taky nám asi pomohli v té popularitě v Německu, protože třeba pana Kopeckého daboval člověk takovej jako Chantala, takovej komik. Oni to vzali, že to je prostě takovej kabaretier a myslím, že se to tam moc nechytilo, no, tady ten jeho dubbing. Takže to může pomoct, anebo i pokazit vám roli.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bučku, jde nějaká uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
6: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil inflace, meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci, právě ti se ale často takového jednání dopouštějí. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Rakouská vláda připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře. A v maďarské Budapešti dnes začíná Sziget, hudební festival, který je oblíbený i u Čechů, nabídne například zpěváka Luise Capaldiho nebo skupinu 21 Pilots. Ještě ke konci loňského roku ale nebylo vůbec jasné, jestli se letošní ročník uskuteční. Festival totiž opustila americká investiční společnost KKR a také mu vypršela smlouva s Budapeští o pronájmu ostrova, kde se akce koná. Sziget na poslední chvíli zachránili původní zakladatelé.
0: Sport.
6: Dvě české plavkyně čeká finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Po 6:30 večer budou o medaile bojovat Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. V Paříži teď začíná dopolední blok i s 5 českými reprezentanty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezd na D1 u Hvězdonic a kolona na D4 u Žitky. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu velmi opatrně na 33,5. kilometru se dojíždí do kolony. Na 30. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto, je tam ještě i dodávka, blokují pravý pruh, je to vážná nehoda a provoz teď zastavili. Náhradní trasa pouze pro osobní auta z exitu 34 přes Choceradi, zpět se vrátíte na 29. kilometru. V koloně nezapomínejte na uličku. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12. kilometru popojíždí kolona do omezení na 9. kilometr. Fronta je na 25 minut. Dá se to objet z exitu 14 přes Klínec, zpět se vrátíte u jíloviště. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru počítejte s kolonou, táhne se na Pražský okruh za Ořech, celý úsek pojedete 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je dopravní omezení u Jesenice, jede se pomaleji, teď je ze 79. kilometru. Navíc regulují provoz v tunelech. Osobními auty k Ořechu počítejte s 20 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno, dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje na Radiožurnálu host Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S herečkou Eliškou Balcarovou jsme probrali částečně nový film, který přichází za chvíli do kin. Jmenuje se Tajemství křišťálové planety. Proč bych na to měl jít, Eliško?
1: Protože je to, myslím, film pro děti, zajímavý, ale pro dospělé taky, protože je to o záchraně naší planety. Tady říkám v těch vedrech obzvlášť. Co bude, když budeme bez vody, když budeme prostě vyprahlí jak poušť, tak okoupíme jinou planetu. Tam to je v tom filmu zřetelné, že oni odletí, tatínek za prací s malou holčičkou, která ztratí maminku, odletí na jinou planetu a tam začnou žít. Ona velmi těžce najde tam kamaráda, protože na té planetě je takový Mordor, takový továrník, majitel továrny, který nemá rád nic živého. Nemá rád zvířata, nemá, tam je taková drsná scéna, že prostě všem lidem, kteří tam přiletí, odebírají jakýkoliv živý zvíře a on vyrábí umělá zvířata. No a takže je to takový ničitel té nové křišťálové planety. No a ty děti se shodou okolností dostanou do jádra té planety, protože jdou po takovém odpadu, který on vypouští z té fabriky, takový zelený odpad, který je tam znázorně jako had, takový zelený, který ničí řeky, ničí prostě planetu. A oni spadnou do jámy a zjistí, že tam uvnitř je jiní živočichové tam žijou. To jsou právě ti gorgoni.
0: Když vy to líčíte tak, že já na to už asi nepůjdu.
1: Musíte na to jít, to je strašně krásně natočený. Musíte na to jít.
0: Mám vzít nejmladšího vnoučka?
1: Prosím.
0: Sedmiletého?
1: Protože ano, tam je kluk.
0: Dá to?
1: No jistě, protože tam je kluk, který s tou holkou se skamarádí přes plot. Jsou tam samozřejmě technické prvky, jakože on má hlídací chůvu. To je dron. To je chůvadron, jo, který ho maminka jde do práce a hlídá ho chůvadron. To je roztomilý, to budou děti koukat, jak ho hlídá, aby neudělal nějakou paseku. Ona se s ním zpřátelí, no a pak zachraňují. Je to o lásce ke zvířátkům a k jednomu obzvlášť, malýmu gorgonkovi.
0: A že někdy ty drony můžou být i užitečné.
1: To je úžasné, nejenom, protože dneska vlastně hlídáme děti na hodinkách nebo na
0: chytrých telefonech.
1: Na chytrých telefonech, kde se odstnou, jestli nejsou v nouzi. Tak tady je prostě hlídací dron. Ten má takový očíčka, mrká, to se bude klukům ta technika líbit. Vemte ho na to.

0: Eliška Balcerová na chvíli promine, Zelená vlna v tuto chvíli dostává přednost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Sázavu uzavřená. Provoz zastavila vážná nehoda na 30. kilometru. Na místě je vrtulník. Místo nehody řidiči objíždějí přes čerpací stanici krokem. Je tam také policista, který dopravu odklání. Poslední volný sjezd je na Sázavu. Exit 34. Dá se jet přes Voclivy a Chocerady. Ovšem je to zcela nevhodná trasa pro nákladní auta. V úvahu přichází i trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov a zpět po silnici 3. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: S Eliškou Balcerovou si povídáme o práci, o životě. Ještě jsme neprobrali divadlo, ale vy v létě nehrajete, ne?
3: Já v létě nehraju, ale divadlo mám už teď před sebou zase od září a těším se na něj.
0: Vaší domovskou scénou v uvozovkách, ale vlastně možná i de facto, se stalo Studio 2 tady nedaleko na Václavském náměstí.
3: Ano.
0: Tam hrajete, nebo hrála jste v několika hrách.
3: Ve čtyřech.
0: A dvě z nich, tuším, režíroval Miroslav Hanuš?
3: Ano.
0: Jaký je to režisér?
3: No, přísnej.
0: Fakt?
3: Přísnej, ale je to dobrá škola vedle něj, protože on je původem herec a tak zná naše slabůstky a dovede jich využít i zneužít a myslím, že má herce rád a to je strašně důležitý. Já jsem teď s ním doskoušela vlastně před Vánoci jsme měli premiéru hry Harold a Maud a to byla tak krásná práce, že jsem si řekla, kdyby měla být poslední, tak to bylo moc pěkný.
0: Tam hrajete s mladým talentovaným hercem?
3: Ano, ano. S Danielem Krejčíkem.
0: Jakou má budoucnost? Poznáte to?
3: Velkou. To je velmi talentovaný chlapec. Já jsem si ho velmi přála, aby se mnou hrál tohle, ano.
0: A když takhle jste s generačně trochu odlišným hercem na pódiu a teď on třeba tam nedá to, co vy byste tam očekávala, říkáte mu to?
3: Ne. To se nesmí. On prošel, já si myslím, že to zkoušení, on říkal, že to byla jeho Damu, kterou nemá, protože ten Mirek byl na něj přísný, někdy to bylo prostě krutý, ale já jsem říkala, vydrž, Danečku, vydrž to, je to všechno dost podstatný, co ti Mirek říká. A je to vidět, on tak poctivě pracoval, tak pilně pracoval. Všichni teda pilně pracovali, ale myslím, že se to docela povedlo. Nechci tady klepat, abych nedělala zvukařům.
0: Jen klepejte, zvukaři to zvládnou.
3: Tak to chci zaklepat.
0: Víte, ani se nehnula. Promiň, Olí.
3: Tak jsem ráda, protože je to pořád plný to hlediště a museli jsme i přidávat nějaká představení, aby se ukojila ta potřeba to hrát.
0: A co z těch čtyř her ve Studiu 2 zůstalo na repertoáru pro letošní sezonu? Všechny čtyři?
3: Ano, všechny čtyři.
0: Všechny čtyři, to znamená i rozvod.
3: I rozvod ještě pořád. Už jsem hrála.
0: Jak dlouho to chcete hrát?
3: Já nevím, no tak možná, že mě potom smetou z jeviště, ale pořád to, mě to baví, ale lidi to taky baví. Takže já, kdybych se odvážela říct, tak končím, nebudu, tak ještě tolik, teď máme tolik představení dopředu, do konce příštího roku už mám zase zadaný večery, takže zatím to lidi chtějí, no tak dokud mi to chodí a mluví a hejbu se, tak to budu hrát.
0: To je představení, které je úžasné, jmenuje se Můj báječný rozvod.
3: Ano.
0: A to tam hraje hlavní roli Eliška Balcerová, která se nikdy nerozvedla.
3: Ano.
0: Už měla zlatou svatbu.
3: Ano, ano, před 2 lety jsme měli 50 let s mým mužem, ano, ano. Hezky jsme to oslavili.
0: Jak se vám to povedlo?
3: To, že jsme spolu zůstali?
0: 50 let.
3: 50 let, no tak já myslím, že jsme se našli, no, že to je takový zázrak.
0: Tak když se někdo najde při tenisu, tak je to na celý život, ne?
3: To je pravda. To je pravda. My jsme se našli taky při lyžování, které mě naučila. Můj muž byl trenér lyžařský, instruktor a naučil mě tyhle dva sporty a tak to jsme prožili mládí a potom jsme měli spolu dvě úžasné děti, které jsme, myslím, vychovali k tomu, aby to byli slušní lidi. No a tak teď
0: a
3: oni se zase starají
0: o nás. Pomáhá taky to, že žijete všichni, nebo jestli pořád žijete všichni v jednom domě?
3: Ano, ano, pořád žijeme všichni v jednom domě. O několik pater výš a níž a pořád se máme rádi, tak nevím, čím to je.
0: No je to Eliška a její rod.
3: A to je pravda.

0: Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s naším milým hostem, kterým je Eliška Balcerová, která o sobě říká, že je hrdá Valaš, ne Valach, vy si říkáte vlastně maskulině.
1: No já jsem Valach, protože mně přijde Valaška, že to je
0: Valaška
1: ta,
0: je divné, ne?
1: Ta hůl, s kterou tancují Valaši. Tak nechci být ta hůl. A takže říkám, že jsem hrdej Valach, ano.
0: Napadla mě jedna taková otázka, když jsme mluvili o představení, které hrajete ve Studiu 2 s mladým, nadějným, talentovaným hercem s velkou budoucností, jak jste řekla u Daniela. Jak vy jste to měla, když jste hrála s hvězdami, s legendami, s bardy? Dívala jste se jim do duše nebo do toho hereckého mistrovství, jak oni to dělají?
1: No, to mělo dvě fáze. Já jsem vlastně na jeviště vstoupila před 62 lety na profesionální jeviště a to bylo v Brně v divadle Bratří Mrštíku a tam už byly taky hvězdy tehdy brněnského divadla, ale tam já jsem to ještě neuměla rozpoznat. Já jsem byla v absolutních nervech a spíš oni se starali o mě a říkali mi, co mám dělat. Ale potom v těch 20 letech v divadle na Vinohradech, kde jsem strávila opravdu 20 let svého hereckého života, tak tam to bylo moc zajímavé, protože ta generace už je celá pryč v tuto chvíli, ale tehdy tam bylo opravdu, to byla elita českého divadla, takže tam bylo na co se dívat a to už jsem tomu rozuměla, to už jsem byla po škole, po vysoké škole, protože já jsem studovala dřív konzervatoř, tam jsem začala hrát na profesionálním jevišti a pak 4 roky Janáčkovy akademie a to už jsem potom věděla, co je herectví a na co se mám dívat, co je důležitý. Takže to potom mě v tom Vinohradském divadle moc bavilo se učit vlastně, i když jsem na tom jevišti si toho moc nezahrála, ale to byla moje věc a moje příslušnost, že jsem nehrála, ale moc jsem se naučila. Takže potom, když jsem dalších 20 let budovala divadlo svých snů, divadlo na Fidlovačce s Tomášem, tak tam už jsem potom, myslím, byla docela zralá herečka.
0: Kdybych se vrátil na ty Vinohrady, upřesněte mi časovou souslednost. Tam jste se na jevišti potkávali s Viktorem Preissem.
1: Ano.
0: A to bylo po Přemyslu Reskovi nebo před Přemyslem Reskem?
1: To bylo po Přemyslu Reskovi, protože já si myslím, že on při natáčení Nemocnice ještě, jestli se nemýlím, byl ještě v divadle v divadle ABC.
0: Ještě nebyl na Vinohradech.
1: Nebyl ještě na Vinohradech, myslím si to, ale neumím to tak časově přesně popsat. Ale tam jsme se potkali vlastně a potom jsme spolu i hráli, nebo jsem s ním hrála několikrát v nádherných inscenacích.
0: Vy jste někde vyprávěla, že nikdy jste se přistihla při tom, že s ním hrajete, ale přitom ho pozorujete, jak hraje on.
1: Ano, v Ubohým vrahovi.
0: Ano, ano.
1: Toto se mi běžně dělo a já jsem se vždycky lekla sama, že jsem si to uvědomila. Že on hrál tak krásně, tak sugestivně, že já jsem říkala to prostě, tohle je něco tak úžasné, takhle jsem na něj koukala. Úplně jsem z něj nespouštěla oči a najednou říkám, vždyť já musím mluvit, vždyť já musím za chvilku s ním hrát. Tak já jsem to Viktorovi říkala, že já jsem se na něj dívala úplně jako odosobněná na tom jevišti. Bylo to krásný představení Ubohý vrah a dělal to Luboš Pistorius.
0: No vidíte, a teď se asi mnohým hercům děje to též vedle vás. Že se na vás dívají.
1: To asi ne. Já to tak neumím, že ten Viktor byl prostě, to byla hvězda v mých očích. Dneska prostě se dívají na starou paní. A ten,
0: na koho?
1: Na starou paní, říkám. A v tom Haroldově a moci to užívám. Protože už prostě nemusím křepčit po jevišti, teda já tam tančím, ale
0: no,
1: už hraju ženu odpovídající svého věku, protože já říkám, umřít v 80 je tak akorát. Takže kolik mi zbývá?
0: 30? Dobře, 25. Ne, takhle nemůžeme končit. To bychom se dostali k tomu, že si vybíráte divadla podle toho, jestli jsou v dochodné, nebo jak to říkáte?
1: Já říkám, že jsou na dochůzku.
0: Na dochůzku, kam dojdete pěšky.
1: Ano, ano, do divadla Studio 2 i do Palasu, kde mám jedno představení Hraběnky pana Jiřího Hubače, teda autora, tak tam to mám na dochůzku. Tak jedno divadlo mám 10 minut chůze, jedno mám 4 hodiny chůze. Takže já nezanechávám uhlíkovou stopu.
0: zanecháváte úplně jinou stopu, mnohem zácnější. A my vám za to děkujeme, Eliško. Mějte se hezky a díky, že jste se zastavila. A přejeme, ať i tomu animovanému filmu s vaší laskavou účastí se daří.
1: Děkuji za animovaný film i za sebe.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium. Otrava Alexandra Litviněnka, to je další příběh minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Rektoři varují, že vysoké školy potřebují kvůli silnějším populačním ročníkům více peněz. Nejméně 6 lidí zahynulo při ruských útocích na Záporoží. Čeští plavci závodí na mistrovství Evropy v Paříži. Finále čeká večer Sémanovou a Janíčkovou. Po nehodě je uzavřená dálnice D1 na 30. kilometru směrem do Prahy a bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se rozpočet škol příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
4: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Veřejný zátěžový test e-dokladu chystá na čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu, jak řekl v raním interview Radiožurnálu ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
6: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
4: Občanským průkazem v telefonu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Při ruských útocích na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 6 lidí. Zraněných je přes 50, oznámila to Záporožská vojenská zpráva. Rusko k útokům použilo i balistické střely, proti kterým Ukrajina nemá obranu.
7: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že Rusko provedlo 10 raketových útoků na Záporoží. V celé oblasti bylo zaznamenáno 23 leteckých úderů a přes 650 ruských dronů, převážně FPV typu. Některé vesnice Rusko ostřelovalo ze salvových raketometů, děl a houfnic, uvedl Fedorov. Ukrajinské drony v noci zasáhly velkosklady internetového prodejce Wildberries u Voroněže, které schořely, a rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
8: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
9: Sport. Na mistrovství Evropy v plavání začal dopolední program. V Paříži je u toho reportér Martin Charvát.
10: Zatím to je z českého pohledu bez postupu. Darina Nabojčenko i Jan Jakub Kryške se dál nedostali na 50 metrů motýlek, respektive 100 metrů kraul. Za čtvrt hodiny začne soutěž znakařů. Na dvoustovce se představí také jeden z favoritů, Jan Čejka. Hlavním bodem z českého pohledu toho dnešního programu bude finále žen na 100 metrů kraul s Barborami Janíčkovou a Sémanovou. Finál začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 6:45. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Sparty budou hrát večer odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Do francouzského Lyonu si přivezli výhru 2-1. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřená D1 u Hvězdonic a omezení na D4 u Jíloviště. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov na 37,5 kilometru dojedete do Kolony. Na 30. kilometru je dálnice po nehodě uzavřená. Místo nehody se objíždí krokem přes čerpací stanici, Kolona se tak téměř nehýbe. Náhradní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov zpět se vrátíte po silnici 3. Pozor, na silnici 335 je mezi Ondřejovem a Mnichovicemi silnice uzavřená po jiné vážné nehodě. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru po pojíždí Kolona kvůli omezení u Jíloviště zpoždění necelých 20 minut. Na D11 z Hradce Králové na příjezdu do Prahy opatrně na 2. kilometru se dojíždí do Kolony, je to kvůli ucpané Novopatské. Navíc na 0. kilometru se srazila dvě auta v pravém pruhu. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Vysokým Mýtem jsou silničáři a podle našeho zpravodaje jsou kolony ze všech směrů.
13: Všechny auta stojí díky krovoju objezdu ze všech stran. Stojí i to na konci dálnice ještě asi kilometr.
12: A na silnici 7 z Chomutova do Prahy u Slaného obousměrné kolony na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno, teď dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A po nich už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Je 11. srpna a už 30 případů zneužití cizí podoby k výrobě falešné pornografie museli od začátku roku řešit policisté po celém Česku. Nový trestný čin spojený s umělou inteligencí byl do trestního zákoníku dopsaný v lednu. Tak jaký byl ten konkrétní dopad? Proberu v úvodu úterního dopoledního Radiožurnálu, a to už za chvíli s reportérem Davidem Macháčkem. Dobrý den a vítejte.
11: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Především kvůli stále dokonalejší umělé inteligenci byl na začátku roku zapsaný do trestního zákoníku nový trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření. Příslušný paragraf má číslo 191a a za výrobu kompromitujících fotografií anebo videí počítá až s 2letým vězením. Detaily k novému trestnému činu tak zjišťoval reportér David Macháček. Davide, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kolik případů šíření té falešné pornografie už policisté museli od začátku tohoto roku řešit?
1: Tak to zneužití identity k výrobě nějakých kompromitujících nepěkných obrázků nebo videí, tak šetřila policie už v 28 případech od začátku roku po celém Česku. Podařilo se zatím objasnit 2 případy a ty zbylé se stále ještě vyšetřují. Nejvíc případů, 5, připadlo na Středočeský kraj a tím druhým nejvíce zasaženým je Pardubický kraj, kde se šetří 4 případy a z Pardubického kraje je i teď ten poslední aktuální, kdy mladík zneužil fotografii dívky, vytvořil koláž, kde té dívce doplnil nahou horní polovinu těla a tady tu fotografii zaslal nejenom té dívce, ale i dalšímu okruhu známých. A to teďka vyšetřuje policie.
0: Co mají lidé dělat, pokud by se jim stalo něco podobného? Protože asi to není ojedinělý případ.
1: Tak to první, ne přikázání, ale doporučení, rychle schraňovat print screeny, uložit si ty zprávy, které se objeví a co nejrychleji kontaktovat policii. Překonat ostych a kontaktovat policii. A pak je tady doporučení pro rodiče, ti by měli mluvit s dětmi obecně o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu, protože právě mladí lidé podle těch dosavadních statistik se tady toho nového trestného činu dopouštějí nejčastěji a to nám potvrdila i vedoucí krizové linky stoponline.cz Kateřina Vokrouhlíková.
2: Děti zneužili takzvaný svlékací aplikace, pomocí umělé inteligence vytvářeli falešný intimní obsah nebo intimní fotografie svých kamarádů, vrstevníků. Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
1: A to jsou případy, které pak obvykle ve spolupráci s policií řeší škola jako kyberšikanu, protože děti nejsou trestně odpovědné, ale ta linka stoponline.cz slouží k nahlašování závadného obsahu na internetu obecně. A tady zajímavá informace, zatím ještě nikdo nevyužil k tomu, aby oznámil to konkrétní zneužití identity, kterého by se dopustil někdo dospělý, ale ta linka tady k dispozici je.
0: Reportér David Macháček ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Díky za to, Davide.
1: Naslyšenou.
0: Minuta nás dělí od 10:45, úterý 11. srpna 2026.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. 3 minuty jsou po 10:45. Česko má od začátku srpna novou vládní agenturu s názvem Czech Business. V čem bude pro české firmy přínosnější než její dva předchůdci Czech Trade a Czech Invest? Proberu v Biznisu týdne za chvíli s ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Teď doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Sázavu uzavřená. Na 30. kilometru se srazil kamion, osobní auto a dodávka. Stále se nedá projet přímo, pouze přes nedalekou čerpací stanici. Opatrně stojící kolona začíná za sjezdem na Divišov na 38. kilometru. Udržujte uličku. Náhradní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov, zpět se vrátíte po silnici 3. Pozor, silnice 113 na trase přes Chocerady se vždy rychle zaplní a je to tak i teď. Stojí tam dlouhá fronta, navíc je zcela nevhodná pro nákladní dopravu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A děkujeme, že s námi spolupracujete na dopravním zpravodajství Českého rozhlasu. Je 10:19.
3: Business týdne.
1: Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
0: Nová vládní agentura Czech Business bude mít kromě sjednocení podpory firem při exportu a investicích na starosti i zavedení nového startupového zákona do praxe. Jeho cílem má být zlepšení podmínek pro začínající firmy a inovátory. Startupový zákon se právě teď připravuje, vláda ho chce mít hotový do příštího roku. Mluvit o tom budu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, vítej, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: V čem by měl konkrétně tedy Czech Business začínajícím firmám víc pomáhat, než jak to fungovalo dosud?
4: Tak hlavně s jednocením té podpory. Czech Business, jak už dříve bylo zveřejněno, vznikl sloučením dvou státních stávajících agentur, a to Czech Tradeu a Czech Investu. A právě pod Czech Invest doposud pomoc startupům spadala. Když ale tyto firmy potom poptávaly třeba i podporu při exportu, tak zase museli jít na Czech Trade. A jak to teď bude fungovat, vysvětluje ředitel nového Czech Businessu Rudolf Klepáček.
5: My teďka v Czech Businessu to dostáváme do jednoho řetězce, ne do dvou oddělených agentur, kde každá řešila část toho řetězce. A někde se tam překrývali, někdy ne, a někdy si vyříkávali, kdo kam až má zajít. Teď to máte jako jasnou, definovanou službu od začátku do konce pro startup.
4: No a klíčový potom pro podporu startupů, tedy těch mladých inovativních firm, bude podle Klepáčka také připravovaný nový zákon.
5: Agentura by měla být implementačním místem toho startupového zákona. Ten startupový zákon je širší, má víc věcí, ale jednu z věcí, kterou definuje, je, co to vůbec startup je. Je to počet lidí, je to nějaká délka jeho vzniku, takže velikost, doba založení. Ten startup má být definovaný také nějakou svou inovativností, tím nápadem, tím něčím novým a taky škálovatelností. To znamená, že on musí mít potenciál růst a stávat se nějakým globálním.
4: No a co je také zajímavé a důležité, je, že Czech Business bude spolupracovat i s připravovaným novým státním fondem pro kapitálové rizikové investice podporující právě inovátory, a ten vzniká pod Národní rozvojovou bankou.
0: Na co se chce agentura zaměřit, pokud jde o ostatní firmy, tedy exportéry nebo investory?
4: Hlavně na to, co firmy sami chtějí, a to jsou prověřené informace o možnostech obchodu v zahraničí a také o konkrétních tamních firmách nebo zakázkách. Měla by také zlepšovat povědomí o Česku. Agentura se proto chce podílet na společné iniciativě státních institucí a biznisu, a to je vytvoření nového národního brandu Česka, aby to nebylo, jak podotýká Klepáček s nadsázkou, že Česko je známo jen jako Praha a pivo. A pro lákání velkých investic potom chce agentura víc pracovat s tím, že jsme bezpečná země. Ale asi to nebude úplně stačit, protože zatím v boji o ty velké investory prohráváme s Polskem. A proč, říká Klepáček?
5: Polsko podle OECD není otevřenější než my. Ale co změnilo, je infrastruktura. To, že mělo už ty místa připravená a že říká, do 2-3 let u nás prostě realizujete tu investici.
4: Zatímco u nás to trvá třeba 10 let a překážkou jsou v Česku hlavně dlouhé povolovací procesy.
0: Více se dozvíte v pořadu Peníze a vliv, který najdete na webu i rozhlas.cz a samozřejmě i v podcastových aplikacích. Jano, děkuju, hezký den a nashledanou.
4: Taky díky, nashledanou.
0: No a ten den je, připomínám, úterní, 11. srpnový, za 7 minut bude 10:30, chystáme zprávy.
6: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám. Pre nad vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Adriánko to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
0: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Radiožurnál 10:30. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
4: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Vrchní soud v Praze projednává odvolání všech 4 lidí odsouzených případu týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Hlavní pachatel Karel Novák dostal 15 let vězení. Další 3 obžalovaní tresty od 5,5 do 6 let. Všichni se přiznali a žádají nižší tresty. Soud proto rozhoduje pouze o jejich výši. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie v eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. A v Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se můžou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny i koncerty.
3: Sport.
4: Čeští plavci závodí na mistrovství Evropy během dopoledního programu. V Paříži je u toho reportér Martin Charvát.
5: Michal Judický míří k závěrečnému dohmatu na 200 metrů znak. Jeho výsledný čas přes 2 minuty a 1 sekundu nebude stačit na postup do semifinále, kam se za chvíli budou chtít dostat také Miroslav Knedla a Jan Čejka. Vrcholem programu z českého pohledu bude večerní finále žen na 100 metrů volným způsobem s Baraborami Janíčkovou a Semanovou, které nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Hvězdonic a omezení na D11 u Peček. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Sázavu nadále uzavřená. Na 30. kilometru začíná vyšetřování vážné nehody, místo se objíždí přes čerpací stanici Krokem, tvoří se kolona. Začíná za sjezdem na Divišov na 38,5. kilometru, náhradní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov, zpět se vrátíte po silnici 3 u Mirošovic. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Pečky počítejte s pomalejším provozem ze 35. kilometru. Je to kvůli dopravnímu omezení, chvílemi se zcela zastavíte, zpoždění 10 až 15 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 10,5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u jíloviště, zpoždění necelých 15 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Vysokým mýtem pracují silničáři u kruhového objezdu. Kvůli tomu tam tak stojí kolony v obou směrech a ucpává to i dálnici D35 u Mýta směrem do Hradce. A v Praze je nadále plná Novopatská směrem na D8. Kolona začíná už na jižní spojce na Lanovém mostě. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: A už víme, co budeme vysílat odpoledne. Ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem připravilo návrh státní kulturní politiky vlády České republiky na nejbližší léta. Proč proti němu protestují kulturní pracovníci a jejich organizace? Budeme se ptát prezidenta Kulturní a kreativní federace Jakuba Bakuleho. Ten bude hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu po 17. hodině.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 10.38, to byly Goo Goo Dolls ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Maďarská vládní strana TISA před zhruba 3 týdny donutila k odchodu z funkce prezidenta Tomáše Šujoka, který byl podle ní příliš spjatý ve volbách s poraženým Fidesem. Jako svého kandidáta na příští hlavu státu TISA o víkendu představila někdejšího soudce Andráše Baku a už dnes ho má parlament jako jediného uchazeče oficiálně zvolit do funkce. Část opozice ale už teď mluví o nelegitimním prezidentovi.
1: Nelegitimně odstraněný prezident nemůže mít legitimního nástupce, shrnul v parlamentu den před hlasováním za opoziční Fides předseda poslaneckého klubu strany János Bóka. Fides proto na protest nejenže nenavrhl vlastního kandidáta, ale bude i bojkotovat prezidentskou volbu. TISA donutila Šujoka k odchodu schválením ústavního dodatku, který ukončil jeho mandát. Krok na hraně ústavnosti pobouřil i voliče Fidesu pana Arpáda.
2: Nejsem zrovna příznivec Tamáše Šujoka, ale myslím si, že způsob, jakým ho odstranili, je jedem i pro příštího prezidenta. Teď může podobný osud potkat i jeho.
1: Většina lidí, které potkávám ve výrazně provládní Budapešti, ale postupu TISY tleská.
3: Šujok dostal, co si zasloužil. Byl jenom loutkou Viktora Orbána. Podepsal a schválil všechno, co mu Orbán předložil. Nikdy se nikoho nezastal a ničemu zlému nezabránil.
1: Hodnotí výkon prezidenta Aniko a s nervózním smíchem dodává, že cítí vztek, jen na něj pomyslí. V době, kdy Šujok podepisoval konec vlastního mandátu, neměl premiér Péter Maďar ještě jasno, kdo ho má v převážně ceremoniální funkci nahradit. Paní Bea říká, že ať už by Maďar nominoval kohokoliv, byla by pro. Tak velkou důvěru má u svých voličů maďarský premiér. A s výběrem Andráše Baky podle reakcí, které jsem vyslechl, skutečně uspěl, jak ilustruje Aniko.
4: Absolut.
3: Je to absolutně správná volba. Se svou osobností bude otevřeně říkat, co si myslí o krocích vlády i přímo premiérovi Maďarovi, pokud třeba nebude s některými postupy souhlasit.
1: 73letý Baka se jako právník věnoval lidským právům. 17 let byl soudcem Evropského soudu pro lidská práva a předsedal i maďarskému nejvyššímu soudu. Do povědomí Maďarů se dostal v roce 2011, kdy kritizoval Orbánovu justiční reformu. Měl obavy, že omezí svobodu soudního procesu. Premiér ho za kritiku protiprávně odvolal z funkce, jak později potvrdil štrasburský soud. Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie. Jeho mandát tak bude trvat jenom do doby, než vznikne nová ústava. Jak dokládá Arpád, i někteří voliči Fidesu jsou ochotní dát Andráši Bokovi v nejvyšší funkci šanci. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: za chvíli za brněnskými vědci, ti se chystají ve Španělsku a na Islandu na středeční úplné zatmění slunce. Na pořízení snímků budou mít přesně 2 minuty. Teď hlavně sledují počasí, jak za chvíli tedy uslyšíte. My kromě něj sledujeme i dopravu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 z Brna do Prahy zůstává u Hvězdonic na 30. kilometru uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu, místo se objíždí přes čerpací stanici krokem a kolona se tak moc nehýbe. Kamiony se teď zastavují za sjezdem na Divišov v zatáčce na 39.5. kilometru, opatrně dojíždějte. Náhradní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov, zpět se vrátíte po silnici 3 u Mirošovic. Ještě silnice 16 ve směru ze Slaného do Mělníka, dejte pozor, za spomyšlí na vozovce leží pneumatik a náhle se vypočuje. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Aerosmith jsme hráli 10 minut před 11 hodinou, v 11 už nabídneme další čerstvé zprávy. Budeme se věnovat i inflaci, ta v červenci meziročně zrychlila, takže si počkejte na detaily, ale zprávy samozřejmě i online kdykoliv na irozhlas.cz. Na zítřejší úplné zatmění slunce se už chystají brněnští vědci na Islandu a ve Španělsku, zatímco u nás bude zatmění jen částečné, tam měsíc zakryje slunce a na několik minut celé. Na pěti stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. Získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová a z čeho se skládá.
1: Zvuk cikad na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z VSI VUT.
3: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. No a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
2: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
4: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně je tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
2: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti, doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z VSI Václav Široký.
5: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigáza. Jsme tady v opuštěné chatě.
2: Obloha se jeden večer začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
5: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár směrem na západ, kde bude i to zatmění.
2: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
4: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně.
2: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech pěti stanovištích.
4: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
2: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. A pokud chcete být u toho s námi, nalaďte si Radiožurnál. Speciální vysílání magazínu Experiment věnované zatmění začíná ve středu po 19. hodině. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Sausidisová.
1: Inflace v červenci meziročně zrychlila. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na hostování do Legie Varšava. Po nehodě je dál uzavřená dálnice D1 na 30. kilometru směrem do Prahy a bude skoro jasno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záležet na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud se jejich rozpočet příští rok nenavýší, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 60 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
4: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce. Pokračuje ředitel muzea Martin Hrabec.
5: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP talonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
6: Sport. Na mistrovství Evropy v plavání se závodí v rozplavbách. Týká se to i českých reprezentantů z Paříže, informuje Martin Charvát.
7: Miroslav Knedla a také Jan Čejka dokázali postoupit z rozplaveb do semifinále na 200 metrů znak. Oba dva předvedli kvalitní výkony. Čejka postupuje ze 7. a Knedla ze 13. místa. Vrcholem večerního programu z českého pohledu bude finále dvou Barbor, Sejmanové a Janíčkové ve stejném závodě na 100 metrů kraul v přímém přenosu na této stanici před 6:45 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
6: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá a už není se Spartou ve Francii. V Lyonu čeká Spartu odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas vyhráli Pražané doma nad Olympikem 2-1. Utkání začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Hvězdonic a kolony na jižní spojce. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Sázavu uzavřená. Na 30. kilometru vyšetřují vážnou nehodu, dá se projet pouze přes čerpací stanici a jede se krokem. Kolona stále narůstá, kamiony se zastavují už za sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Alternativní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov, zpět se vrátíte po silnici 3 u Mirošovic. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice z 8. jedného kilometru postává fronta kamionů táhnoucí se do Brna, kde je jedničce. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí před vysokým mýtem kolony kvůli pracím silničářů u kruhového objezdu blíže Zámrsku. Zpoždění 15 až 20 minut stojí se i směrem do Hradce, a to i na konci D35. A v Praze je nadále plná Novopatská směrem na D8 kvůli omezení Vegbelské a dlouhá kolona se táhne už z jižní spojky, respektive ze Spořilovské. Zejména v kamionu je to nadlouho, náš zpravodaj projel kolonu od Průmyslové.
9: A ještě nejsem ani v tom zúžení, které je to zúžení do jednoho pruhu a tam ještě nejsem, to mám za 600 metrů. Já jsem najel na Novopatskou teďka. Po 2 hodinách a 25 minutách.
8: A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách většinou 20. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: 6 minut po 11. hodině, dobré úterní dopoledne. My se vydáme v dalších minutách na Havlíčko-Brodsko ve Slamníči. Lidé na podzim nepůjdou k volbám, nesestavili tam žádnou kandidátku. U současných zastupitelů za to může neochota znovu kandidovat, ale i rozepře ohledně elektrické přípojky. Co se tam děje? Uslyšíte v reportáži už za pár minut.
2: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě nachystané, ale nesložili kandidátní listinu. Jde o vůbec jedinou obec na Vysočině, kde ji nikdo neodevzdal. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník, který ale nesmí dělat žádná další závažnější rozhodnutí.
1: Mě se dotknu třeba tady ta elektrika, se mi dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma je těžko jde do zastupitelstva. No.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne. No. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co? Já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014, byly pak až mimořádné, o rok později. Tereza Pešoutová, Radio

0: A v dopoledním radiožurnálu si za chvíli poslechněte o tom, jak sníh a mráz způsobil problémy v jeho Africké republice. Teď doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Sázavu stále uzavřená. Na 30. kilometru vyšetřovali vážnou nehodu. Teď se začalo s úklidem nabouraných vozidel. Na místě je odtahovka, dá se projet pouze přes čerpací stanici a jede se krokem kolona. Teď začíná za sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Tam se zastavují kamiony. Dá se to objet z exitu 41 přes Divišov a Benešov. Zpět se vrátíte po silnici 3 u Mirošovic. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je úterý 11. srpna, už v pátek by teploty v Česku mohly opět stoupat nad 30 stupňů. My ale teď míříme na opačnou stranu zeměkoule. V Jihoafrické republice se potýkají smrazy a sněhovou kalamitou. Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Ten sníh v Jihoafrické republice komplikuje hlavně dopravu. Kolik ho tam napadlo?
1: No, oni to nejsou žádné velké přívaly sněhu, alespoň podle záběru Jihoafrické televize, tak leželo na polích, na skalách a také na silnicích tak do 10 cm, ale teploty se pohybovaly kolem nuly, takže to mohlo v noci i přimrzat a sněžit začalo v sobotu, ale i pro dnešek ještě vydala Národní meteorologická služba varování, hlavně tedy kvůli špatné sjízdnosti silnic. Největší problémy jsou v provincii KwaZulu-Natal, což je na severovýchodě Jihoafrické republiky, je to přibližně u hranic s Mozambikem a také s královstvím Eswatiny. Tam jsou uzavřené silnice, dokonce i placené rychlostní silnice a je to kvůli třeba popadaným stromům nebo kvůli tomu nesjízdnému povrchu, protože na některých komunikacích se dá jet třeba jenom 20-kilometrovou rychlostí, jsou tam vjeté koleje v tom těžkém rozbředávajícím sněhu. Problémy jsou i v obou provinciích na té úplné jižní špičce Afriky ve východním a západním Kapsku. Tam správa silnic vydala upozornění, že pokud nemusíte, tak opravdu nevyjíždějte a když už opravdu musíte, tak jezděte pomalu, dodržujte bezpečnou vzdálenost a rozsviťte si. Uzavření také vyžádalo si několik horských průsmyků, třeba mezi Nížinou na pobřeží Atlantiku a Indického oceánu, tam se stýkají, že ano. A vnitrozemím tam jsou hory, které sahají až nad 1500 metrů. Dá se říct, že Jihoafričanům dělá ta jízda ve sněhu problémy, je to něco, s čím zkrátka nemají moc velké zkušenosti.
0: Ten sníh vždycky působí problémy řidičům nebo správcům elektrické sítě. Nemají ale ze sněhu radost třeba tamní děti?
1: Neviděl jsem to na těch záběrech v televizích, spíše jsem je viděl zachumlané do péřových bund a spíš ten sníh je těžký, mokrý, také dnes bude kolem hlavního města Pretorie tak do 4 stupňů, ale ve čtvrtek už bude kolem 15, takže asi ten sníh zmizí, takže nemají moc času na ty radovánky a v Jihoafrické republice není tradice bobovat, sáňkovat, lyžovat. Ta příležitost tomu není ostatně moc často. To letošní sněhové, řekněme, nadělení je spíš výjimka. Na jihu Afriky je zimní středisek asi tak, že bych napočítal na prstech jedné ruky, ještě by mi nějaké prsty zbyly. Tam je třeba v západním Kapsku rezort Matrosberg, který je nad 2000 metry, je tam sjezdovka dlouhá asi 400 metrů, ale není v provozu, jak jsem se díval. A jediné fungující zimní středisko je v Lesotu, Africký Mountain Resort, to je ve výšce nad 3000 metrů, jsou tam dva vleky, dvě sjezdovky, je tam 15 cm většinou technického sněhu, takže kdo by měl zájem, může do Lesota.
0: Je to osvěžující. Díky za nabídku. Petr Novák ze zahraniční redakce. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium. Otrava Alexandra Litviněnka, to je další příběh minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy má Kateřina Sausidisová.
1: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek v jednu odpoledne aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČEZu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které požaduje přepracování dětského očkování. Počty se mají ze stávajících 18 snížit na 11. Informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení skritizovali Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. V maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 tisíce návštěvníků i několik tisíc lidí z Česka. Festival skončí v noci ze soboty na neděli. Sport. Na mistrovství Evropy v atletice začíná dopolední program. Trojici Bahník, Čudlí, Štefela čeká v Birminghamu kvalifikace výšky. Bojovat o postup do finále bude také diskař Bárta. Kolomazníka a Štefka čeká rozběh na 110 metrů překážek a Štoutkovou to samé na osmistovce. Do večerního finále se dostali dálkař Mandelschmidt a kladivář Myslivčuk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 u Tuchoměřic a otevřená D1 u Hvězdonic. Na D7 z Chomutova do Prahy zase jdeme na Tuchoměřice. Dejte pozor, srazily se dvě dodávky. Na druhém a půltém kilometru blokují pravý a následně levý pruh. Brzdí se prudce a vybočuje. Místo není označené, kličkuje se, náhle se brzdí. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy byla za sjezdem na Sázavu uzavřená. Na 30. kilometru se srazil kamion, osobní auto a dodávka. Před necelými 3 minutami se podařilo obnovit provoz oběma pruhy. Opatrně, kolona začíná u sjezdu na Divišov na 41. kilometru a rozjezd nějakou dobu potrvá. Fronta se přesune k omezení na mostě Šmejkalka. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice od odbočky do Zámrsku popojíždí kolona kvůli omezení před vysokým mýtem, zpoždění 15 minut, stojí se i v opačném směru na výjezdu z mýta i na konci dálnice D35. A v Praze je plná Novopatská kvůli omezení Vegbelské, fronta hlavně kamionů začíná už na konci Brněnské a táhne se přes Spořilovskou a Jižní spojku. Kamionem je to k nájezdu na Cínoveckou na více než 3 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Je úterý 11. srpna, teď jsou 3 minuty po půl 12. Dobré dopoledne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: story? No.
1: My vás v dopoledním Radiožurnálu za chvíli pozveme do filmových studií na Barrandově. Tam totiž před pár dny skončilo natáčení výpravného českého filmu Lady Dermacol. Vypráví o ženě, která trochu nestandardní cestou dobila Hollywood.

0: Přezdívalo se jí Lady Dermacol. Českým ženám dala silný krycí make-up, který si od ní později koupil i Hollywood. O osudech Olgy Knoblochové, české kosmetičky a vizážistky, teď vzniká i životopisně laděný film. První diváci ho ale uvidí až příští rok. Minulý týden totiž teprve padla jeho poslední klapka. A o filmu Lady Dermacol nám přišla do studia dopoledního radiožurnálu říct víc Kristýna Roháčková z webu iRozhlas.cz. Kristýno, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Vy jste se na Brandově byla podívat na poslední natáčecí den Lady Dermacol. Jak vypadal?
1: Tak točila se scéna, kdy Olga Knoblochová v 60. letech přijíždí na plac filmového muzikálu Dáma na kolejích, kde si tehdy v hlavní roli zahrála a zaspívala Jiřina Bohdalová. Vznikla tak půvabná situace, kdy skutečný filmový štáb dával pokyny fiktivnímu filmovému štábu, který pak zase pro změnu režíroval scénu z Dámy na kolejích. Kdo ten snímek Ladislava Rychmana zná, tak ten si určitě vybaví lůžkovou choreografii, kde Jiřině Bohdalové propleskává nebo snad promasírovává obličej Helena Růžičková. Znělo to nějak takhle.
2: Kamera.
3: Kamera jede.
2: Klapka.
4: Dáma na kolejích 37
2: Hudba a akce.

0: Stop! Stop!
1: Tak tenhle film známe, koho v novém filmu Lady Dermacol uvidíme.
2: Tu titulní roli Lady Dermacol stvární herečka Marika Šoposka. Ta o spoluzakladatelce známé kosmetické značky mluví jako o nositelce neutuchající pozitivní energie.
3: Myslím, že to byla hlavně jako silná žena, která prostě si uměla poradit vlastně se vším a nestratila u toho takovou tu svoji, jak se říká, bez ztráty květinky, všechno zvládla. Když jsme točili, tak já jsem vlastně zjistila, že ona tam má spoustu takových propadů, protože jí prostě něco nevychází, někdo jí hází nějaký klacky pod nohy, prostě dějou se jí různý peripetie, jak rodinný, tak pracovní. A ona toho musí fakt vlastně hrozně moc překonat. Ona je fakt taková definice jako nějaký síly.
2: Po boku Mariky Šoposké se ve filmu, který točí Vojtěch Moravec podle scénáře Marka Epsteina, objeví Martin Hoffman jako geniální chemik inženýr Boublík a v menší roli uvidíme také Ondřeje Brzobohatého. Ten si totiž v té metafilmové verzi Dámy na kolejích střihne part svého otce Radka Brzobohatého.
1: S Kristinou Roháčkovou z rozhlasu, tedy z iRozhlasu.cz jsme mluvili o chystaném životopisně laděném českém filmu Lady Dermacol. Uvidíme příští rok.
2: Příští rok.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Já taky děkuju.

0: Atletické mistrovství Evropy pokračuje v britském Birminghamu dalším soutěžním blokem a také dnes bude v akci hned několik českých nadějí. Začala už třeba kvalifikace výšky s Janem Štefelou. Podíváme se tam živě v dopoledním radiožurnálu ještě do 12.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Pískař Jan Štefela patří mezi největší naděje české atletické reprezentace na mistrovství Evropy v Birminghamu. Kvalifikace této disciplíny začala zhruba před 20 minutami. No a na místě je Jakub Marek. Jakube, dobrý den.
1: Příjemné dopoledne z Birminghamu. Jan Štefela ten ještě ale nezasáhl do soutěže, přestože už začala. Teď se skáče na 2 metrech a 10 centimetrech a tuto výšku Jan Štefela stejně tak třeba jako olympijský vítěz Ital Gian Marco Tamberi vynechává. Bude skákat až na 2 metrech a 15 centimetrech. Štefela si tedy věří, on je v těch aktuálních evropských letošních tabulkách z mužů, kteří tady skáčou druhý, lepší už je jen Ukrajinec Oleg Dorošťuk, takže Jan Štefela rozhodně je adeptem na postup do finále, ale jsou tady v kvalifikaci i další dva Češi, další dva svěřenci Jaroslava Báby, českého rekordmana ve skoku vysokém, Marek Bahník, ale teď na 2 metrech a 10 centimetrech už má dva křížky, dva nezdary, takže bude mít poslední možnost, aby pokračoval v této soutěži, v této kvalifikaci, no, ale Matyáši Čudlému tomu se zadařilo na 2 metrech a 10 centimetrech, takže bude pokračovat na 2 metrech a 15 centimetrech.
0: Jaké další disciplíny se dnes čeští fanoušci můžou těšit?
1: Už se rozběhla i soutěž diskařů, kvalifikace, tam je ve hře Marek Bárta, ale první pokus ten se mu nepovedl, nedostal se ani za 55 metrů, takže to není výkon, který by měl bojovat o finále, ale má ještě další dva pokusy v tom úvodním bloku dnešních soutěží. Bude ještě Jonáš Kolmazník a Štěpán Števko, to jsou čeští sprinteři, ti poběží rozběhy na 110 metrů překážek a také na 800 v rozběhu se představí Češka Pavla Štoutková, ale to hlavní z českého pohledu přijde pak večer, protože Volodymyr Myslivčuk, ten je ve finále kladivářů, to finále začne ve 20 hodin a 10 minut. Myslivčuk včera překvapivě ovládl kvalifikaci kladivářů, no a pak ve 21 hodin a 16 minut českého času začne dálka mužů s Petrem Mandelschmidtem.
0: Bude u toho Radiožurnál Sport a taky Jakub Marek. Jakube, díky, nashledanou.
1: Díky, hezký den.

0: Věra Štechrová je ta, která pro vás dnes připravila polední publicistiku a už je taky připravena. Potvrdí, pozve, vítej.
1: Je to tak, dobrý den. My začneme tím, že stát chce před podzimními volbami prověřit aplikaci e-doklady. Jde vlastně o digitální alternativu občanského průkazu, který se ale loni u voleb neosvědčil. Lidé, kteří se na tuhle aplikaci spolehli, se pak ve volebních místnostech neměli čím prokázat, protože nefungovala. No a digitální agentura proto chystá zátěžový test a prosí veřejnost o spolupráci. Letošní vlny extrémních teplot a sucha se v Evropě určitě promítnou i do výkonu ekonomik jednotlivých zemí. Otázka je, jakým způsobem a jak moc. Já se budu ptát na to, ve kterých zemích a odvětvích se horko může projevit nejvíc a o kolik peněz může vedro jednotlivé státy připravit. No a budeme mluvit i o tom, na základě jakých důkazů ruský soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb ruskou liberální opoziční stranu Jabloko. Ono jde totiž o jedinou stranu, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině.
0: Poslechněte si hlavní zprávy za 4 minuty ve 12:10, pak Věra Štechrová a avizovaná publicistika. Děkuju za pozvání.
1: Naslyšenou.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
3: V Česku přibývá případů zneužití identity k výrobě pornografie.
4: Zneužití identity šetřila policie už v 28 případech.
3: Stát ve čtvrtek otestuje zátěž e-dokladů, žádá o pomoc uživatele aplikace.
5: V tu jednu hodinu ji skutečně na mobilu pouze již jenom otevře.
3: Fotbalisté Sparty můžou dnes v Lyonu postoupit ze třetího předkola Ligy mistrů. Kolonu čekejte na dálnici D1 u Hvězdonic směrem do Prahy a počasí bude skoro jasno s teplotami většinou do 30 stupňů. Je úterý 11. srpna a posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté v Česku v první polovině letošního roku začali vyšetřovat 28 případů zneužití identity k výrobě pornografie. Pachatelé většinou využili umělou inteligenci a z původních fotek anebo videí vytvářeli snímky se sexuálním obsahem. Hrozí jim až 2 roky vězení. Nejvíce případů bylo ve Středočeském a Pardubickém kraji.
6: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
7: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
6: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Radiožurnál.
3: Inflace v Česku mírně roste. V červenci ceny stouply průměrně o 1,7% v meziročním srovnání. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Vysoké školy potřebují víc peněz. Hlásí se na ně čím dál více uchazečů kvůli dorůstání silných populačních ročníků. Podle České konference rektorů ale hrozí, že to stát nezohlední a příspěvek vysokým školám naopak sníží. Příští rok by tak mohlo u přijímacích zkoušek uspět méně studentů než letos.
8: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
9: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
10: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
9: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Stát chystá velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními volbami a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby si aplikaci zkusili otevřít ve čtvrtek v 13:00.
11: Stačí provést otevření té aplikace.
12: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
11: Ano, je to tak.
12: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
11: Přesně tak. Tohle to relativně triviální aktivitu.
12: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
13: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
12: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než 1 000 000 uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
3: Syrské úřady v nepřítomnosti odsoudily svrženého prezidenta Bašára Asada k smrti. Podle rozsudku spáchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident je v Rusku. Do Moskvy uprchl poté, co jeho režim před dvěma lety svrhli poslanci. Povstalci v čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech se žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
15: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodily velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Maďarští poslanci budou odpoledne volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
16: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Na zítřejší úplné zatmění slunce se vědci z Česka připravují taky na Islandu a ve Španělsku. Na pěti stanovištích mají speciální fotografickou techniku.
17: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
18: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
19: Island, to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
18: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. V prvním utkání porazili Pražané Lyon doma 2-1. Dnešní odveta na stadionu Olympiku začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na mistrovství Evropy v atletice jsou na programu rozběhy a kvalifikace. V Birminghamu je reportér Jakub Marek.
21: Výškař Jan Štefla vstoupil před okamžikem do kvalifikace úspěšně na 215 cm. Bohužel další svěřenec Jaroslava Báby, Marek Bahník, už skončil s třemi nezdary na 2 metrech a 10 cm. Ve hře o finále je ale stále ještě třetí z Čechů Matyáš Čudlí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
20: Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne kolem 6:45 večer. Znakaři Čejka a Knedla se představí v semifinále dvoustovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D7 u Tuchoměřic a kolona na D1 u Hvězdonic. Na D7 z Chomutova do Prahy stále opatrně za sjezdem na Tuchoměřice. Na 2,5 kilometru se srazily 2 dodávky. Blokují nejprve pravý, následně levý pruh, náhle se brzdí a kličkuje, místo stále není označené. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim ze 44. kilometru hlásíte kolonu, téměř se rozjela po dřívější uzavírce dálnice, auta se teď přesouvají před omezení na most Šmejkalka. Znovu se tak brzdí na 20. 58,5 km, zpoždění 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte, silnice 113 je před chodce Rady ucpaná. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice se na 4. kilometru zastavuje pravý pruh plný kamionů a nesouvislá kolona pokračuje dál po spojkách až do Kbelské ulice. Tam je omezení pro kamiony, je to podle našich zpravodajů na několik hodin. A na silnici 24 Střeboně do Suchdola nad Lužnicí jsou u Majdalény silničáři, jezdí se kyvadlově, zpoždění 10 až 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách naměříme většinou kolem 20. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
2: Jak se mění aplikace e-doklady, aby na rozdíl od loňska obstála při podzimních volbách? Jaký dopad mají letošní vedra na výkon evropských ekonomik? A proč moskevský soud zakázal opoziční straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách? O tom všem budeme mluvit. Stát chystá veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Jde o digitální alternativu občanského průkazu, kterou se lidé mohou prokazovat například na úřadech u soudů nebo ve volebních místnostech. A právě tam se ukázal problém. V první den voleb do poslanecké sněmovny v roce 2025 měla aplikace výrazné výpadky kvůli vysoké zátěži. Stát jí chce proto před komunálními volbami v září otestovat, a to 13. srpna ve 13 hodin. Vyzývá proto, aby se do aplikace v tento čas přihlásilo co nejvíc uživatelů. Podrobnosti dodáme s Lukášem Klučkou, prvním náměstkem ministra vnitra a vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
2: Tak kolik přihlášení toho 13. srpna ve 13 hodin potřebujete, abyste měli jistotu, že e-doklady budou při komunálních volbách fungovat bez problémů?
4: Nám by velmi pomohlo, kdyby se do aplikace v ten jeden okamžik přihlásilo alespoň 40 tisíc spoluobčanů, a vytvořili by tak značnou zátěž na tu aplikaci.
2: Říkáte, že vám stačí 40 tisíc, ale při minulých volbách ten systém zaznamenal zátěž i 49 tisíc požadavků za jedinou minutu, kterou nezvládl. Tak stačí vám těch 40 tisíc?
4: Určitě stačí. Je to nějaký reálný cíl, který máme. Samozřejmě čím víc těch přihlášení v ten čtvrtek ve 13 hodin budeme mít, tím lépe. Ale už u těch 40 tisíc dokážeme schování toho systému odhadnout, zdali máme šanci ty letošní podzimní volby zvládnout.
2: No a jakou kapacitu bude mít ta aplikace při těch letošních volbách, když při minulých nezvládle 49 tisíc požadavků za minutu, tak kolik by to mělo být teď, aby to fungovalo?
4: Tou naší ambicí je, aby aplikace zvládla ty 10 tisíce přihlášení v jeden okamžik, takže pohybujeme se kolem těch 50-60 tisíc přihlášení v jednu danou chvíli.
2: Já předpokládám, že jste počítali i s tím, že si tu aplikaci od loňska stáhli další lidé, nevím, o kolik se zvětšil počet uživatelů té aplikace.
4: Mm-hmm. Průběžně se ten počet uživatelů zvyšuje asi o 5 000 uživatelů týdně, takže v tuto chvíli jsme na nějakých, respektive překročili jsme 1 000 000 uživatelů, a tím pádem je ten počet oproti loňským volbám výrazně vyšší. Vstupuje do toho ale ten fakt, že oproti parlamentním volbám ty komunální volby mají nižší volební účast, takže náš odhad je, že těch uživatelů bude přibližně stejné množství ve výsledku jako v těch volbách na loňský podzim.
2: No to, že se v jednu chvíli přihlašovalo příliš mnoho uživatelů, nebyl jediný problém. Další problém bylo to, že lidé si tu aplikaci aktualizovali až na poslední chvíli. To už jsou prostě lidé, tak to dělají. Tak pokud se to stane znova, zvládne to tentokrát ten systém?
4: Mhm. Tomu rozumím a přesně jak říkáte, je to nějaká lidská vlastnost a nemůžeme ji lidem vyčítat. Proto my jsme jednak upravili ten systém, aby i ty pozdější aktualizace byly v pořádku, ale současně jsme do aplikace zahrnuli notifikace, to znamená, že budeme s předstihem lidem posílat doporučení, aby tu aplikaci, respektive aktualizaci aplikace provedli dopředu.
2: Jak se dá upravit ten systém tak, aby právě i ta pozdní aktualizace většího počtu lidí nezpůsobovala problémy?
4: Je to o celé té infrastruktuře, o celém tom ekosystému. Není to jeden jediný zásah, který by vyřešil všechny problémy, ale my, jak jsme prováděli průběžně dva testy a teď během června a července v rámci státní správy, tak jsme odhalili několik dílčích problémů, mimo jiné ve frontování těch požadavků, které jsme se pokusili odstranit.
2: Jak ty dva testy e-dokladů, které jste zatím dělali, dopadly? Kde se ukázala největší slabina toho systému?
4: Ukázaly se tam dvě velké slabiny. Jedna bylo právě to frontování.
2: Můžete vysvětlit pro laiky, co to znamená, to frontování?
4: Je to řazení těch jednotlivých požadavků, to znamená těch jednotlivých dotazů jednotlivých lidí, kteří do té aplikace vstupují, tak v podstatě, tak jako v obchodě, se ty požadavky řadí do fronty předtím, než budou vyřízeny.
2: A to znamená, že v případě, v ten volební den budou mít ty požadavky lidí, kteří jdou k volbám na identifikaci toho dokladu přednost před jinými?
4: Není to o té prioritizaci, ale o tom vnitřním uspůsobení té aplikace, jakým způsobem se zachází s těmi jednotlivými dotazy. Ta aplikace měla jeden velký problém, a to ten, že vůbec neoptimalizovala počet těch jednotlivých dotazů. To znamená, na jednu věc se ptala například těch registrů, které ten stát má, ze kterých získává ta data opakovaně, duplicitně, a toto my jsme těmi našimi opatřeními eliminovali.
2: Pro vysvětlení, ono, aby to celé fungovalo, tak nejde jen o fungování té aplikace e-doklady, ona musí fungovat digitální identita, přihlášení přes ten národní bod pro identifikaci, aktualizace dokladu, základní registry pro ověření a ještě další služby. Tak vy jste jednotlivě tyhle služby na nějakou větší zátěž už testovali?
4: Přesně tak, my jsme jednak ty jednotlivé služby zrobustnili, současně jsme je individuálně otestovali, ale ta komplexnost a ten důvod, proč my děláme tento veřejný test, spočívá právě v tom, že je potřeba ten ekosystém otestovat jako celek. A to nezvládneme jiným způsobem i s ohledem na aktuálně platnou legislativu, než právě tím, že zapojíme do toho testování v tomto rozsahu tu veřejnost.
2: Pojďme tedy ještě jednou zopakovat, co mají lidé, kteří mají aplikaci e-doklady 13. srpna ve 13 hodin udělat?
4: Je to velmi jednoduché, stačí, když si v těch 13 hodin pouze otevřou tu aplikaci a načtou si ten svůj osobní doklad. To je vše, opravdu se to zabere pár vteřin.
2: Může se jim třeba stát, že se nedokážou přihlásit, měli by s tím počítat?
4: Může se stát, samozřejmě, a to je to, co nám má říct tento test, že ta aplikace selže a nebude dostupná, ale my pevně věříme, že ty úpravy pomohly. Ale to je právě to, proč ten test děláme. To znamená, aby nám dostatečně dopředu ukázal, zdali aplikace je připravená na takovou zátěž, se kterou při těch volbách se setkáme.
2: A pokud by se jim to stalo a nemohli se přihlásit, mají to zkoušet znova zatěžovat znovu ten systém dalšími pokusy o přihlášení?
4: Můžou to jedenkrát, dvakrát zkusit. My samozřejmě i tady z těch opakovaných pokusů budeme získávat pro nás důležitá data, ale asi nemá smysl to potom zkoušet 10x, 20x, kdyby se to nepovedlo.
2: První náměstek ministra vnitra, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. Děkuji, naslyšenou.
4: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Letošní vlny extrémních teplot a sucha se v Evropě promítnou i do výkonu ekonomik jednotlivých zemí. Například Institut pro světovou ekonomiku v německém Kielu odhaduje, že jen nižší hladina klíčového vodního toku Rýna by mohla snížit letošní německý hrubý národní produkt ve třetím čtvrtletí o 1-2%. Obsáhlou prognózu pro třetí kvartál i další období v eurozóně taky právě dnes zveřejnil seniorní ekonom londýnské analytické společnosti Oxford Economics Tomáš Dvořák. A ten je teď ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak vy říkáte, že na růst států eurozóny bude mít letní vlna veder jen mírný dopad. Tak z jakých předpokladů vycházíte?
6: My se nějakým způsobem snažíme spočítat ty ekonomické náklady, tedy řekněme ušlou nebo zničenou produkci a s tím spojen nárůst cen, které způsobuje extrémní počasí, takže horko, sucho plus samozřejmě dopady velkých požárů v jižní Evropě. A většina těch výpočtů je založená na historických datech, tedy na tom, jak podobné jevy v minulosti zasáhly ekonomiku. A samozřejmě s tím, jak klimatická změna postupuje a posouváme se k novým teplotním rekordům, tak je možné, že ta historická přímá úměra z minulosti postupně sílí. A taky v tom našem případě jde vlastně o dosavadní účet, čili my předpokládáme, že další vlna veder už nepřijde tento rok a naopak se konečně dočkáme nějakých srážek, tak to v předpovědích zatím vypadá a doufujeme, že to tak bude.
2: Když říkáte mírný dopad, tak co to znamená, jak si to představit?
6: Je to vlastně podobné tomu výpočtu Institutu pro světovou ekonomiku z Kýlu, že my předpokládáme, že ekonomika eurozóny bude zasažena v rozsahu kolem 30 až 50 miliard eur v třetím kvartálu, což odpovídá přesně 0,1-0,2% bodu HDP, což není na první pohled tak hrozné. Ten dopad je koncentrovan v určitých odvětvích a v určitých zemích. Na druhou stranu, v momentě, kdy eurozóna vlastně teď v průměru roste kolem tří desetin bodu každý kvartál, tak vlastně každá takováhle změna, každý takovýhle dopad je svým způsobem problém.
2: Vy jste i naznačil, že pro některé ze zemí eurozóny a některé sektory bude to letošní období extrémních teplot významným brzdícím faktorem. Tak kterých z nich by se ty mimořádné podmínky mohly hlavně dotknout?
6: Je to především zemědělství, pak stavebnictví, turismus a do jisté míry průmysl, co se sektoru týče. U zemědělství je ten dopad jednoznačně největší. Tady už je jasné, že letošní úroda bude velmi slabá po relativně slušném loňském roce a ten nárůst cen z titulu slabé úrody bude markantní, zejména u čerstvých potravin, to znamená ovoce, zeleniny, také u obilnin a mléka, mléčných výrobků, které právě sucho nebo vysoká teplota zasahuje velmi silně. U stavebnictví jde zejména o snížení produktivity, jednak důsledku veder a taky fakt, že určité stavební práce za vysokých teplot nelze provádět. A u turismu jde spíše o jakýsi transfer, to znamená změny destinací do míst, kde jsou vedra o něco snesitelnější. Určitou roli budou hrát právě i požáry ve Francii, Španělsku a Řecku. A nakonec se zmínil průmysl, ten je zasažen o trochu méně, hlavně protože přes léto v řadě firm probíhá celozávodní dovolená, ale zasažen jednak energetický sektor a to hlavně kvůli odstávkám elektráren, kvůli nízkým hladinám řek a vyšší teplotě vody k chlazení. A jak už jste zmínila nízké hladiny řek, tady se bavíme hlavně o Rýnu a Dunaji, rovněž zasáhnou logistiku a přepravu materiálu pro průmyslové závody. Takže ten dopad vlastně je poměrně široký, jak slyšíte, spousta sektorů tím ovlivněná bude.
2: No, zmínil jste také zásah do zemědělství, nebo především do zemědělství, který by se měl promítnout i do cen potravin. Dá se vyčíslit, jak by se to letošní horko mohlo promítnout právě v cenách potravin, třeba na podzim, v zimě?
6: Do jisté míry ano, i když ten konečný účet, na něj si budeme se ještě chvíli počkat. A správně říkáte, že na ten dopad, vlastně, který pocítíme v peněženkách, si chvilku budeme muset počkat. Čistě jenom proto, jak vlastně produkce potravin funguje. U čerstvých potravin, jako ovoce a zelenina, to bude v řádu 2 až 3 měsíců. U zpracovaných potravin to bude trvat něco déle právě kvůli sklizním a zpracování. Nicméně ke konci roku bude ten dopad kulminovat už tam. My obecně počítáme se zvýšením cen potravin o více než 1% oproti normálu. U čerstvých to bude přes 2% a u konkrétních položek může jít i 10% a více. A já zase vím, že to nezní jako moc velký dopad, ale pokud počítáme nezměněnou poptávku domácností vůči loňskému roku, tak by české domácnosti v souhrnu zaplatilo 6 miliard korun víc za potraviny.
2: Jak citelně se může právě to horko a extrémní teploty odrazit na výkonech ekonomik střední a východní Evropy, abychom byli konkrétnější?
6: Já vlastně to, co jsem řekl o Evropě jako celku, tak víceméně platí stejně pro střední východní Evropu, snad s výjimkou požáru, tak můžeme zaklepat do stolu, že tomu jsme byli oproti jižní Evropě relativně ušetřeni. A u Česka konkrétně, co se energetiky týče, tak máme trochu kliku, protože naše jaderné bloky mají chladící věže a tudíž nepotřebují chlazení pomocí vody z řek, což neplatí třeba v Maďarsku, kde ta odstávka jaderné elektrárny, která tvoří zhruba 50% generační kapacity, byla poměrně závažná. Nicméně naše nebo střední východní Evropa zemědělství bude zasaženo poměrně silně. Už vlastně dneska mluví Český statistický úřad o úrodách kolem 10% slabších než loni. A důležitá je tady vlastně obchodní provázanost s zbytkem Evropy, třeba právě slabší výkon německého průmyslu. Skrze právě nízké hladiny vody v Rýnu se projeví u nás, jelikož spousta našich firm jsou zapojené do německých dodavatelsko-odběratelských řetězců.
2: Zmíním ještě jednu analýzu. Podle pojišťovací společnosti Allianz by kombinace té nižší produktivity práce a zvýšené náklady na energie mohla mezi lety 2026 až 30 vést ke kumulativním ztrátám v HDP až o 7%. V Německu by to bylo třeba 113 miliard eur, ve Francii až 208 miliard eur. Je tohle podle vás reálný nebo možná příliš pesimistický odhad?
6: To je poměrně pesimistický, ale ne nereálný odhad. Tady bych měl asi zmínit, že ta analýza společnosti Allianz k výpočtům používá náš makroekonomický model a ten výpočet předpokládá jednak rostoucí intenzitu veder, což je pravděpodobné, ale tady asi třeba dodat, že letošní rok je pravděpodobně o něco umocněn klimatickým jevem El Niño, respektive jižní oscilace. A ten odhad společnosti Allianz lze brát jako takovou spodní hranici nebo negativní scénář. Koneckonců Allianz je pojišťovat.

0: tu odvolá. Před moskemským soudem se včera sešly desítky převážně mladých lidí v mimořádném projevu protestu. Hamba, hamba, skandovali, když nebyli vpuštěni do soudní síně. Ve vysílání je teď Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak strana Rodina popisovala protiválečný postoj Jabloka jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska a soud jí dal za pravdu. Znamená to tedy, že pokud jste v Rusku proti válce, tak v podstatě porušujete okamžitě zákon?
1: V podstatě ano, protože samozřejmě ruská legislativa zná takové obraty, jako je kritika ruské války, kritika ruských ozbrojených sil, a za to právě může skončit až jako jednotlivec až na 10 let ve vězení. To znamená, tahle ta otázka určitě na pořadu dne je, ale častěji, a v tomto případě to bylo také vlastně využito, jsou to daleko menší administrativní delikty, které vlastně jsou v tomto smyslu vlastně zneužívány ze strany ruských soudů k tomu, aby se zbavoval takto nepohodlných kritiků, ať už jsou to celé politické uskupení, jako je právě politická strana Jabloko, připomenu pro naše posluchače fungující v Rusku od 90. let, anebo potom jednotliví kandidáti, ať už je to do úřadu ruského prezidenta, nebo potom samozřejmě do celé řady dalších funkcí, veřejných funkcí v Ruské federaci. Takže v tomto smyslu ano, ta kritika ruské války a obecně ta logika vystupování za mír a ukončení toho konfliktu s Ukrajinou tam na straně politického uskupení Jabloko byla, nicméně oni byli vyloučeni za daleko něco primitivnějšího a právě zneužívání té administrativních, řekněme, deliktů nebo vyfabrikovaných otázek bylo i v tomto případě využito.
0: Jak vůbec dokáže Jabloko v Rusku dál působit za téhle situace? Proč jí vlastně stát rovnou nezakáže? Ani to by asi nebyl v Rusku problém.
1: Ano, i tohle to bylo předmětem velmi zajímavých diskuzí právě o osudu vlastně tého politického uskupení. Oni dlouhodobu fungovali nějakým způsobem jako taková, řekněme, relativně marginální politická strana. Teď, řekl bych, v poslední době docela vyšli znovu na světlo světa a dostali se do popředí právě skrze tu svoji protiválečnou rétoriku, bych řekl, a samozřejmě i skrze některé čelní představitele toho politického uskupení. To znamená, oni trošku udělali takový, řekněme, v očích některých politický comeback. Na druhou stranu, oni samozřejmě byli nějakým způsobem vlastně akceptováni a častokrát právě na ně ukazováno prstem jako ti marginální liberální demokraté v Rusku. Tak to bylo nějakým způsobem zneužíváno ze strany režimu a oni na základě právě této, řekněme, častokrát samozřejmě vyfabrikované, o těch výsledcích si můžeme myslet, co chceme, ale byly takto využíváni ze strany vlastně té kremelské administrativy. Tohle to se teďka mění a je to vlastně zajímavé sledovat touto optikou, proč vlastně se k tomu ten režim uchýlil. Z mého pohledu je to nervozita, která panuje na straně kremelského vedení. Oni samozřejmě jsou si velmi dobře vědomi toho, jak ta válka v Rusku začíná být nepopulární a jakýkoliv hlas, který nějakým způsobem centrálně, strukturálně podporuje tyto momenty, to znamená zastavení vlastně toho obrovského válečného konfliktu, který Ruská federace a v jejím čele tedy Vladimír Putin rozpoutal, tak je velmi citlivou tematikou pro dnešní Kreml právě v kontextu té rozjítřené atmosféry uvnitř Ruské federace i typické samozřejmě těmi stále efektivnějšími údery Ukrajiny do vnitř ruského území.
0: Říká Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za vaši účast, naslyšenou.
1: Moc vám děkuji, nashledanou.
0: A to byla dnešní polední publicistika. Na řadě jsou aktuální zprávy s dalšími otázkami a odpověďmi. Tu budeme v 18 hodin 10 minut v hlavních zprávách, rozhovorech, komentářích. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15%, třetí by pak byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Maďarské jaderné elektrárně pak už je v plném provozu druhá turbína.

0: Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna potřebuje ke chlazení. V posledních dnech vody mírně přibylo, zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Útok izraelského dronu v Libanonu zranil dva lidi. Stalo se to ve městě Nabatia. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví po prvním útoku následoval druhý izraelský úder, který mířil na záchranáře a údajně poškodil jejich sanitku. Izraelská armáda dál okupuje jižní část Libanonu, odkud vytlačila ozbrojence hnutí Hizballáh. A v Praze vystoupí kapela Queeny. U Křižíkovy fontány na výstavišti odehraje večer od 8 hodin show, na které zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986. Sport. V britském Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Výkony českých sportovců sleduje reportér Jakub Marek.
1: Výškař Jan Štefela tady poprvé v kvalifikaci zaváhal na 2 metrech a 19 centimetrech, bude muset opravovat. Bez šance na finále už jsou další dva čeští výškaři, Marek Bahník a Matyáš Čudlí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Vlašimi a nehoda na D7 u Tuchoměřic. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Vlašim dejte pozor. Na 48. kilometru se zastavuje pravý pruh plný kamionů. Je to stále důsledek dřívější uzavírky dálnice u Kocerad. Stále se to rozjíždí. Osobními auty projedete téměř plynule. Na D7 z Chomutova do Prahy stále opatrně za sjezdem na Tuchoměřice. Na 2,5 kilometru se srazily dvě dodávky, blokují nejprve pravý, následně levý pruh, vybočuje se. Na místo už přijela policie, kolona se netvoří. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince hlásíte omezení u Hrádku.
4: Malujou ty obvodové zdi, je to tam zúžené do jednoho pruhu a tvoří se kolony. Já jsem stála zhruba 20 minut, je tam semafor.
3: V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice se na 4,5 kilometru zpomaluje. Fronta hlavně kamionů nesouvisle pokračuje dál po spojkách až do Kbelské ulice. Tam je omezení, pro kamiony je to podle našich zpravodajů na několik hodin. A v Praze na jižní spojce ve směru na Smíchov zpomalíte za sjezdem na Pankrác. Provoz zpomalila nehoda na Barandovském mostě. Srazila se dvě auta, blokují dva prostřední pruhy. Na místě už je policie, zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28, na jihomoravě kolem 30 stupňů a na horách dnes naměříme většinou kolem 20. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a stále je s vámi Jiří Chum.
5: Jsou 4 minuty po půl jedné, přejeme dobré odpoledne, dárkový voucher nebo taky sada vysoce kvalitních přípravků sluneční ochrany a dál i letní výlet na Šumavu. To jsou dnešní ceny pro soutěž odpoledního Radiožurnálu. Za chvíli poslouchejte velmi pozorně.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: To byly Coldplay, 8 minut po půl jedné. Už 10 let v Evropské unii existuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat, u kterých platí zákaz dovozu, chovu a vypouštění do volné přírody. Mezi ně patří i mýval severní, který se do Česka a Polska dostal z Německa. Malé šelmě z tváří roztomilého bandity se v našich přírodních podmínkách daří, ovšem na úkor původních živočišných a rostlinných druhů. Od roku 2022 je tak povolený jeho celoroční odstřel. V malé výsce pod Polskou Vratislaví je ale místo, kde se snaží mýval z přírody dostat bez zabíjení.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší. Občas si pomrukují, občas tak vrknou.
1: Říká veterinář Gregor Dživjak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostal od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
2: Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Veterinář Gregor Dživjak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata, takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně, ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
3: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. Je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroj, dokáže decimovat například celé ptačí kolonie. Nemůžeme ho z toho vinit, je to šelma, je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: A právě mývalům severním jsme věnovali dnešní odpolední soutěž Radiožurnálu, pokud jste pozorně poslouchali. Můžete zkusit vaše štěstí, telefon do studia Radiožurnálu je 221 552 255. Čekáme třeba právě na vás.

0: Stanislav Velký Dřevíč, to je dnešní soutěžící. Stanislave, přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Stanislave, vysílali jsme reportáž o mívalech severních. Dnes bylo asi potřeba pozorně poslouchat nejen tu reportáž, ale i to, co jsem říkal před ní, tak doufám, že vám neuniklo nic podstatného. Pokud neuniklo, tak za 3 správné odpovědi tu mám pro vás dárkový voucher v hodnotě 1000 korun do kamenných prodejen na nákup nejen plavek od české značky, českého výrobce Timo z Litoměřic a přidáváme k tomu i sadu vysoce kvalitních přípravků sluneční ochrany od značky Skin Expert by Dr. Max Solar. Za 2 správné odpovědi je to tip na letní výlet na Šumavu rodinného areálu Lipno. Mám pro vás jednak vstupenky na zdejší stezku Korunami stromů a k tomu ještě buď vstupenky do zdejšího areálu Království lesa, anebo vstupenky do Aquaworldu Lipno. Za 1 správnou odpověď je to pak cena útěchy od Radiožurnálu. To je dnešní nabídka. Téma známé. Vy jste připraven?
1: Doufám.
0: Doufám taky i za vás. Tak Stanislave, 3 otázky, 5 vteřin na odpověď, tady je ta první. Mýval severní je v Evropě invazním, nepůvodním druhem zvířete a myslivci, jak jsme slyšeli, ho můžou bez omezení celoročně lovit. Zaregistroval jste, Stanislave, čím se mýval severní živí? Co žere?
1: Je to v podstatě vše žravit.
0: Ano, vším. Žere všechno. Jako dravec dokáže vylovit celé kolonie drobných živočichů. V hledání potravy ho neumezují výšky ani vody, dokáže šplhat, plavat, je manuálně zručný a dokáže se dobře učit. Otázka druhá. Z jaké země se mýval severní do Česka a Polska rozšířil?
1: Německa.
0: Z Německa na začátku 20. století Němci vypustili mývaly do loveckých revírů, dařilo se jim ale taky utíkat z kožešinových farem. Druhá správná odpověď. No a do třetice. U polské Vratislavy se veterinář Gregor Dziwiak snaží spolu s ochránci přírody dostat mývala severního z evropských lesů bez zabíjení. Ptám se, jak dlouho už tam provozuje útulek pro mývaly. O něco déle. 10. Dobře, dejme tomu, opravil jste se, 5 vteřin, neuplynulo, bylo to jen tak. Prakticky stejně dlouho, jako platí seznam invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin, ten vešel v platnost na začátku srpna roku 2016. Hlavní cena může být?
1: Určitě.
0: Posíláme i za vámi, mějte se krásně a díky za účast v soutěži.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

mi z toho prečet, ale rozumiem.

0: Úterý 11. srpna, tady je odpolední radiožurnál. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale e-doklady neobstály a celý systém skolaboval. Detaily k testování představilo ministerstvo vnitra spolu s digitální a informační agenturou Dnes. Bylo to i téma publicistiky před 12:30 a ještě se k němu vrátíme s reportérem Vojtěchem Tomáškem. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Celé to začne ve čtvrtek přesně ve 13 hodin. Stát potřebuje, aby se v tu chvíli přihlásilo do aplikace co nejvíc uživatelů. Stačí aplikace e-doklady otevřít, tak jako by to uživatelé udělali ve volební místnosti. Zabere to pár desítek vteřin, možná ani to ne. Stačí tu aplikaci otevřít, kliknout na tlačítko prokázat se a to je všechno. Ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban vysvětluje, proč je potřeba to udělat právě v ten jeden čas, tedy ve čtvrtek v 1 odpoledne.
2: Protože nám vlastně, když se podaří zhustit skutečně co nejvíce počtu uživatelů třeba do 1 do 2 minut, tak nám to simuluje nějakou rozloženou zátěž, protože my počítáme s tím, že ta zátěž je rozložená v nějakém čase. Víme, že třeba u těch volebních komisí paralelně mohou volit obvykle 1 až 2 lidé.
1: A ještě jedno doporučení nejen pro čtvrtek, ale taky pro ty samotné volby, aplikaci je potřeba mít aktualizovanou.
0: Proč stát potřebuje u takového testu pomoc uživatelů?
1: Nemůže totiž vytvořit falešné nebo testovací identity, ani pro účely testování. Zákony to totiž neumožňují. Je tedy třeba vyzkoušet reálný provoz, jak popisuje vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a taky náměstek vnitra ministerstva vnitra Lukáš Klučka.
3: Byť můžeme mít víru v ten systém, tak nemáme ta reálná data a k reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem. Z toho důvodu my děláme tady ten čtvrteční test.
1: Aplikace e-doklady má už přes 1 milion uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím na obchodech Google Play a App Store. Využít místo fyzické kartičky můžete třeba na úřadech, u policie nebo na poště.
0: No a jak si občanský průkaz v mobilu zařídit?
1: Stáhnout si ho do mobilu může každý, kdo má chytrý telefon s fotoaparátem a Bluetooth. Pro registraci je taky potřeba takzvaný přihlašovací prostředek identity občana. To může být třeba bankovní identita nebo klíč e-governmentu. Podrobný návod je ostatně na stránkách e-doklady.gov.cz.
0: Vojtěch Tomáš v odpoledním radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut už bude 13 hodin, chystáme zprávy. Po 13. Vojtěch Bydrman. Krásné odpoledne.

0: Rádiožurnálu.
1: Zpívat Rusalku v češtině je pro baritonistu Jiřího Rajniše přirozené. Jak se s tím ale perou jeho kolegové Vlaskale v italském Miláně? V hostu Rádiožurnálu Jiří Rajniš popíše, jak těžká byla cesta z Opavy až do světové operní špičky, proč má dodnes zbalený kufr a jak mu kariéru v rozhodující chvíli zachránil tatínek. A vyplatilo se, že si jako dítě lepil bílkem na obličej vatu, aby vypadal jako vousatý?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousirisová pro vás má zprávy.
1: Meziroční inflace v červenci stoupla. Sucho trápí taky Rakousko. Vláda slibuje pomoc. Po útočníkovi Kuchtovi fotbalovou Spartu opustil také gólman Vindál. Kolona vzniká po nehodě na dálnici D1 z Brna na Prahu před Šmejkalkou. A počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Inflace v červenci zrychlila na 1,7%. Meziměsíčně je to o 0,2 víc. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Takový růst spotřebitelských cen se očekával.
3: Na zrychlení inflace se nejvíc projevil růst cen pohonných hmot. V posledních týdnech zdražuje hlavně nafta. Vláda v červenci přestala určovat maximální ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic a navíc se kvůli zhoršení konfliktu mezi USA a Íránem zvýšily ceny ropy. Naopak pod 2% držely inflaci ceny potravin. Ty naposledy v červnu zlevnily meziročně o víc než 3%. Inflace by ale měla mírně zrychlovat i v dalších měsících, očekává to Česká národní banka. Její bankovní rada i přesto minulý týden nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
4: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
5: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
4: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují včelstva. Do města se dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, říká Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
6: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
7: Sport. Fotbalová Sparta přišla o dalšího hráče. Po odchodu Jana Kuchty na hostování do polské Legie Varšava opouští klub Petr Vindál. Dánský brankář jde na roční hostování bez opce do italské druholigové Sampdorie Janov. Sparta dnes bude hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů na stadionu Olympiku Lyon. První duel Sparta vyhrála 2-1. Odveta začne v 21 hodin. V britském Birminghamu pokračují další atletické soutěže na mistrovství Evropy. Je u toho reportér Jakub Marek.
8: Výškař Jan Štefela překvapivě nepostoupil do finále evropského šampionátu. V kvalifikaci překonal 219 cm, na 223 už úspěšný nebyl. Dařilo se ale českým sprinterům Kolomazníkovi a Štefkovi. Oba postoupili do semifinále 110 překážek. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 před Šmejkalkou, taky na 34 za Budějovicemi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy nejdřív čekejte velmi silný provoz, pomalu jedoucí kolonu mezi sjezdy 41 Divišov a 34 Sázava. Je to důsledek dřívější už dořešené nehody na 40. kilometru, rozjíždí se to jenom pomalu, pro osobní auto je ten úsek na 10 až 15 minut. Potom dál na D1 směr Praha za exitem Chocerady vzniká kolona z 28. kilometru, sune se kolem 10 minut na 26. Kousek před omezením na Šmejkalce se v levém pruhu srazila 3 osobní auta. A nakonec přímo na příjezdu do Prahy z dálnice D1 v Brněnské počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu za Průhonicemi z 5. kilometru, sunou se i několik hodin dál jižní a Štěrboholskou spojkou, východním okruhem kolem Černého mostu a Novopatskou do Zúžené Kbelské. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona až od sjezdu z Hradecké D11 do Novopatské, to je asi na 25 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona za sjezdem na Popůvky z kilometru 187 osobním autem k D2 kolem 20 minut. A silnice 34 na výjezdu z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec je za sjezdem z D3 za odbočkou na Hůry a Levnič uzavřená. Po havárii nákladního a dvou osobních aut zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno, místy i skoro jasno, odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 30. A ještě pro vás máme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
0: O novinkách ze spartianského tábora před večerní odvetou třetího předkola fotbalové ligy mistrů už jste něco málo v našich zprávách slyšeli, my k tomu ale v odpoledním radiožurnálu přidáme bližší informace. Podrobněji se vrátíme taky k další informaci ze zpráv, a to k mimořádnému suchu a horku v Rakousku. A samozřejmě, že uslyšíte i z brusu nový díl prázdninové autoškoly radiožurnálu. Tomu všemu se ještě dostaneme, tak pohodový poslech.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: Rakousko sčítá škody po týdnech mimořádného sucha a horka. Účet už dosahuje zhruba miliardy eur a pokud výrazně nezaprší, ještě poroste. Pryč je téměř polovina trávy a sena, zhruba o čtvrtinu nižší výnosy budou mít kukuřice nebo soja. Vídeň proto připravuje pro zemědělce pomoc. Jak vážně letošní počasí farmáře zasáhlo, probereme s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Báro, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co takhle velké ztráty znamenají pro samotné farmáře?
1: Ten největší problém teď mají hlavně chovatelé dobytka. Když kvůli suchu neroste tráva, tak nemají z čeho udělat dost sena a další krmiva na příští měsíce. A pokud si ho nedokážou zajistit jinak, tak může podle zemědělské pojišťovny u některých podniků dojít až na předčasné porážky zvířat. Problémy jsou navíc plošné po celém Rakousku a týkají se prakticky všech plodin. V průměru pojišťovna očekává asi 30% výpadek úrody. A právě rozsah letošních škod je taky mimořádný, jen za letošek se totiž mají vyšplhat na miliardu eur. Pro představu, za předchozích 10 let dohromady způsobilo sucho rakouským zemědělcům škody za zhruba 2 miliardy eur.
0: Rakouská vláda už tedy proto chystá pomoc. Co přesně farmářům nabídne?
1: Definitivní podobu toho balíku zatím neznáme. Vláda ho připravuje společně se spolkovými zeměmi a v první fázi chce hlavně pomoct farmářům zvládnout finanční dopady toho letošního sucha. To potvrdil i ministr zemědělství Norbert Točnik.
2: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
1: Ve hře jsou potom také kompenzace škod nebo peníze z fondu na řešení katastrof. Kolik nakonec stát farmářům poskytne, zatím není jasné a vláda bude muset řešit i to, jak pomoc rozdělit. Proti suchu je totiž pojištěných asi 80% polí, ale jen 40% luk a pastvin. A ekonomové proto varují, aby nakonec nebyli znevýhodnění ti zemědělci, kteří si pojištění předem platili.
0: Báro, a je hlavní problém toho letošního sucha v Rakousku v tom, že málo prší, nebo spíš ve vysokých teplotách?
1: Je to kombinace obojího. V některých částech Rakouska spadlo od poloviny června o 75% srážek méně, než je pro toto období obvyklé. Jinými slovy, napršela tam jen čtvrtina běžného množství. A do toho přichází dlouhé období vysokých teplot. Třeba Vídeň už letos zaznamenala 42 dní, kdy teplota překročila 30 stupňů. V 80. letech jich přitom bývalo v průměru jen 9 za celý rok.
0: Rakouští zemědělci zažívají opravdu mimořádně špatnou sezónu. Co to znamená a jakou pomoc chystá rakouská vláda? O tom jsme mluvili se zpravodajkou Bárou Vránovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Je 13:45 a na Radiožurnálu pro vás máme další díl naší letní autoškoly. Tentokrát se reportér Václav Drážek věnuje věci, ve které se chybuje poměrně často.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Letní autoškola Radiožurnálu pokračuje otázkami posluchačů. Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo? To znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Fanoušci fotbalové Sparty skoro nestíhají vstřebávat klubové novinky. Už včera večer si na Letné vyklidil skříňku útočník Jan Kuchta, který odešel na roční hostování do Legie Varšava, a dnes v poledne Sparta oznámila další odchod. Brankář Pítr Vindál bude taky hostovat, a to v Sampdorii Janov. To nejdůležitější ale Spartu čeká až večer. Ano, mluvíme o odvetě třetího předkola Ligy mistrů na půdě francouzského Lyonu. Doma Pražané před týdnem zvítězili 2-1 a aby postoupili, budou muset prolomit své lyonské prokletí z minulých let.
1: Sparta prohrává na hřišti Lyonu 0-3.
2: Sparta prohrává v Lyonu před 28 tisíci diváky 1-2.
3: Sparta tedy se rozloučila krutou porážkou s Ligou mistrů. Prohrála na hřišti Olympiku Lyon 0-5.
4: 3 návštěvy Lyonu, 3 prohry. Taková je bilance fotbalistů Sparty ve třetím největším městě Francie. Naposledy prohráli na hřišti Olympiku v listopadu 2021 ve skupině Evropské ligy 0-3. Přitom hodinu Pražané drželi se soupeřem bezbrankový výsledek, pak ale inkasovali během 3 minut 2 góly od Slimaného.
5: Rozhodla skvělá individuální schopnost těch hráčů, která je daleko od nás. Oni mají skvělou tu útečnou fázi, jakoby mají formu všichni. Navzájem si dokážou vyhovět a jsou sehraní a tou kvalitou dokážou udělat ty kombinace. Jaký respekt.
4: Prohlásil smutně tehdejší kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší. Jeho jmenovec, Ladislav Krejčí starší, je jediným hráčem Pražanů, který dokázal v Lyonu skórovat. V září 2012 ve skupině Evropské ligy Sparta na hřišti Olympiku prohrála 1-2.
6: Jak si to vybavu, jak to na mě působilo, jak jsem si říkal, že to je fakt kolotoč. Jako. Takže myslím si, že těch 2-1, že ve finále to ještě dopadlo dobře. Já jsem nehrál ten zápas od začátku, takže jsem měl tu možnost nějakých 60 minut sledovat z lavice a musím říct, že to byl teda fofr, co si pamatuju. Fakt, že jo, my se tam o tom s klukama bavili na lávce.
4: Při 3 prohrách a hrozivém celkovém skóre 1-10 se Spartě na návštěvě Lyonu nevzpomíná dobře. Do smíchu rozhodně Spartanů nebylo při historicky první návštěvě Lyonu v prosinci 2004 v zápase skupiny Ligy mistrů. Brankář Jaromír Blažek tehdy 5x inkasoval a Pražané se z Francie vraceli po debaklu.
7: My jsme tam nastupovali k poslednímu zápasu ve skupině Ligy mistrů. Byl to i poslední zápas podzimní sezóny. Poté už nás čekala jenom dovolená a musím říct, že ten zápas nám, teda speciálně bych řekl i mě, vůbec nevyšel a obdrželi jsme debakl 5-0. Jsou zápasy, na který člověk vzpomíná rád, ale jsou i zápasy, na který by nejradši zapomněl, a tento zápas proti Lyonu ním patřil.
4: O první výsledkově pozitivní vzpomínku na Lyon budou fotbalisté Sparty usilovat večer, kdy je od 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeká na hřišti Olympiku odveta třetího předkola Ligy mistrů. Pražané do ní půjdou po domácí výhře 2-1. Tomáš Petr, radiožurnál.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
5: Radiožurnál 13.30. Kateřina Causidisová doplní zprávy.
6: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl Pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové, ti dostali pravomocně tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi 1/5 světové produkce ropy. Bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi udělil soud v Sýrii trest smrti, a to za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl. Utekl do Moskvy, když jeho režim před 2 lety svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Pracovní

0: Hasiči školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i pro putování na celý den. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených anebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod má začít v 18 hodin a 42 minut. Znakaři Jan Čejka a Miroslav Knedla se představí v semifinále dvoustovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Brnem a taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou. Za sjezdem na Popůvky z kilometru 184 u sjezdu k výstavišti stojí na 189. a pultem. V odbočovacím pruhu 3 kamiony po lehké kolizi. Fronta pokračuje dál do omezení u D2. Osobní auta jedou celý úsek kolem 25 minut. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se za chodce rady dojíždí do kolony na 27. kilometru na 20. V levém pruhu došetřují nehodu, zdržení 5 až 10 minut. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské od exitu 2 Chodov se sune místy roztrhaná kolona kamionů, pravým pruhem je dlouhá. Jižní a Štěrboholskou spojkou na východní část okruhu, kde pak u sjezdu z Hradecké D11 se přidávají i osobní auta v levém pruhu a kolona se táhne dál až půl hodiny kolem Černého mostu do Novopatské před Zuženou Kbelskou. Na D1 ve směru z Lipníka na Ostravu dojte pozor před prvním sjezdem na Klimkovice kolem 341 hlásí Jelena u dálnice.
3: Tepa se srne v zeleném pásu na pravé straně, tak opatrně.
2: A na silnici 34 na příjezdu do Budějovic z Jindřichova Hradce před křižovatkou na Klaudě je uzavřený nový obchvat Lišova, havarovalo nákladní 2 osobní auta, musí se po staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál odpoledne bude skoro jasno, nejvyšší teploty kolem 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách většinou 20. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
4: No a ve Vinohradské 12 pokračuje letní minisérie s názvem Jedy. Dnes o otravě Alexandra Litviněnka, schůzka v londýnském hotelu, zelený čaj a v něm smrtící polonium. Hostem našeho zpravodajského podcastu je dnes bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku Ivana Milenkovičová, která tvrdí, že polonium Litviněnka roztrhalo zevnitř a že tuhle otravu posvětil zřejmě sám Vladimír Putin. Poslechněte si víc v každé podcastové aplikaci, která nabízí Vinohradskou 12.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Ještě před pár měsíci vůbec nebylo jisté, že se jeden z největších hudebních festivalů v Evropě uskuteční. Pak se ale podařilo SIGET zachránit. V centru Budapešti před chvílí odstartoval jeho další ročník a tak se za reportéry Mirím Šteflem vypravíme. Tedy hned po Kateřině Marii Tiché. Mažu stopy.

0: Prvními koncerty před chvílí odstartoval vyhlášený hudební festival Sziget v Budapešti. Až do sobotní noci vystoupí hudebníci z 50 zemí světa. A i letos u toho bude náš kulturní reportér Jiří Štefl. Jirko, dobré odpoledne do Maďarska.
1: Dobré odpoledne, Vojto, tobě do Maďarska, respektive z Maďarska do Prahy.
0: Už jsem si myslel, kdo z nás vlastně kde je, ale ty jsi na Szigetu, kterému se přezdívá Ostrov svobody. Můžeš nám popsat, jak to tam letos vypadá, jestli už si třeba potkal nějaké hudební fanoušky z Česka?
1: No, doufám, že posluchači prominou, protože je tady opravdu velké horko. Ještě než začnou hrát první dnešní headlineři, tak ostrov v centru Budapešti se už začíná plnit. Ostatně někteří sem dorazili už včera večer, aby si v klidu postavili stan a trochu se tady zabydleli. Pro některé fanoušky je to vlastně taková velká hudební dovolená. No a Češi dorazili, někteří z nich už sem se mnou letěli ranním spojem z Prahy. Bylo přesně v tom letadle poznat, kdo je na festival Sziget připravený, kdo sem vlastně míří. Já jsem se ptal organizátorů, kolik Čechů letos očekávají a mělo by jich být zhruba 2000. Je poměrně snadné se sem dostat třeba i autem nebo letadlem, takže i z toho důvodu je Sziget pro Čechy velmi dostupný. No a co je zajímavé, tak je i to, že 50% ze všech návštěvníků Szigetu jsou právě zahraniční návštěvníci.
0: Krátce už jsme zmínili, že Szigetu ještě celkem nedávno hrozil zánik, tak jak se ho nakonec podařilo zachránit?
1: Ano, tak všechno vlastně začalo se sesypávat po skončení loňského ročníku. Festival opustil velký americký investor a bylo to zároveň v roce, kdy Szigetu vypršela smlouva s městem o pronájmu ostrova. Do hry se proto opět vrátil původní zakladatel festivalu s novou vlastnickou strukturou a budapešské zastupitelstvo pak schválilo i tu novou nájemní smlouvu. Když se podíváme lehce do historie festivalu Szigetu, tak on byl původně studentský pro Maďary a už až v průběhu těch let se z něj stala vlastně takhle velká akce pro mezinárodní zahraniční publikum.
0: Jirko, a můžeš ještě vyjmenovat ty největší hvězdy letošního Szigetu?
1: No tak první letošní headlinerkou je zpěvačka Zara Larsson, na kterou už tady před pódiem netrpělivě čekají první faninky. Těšit se ale můžeme později večer dnes i na amerického zpěváka Sombra, který letos byl nominovaný na cenu Grammy za objev roku. No a pak Florence and the Machine, 21 Pilots a nebo taky velmi sympatický zpěvák s nezaměnitelným hlasem Luis Capaldi.
0: Tak se ty příští dny na Szigetu v Budapešti užijí, Jirko. To byl Jiří Štefl, náš kulturní reportér. Naslyšenou.
1: Buďte u toho s námi naslyšenou.
0: No a můžete být hned teď, protože z headlinerů letošního Szigetu tady na Radiožurnálu hrajeme třeba Luise Capaldiho, Zaru Larsson nebo Florence and the Machine, ale taky právě mladého Američana Sombra.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi hrozil na začátku července po summitu v Turecku atentát. Musel kvůli tomu tajně opustit prezidentský letoun, na to v dodávce s občerstvením. Za chvíli k tomu na Radiožurnálu uslyšíte víc.

0: Americký prezident Donald Trump musel kvůli podezření na atentát tajně opustit letadlo Air Force One při cestě ze summitu NATO v Turecku. Zjistili to deníky Washington Post a New York Times. Záběry ukazují, že k tomu jeho tým použil dodávku s občerstvením. Novináři a část personálu Bílého domu ale zůstali na palubě ohroženého letadla. Podrobnosti k téhle kauze přináší naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová, teď ale tady v Praze. Jano, vítej.
1: Dobrý den.
0: Co přesně se tedy stalo tehdy 8. července na letišti v Ankaře?
1: Donald Trump do Ankary přiletěl na novém letadle od Kataru, které dostal, ale co bylo zajímavé, že z té Ankary už tím samým letadlem neletěl. To samo o sobě byla tehdy kauza. Nicméně, jak se teď ukazuje, nebyla to rozhodně, Vojto, celá kauza, protože tajná služba tehdy zachytila hrozbu od Iránu, jak Trump před kamerami na oko nastoupil na ten svůj původní prezidentský letoun, co už ale nikdo nevěděl, že z něj obratem vystoupil ze zadu a tajně. A poradci tehdy propašovali jej ven přes dodávku i s občerstvením, tu hydraulicky vyzdvihli k protějším dveřím letadla mimo dohled novinářů a vůz ho odvezl k menšímu letounu, kterým on potom skutečně už do té Británie doletěl. A starší letadlo mezi tím odstartovalo s novináři z částí personálu na palubě. Ti vůbec netušili, že prezident tam s nimi neletí a ještě dostali teda pokyn stáhnout okenní clony.
0: No a víme už dnes s odstupem nějakého měsíce nebo 5 týdnů, co vlastně tehdy v Ankaře prezidentu Trumpovi hrozilo?
1: Americké zpravodajské služby zachytily konkrétní a důvěryhodnou hrozbu, jak uvádějí, útoku na prezidenta nebo jeho letoun. Tehdy, abych to uvedla do kontextu, to bylo den poté, co se rozpadla jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Spojené státy tehdy na Trumpův příkaz obnovily vojenské údery na Irán. No a podle New York Times hrozba nesouvisela jen s novým letadlem, darovaným Katarem, ale také s prezidentem samotným bez ohledu na to, kterým strojem cestuje. Takže proto se rozhodli pro ten jeho bezpečnostní tým pro takto rozsáhlou zástěrku.
0: Z toho, co říkáš, je patrné, že tehdy novináři a část personálu posloužili vlastně jako nevědomá návnada. Jak reagovali na to zjištění lidé, kteří na palubě původního letadla zůstali?
1: Ono to byla taková návnada na odpoutání pozornosti. Ono to samozřejmě teď vyvolalo velkou vlnu kritiky. Někteří Donaldu Trumpovi vyčítají, že sice chápou nutnost ho chránit před hrozbou atentátu, ale ponechat na potenciálně ohrožené palubě celou posádku, tiskový půl, všechny ty novináře, bez jejich vědomí část týmu jeho, označili to někteří i za nehorázné, říkají, byli vystaveni takovému stejnému riziku, byli by vystaveni takovému riziku, kdyby si Irán myslel, že tam prezident je. Na druhou stranu, Trumpův tým si to vyhodnotil, že kdyby novináře informoval, kdyby je se snažil nějak dostat z letadla, tak by tím vlastně toho prezidenta ohrozil a jeho život musí chránit.
0: Zjištění deníku Washington Post vám teď na Radiožurnálu zprostředkovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Rozsáhlá oprava dálnice D11 bude trvat do října. Po celou dobu na ní bude zachovaný provoz ve dvou pruzích v každém směru. Taky o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: 29 let, uškrcená.
3: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
4: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
3: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Všechno bude tip-top, žádný stres.
7: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Dobré odpoledne, je 14 hodin. A Kateřina Causidisová má zprávy.
8: Vrchní soud v Praze potvrdil tresty vězení v případu vězněné a týrané ženy ze Siřemi. V Lotyšsku objevili tunel, kterým se do země mohli ze sousedního Běloruska dostávat uprchlíci. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. Po vážné nehodě je uzavřený nový obchvat Lišova za Budějovicemi a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
10: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
8: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek v 13:00 aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor 1000 uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
11: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
8: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Vojáci v Lotyšsku našli tajnou podzemní chodbu, kterou do země mohli přicházet migranti ze sousedního Běloruska. Podle lotyšské vlády jde o první takový případ. Podobné tunely se ale dříve podařilo odhalit v sousední Litvě. Podle pobaltských států se Bělorusko snaží vyvolávat na vnější hranici Evropské unie migrační krizi a podporuje příliv uprchlíků. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o rekonstrukci za více než 750 milionů korun.
12: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
9: Sport.
13: Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Dnes večer budou hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
14: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
13: Podveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem a Spartou začne v Lyonu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Sparta také oznámila další odchod. Po Janu Kuchtovi, který míří na hostování do polské Legie Varšava, opouští klub také dánský brankář Peter Vindal. Hostovat bude v 2. italské lize v Sampdorii Janov.
9: Zelená vlna. známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 v Brně a zachodce rady, taky na D11 před Jirny. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do zúžení u D2 sune kolona skoro od sjezdu na Popůvky z kilometru 183, osobní auta kolem půl hodiny, a v té frontě na kilometru 189,5 stojí v odbočovacím pruhu k výstavišti tři lehce nabourané kamiony. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy hned za exitem 29 chodce rady počítejte s kolonou na 10 až 15 minut, na kilometr 26. tam po srážce 3 aut zavírají levý pruh. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou popojíždí kolona už skoro ze 16. kilometru přibližně čtvrt hodiny na kilometr 12,5, tam havaroval kamion.
15: Je zavřený pravý jízdní pruh, co tam je hasiči, policie.
5: Na silnici 34 České Budějovice Jindřichův Hradec je obousměrně uzavřený nový obchvat Lišova. Za křižovatkou na Klaudě havarovalo nákladní a dvě osobní auta. Provoz odklánějí po staré silnici přes Lišov. A v Praze před zúženou k Belsku vzniká dlouhá kolona z jižní spojky od Průmyslové, dál východním okruhem kolem Černého mostu a celou Novopatskou. Osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak mají ten úsek až na 40 minut, kamiony na výrazně déle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Většinou je polojasno až skoro jasno, teploty dnes do 28 stupňů, na jihu Moravy i kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Dnes dopoledne jsme přivítali ve studiu výjimečného hosta, herečku Elišku Balcerovou. Představila film o lásce k planetě i ke zvířatům, tedy animované Tajemství křišťálové planety. Mimochodem, sami děti tenhle snímek zvolili nejlepším filmem festivalu na chorvatském ostrově Brač. A v českém dabingu uslyšíte právě Elišku Balcerovou, ale taky Jiřího Lábuse, Miroslava Táborského nebo Jaroslava Plesla. No a rozhovor s Eliškou Balcerovou je už teď taky na portálu Můj rozhlas.
9: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Inflace v Česku znovu stoupá, v červenci dosáhla hodnoty 1% a 7 desetin v meziročním srovnání. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který dnes potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Podrobněji k tomu Vít Anderle z ekonomické redakce Radiožurnálu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co tedy v Česku nejvíc zdražilo?
1: V červenci spotřebitelské ceny stouply podle ředitele odboru statistiky cen Vladimíra Cáby hlavně u pohonných hmot.
2: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Spolu s pohonnými hmotami se zvýšily ceny za bydlení, třeba nájemné o 6,1% a vodné i stočné o téměř 4%. Zdražily také stravovací nebo ubytovací služby, stouply i ceny destilátů, piva a tabákových výrobků. Naopak potraviny a nealkoholické nápoje zlevnily, jejich ceny klesly v červenci oproti minulému roku o 3,1%. Například máslo bylo nejlevnější za 16 let. Zlevnilo také víno, vejce, vepřové maso nebo i třeba oblečení a obuv a meziroční pokles byl mimo jiné i u cen elektřiny o 11,4% a u zemního plynu o 5%.
0: Vítku, a tušíme, jaký by mohl být další vývoj inflace?
1: Hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko v příštích měsících odhaduje postupný nárůst inflace nad 2% cíl centrální banky.
3: Zejména kvůli o něco dražším energiím, kde se začne propisovat dražší zemní plyn, ale také elektřina do nových ceníků domácností. Zároveň je potřeba počítat s tím, že potraviny už nebudou zlevňovat tak výrazně, a to kvůli tomu, že zemědělci čelí dražším vstupům, zejména dražším pohonným hmotám.
1: Rusinko také upozorňuje na aktuální sucho, které se může projevit na nižší zemědělské úrodě.
3: To všechno pravděpodobně přispěje k tomu, že cenové tlaky budou vrcholit okolo přelomu letošního roku, kdyby inflace mohla vystoupat výše než 3%.
1: Ještě dodám, že statistici dnes také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní červen. Vývozní ceny se v tomto měsíci meziročně zvýšily o 1,6% a dovozní stouply o 3,3%.
0: K té spoustě čísel ještě jedno jméno. Vít Anderle z ekonomické redakce Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stále sledujeme nehodu na D1 před Šmejkalkou a taky na obchvatu Lišova i ve čtvrt na tři na Radiožurnálu. Na D1 z Brna na Prahu stále řeší nehodu. Kousek před omezením na mostě u Šmejkalky na 26. kilometru zůstávají v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na chodce Rady kolem kilometru 28, zdrží vás 10 až 15 minut. Naopak zlepšení na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Lisou už se rozjíždí z 15. kilometru jen zbytek kolony. Po nehodě kamionu na 12. a půltém už jsou průjezdné zase oba pruhy, zdržení už není dlouhé. A silnice 34 České Budějovice Jindřichův Hradec na novém obchvatu Lišova zůstává obousměrně uzavřená po těžké nehodě nákladního a dvou osobních aut. Provoz je odkloněný po staré silnici. A ještě 38 hned za Nymburkem směr Mladá Boleslav před Všechlapy se srazila dvě osobní auta, čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Touha cestovat je silná a lidé jsou ochotní za dovolenou utratit nemalé peníze, ale mohli by zaplatit ještě víc. Letecké společnosti totiž v poslední době tlačí nahoru ceny letenek a nemůže za to jen válka proti Íránu a blokáda Hormuzského průlivu. Ty další příčiny zvyšování cen letenek zná zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Ono už se delší dobu ví, že leteckým společnostem vzrostly po začátku války v Íránu náklady s tím, jak ceny kerosínu šly nahoru. To jsou náklady v řádu miliard korun, ale teď máme k dispozici nějaká konkrétní čísla, jak to celé dopadá na cestující. Přišel s nimi německý deník Handelsblatt, který si zadal průzkum u datové společnosti Cirium a minimálně ze závěru tohoto průzkumu je vidět, že ne všude se zdražuje stejně.
0: Co přesně to znamená? Letenky obecně jsou dražší, ale někdo si tedy připlatí víc.
1: Je to tak, ta společnost Cirium srovnávala ceny letenek očištěné od daní a poplatků, takže zajímalo ji pouze to, co zůstává u samotných leteckých společností. A ano, rostly třeba i ceny na zaoceánských letech, ale výrazně méně, než když se podíváme na krátké lety v rámci Evropy. Kdo teď letí nízkonákladovou aerolinkou, jako je třeba Ryanair, EasyJet nebo Wizz Air, v ekonomické třídě po Evropě a ještě k tomu se rozhoduje a bukuje letenku na poslední chvíli, tak ten si připlatí relativně nejvíce, zjistil tento průzkum. Jedna cesta v jednom směru, tedy bez zpátečního lístku, stála letos v květnu v průměru 1771 korun, což je o 16% víc než v lednu a taky je to zhruba dvojnásobek oproti ceně před dvěma lety.
0: Dokážeš, Tomáši, posoudit, jestli to zdražování, zejména na vnitroevropských letech, je opodstatněné reálně rostoucí cenou kerosínu, anebo jestli si tam letecké společnosti tak nějak účtují i něco navíc?
1: To by tak mohlo vypadat, protože když si vezmeme třeba Ryanair, tak cena průměrných letenek u něj meziročně vzrostla asi o 500 korun a přitom náklady na převoz jednoho každého cestujícího jsou kvůli tomu dražšímu kerosínu vyšší jen zhruba o 100 korun. Nicméně německý deník Handelsblatt připomíná, že tohle srovnání nebere úplně v potaz, že mnoho letenek je nakoupených dopředu a nelze je už potom dodatečně, když začala růst ta cena leteckého benzínu zdražovat. V dubnu, tedy dva měsíce po začátku války v Íránu, byl podíl letenek zakoupených ještě před touto krizí zhruba 70% a ještě dnes je asi 30%. To znamená zhruba třetina lidí, kteří teď někam letí, si koupila letenku dříve než v únoru. A právě tyto rané letenky vlastně leteckým společnostem výrazně zvýšily náklady, které ještě nedorovnaly a vzhledem k tomu je možné, že ty ceny letenek porostou ještě v následujících měsících.
0: Uzavírá na Radiožurnálu náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Díky, Tomáši, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem připravilo návrh státní kulturní politiky vlády České republiky na nejbližší léta. Proč proti němu protestují kulturní pracovníci a jejich organizace? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Kulturní a kreativní federace Jakuba Bakuleho.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dobré odpoledne, 14 hodin a 30 minut. Kateřina Causedisová a zprávy Radiožurnálu.
1: Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzini. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Rumunsku hrozí úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda kvůli nízkému průtoku Dunaje. Jediný dosud fungující blok by se mohl zastavit už ve čtvrtek. První reaktor elektrárna kvůli suchu zavřela na konci července. Dosud se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, jako byly zásahy do koryta Dunaje. To už ale nestačí. Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které požaduje přepracování dětského očkování. Počty se mají ze stávajících 18 snížit na 11, informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spálničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovali Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. Sport. Výškař Jan Štefela nepostoupil na mistrovství Evropy do finále. V kvalifikaci skočil na podruhé 219 cm. Laťku o 4 cm výš už bronzový medailista z loňského mistrovství světa nepřekonal. V kvalifikaci skončil také diskař Marek Bárta. Dařilo se naopak sprinterům. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števka postoupili do semifinále závodu na 110 metrů překážek.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 v Brně i před Šmejkalkou, zavřený obchvat Lišova za Budějovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz před omezením u D2. V koloně předtím na kilometru 189,5 řeší drobnější nehodu 3 kamionů v odbočovacím pruhu k výstavišti a kolona předtím začíná u exitu 182 Popůvky. Osobní auta celý úsek ke sjezdu na Bratislavu asi půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy se tvoří kolona hned za exitem 29 Chocerady. Osobní auta se vlečou 10 až 15 minut na 26. kilometr, tam došetřují v levém pruhu srážku 3 osobních aut. Na D8 z Prahy na Ústí nad Labem očekávejte kolonu od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru do zúžení na 14. tam pracují v levém pruhu zdržení 4 hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrněji kolem exitu 39, to je sjezd na Poděbrady a Nymburk, zpomaluje se tam v připojovacím pruhu nehoda.
2: Nehoda osobního auta s kamionem stojí zhruba tak v polovině toho připojováku.
1: A na silnici 34 České Budějovice Jindřichův Hradec nadále obousměrně uzavřený nový obchvat Lišova po srážce nákladního vozu se dvěma osobními odklon po staré silnici přes Lišov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 5. A zítra opět jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Vydejte se teď v létě mimo hlavní proud turistů k památkám, které překvapí silným příběhem a neopakovatelnou atmosférou. Zříceniny, kláštery, rozhledny, muzea nebo skanzeny. Tam všude vás bereme v novém reportážním seriálu Zapomenuté skvosty. V premiéře každý den ráno před 9 a odvysílané díly najdete taky na webu radiožurnal.cz.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Na zimu.

0: Aneta Langerová v úterním odpoledním radiožurnálu a teď další mimořádné zprávy našeho dopravního servisu a Štěpána Jandy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čerstvá nehoda je totiž na D11 za Poděbrady. Pozor, dejte na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové, kousek za exitem 42, to je sjezd na Jičín. Na kilometru 41,5 jsou tam čerstvě v levém pruhu nabouraná auta.
3: Za tou odbočkou na Kolín stojí dvě auta nabouraná v levém rychlém pruhu bez označení.
2: D11 směr Hradec, kilometr 41,5, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na Radiožurnálu se vracíme k případu, který dnes řešil Vrchní soud v Praze a potvrdil trest 15 let vězení pro násilníka ze Siřemy na Lounsku. 3 měsíce držel ve sklepě ženu, kterou brutálně týral a opakovaně znásilňoval. Muž vinu přiznal, neúspěšně se ale odvolával proti délce trestu. Stejně tak dnes soud potvrdil i tresty 5,5 a 6 let vězení pro 3 jeho komplice. Ti vězněné ženě například nosili jídlo. U soudu byla za Radiožurnál reportérka Františka Rohlíčková, která teď doplní podrobnosti. Františko, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Vinu už dříve přiznali všichni 4 obžalovaní. Odvolací soud tedy pouze posuzoval výšky trestů, jak jsme řekli. Ty připadaly všem přísné a chtěli je snížit. Předsedkyně senátu Vanda Činková ale výši trestu vězení potvrdila. Soud pouze snížil částku, kterou mají 4 lidé ženě vyplatit. Dohromady to je necelý 1 milion korun. Hlavní pachatel Karel Novák má navíc také absolvovat ústavní sexuologickou léčbu.
0: Františko, jak na to rozhodnutí reagoval sám Karel Novák a jak ostatní spolupachatelé?
1: K Vrchnímu soudu v Praze přišli všichni 4 osobně, tedy Karel Novák, jeho partnerka, její dcera s tehdejším přítelem. Novák je od doby zadržení ve vazbě a rovnou tak nastupuje do výkonu trestu. Ostatní 3 byli stíhaní na svobodě. Celou dobu jednání za ně mluvili advokáti, pouze tehdejší přítel dcery Ondřej přednesl nakonec i sám svou řeč. V ní zopakoval, že všeho velmi lituje. Po vynesení rozsudku už ale nikdo z nich nechtěl případ komentovat.
0: Připomněl ještě ten otřesný případ policisté. Začali vyšetřovat v únoru 2025, kdy se ženě podařilo ze sklepa utéct.
1: Ano, tehdy žena utekla do sousedního domu v Siřemi, kde jí pomohli přivolat pomoc. Karel Novák ji věznil ve sklepě od listopadu 2024, tedy asi 3 měsíce. Po tu dobu ji byl, opakovaně znásilňoval a týral. Podařilo se jí uprchnout až v únoru 2025. A letos v červnu krajský soud v Ústí nad Labem popisoval, že se případ naprosto vymyká jiným trestním kauzám svojí brutalitou. I proto byla dnes s potvrzením trestů a rozsudku státní zástupkyně Radka Michková spokojená.
2: Ty tresty, které byly uloženy, dle mého názoru, jsou zcela tresty přiléhavé za takto závažnou trestnou činnost.
1: Nebyl to navíc první případ násilí, kterého se Novák dopustil. Část 15-letého trestu si odpiká taky za dřívější 2 znásilnění. Přitěžující okolností bylo taky, že porušil podmínku, kterou dostal v roce 2022. Tehdy Novák jinou mladou ženu brutálně znásilnil a uvěznil u sebe doma, jí se ale podařilo utéct na druhý den. Soud řekl, že se tehdy jednalo o exces a namísto požadovaného trestu vězení dostal právě onu podmínku.
0: 15 let už teď ale ve vězení opravdu stráví muž, který měsíce ve svém sklepě věznil, byl a znásilňoval unesenou ženu. Trest mu dnes pravomocně potvrdil Vrchní soud. Kde byla taky naše reportérka Františka Rohlíčková? Díky, Františko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A teď se vypravíme v odpoledním radiožurnálu do Ostravy, kam ode dneška přijíždějí mladí katolíci z celé republiky. Na celostátní setkání mládeže jich dorazí kolem 3000. Čekají je bohoslužby, koncerty, přednášky i workshopy a program potrvá až do neděle. Účastníky vítají zástupci biskupství na obou ostravských nádražích, na tom hlavním je generální vikář a taky naše reportérka Andrea Brtníková. Andreo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, jak asi slyšíte, je to tady zábavné, je to tady veselé. Vedle mě je takový mladý farník z Ostravy, hraje tady na kytaru, někdy mu jeho kamarádky pomáhají zpěvem. Je to tady opravdu veselé, tady je stánek diecéze, tady jak se koukám, tak mají tam buchty, minerálky. Je to tady samozřejmě trošičku taková divoká ostravská směs, protože vedle toho stánku tady jsou takový trošku hlasitější. Taxikáři jsou bezdomovci a do toho přijíždějí ti účastníci setkání. Teď tady přijela skupinka kluků z Třebíče, smějou se, jsou takový radostní, říkají, že jsou v Ostravě poprvé a moc se těší. Ti organizátoři to nepodcenili. Oni hned, jak ti účastníci vyjdou z té hlavní nádražní budovy, tak je tady ti dobrovolníci chytnou, ukážou jim, kde je tramvaj a nasměrují je. A já mám štěstí, vedle mě generální vikář diecéze Jan Čudek. Tak pane vikaři, zatím první dojmy, stručně prosím.
2: Je to výborné, jsem možná čekal něco jiného, ale je to tak, že to přijíždí ve vlnách, tak chvilku je čas, pauza, bavíme se mezi sebou, co tu děti nebo mládežníci organizují a pak najednou zase přijde várka z jedné, z druhé strany a právě teď čekáme se takovou největší várku zpožděných vlaků z Prahy.
1: Aha, tak vidíte, čekáme na skupinu farníků z Prahy.
0: Jak jinak, když už je ten vlak spožděný, tak odkud jinud by měl přijet? Nicméně, Andreo, mluvili jsme o bohoslužbách, koncertech, přednáškách, workshopech. Jaký program konkrétně je tedy pro účastníky setkání mladých katolíků připravený?
1: Je hodně pestrý. Dnes to začne v 19 hodin slavnostním ceremoniálem na výstavišti Černá louka. To je hlavní dějiště toho programu. Já jsem se dívala na ten program, tak ty účastníky třeba čeká setkání s psycholožkou, je tam divadlo, výuka tanců, tvořivé dílny, je tam taková možnost poradenství, můžou se poradit s experty o vztazích v rodině, partnerských vztazích, můžou pokusit se najít lék na úzkosti, deprese, dokonce v jednotlivých kostelech tady v Ostravě budou jakási centra těch diecézí z celé země a tam můžou mladí přijít, najdou tam také svého biskupa. Některé ty body programu budou otevřené široké veřejnosti. Já když jsem se bavila s těmi hlavními organizátoři, oni říkali, že si dali tu práci a lpějí na tom, aby to nepůsobilo nějak nepřístupně, uzavřeně. Zkrátka chtějí to otevřít i širší veřejnosti. Celý ten program bude tady v Ostravě trvat až do neděle.
0: 3000 mladých katolíků z celého Česka tedy míří do Ostravy na celostátní setkání mládeže. Na nádraží je pro ně dokonce připravené speciální uvítání, což vám teď perfektně popsala naše reportérka Andrea Brtníková. Díky moc, Andreo, a hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium. Otrava Alexandra Litviněnka, to je další příběh minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise právě hodnotí magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále pražského Žofína. Buďte u toho i vy. Přímo na Žofíně nebo v našem vysílání. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Radiožurnál, teď je 15 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
4: Policie řeší víc případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Kladiváře Myslivčuka a dálkaře Mandelschmidta čeká finále na evropském šampionátu v atletice. Kolona je na dálnici D8 z Prahy na Ústí, a to kvůli omezení za sjezdem na Kralupy. A zítra bude jasno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek a nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíce případů je ve Středočeském a Pardubickém kraji.
5: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
6: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
5: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Při ruských útocích na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 6 lidí, oznámila to záporožská vojenská zpráva. Rusko k útokům použilo i balistické střely, proti kterým Ukrajina nemá obranu.
7: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že Rusko provedlo 10 raketových útoků na Záporoží. V celé oblasti bylo zaznamenáno 23 leteckých úderů a přes 650 ruských dronů, převážně FPV typu. Některé vesnice Rusko ostřelovalo ze salvových raketometů, děl a houfnic, uvedl Fedorov. Ukrajinské drony v noci zasáhly velkosklady internetového prodejce Wildberries u Voroněže, které schořely, a rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizbalah. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin, pokračuje primář transfúzního oddělení Vít Motáň.
8: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
9: Sport. Fotbalisti Sparty zabojují o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Po domácí výhře 2-1 je čeká odveta na hřišti francouzského Lyonu. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Kladivář Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále. Český reprezentant s ukrajinskými kořeny moc neví, co od závodu čekat.
10: Já nevím, protože já jsem do toho finále nedokázal u dospělých se dojít. Tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám tu finále. To jsou udělat svůj maximální výkon a právě nevím, či se to mně podaří, ale budu makat nad tím co nejvíc.
9: Mezi dvanáctku nejlepších prošel i dálkař Petr Mindl-Schmidt a jeho finále začne po 9:45. V kvalifikaci výšky naopak neuspěl bronzový medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela, když překonal 219 cm. Na 223 cm už úspěšný nebyl.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem, taky na D8 za sjezdem na Kralupy. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je omezení u sjezdu na Bratislavu, předtím v koloně drobná nehoda na 189.5 km v odbočovacím pruhu k výstavišti a sune se to od exitu 182 Popůvky, osobní aut asi půl hodiny ke sjezdu na Bratislavu. Na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí nad Labem se tvoří kolona od exitu 9 Kralupy, je to na 15 až 20 minut do zúžení na 14. kilometru a o kus dál směr Ústí pak ještě pozor, kus za sjezdem na Mělník a Slaný na kilometr 25 je omezení v levém pruhu a před ním hlásíte nehodu.
12: Osobní auto s kamionem, jestli před tím zúžením, kde se objíždí do toho zavřeného pruhu.
11: Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně na dvou místech u Poděbrad. Na exitu 39 Poděbrady Nymburk řeší nehodu v připojovacím pruhu, tam se zpomaluje a hlavně potom o kousek dál hned za sjezdem na Jičín stojí na kilometru 41,5 nabouraná auta, s nimi už policejní hlídka v levém pruhu, brzdí se a vybočuje. A 34 Budějovice Hradec nadále obousměrně po vážné nehodě uzavřený obchvat Lišova, jezdí se přes město. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Stejně jako živé vstupy našich redaktorů, rozhovory s odborníky a autentické reportáže, patří k našemu vysílání taky hudba a máme pro vás v tomhle ohledu docela pestrou půlhodinku. Uslyšíte v ní Nirvánu, Pokáče, Katy Perry nebo hned na úvod Angličana Roryho Grahama. Tohle jméno vám možná nic moc neřekne, ale když doplním jeho pódiovou přezdívku Rag & Bone Man, tak už určitě víte. Přejeme vám pohodový poslech.
1: Odpolední radiožurnál
0: a Vojtěch Bidrman.

0: Maďarský parlament v těchto chvílích volí příštího prezidenta země. Jediným kandidátem je bývalý předseda Nejvyššího soudu András Baka, nominovaný vládní stranou TISA. Křesla poslanců z opozičního Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti volbě, kterou považuje za nelegitimní. Přímo v maďarském parlamentu máme zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Má už teď Maďarsko oficiálně zvoleného prezidenta, nebo ještě ne?
1: Zatím se na něj ještě čeká. Poslanci se na úvod schůze sešli krátce po druhé hodině. V jednacím sále předsedajícím krátce představila kandidáta Andráše Baku, který zaujal místo v jedné z loží. To samotné hlasování, které teď tedy končí, se odehrálo mimo hlavní sál. Hlasovací budky jsou umístěné na chodbách parlamentu. Volilo se pomocí papírových lístků. Poslanci na to měli 40 minut. No a teď se sčítá, ale to ohlášení výsledků je slíbené na 3 hodiny a 13 minut, takže už je to na spadnutí. Bylo by překvapením, kdyby v tom prvním kole nevyhrál Baka, protože potřeba je ústavní většina, to je 133 poslanců, přičemž samotná vládní strana TISA má k dispozici 141 hlasů.
0: Když se spolu budeme ještě 2 minuty povídat, tak to nakonec třeba, Láďo, stihneme, ale teď tedy ke straně Fidesz, která se výběru nové hlavy státu vůbec neúčastní. Proti čemu konkrétně tím protestuje?
1: Fidesz a také poslanci za KDNP považují celý proces za nelegitimní, protestují proti tomu, že TISA před 3 týdny změnila ústavu a s pomocí jediné věty ukončila mandát Tamáše Šuoka, který pro ně byl symbolem režimu Viktora Orbána a který prý zklamal republiku tím, že se nikdy nepostavil své voli Orbánovi moci. Předseda poslaneckého klubu Fideszu János Bóka to včera tady v parlamentu označil za útok na prezidentský úřad a Fidesz tak v parlamentu není. Poslanci místo toho vyrazili dokonce pryč z Budapešti do historického města Tata, kde mají položit věnec u památníku revoluce z roku 1956.
0: No a nakolik je neobvyklé, že se o prezidentský palác uchází jen jeden kandidát? Není tím přeci jen trochu oslabená demokratičnost celé volby?
1: Maďarská média připomínají, že nejde o nic zas tak neobvyklého, zejména v dobách po změně režimu, kdy je opozice slabá nebo roztříštěná, jak píše deník HVG. On tu současnou situaci přirovnává také k volbě po konci komunistického režimu, kdy byl tedy také jediný kandidát. A jako solitér kandidoval i odstraněný prezident Tamáš Šuok. Doplním, že András Baka je bývalý předseda Nejvyššího soudu, kterého z funkce v roce 2011 neoprávněně odvolal Viktor Orbán, což pak potvrdil soud, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Baka se specializuje na lidská práva, býval poslancem v roce 1991, ale v současnosti s politikou spojený není. Do funkce má nastoupit oficiálně 19. srpna jako 8. hlava státu v moderních dějinách za předpokladu, že tedy ta volba, kterou bychom mohli její výsledek znát už během několika minut, proběhne podle očekávání.
0: Ano, je 15.13, přesně teď, všichni jsme nedočkaví, ale myslím, že našeho zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka z Budapešti už brzy na Radiožurnálu zase uslyšíte. Prozatím děkujeme, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I

0: Tématem dnešního odpoledního biznisu radiožurnálu bude hospodaření energetické skupiny ČEZ. Ta sice v prvním pololetí vydělala 18 miliard korun. Akcioví analytici ale tímhle číslem úplně nadšení nejsou. Proč? To už za chvíli vysvětlíme.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Energetická skupina ČEZ vydělala v první polovině roku přes 18 miliard korun. To je o 10% víc než loni ve stejném období. Výsledek přesto většinu akciových analytiků zklamal, protože firma zaznamenala výrazné poklesy v ostatních ukazatelích. Hlavně provozní zisk před odpisy klesl o 20% na 59 miliard korun. Jak si tady hospodářsky vede největší energetická firma v Česku v prvním roce, kdy nemusí platit daň z mimořádných zisků a zároveň v roce, kdy připravuje rozdělení a budoucí zestátnění? Téma pro analytika FIOBanky Jana Rašku. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy vy hodnotíte pololetní výsledky ČEZu?
1: Tak já je hodnotím smíšeně. Na jednu stranu ČEZ za druhý kvartál letošního roku představil horší čísla, než očekávali analytici i než jsem očekával já osobně. Na druhou stranu management ČEZu zvýšil letošní výhled hospodaření. Takže celkově bych ten dnešní výsledkový report ČEZu hodnotil neutrálně.
0: Už jsme naznačili, že ČEZ letos poprvé po třech letech nemusí platit windfall tax. Jak moc to pololetní hospodaření ovlivnilo?
1: Tak ano, tak vlivem té absence windfall tax ČEZu za druhý letošní kvartál vzrostl čistý zisk o zhruba 10% na 4,3 miliardy korun. Nicméně trh očekával vyšší číslo v průměru 7 miliard korun. Naše odhady byly posazeny na úrovni 8 miliard korun. Takže čekal se určitě lepší výsledek, nicméně nějaký nárůst tam vidíme.
0: Od začátku roku v Česku rostou ceny energií, včetně elektřiny. Očekáváte proto i růst celoročních tržeb ČEZu?
1: Čekal bych to. Ostatně vidíme to i na dnešním výsledkovém reportu ČEZu, kdy, jak už jsem řekl, ČEZ zvýšil výhled letošního hospodaření. Jedním z důvodů toho zvýšeného výhledu, jedním z faktorů bylo i to, že ČEZ navyšuje výhled silové ceny elektřiny zhruba o 2 eura na megawatt hodinu. Takže ČEZ určitě bere v potaz tu krizi na Blízkém východě a navyšuje výhled cen elektřiny.
0: Ještě jedna věc, pane Raško, blíží se rozdělení skupiny ČEZ a pak nejspíš i stažení ČEZu z burzy. Bude tedy letošní rok tím posledním, za který akcionáři dostanou dividendu?
1: Tak uvidíme. Každopádně oči investorů budou primárně upřeny na probíhající proces transformace ČEZu v tom příštím roce. Nicméně myslím si, že teoreticky pořád ta dividenda v příštím roce vyplacena být může. Bude totiž vyplácena ze zisku letošního roku. To znamená ze stejné báze, jaký vlastně ČEZ je doposud. Takže já modelově mám dividendu zahrnutou ve svých odhadech. Podle mých odhadů může být kolem 50 korun na akci, ale jestli bude vyplacena nakonec, uvidíme, bude záležet, jakým způsobem bude probíhat ten proces transformace společnosti.
0: Říká analytik FIOBanky Jan Raška, host úterního odpoledního biznisu Radiožurnálu. Díky za rozhovor a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Dnes je úterý 11. srpna a svátek mají Zuzany, tak vám přejeme všechno nejlepší a přidáváme zprávy. Dobré odpoledne, 15.30. A slovo má Kateřina Causidisová.
1: Soud rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhočského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara. Toho umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje jeho dcera. Inflace v Česku stoupla meziročně na 1,7%. Byla tak v červenci o 0,2% bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. 14 ilegálních horníků zemřelo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle policie zranění. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři práce rozdělí do tří etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat dva pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 000 aut. Rekonstrukce bude stát více než 750 milionů korun. Sport. Fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi Ligy mistryň utkají se Servette Geneva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají z kraje září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA. Soupeřky v prestižním evropském poháru už znají i hráčky Liberce. V úvodním předkole budou na konci srpna hrát se Sarajevem. Nejprve se představí v Bosně a Hercegovině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka na Šmykalce a kolona i před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od sjezdu na Benešov z 20. kilometru. Sune se to čtvrt hodiny do zúžení na mostě u Šmejkalky. Na 24. se tam kolem porouchané dodávky projíždí jenom levým pruhem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru do omezení u D2. Osobním autem je to až na 3/4 hodiny. Na D2 před Brnem

0: Směrem z Bratislavy u Olympie na kilometru 2,5 chvíli stálo nabouraný kamion a osobní auto přes připojovací a pravý pruh. Před chvílí odjeli, ale kolona kamionů v pravém pruhu se stačila natáhnout až k exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vznikají dvě kolony. První od exitu 9 Kralupy 20 minut do zužení na 14. kilometru. Ucpaná je i náhradní trasa po 608 u Veltrus kvůli omezení. A potom za sjezdem na Mělník na D8 kolona z 23. kilometru asi 10 minut k nehodě těsně před zúžením na 25. A na silnici 34 České Budějovice Jindřichův Hradec zůstává uzavřený v obou směrech nový obchvat Lišova, vyšetřují vážnou nehodu, provoz odklánějí přes město. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a na horách naměříme kolem 17. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
3: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčeny o tom, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. Náš spolupracovník a šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata k tomu sepsal sloupek, který najdete na webu radiožurnálu, přesněji v sekci komentáře.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

V Itálii zadrželi podnikatele podezřelého z bombového útoku na investigativního novináře. Jaký měl být jeho motiv a jaké kauzy se točí kolem podnikatele, který měl kontakty i na zesnulého premiéra Berlusconiho? O tom ještě uslyšíte.

0: Italská policie zadržela podnikatele Valtra Lavitolu, který má kontakty ve vysoké politice. Je podezřelý z objednání bombového útoku na investigativního novináře Siegfrieda Ranucciho. Ten se zabýval korupcí i mafií. Podrobnosti nám teď v odpoledním radiožurnálu přišel říct Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Jakou roli měl tedy podnikatel Lavitola hrát v tom bombovém útoku na italského novináře, Martine?
1: On je podezřelý přímo z té objednávky toho bombového útoku, který se odehrál loni v říjnu. Hrál se, řekněme, na předměstí Říma, respektive přímo u pobřeží nedaleko hlavního města. Ta bomba vybuchla nedaleko jeho domu, respektive před domem, poškodila dvě auta a vlastně shodou náhod Ranucci se vracel domů. Jeho dcera, tak jak o tom informuje italská agentura ANSA, tak procházela zhruba půl hodinu před tím útokem kolem těch aut, takže bylo velké štěstí, že ani Ranucci mu, tomu novináři, ani jeho dceři se nic nestalo. Mezi těmi podezřelými je i další muž jménem Tavares Gomez, který měl najmout čtyři další muže k tomu útoku. Ty policie už zadržela je koncem června a ten, který je objednával nebo který je organizoval, ten Tavares, tak ten je údajně na útěku. Ještě jedna důležitá informace je, že Lavitola, ten podnikatel, ten žil od roku 2020, respektive ten novinář Ranucci žil od roku 2021 pod policejní ochranou právě kvůli tomu, že se dlouhodobě zabýval prostředí mafie a korupcí.
0: Důležitý je samozřejmě také samotný motiv toho útoku. Víme něco víc?
1: Ten motiv stále není potvrzený, ale co je zajímavé, tak je to, že italská média, třeba agentura ANSA, informují o tom, že Ranucci, ten novinář, i ten podnikatel Lavitola, že se znali a docela důvěrně, že údajně byli přátelé a že v minulosti, v roce 2024, prý tedy tento podnikatel předestřel tomuto novináři takový plán, že by zinscenoval na oko podobný útok, protože by chtěl promítnout tohoto novináře do politiky, vysoké politiky, a byl přesvědčený, že takový útok by přinesl tomuto novináři politické hlasy z velké části politického spektra. Takže už se vlastně o tom mluvilo, byť ten novinář něco takového spojení odmítá.
0: Zmiňovali jsme, že podnikatel Walter Lavitola má kontakty ve vysokých patrech italské politiky. S jakými kauzami je spojovaný?
1: On byl spojovaný s korupcí už v roce 2015. Ho tribunál odsoudil za to, že vlastně vydíral, že byl odsouzený za uplácení jednoho senátora, stejně tak jako ex-premiér Silvio Berlusconi. A co je taky zajímavé, s Berlusconem byl spojovaný ještě v jedné kauze, protože údajně mezi lety 2008 a 2009 mu posílal prostitutky. A pak na základě toho, že mu posílal ty prostitutky, tak se ho pokoušel vydírat. Nakonec byl odsouzený i za ten pokus, respektive za to vydírání bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.
0: Uzavírá Martin Balucha pro odpolední radiožurnál. Díky.
1: Naslyšenou.

5 lidí zemřelo, dalších 20 bylo zraněných při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami na Záporoží, uvedl to šéf oblastní vojenské správy Ivan Fjodorov. Novému útoku ruských balistických střel čelil v noci na dnešek taky Kyjev. Podrobnosti najdete v pokračující online reportáži o vojenském konfliktu na Ukrajině, tedy na serveru iRozhlas.cz.

0: Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To všechno chystá od září na svých obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila právě dnes. Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Rambou a Ivanem Trojanem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které nešly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT1 poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností, až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem připravilo návrh státní kulturní politiky vlády České republiky na nejbližší léta. Proč proti němu protestují kulturní pracovníci a jejich organizace? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Kulturní a kreativní federace Jakuba Bakuleho.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil vrchní soud v Praze. Novým maďarským prezidentem je Andráš Baka. Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaile na evropském šampionátu na stovce kraul. Kolona je na dálnici D1 před Šmejkalkou směr Brno. A zítra čekáme jasno, teploty 25 až 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
5: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
3: Maďarským prezidentem se stal bývalý soudce Andráš Baka. Poslanci ho zvolili v tajné volbě jasnou většinou. Baka byl jediným kandidátem a opoziční strany volbu bojkotovali. V maďarském parlamentu máme zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka.
6: Baka v nástupním projevu prohlásil, že je čas se vážně věnovat fungování státu. Nepřímo taky kritizoval 16-letou vládu dnes už opoziční strany Fidesz, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje nezávislé soudy, svobodné volby a svobodná média. Poslanci Fidesu a KDNP nechali během volby svá křesla prázdná. Na protest odjeli položit věnec k památníku revoluce z roku 1956 ve městě Tata. Andráš Baka do úřadu oficiálně nastoupí 19. srpna. Z maďarského parlamentu Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Obec Dobré na Rychnovsku se dál potýká s nedostatkem pitné vody. Jeden ze 2 vrtů přestal dávat vodu úplně a další zdroje jsou téměř na suchu. Obec proto už 2 týdny dováží vodu do místní části Rovné. Nákladní auto ji k vodojemu přiveze v průměru 6x denně. Nezávislý místo starosta Tomáš Vidlák proto obyvatele dál upozorňuje na nutnost s vodou šetřit.
7: My jsme teď jako momentálně, bych to řekl, že už jako jsme hodně na hraně v tom, že dobrý už zásobuje úplně všechno. Takže všechno jedeme z těch vrtů a teď si vemte, že my z těch vrtů čerpeme nejen pro dobrý, ale vlastně pro Rovný, pro Kamenici a ještě to fakt jako vypadá, že to budeme muset pustit do Hlinýho. Takže se může stát, že nám to prostě vyplivne všude.
8: Sport. Fotbalisty Sparty čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů. V prvním utkání porazili Pražané Lyon doma 2-1. Odveta na stadionu Olympiku začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 42 minut. Sémanové se zatím v Paříži plave dobře. Tlak před finále na sebe nedává.
9: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si je ten svůj styl, nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu 100. Doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
8: Znakaři Čejka a Knedla se krátce po 19. hodině představí v semifinále 200.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Šmejkalkou, taky před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice dojíždějte do kolony na 17. kilometru opatrně. Auta se vlečou kolem 25 minut až půl hodiny do omezení na Šmejkalce. Na 24. tam stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vzniká kolona před zúžením u D2, začíná za sjezdem na Rosice na 180. kilometru, osobní auta jedou celý úsek 3/4 hodiny. Na D1 z Ostravy na Brno pozorně, za sjezdem na Odry na kilometru 318,5 se zpomaluje v zúžení u výjezdu od Šelu, tam stojí v pravém pruhu nabouraný kamion a dodávka. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká kolona kamionů kousek za sjezdem na Židlochovice z 10. kilometru pravým pruhem. Na D8 z Prahy na Ústí je kolona od exitu 9 Kralupy na 20 minut do zúžení na 14. To teď končí, mělo by se to rozjíždět, a potom za sjezdem na Mělník a Slaný se z 22. kilometru rozjíždí další kolona po už skončeném omezení na 25. 34. Budějovice Jindřichův Hradec po vážné nehodě stále obousměrně uzavřená na obchvatu Lišova, a v Praze mnoho odpoledních kolon, nejdelší ta z jižní spojky od Spořilovské, dál Štěrbholskou spojkou, východním okruhem a Novopas. Kekbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 25 a na horách naměříme kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne vám přejeme s Radiožurnálem, je 16 hodin 6 minut. My už jsme vám to ve vysílání říkali, ale teď to ještě více rozvedeme ve známé historické kauze faráře Josefa Toufara a takzvaného číhoštěvského zázraku. Dnes soud rozhodl o další rehabilitaci. Zabýval se komunistickou šikanou Václava Trtíka, kterého v roce 1950 státní bezpečnost kvůli Toufarovi zatkla. A po zpěvačce zas se tomu budeme věnovat dál. Pěkný den a hezký poslech.
4: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem tzv. Číhošťského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zadržela, protože hledala důkazy proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na jeho soudní rehabilitaci podala Trtíkova dcera Marie Vavříčková. Rozhodování soudu sledoval taky reportér Radiožurnálu Jiří Hofman. Dobrý den.
1: Dobrý den. Soud dnes rozhodl, že Václav Trtík je účasten soudní rehabilitace. Předseda senátu Jiří Vacek řekl, že vycházel z několika listin, především z rodinné kroniky. Ta popisuje například večer 18. února 1950, kdy k Trtíkovým domu přišli dva muži s tím, že se jim porouchalo auto. Následují zápis o jeho věznění a nučních výsleších. Ve vazbě na něj byl podle soudu dokonce nasazen spoluvězeň, který se přes zeď pokoušel navázat kontakt pomocí Morzeovy abecedy. Trtík se ale podle dostupných informací nevšímal. Soud připustil, že kronika byla sepsána s časovým odstupem. Podle senátu ale není důvod se domnívat, že by se rodina v době komunistického režimu takové události vymýšlela.
0: Proč tedy kolem rehabilitace panovaly pochybnosti?
1: Tak problém byl hlavně v důkazech. Státní zástupce František Jedlička neměl pochybnosti o tom, že Trtík byl nezákonně vězněn. Tvrdil ale, že se nepodařilo najít dostatek dobových dokumentů, které by to potvrzovaly. Soud ale důkazy vyhodnotil jinak a odkázal také na nálezy ústavního soudu, podle kterých je v podobných případech potřeba rozhodovat ve prospěch lidí poškozených minulým režimem.
0: Co tedy dnešní rehabilitace Václava Trtíka znamená?
1: Podle jeho advokáta Ladislava Millera především morální očištění. Trtík byl ve vazbě od 18. února nejméně do 14. března 1950. Státní bezpečnost ho tehdy chtěla využít při vyšetřování případu faráře Josefa Toufara, který po brutálních výsleších zemřel 25. února. Trtík pak také musel svědčit v jednom z vykonstruovaných politických procesů.
0: A může dnešní verdikt otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhošťským případem?
1: Teoreticky ano. Státní zástupce už prověřoval i další osoby. Podle něj ale zatím nejsou důkazy dostatečné. Státní zástupce si navíc ponechal lhůtu na rozmyšlenou, jestli proti dnešnímu rozhodnutí podá stížnost. Pokud ano, rozhodoval by vrchní soud v Praze.
0: Reportér Radiožurnálu Jiří Hofman, díky a pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Alvaro Soler na Radiožurnálu, který posloucháte chvilku po čtvrt na pět. Počet obětí včerejších otřesů v Kolumbii stále stoupá, záchranáři i dobrovolníci stále pátrají po stovkách pohřešovaných. Podle OSN bude v dalších dnech zásadní zajistit dodávky potravin a pitné vody do postižených oblastí. Věnovat se tomu budeme po YouTube.

0: Včerejší ničivé zemětřesení v Kolumbii má už 224 potvrzených obětí. Vláda kvůli tomu vyhlásila stav nouze a záchranáři teď v troskách domů pátrají po dalších stovkách nezvěstných. Kolumbijské úřady i OSN očekávají, že bilance mrtvých a zraněných ještě výrazně poroste. Z detaily je ve studiu odpoledního radiožurnálu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde teď záchranáři zasahují?
1: Tak oni teď míří hlavně tam, kde to celé začalo, což je v regionu Choco, na západě země v téhle oblasti, konkrétně v obci San José de Palmar. Bylo podle seismologů právě epicentrum těch otřesů. Tam po dobu asi 4 minut dosahovaly ty otřesy síly 7,4 stupně. Do těch zasažených, tedy odlehlých oblastí, se ale těžko dostává pomoc. Konkrétně jde třeba o rezervaci Buena Vista, kterou obývají domorodí obyvatelé. Zprávy o tom největším množstvím obětí přichází nicméně z velkých hustě osídlených měst. Třeba v 2milionovém městě Cali se zřítilo několik desítek budov. Byla to mezi nimi i část nemocnice. Svět v souvislosti se zemětřesením taky obletěly záběry z města Manizales. Tam se zhroutila věž katolické katedrály.
0: Jak na to přírodní neštěstí reagují kolumbijské úřady?
1: Právě tu centrální koordinaci pomoci zasaženým už včera avizoval nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. On vzkázal, že za pomoc chce být on sám zodpovědný a že příslušné složky pracují i přes noc. Ty aktuality on pravidelně sdílí na sociálních sítích. Nový prezident, je to asi 3 dny potom, co nastoupil do funkce, tak dnes navštívil město Cali, kde se podle něj pohřešuje ještě 188 lidí a taky na základě prvních odhadů je poškozených nebo zřícených budov víc než 1400. Po jednání vlády prezident nařídil nasazení 600 vojáků a taky vyslání humanitární pomoci. Kvůli těm otřesům jsou ještě omezené lety do země. Škody hlásí třeba na mezinárodních letištích ve městech Pereira nebo Quibdo.
0: Pomoc Kolumbii nabídly i okolní země, tak co přislíbili?
1: Do země teď má mířit hlavně logistická podpora, na to odklízení škod, taky pátrací týmy, anebo zdravotníci. Jako první se přihlásili právě ty sousední země, třeba Ekvádor, El Salvador, Chile nebo taky Peru. Ale ozvaly se i Spojené státy, ty poskytnou v přepočtu asi 327 milionů korun. Mají mířit na nouzové ubytování nebo třeba dodávky potravin, ty jsou teď v těch dalších hodinách podle OSN zásadní. Evropská unie zase schválila poskytnutí satelitních systému na mapování škod. Ještě dodám, že České ministerstvo zahraničí taky vyzvalo Čechy, aby se těm zasaženým oblastem v Kolumbii vyhnuli. Žádný český občan se ale podle nich dosud na nouzovou linku v souvislosti s tím zemětřesením neobrátil.
0: Vývoj po ničivém zemětřesení v Kolumbii sledujeme společně s Jiřím Kordíkem na Radiožurnálu. Díky.
1: Hezký den. Uh-huh.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 16 hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
1: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Počet obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Koňského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboly v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. V Praze vystoupí kapela Queeny. U Křížíkovy fontány na výstavišti odehraje od 8 večer show, na které zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986. Sport. Fotbalisti Sparty Praha budou hrát o postup do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. Ve 21 hodin začne jejich odveta třetího předkola na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní zápas Pražané na Letné vyhráli 2-1 díky brankám Rineše a Mercada. Utkání Olympic Lyon Sparta odvysílá v přímém přenosu digitální radiožurnál Sport. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 přešmejkal koukolona i před Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno už za nájezdem od Říčan očekávejte velmi silný provoz. Postupně kolonu zavere to půl hodiny do omezení na Šmejkalce na 24. Tam v pravém pruhu stojí porouchaná dodávka, už ji nakládají na odtah. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se drží kolona už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. Osobní auta se sunou kolem 40 minut do zúžení u D2. Na D1 v Brně teď silný provoz i na výjezdu na Prahu. Kolona pomalu jede od sjezdu na Vídeň asi čtvrt hodiny za sjezd k výstavišti. Na D2 před Brnem z Bratislavy je ucpaný pravý pruh kamiony od exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem zůstává kolona od exitu 9 Kralupy 20 minut do omezení na 14. kilometru. Silnice 34 České Budějovice Jindřichův Hradec stále po vážné nehodě uzavřená na obchvatu Lišova v obou směrech, jezdí se přes město. A v Praze silná odpolední špička kolony, mimo jiné před zúženou k Belskou. Ta fronta je dlouhá z jižní spojky z Lanového mostu Štěrboholskou spojkou Východním okruhem a Novopatskou. Na jižní spojce je plno taky od sjezdu na Pankrác před regulovaný vjezd.

0: do mrázovky a kolony i v centru na magistrále ve Vlznově obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. S vámi je dál odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: Dobré odpoledne a teď vám slunce v duši popřeje kapela Nightwork.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Londýnští hospodští, veřejnost i politici se bouří. Rada městské části Westminster chce omezit takzvané vertikální pití. Co to vůbec je a proč chce město mluvit do toho, jak se v hospodách konzumuje pivo, tak na to odpovíme za chvilku.

0: Jaká bude podoba londýnských hospod, tak to je téma, které momentálně hýbe britskou veřejností i politickou scénou. Rada městské části Westminster, která spravuje velkou část centrálního Londýna, chce změnit způsob, jak lidé v tradičních hospodách pijí pivo. Chce totiž výrazně omezit takzvané vertikální pití. Téma pro Jaromíra Marka, který je ve studiu. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: V písničce od Miley Cyrus si mi to nechtěl říct. Co je vertikální pití, tak to řekni posluchačům.
1: No, ono to zní tak odborně, ale vertikální pití v zásadě je to, čemu se u nás říká nastojáka. To znamená, že nesedíš u stolu, ale stojíš, což je v britských, anglických hospodách naprosto běžný, oblíbený, rozšířený způsob, že tam se vlastně víc stojí, než sedí. Často ten hrozen lidí přetéká od toho baru nebo výčepu ven před hospodu. A teď by podle toho návrhu nového měly ty restaurace, hospody hlavně upřednostňovat to, aby ti lidé seděli. A protože to je Westminster, tak se to má týkat i slavné Soho, což je ta čtvrť hospod barů v centru Londýna.
0: Chápal bych tedy horizontální pití někde na zemi, když vertikální je na stojáka.
1: To je poslední fáze.
0: Tak proč ho chce městská rada omezit, to vertikální pití na stojáka?
1: Tak ona to formulovala v návrhu nových licenčních pravidel a podle něj má odrazovat, teď cituji, od nadměrné opilosti a má také, řekněme, skulturnit podle představ těch radních, řekněme, tu návštěvu té hospody, aby lidé prostě seděli, objednali si to pití tak, jak je to zvyklé u nás, u stolu. Jen je trošku problém v tom, že ta anglická tradice, jak jsme řekli, je úplně jiná, tam spíš to pivo se opravdu pije na stojáka, tedy vertikálně.
0: No právě, připravovaná pravidla vyvolala vlnu odmítavých reakcí nejen mezi samotnými provozovateli a návštěvníky podniků, ale i mezi britskými politiky, tak jak argumentují?
1: Tak všichni argumentují vlastně stejně, ať už jsou to ti majitelé nebo nájemci hospod, kteří říkají, že by to ohrozilo tu návštěvnost, a celá ta věc má vlastně trochu politický rozměr, protože ta rada městské části Westminster je ovládaná konzervativní stranou. První, kdo se proti tomu ozval, je starosta Velkého Londýna Sadiq Khan, což je labourista. Potom se připojila Downing Street, tedy úřad vlády, což jsou zase labouristé, a on dokonce Andy Bannum, nový premiér, je takový příznivce, velký fanoušek té hospodské kultury. Takže uvidíme, jak to celé dopadne. Teď pod tím tlakem ta rada části Westminster říká, že to byl takový testovací návrh, ale pořád v tom znění těch licenčních pravidel to je. Uvidíme, jak ten boj o vertikálu nebo horizontálu dopadne.
0: Jaromír Marek, vertikálně tedy na stojáka ve studiu Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy, čeká je finále na 100 metrů kraul a obě budou útočit na aktuální český rekord. Jak se cítí před závodem, tak i to uslyšíte za chvilku ve vysílání odpoledního radiožurnálu po kapele Lake Malawi.

0: A my se teď budeme věnovat chvilku sportu. Na Radiožurnálu dvojnásobnou šanci na medaili bude mít večer české plavání. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou v Paříži ve finále mistrovství Evropy na kraulové stovce. Známější je z nich Sémanová, ale Janíčková chce konečně ukázat, že je na své hlavní trati lepší.
1: Pořád je Sémanová před Janíčkovou, ať už na minulém mistrovství Evropy, nebo tady zatím v rozplavbách a semifinále. Má české rekordy v dlouhém bazénu. Janíčková zatím žádný. A z tohohle stínu už chce ven. Janíčková chce rekord na 100 metrů.
2: Určitě, ten český rekord je náš cíl. My to máme jakoby fakt reálný cíl, když chceme ten český rekord si vzít. Uvidíme, jak poplave Bára Sémanová, která plavala teda výborně, tak uvidíme, ale samozřejmě chceme plavat lépe jak 53-50.
1: Říká Dušan Viktorijeník z Univerzity Palackého v Olomouci. Před 7 lety za ním Barbora Janíčková přišla, že by ho chtěla za trenéra. Udělala přijímačky na školu. Přesunula se z Brna do Olomouce.
2: Výborně je připravena psychicky, kdy máme mentálního kouče, s kterým 5 roku pracuje, a tam si myslím, že byla obrovský kus práce, protože když jsem s ní začínal, tak byla hodně nevyrovnaná i v rámci závodu v České republice. Teďka je to prostě už dospělá žena, která přesně ví, co chce, má přesně nalinováno, jak to bude vypadat, co bude očekávat od těch výsledků. Přesně je připravena tak, jak má prostě. Ona je perfekcionistka.
1: Její vytyčená cesta míří na olympijské hry do Los Angeles 2028. Šanci, že se tam podívá, má velmi vysokou. Stejně tak má šanci, že ve večerním finále opravdu překoná aktuální rekord Barbory Sémanové na 100 metrů kraul. Ten má hodnotu přesně 53,5 sekundy.
2: To je 53,62, Bára má na 53,20.
3: Takhle přesně se to dá říct.
2: Takhle si to myslím, dá se to tak říct podle těch výsledků, které měla v tréninku. Za těch 5 roků se známe, že to koreluje to, co ona plave v tréninku, tak potom je schopna plavat na závodech. Ale tady ten tlak je na ní, si myslím, největší, co zatím kdy byl.
1: Vysvětluje trenér Barbory Janíčkové Dušan Viktorijeník. Finále s oběma Barborami, Sémanovou a Janíčkovou, začne v našem přímém přenosu před 6:45 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium. Otrava Alexandra Litviněnka, to je další příběh minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
2: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody, vláda slibuje pomoc. Útočník Kuchta a brankář Vindal míří na hostování z pražské fotbalové Sparty. Kolona se tvoří na dálnici D1 za Prahou do omezení na Šmejkalce a zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
3: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
4: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
4: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhojského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
6: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
2: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
7: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnek říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
8: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
7: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Sport. Brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta odcházejí z fotbalové Sparty Praha. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
10: Spartu opouštějí strůjci posledního mistrovského titulu Letenských v roce 2024. 29-letý Kuchta okusí své třetí zahraniční angažmá. Předtím působil v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Se Spartou Jan Kuchta vyhrál domácí pohár a získal dva mistrovské tituly. U druhého z nich byl i Pítr Vindál. Společně zažili předloňský postup Pražanů do hlavní fáze Ligy mistrů. Kuchta i Vindál budou ve Varšavě respektive Janově hostovat do konce sezóny. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
9: Už bez Kuchty a Vindála odehraje Sparta odvetu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti francouzského Lyonu. Zápas začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
0: Zelená vlna
11: známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už sice s omezení na Šmejkalce z 24. kilometru odtáhli nepojízdnou dodávku, no kolona se rozjíždí jen velmi pomalu. Začíná u nájezdu Odříčan kolem 12. kilometru, zdržení stále půl hodiny. Na D1 v Brně kolony obousměrně, na příjezdu z Prahy je to už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru osobním autem půl hodiny do zúžení u D2, opačně na výjezdu na Prahu se auta vlečou od nájezdu z D2 za připojení od výstaviště asi 20 minut a předtím je i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna fronta kamionů pravým pruhem z 9. kilometru. V Praze kolony na okruhu směrem na letiště od Lochkova do omezení za nájezdem od Barandova, směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu. Východní okruh je hodně ucpaný před Kbelskou, roztrhaná fronta je z jižní spojky dál Štěrboholskou kolem Černého mostu do Novopatské, osobním autem celý úsek asi 50 minut. Na jižní spojce ucpaný úsek od Vídeňské až před regulovaný vjezd do Mrázovky minimálně na 20 minut. Kolony na magistrále v centru, v širokém okolí ohrady, taky kolem Jarova do spojovací a na řadě dalších míst. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď nabízíme 20 minut Radiožurnálu, moderuje Tomáš Pancíř.
13: Ministerstvo kultury připravilo nový návrh státní kulturní politiky na nejbližších 5 let. Proč proti němu protestují desítky kulturních organizací? Jak důležitý tento materiál je a jaké praktické dopady by měla jeho změna? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 a také ředitel společnosti NMS Jakub Bakule. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
14: Dobrý den.
13: Desítky profesních organizací, institucí a spolků působících v kultuře podpořili otevřený dopis premiérovi a dalším členům vlády. V něm vyzývají, nebo vyzýváte, protože Kulturní a kreativní federace je jedním ze signatářů toho dopisu, tak vyzýváte vládu ke stažení nového návrhu státní kulturní politiky. Tím novým dokumentem chce ministr kultury nahradit dokument, který vloni schválila vláda Petra Fialy, to bychom měli doplnit. K čemu vlastně ten dokument, o kterém je řeč, tedy státní kulturní politika, je? Jaký je smysl toho materiálu?
14: Já mám trochu pocit, že Češi jsou občas jako skeptický ke strategiím a ve smyslu prostě něco si schválíme, pak se to neplní. Ale vlastně je to úplně klíčový dokument, který určuje jak stát, ale potom následně třeba i obce a kraje hospodaří s kulturou. Bavíme se o dokumentu, který pak určuje, jak se vynakládají během let desítky miliard korun. A ta předchozí kulturní politika i třeba ta ještě přední, na který jsem se podílel já, tak se jako vlastně realizovaly, nebo měly se realizovat. A měly jasný dopady, takže to není jako jen tak nějaký prostě komunikační pamflet, je to opravdu jako strategický materiál, na který pak navazují už ty jednotlivé části státu a přebírají si úkoly. A vlastně nepřímo jsou tím právě inspirovány třeba i obce a kraje a má to úplně jasný konkrétní dopad na to, prostě jak vypadá divadlo, jestli vůbec někde stojí divadlo. A opravdu je to jako klíčový dokument, není to nějaký jenom jako pamflet o tom, co se bude dělat, ale má to jasný dopad.
13: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že to určuje, jestli někde bude stát divadlo. Na druhé straně, když jsem se díval, ať už do toho aktuálního návrhu, nebo do toho, co teď platí, nebo do toho, co jste připravoval vy, tak tam jsou spíš hesla, jednotlivé cíle. Takhle konkrétně, že by se tam řešilo, kde mají být divadla, kde nemají být divadla, tak to není.
14: Dobrá otázka. Ono, a ten materiál nikdy nevzniká samotný. A ono vlastně to není tak, že se rozhodne napsat si strategii. Už dlouhou dobu ten stát má od Ministerstva pro místní rozvoj jasnou metodiku, jak mají takové strategie vznikat a jak mají vypadat. A ten hlavní text vždycky je doprovázen nějakým plánem implementace. Někdy se tomu říká akční plán, který říká, když řekneme, budeme podporovat lidovou kulturu někde obecně, tak potom máme na to jasně řečeno, co podpoříme, za kolik, kdo to zajistí, dokdy, co budou ty výstupy. Prostě je to základ té transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a to vždycky bylo. A tady je vlastně ten největší problém, tady vůbec není spor o obsah toho materiálu. K tomu se asi pak jako dostaneme a to se vlastně snaží i ministerstvo jako komunikovat, že a umělci rozporují, co má být v kulturní politice. Ne, tak to není. Ten dokument vznikl úplně absurdním procesem, proto je extrémně nekvalitní, nedává smysl, že vzniknul a hlavně je extrémně vágní. A my jsme měli právě před 10 měsíci schválenou státní kulturní politiku, která byla tímhle širším dokumentem. Jasně vymezoval hranice a témata, ale neměl zpracovaný ten plán implementace. To dostal nový ministr za úkol od vlády a měl ho do konce června předložit, aby přesně řekl, co ta vláda bude v kulturní politice realizovat. Měli nové programové prohlášení vlády, co jsou priority nové vlády, a mohli říct v tom plánu implementace, co další 4 roky, za kolik, v kterých oblastech se bude realizovat podle priorit vlády. To bylo uloženo a to ministerstvo neustále opakovalo, že na tomhle pracuje. Nakonec tohle vůbec nesplnili a z ničeho nic předložili nový dokument, který je pořád vágní. Pořád nevíme vlastně jako po tady 8 měsících nebo 9 měsících fungování vlády, co ta vláda bude dělat. Vlastně jsme promeškali ten čas. A nahrazuje starý dokument nějakou vizí, která vznikla na tiskovém odboru nebo v kabinetu ministra velice rychle a která je ze 4/5 úplně stejná jako ten předcházející dokument. Jenom tam teda jako náhodně dodává nějakou 1/5, takže vlastně vůbec není jasné, proč měl vzniknout nový dokument, když je jako z velké části identický, ale hlavně pořád neříká, co ten stát bude dělat, což je to klíčové, na co všichni čekali.
13: Pro to, co ten stát bude nebo nebude dělat, jsou samozřejmě klíčové finance. Jak řeší a má řešit státní kulturní politika ten finanční rámec?
14: No a to nám vlastně docela i dobře řekne ministerstvo financí samo, které už teď poslalo připomínky k tomu dokumentu, které přesně říkají, vy jste předložili nějaký klíčový strategický dokument, který, a to jsem vlastně chtěl říct na začátku, to není dokument ministerstva kultury. To opravdu je pro celý stát. Ministerstvo kultury jasně je ten hlavní gestor, ponese jako hlavní třeba část těch opatření, ale kultura dneska zasahuje do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Je to fakt klíčová součást herní vývoje, audiovize, průmyslový design a další. Do zahraniční reprezentace, vzdělávání, trochu vlastně i do zdravotnictví dneska v rámci některých jako oblastí. Je to opravdu pro celý stát a pak největší ještě dopad má na ty obce a kraje, které to jako nepřímo přináší. Takže to má jasně finanční dopady. A ministerstvo financí přesně řekne ministerstvu kultury v tom připomínkové řízení, kde jsou spočítané ty dopady. Vy tady vytváříte nějaký dokument. Není vůbec jasné, jakoby k čemu se ten stát zavazuje. Není to s nikým prodiskutovaný. Není tam jasný finanční rámec. Nevíme teda, co v těch dalších letech ta vláda kolik utratí. Bude rozpočet ministerstva kultury v roce 27 20 miliard, 25 miliard nebo 15? Vůbec netušíme. A pokud bude 20, tak co za ten stát jako plánuje utratit a bude vynakládat ty prostředky ministerstvo průmyslu a obchodu? Netušíme. To je ministerstvo.
13: Pardon, že do toho skáču, ale to přece nikdy se nedá říct, jaký bude rozpočet ministerstva kultury za 5 let. Tak má v tom případě vlastně smysl mít strategii, když stejně nevím, kolik budu mít na to, abych ji naplňoval.
14: Ale tak ten stát jakoby nezačíná z nuly, takže já rámcově vím, mám nějaký mandatorní výdaje, který nemůžu škrtnout. Vím, že prostě tady mám nějaký, nevím, vypořádání s církvemi, prostě církevní restituce, je to podle zákona a já je budu platit, prostě ať chci nebo nechci. To je jedna věc. Ale druhá je, že právě ten smysl zpracování těchto dokumentů je, že já dám na jedno místo, co je priorita, co je realistické a ukážu, kolik ty jednotlivé opatření stojí. A jasně, tak když pak dostanu 20 miliard a ne 25, tak jdu od vršku, plním priority a to, co mám, kde jsem zavázaný a věřím až dolů, než mi dojdou peníze, to je celkem každému jasné. Plus ten vznik toho dokumentu je skvělá příležitost pro to ujasnit si, na co ty peníze chci dávat, vytvořit nějakou jako dobrý prostor pro vyjednávání právě v rámci té koalice o tom, kolik peněz můžu dostat. To je ten proces vzniku, který je, asi se k tomu fakt bych se vrátil, že ten proces je úplně nestandardní, tak naprosto podkopává vyjednávací schopnosti ministerstva kultury ve vztahu k ministerstvu financí, když říkáte, kulturní sektor za tímhle dokumentem nestojí. Já jsem s vámi o ničem nejednal a měsíc před zveřejněním rozpočtu tady jakoby vyhodím nějaký obecný materiál, který jim na konci jednou větou říká, na rok 2027 bych chtěl 3,42 miliardy, abych ho mohl realizovat. A co se stane, až 1.9. nebo na konci srpna zjistíme, že ministerstvo kultury nedostane 3,42? Nebo co, když dostane 4 miliardy, kam půjde těch dalších 600 milionů? Tohle vůbec není jasný. A ani to vypadá, že ministerstvo teda není schopný říct, pokud dostanu 600 milionů navíc, jak to rozdělím? A tohle by mělo být všechno připravené, protože samozřejmě ministerstvo financí, ale celá vláda, občani, všichni hlídáme, aby ty peníze byly jako nějakým způsobem uměrně rozložený a pak se dalo změřit, jestli teda vlastně to mělo ten efekt. A to tady vůbec není.
13: Ještě jednou otázkou zůstanu celkově u těchto dokumentů bez ohledu na tu aktuální podobu. Vyhodnocuje někdo, jak se ta státní kulturní politika plní? Nese za to někdo zodpovědnost?
14: Ano, a ta minulá byla vyhodnocena, teď přemýšlím, jestli si nějakým způsobem vyškrtali, že to bylo na 92%. Je to právě tím, že je více leta a ta vláda si plní nějakou část toho období, zbytek třeba může nechat na jiný, protože to není její priorita. Ale vlastně vyhodnocuje se to. Minulá byla navázaná na konkrétní finance, takže opravdu jako měla měřitelné dopady jak legislativě, což nás teda nestojí peníze, ale zkvalitňuje to, jak ta kultura funguje. Tak ale v konkrétních opatřeních a provázela to nějaká digitalizace, rozvoj regionálních kulturních center, tak aby v každém kraji opravdu jako bylo nějaké větší centrum nebo se doplňovala ta kapacita. Konkrétní opravdu oblasti a které byly vyhodnoceny, jestli se splnily, nesplnily, monitoruje se to. A konec konců ministerstvo kultury nemělo teď to aktuální a s aktuálním vedením pod tou Krompířem, mělo uloženo nejenom připravit plán implementace, ale i reportovat to jeho plnění. To tam už bylo uložené, postupně vlastně sledovat, jak se plní, opravdu jako základní proces transparentnosti. Napíšu větší vizi, která je po nějaké participaci a dobré analýze, to tady úplně chybí, a participace a analýza, napíšu tu větší vizi, řeknu, jak ji budu konkrétně realizovat a potom pravidelně měřím, jak to vypadá. A jo, my znamená jsme takové, jakoby je to větší vize, je to nějak, jako nějaký způsob učení, to tolik nesledují, ale ty, kteří se té oblasti věnují, tak to sledují a každý rezort takhle postupuje. Normálně podle metodiky plní to a najednou tady máme jako snahu udělat úplně opačný postup, který nedává smysl.
13: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď jsme tedy ve stavu, že v říjnu těsně před volbami vláda Petra Fialy z ODS schválila státní kulturní politiku na období 2026 až 30, ale ministr kultury Otto Klempíř z motoristů sobě nechal napsat novou koncepci, ta je aktuálně v připomínkovém řízení, proti té právě protestujete. Vy už jste něco říkal, ale když se zeptám úplně jasně, co vám vadí? Vadí vám ta podoba, tedy obsah toho materiálu, nebo vám vadí, jak ten materiál vznikl, a nebo vám vadí, že vůbec vznikl?
14: Vadí nám primárně, jak ten materiál vznikl. Potažmo, pokud teda jako kopíruje ten předchozí, že vůbec vzniknul, protože to je obří plýtvání. Jednak penězi, tou předchozí i prací, ale zároveň jako furt to zdržuje to ministerstvo od toho, by reálně něco dělalo. A já bych možná se jako vrátil zpátky úplně k těm posledním 10 měsícům krok po kroku, protože v tom jako procesu je opravdu ukázáno jako ta nesmyslnost celková. Nikdo v té kultuře nutně jako neprotestuje proti tomu, že by třeba nová vláda přišla a řekla, chceme napsat novou kulturní politiku, protože ta předchozí je hodně ideologicky zabarvená, což podle nás, i podle toho, když ministr nastoupil, i podle vládní koalice nebyla pravda. A vidíme to na tom, že pokud jsme převzali 4/5, tak to asi nebylo úplně jako protichůdné. Ale prostě vláda mohla říct, chce napsat novou kulturní politiku. Nastartovat ten proces, který si sama ukládá od svého ministerstva, než jí to diktuje kulturní sektor. Nastartovat ten proces řádně znovu a transparentně přijmout novou kulturní politiku, být za ní odpovědný. To se vůbec nestalo. Bylo to tak, že ta kulturní politika fungovala. Ze všech stran bylo komunikováno, že se jede podle ní dál a naopak si vláda jenom připraví tu implementaci, by ukázala v praxi, co chce realizovat. A podle mě ta kulturní politika stávající, pořád platná, schválená v říjnu, je v souladu s programovým prohlášením. Naopak jsou oblasti, kde je mnohem víc souladu s novým programovým prohlášením vlády, než ten novej dokument. Jo? Typicky, nevím, drobnost je to, ale herní vývoj, klíčová oblast budoucí ekonomiky a kreativní ekonomiky, která vychází z kultury a naší kreativity, tak je v programovém prohlášení nové vlády a jako nějaká důležitá oblast ekonomiky je bez té stávající staré v úvozovkách kulturní politice, v té nové kompletně chybí. Jo? A takže vlastně jako vláda mohla říct, chci novou kulturní politiku, uložit to ministrovi a ten by ji odparticipoval, my se pořád bavíme, měl by spolupracovat s kulturním sektorem. No ano, protože se to týká, ale zároveň by měl spolupracovat s ostatními rezorty. Nic z toho neproběhlo, on měl uložený úkol prostě připravit implementaci. A v nějaké poslední fázi vytvořil něco nového. A teď je ještě důležité říct, co tomu předcházelo. Ministerstvo prošlo jako velkou sérii jednání s tím kulturním sektorem, kvůli tomu, že se mu poškrtal rozpočet, vyvolalo se jednání a jednalo. Na každém z těch jednání se ty partneři ptali, připravujete novou kulturní politiku, nebo budete dělat plán implementace? Oni řekli, budeme dělat plán implementace. Kulturní sektor řekl, a zapojíte nás? Oni řekli, ano. Potom se něco připravovalo uvnitř ministerstva. Půlce května autorka nového dokumentu, tisková mluvčí ministra a šéfka kabinetu jasně oficiálně řekla, my novou kulturní politiku nechystáme, nepracuje se na ní, ani dělat nebudeme. A najednou se jakoby na konci července, bez jakýkoliv informace komukoliv, objeví dokument na webu Hospodářské komory, ne na webu Ministerstva kultury, který jde do toho meziresortního připomínkového řízení. A to, co je na tom jako očividné, nejenom, že se lhalo a obešel se kulturní sektor, což vůbec nedává smysl, protože tu kulturní politiku děláte pro něj i s nějakým jako ohledem předvídatelnosti, ale vy jste obešli očividně, teda z těch informací, co máme, všechny ostatní rezorty. A teď je to v tom meziresortu vidět. Všichni vám píšou, proč jste vytvořili nový dokument, kde je jeho analytická část. Ministerstvo financí říká, jakoby, proč nárokujete peníze, o kterých my nevíme, dáváme rozpor, to vám na to nedáme. Takže očividně jako to ministerstvo nejednalo nejenom s kulturou, ale s kýmkoliv jiným. A ten dokument nedává smysl, že existuje, pokud nepřináší nic nového. A říká akční plán, on je platný pro rok 26, ale ten plán pro ten rok 26 my budeme publikovat v listopadu. No tak toho asi už moc nestihneme, takže rok bude pryč. A kde to kulturu nechává?
13: Není na té kulturní koncepci nebo kulturní politice nešťastné to, že to je na pětiletky, že to nekopíruje funkční období vlády?
14: Já si myslím, že to je velice šťastné. Jo? Jako, to je, jako kdybychom si schvalovali zákony na 4 roky. A ten dokument právě, pokud je dobře udělaný, tak může mít mnohem širší platnost. Myslím si, že to je mnohem lepší, ten stát má jako strategický výhled, to je stejné jako s dálnicemi. Jo? Jako nečekáme, že najednou nějaká vláda řekne a já jako to beru o 90 stupňů doprava, tady bude prostě odbočka z té dálnice a už nepojede tím směrem. Prostě počítáme s nějakou kontinuitou. Ale zároveň, pokud je dobře udělán, tak dává velký prostor té vládě říct, o jo, tak jo, tak moje priorita jsou, nevím, tady přesně očividně tradičnější umění, řemesla. A už tolik nechci řešit veřejnoprávní média. V pořádku, jo. Vyberu si, právě mám jako část toho období, kdy tu republiku spravuju, vyberu si svoje priority, na co mám peníze. Ta situace se mění. A dává to smysl, je to nejlepší způsob, přece jenom tak politika musí mít někde nějaký konsenzus. A rád bych řekl, že do dnešní chvíle, ministerstvo prezentuje jinak, ale do dnešní chvíle ta kultura, i tak, jak to známe třeba z jednání podvýboru pro kulturu ve sněmovně, tak byla relativně konsenzuální oblastí. Jasně, každý má trochu jiné priority, ale nebylo to, že by byly úplně od sebe. A pokud teda se stane to, že byste měl úplně jinak ideologicky napsaný dokument, tak můžete říct, dobře, tohle mi nesedí, jdu to předělat, vytvořím novou a na to máte ten proces, který tady vůbec nebyl, včetně toho zadání, to má zadat vláda, ministrovi kultury, vy jako gestor to připravte nový, ale zahrňte tam samozřejmě úkoly pro další rezorty, těch se to týká, taky konzultujte.
15: Ten materiál schvaluje vláda, na druhé straně, pokud se, a v tomto případě to tak vyšlo, bude týkat, a bylo to jasné od začátku, bude týkat z velké části, vlastně z většiny budoucí vlády, neměla ta minulá vláda Petra Fialy, když to připravovala před volbami, víc zapojit tehdejší opozici, nebyla i v tom chyba?
14: Jo, jako to je za mě už jako úkrok stranou k tomu, jak by ta politika v ideální světě měla vypadat. A já jsem byl jako autor té, která vypršela během Fialovy vlády. Právě tam je potřeba si říct si vlastně jako dobrý precedent, ta vznikla za předchozí Babišovy vlády.
15: Kdy byl premiérem Andrej Babiš, ministrem kultury Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie.
14: A vznikala během covidu, takže ta participace byla složitější, ale vlastně proběhly kulaté stoly, dotazníky, nějaká snaha zahrnout veřejnost a vzniknul dokument, který zavazoval mnohem víc, protože byl tehdy ještě navázán na evropské peníze, tu novou Fialovou vládu. Schválilo se těsně před koncem, protože se to vlastně jakoby spojovalo právě s Národním plánem obnovy, aby proto bylo jasné financování. A potom přišel Martin Baxa, podíval se na ten dokument a řekl, no některé ty věci nejsou moje priorita, ale vzal to jádro, to naplnil, tak aby splnil závazky České republiky. A pak si vytvořil prostě nějaké svoje vlastní priority třeba v oblasti audiovize, dotáhnul prostě transformaci fondu audiovize nebo státního fondu kinematografie na fond audiovize a řešil poplatky pro veřejnoprávní média. Takže vlastně jako převzal dokument od minulé vlády, z velké části naplnil, něco nového si přidal, některé věci vynechal. Potom vytvořil tady ten dokument, hodně participace zaměřená na kulturní sektor, na odborníky, na kraje, regiony a tak dále. Vynechali relativně jenom v nějakých malých konzultacích opozici. A už když to vznikalo, tak já jsem jakoby nebyl zapojený do té přípravy, neměl jsem o to zájem, ale když jsem měl šanci to konzultovat, tak to byla hlavní připomínka. Konzultujte to s tou další vládou, protože a tato pak bude naplňovat a minimálně, aby byla jakoby srozuměná s tím, co tam je. A trochu jsme se báli, kde tuto kulturu nechá. Nechalo jí to tam, že přišlo nový vedení, nemělo jasnou strategii, proto si nechal seškrtat peníze hned na začátku, na startu. To jsme si mysleli ten dopad. Ale ministr kultury i celá vláda říkali, ten dokument je pro nás v pohodě. Ono, i kdyby si to hodil jenom do toho AI, jak asi teda vznikla ta nová kulturní politika, tak i kdyby si tam hodil tu starou, tak vlastně zjistí, že to je v souladu s programovým prohlášením vlády, s programem jednotlivých stran, není tam základní rozpor a ten rozpor, pokud tam je taky relativně malý, tak to prostě nemusíme realizovat, protože na další období. Tak se řekne, to necháme k implementaci nebo s ohledem na rozpočtové priority, priority vlády nerealizujeme. To je úplně transparentní říct. Takže to vypadalo, že to je v pořádku. Jestli to byla chyba nezahrnout opozici tehdy? Byla.
15: Tak ten proces potom už jste popisoval, takže bych vám do toho stejně skočil. Připomenu, že prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr kultury Otto Klempíř se tedy někdy rozhodl, že vypracuje novou státní politiku kultury nebo státní kulturní politiku. Vy jste před chvílí říkal, že obešel kulturní obec, že to nekonzultoval. Na druhé straně, když to konzultovala předešlá vláda, když ty konzultace probíhaly před rokem, předpokládám, že nějaké výsledky zůstaly v archivu ministerstva. Změnilo by se to tolik? Nemohl vycházet v tom novém materiálu, nebo nemohlo ministerstvo kultury v tom novém materiálu vycházet vlastně z toho, co už jste konzultovali před rokem?
14: No, mohlo, ale proč by pak teda psal nový materiál? Jo? Pokud teda zejdu z toho...
15: Protože se na některé priority dívá jinak.
14: A ty priority může ukázat plánu implementace, pokud jsou to jako drobné priority. A vlastně jako zároveň nemůžete říct, někdo přede mnou 2 roky zpátky konzultoval nějakou skupinu lidí. Někde z toho zůstal nějaký otisk a tím pádem se to počítá jako konzultace, když se změnily třeba podmínky. Jo. A nedává to smysl. My víme, že asi ano, jakoby vlastně ten materiál vzniknul tak, že do toho šel jako vstup nějaký rozpracovaný možná plán implementace, který ministerstvo mělo, nakonec se rozhodlo ho nerealizovat. Minulá kulturní politika, programové prohlášení a nějaké osobní preference někoho. Ale vlastně vůbec nedává smysl, to vzniklo, když to odkládá tu reálnou práci. Opravdu jako tady heslo toho, že makáme, tak nemakáme. A to bychom si my všichni přáli a nikdo nerozporuje to, že to ministerstvo má právo, a ne ministerstvo, hlavně ta vláda, říct, tohle jsou naše priority. Ale my z toho dokumentu nevíme, co jsou jejich priority. Stále.
15: Vy jste říkal, že ten text nový, který je v připomínkovém řízení, do značné míry z 80% vychází z té stále ještě platné koncepce, kterou tedy schválila Fialova vláda. Kdyby ten nový materiál byl takto nakonec schválen vládou, kdyby tedy platil, jaké by to mělo dopady? Co by to znamenalo prakticky pro kulturu?
14: No, to, co si myslíme my, znamená to, že můžete klíčové dokumenty, které budou určovat, jak tady 4 roky funguje stát, vytvářet tak, že během pár týdnů si skrze tiskovou mluvčí a šéfku kabinetu něco vytvoříte.
15: To je ten principiální, to už jste říkal, to myslím, tomu rozumím, ale teď mířím k tomu, praxi, co by to znamenalo v praxi.
14: V praxi si myslím, že to zásadně snižuje vyjednávací pozici ministerstva kultury ve vztahu k rozpočtu, kde je potřeba říct, že dlouhodobým a největším tématem na ministerstvu kultury a právě v kulturních politikách už od roku 2001 je takzvané 1% ze státního rozpočtu na kulturu. K tomu se zavazují neustále všechny vlády, je to v programových prohlášení, zavazovala se k tomu právě třeba předchozí vláda, že k němu bude směřovat, ale je to i v programech politických stran, včetně ANO, dlouhodobě. Teď jsme aktuálně na žádná celá 55%, ne na 1%, relativně dostáváme prostě kultura stává polovinu. Je dlouhodobě podfinancovaná, je velice prostě od covidu a tam velký tlak.
15: A máte pocit, že s tou novou koncepcí dostane kultura méně peněz, než by dostala s tou starou?
14: Logicky, teď už se spíš dostáváme na nějakou jako úroveň toho, kde já to interpretuju, ale pokud přijdete jako minister kultury vyjednávat o rozpočtu, nebo už jste teď vyjednával, je očividné, že ten kulturní sektor jste prostě jakoby na něj zaútočil tady tím, že jste ho obešel, nebo respektive ať už jste v něm, třeba nemusíme být ve sporu, ale prostě očividně jste ho obešel, takže ho nemáte za sebou. Tak jaká je vaše vyjednávací pozice? Pokud vytvoříte dokument, který říká, že chce nějaký peníze a ministerstvo financí vám první věc na to řekne, vy jste s námi nejednal a ty peníze vám nedáme, tak jaká je vaše vyjednávací pozice? A největší problém je, že ta kultura potřebuje zásadně jít nahoru. Tu pozici teď nemá. A pokud šla v roce 26 zásadně dolů, je opravdu extrémně podfinancovaná. Ministerstvo kultury není ministerstvo kultury. To je ministerstvo příspěvkových organizací a dejme tomu fondy audiovize a církevních restitucí. Ta představa, že ministerstvo kultury někoho masivně dotuje, tak to ne, na to nemá žádné prostředky. To tam vůbec není. Kdo jako by mnohem větší dává výdaje na kulturu, tak jsou obce a kraje. To ministerstvo je opravdu jako podfinancované. V roce 27 nemáte teď jakoukoliv sílu vyjednat zásadní prostředky, které řekněme si, co by bylo 1%. To je asi skoro 10,8 miliardy nahoru, co teď na kultuře chybí. Jo, jako když nepočítám do toho církevní restituce, které přijdou 1.1. a 1.1. odejdou jako i trik ministerstva financí, že se to dává přes ministerstvo kultury, ale to vlastně nejsou kulturní výdaje. Tak ministerstvo by potřebovalo ideálně 11 miliard skoro na další rok. To je úplně z říše snů. Nejspíš dostane málo nebo méně. A potom se nám blíží nějaká jakoby hrozba konzolidace, kde se bude škrtat všude. Takže tohle to oslabuje to ministerstvo. A co je největší problém je, to ministerstvo teda rok vlastně nemá politické zadání. My nevíme, co dělá. Ono běží na nějaký volnoběh, jede takzvaně na neutrál, aby tomu rozuměli i motoristé. A vlastně ano, úředníci pracují, není to tak, že by bylo úplně dysfunkční. Ale my nemáme teda to politické zadání. Co jsou priority? Kam půjde víc peněz? Ty lidé, kteří vlastně jako v kultuře v té části, která není orientovaná na zisk, je to veřejná kulturní služba, tak jsou spolufinancováni státem. Tak jaká je pro ně předvídatelnost ohledně toho, jaké se budou vypisovat granty? Máte plánovat teda projekty, nebo máte mít

0: který v té kultuře není zvykem. A my vlastně jako nechceme jít do sporu s vládou. My si myslíme, že vlastně jakoby ministr kultury nesplnil zadání vlády a obešel i svoje koaliční partnery, tvořil něco, co je vlastně jakoby novým programovým prohlášením motoristů. A vlastně nedává to smysl. A chceme mít nějakou racionální debatu. Za nás by bylo fajn se vrátit zpátky k pracovnímu stolu a říct si, co jsou realistické prostředky, na co je ta vláda chce vynaložit a kde se to protíná s tím sektorem. Takže my nechceme jít do prostředky.
1: A o tom chcete jednat s premiérem?
0: Ideálně, ideálně. Jako teď je dobrý čas, prostě připravuje se rozpočet na rok 2027 a my cítíme, že prostě minister kultury v tuhle chvíli tím, jakým způsobem postupuje k tomu, vůči tomu rezortu, tak není schopný ho vlastně nějakým způsobem reprezentovat a bavit se racionálně o tom, co jako se naplňuje. A my ten kulturní sektor hlavně, jako bych rád řekl, nebyl s ministrem ve sporu. On neustále se snažil s ním ty věci konzultovat. Celý březen se odkonzultovala velká část a nebyl z toho žádný výsledek, než to, že se teď obešel.
2: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Jakub Bakule, prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 21 až 25. Díky, nashledanou.
0: Díky moc.
3: Hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
4: Pražské letiště vypsalo výběrová řízení na pozice 3 ředitelů, upozornil na to server z dopravy.cz. Změny nastávají týden poté, co na pozici šéfa letiště nastoupil Radomír Lašák. Z firmy odchází ředitele interního auditu, corporate governance a marketingu a komunikace. Výběrová řízení na tyto pozice už letiště zveřejnilo na svém kariérním webu. Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty za začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy. Moskva vyslala na ukrajinské město Záporoží podle Kyjeva ruské i severokorejské rakety. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Při úderech zemřelo 6 lidí, zraněných jsou desítky. Podle ukrajinské armády Rusko na západě svého území v útoku na Ukrajinu rozmístilo více než 100 severokorejských raket. Ruské armádě taky Pjongjang podle Zelenského poskytl až 50 tisíc vojáků. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování. Sport. Tenista Jakub Menčík zabojuje o postup do semifinále turnaje elitní kategorie Masters v Montrealu. V duelu o účast v elitní čtveřici nastoupí český reprezentant proti Američanu Benu Sheltonovi, který zatím v Kanadě neztratil ani set. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Šmejkalkou taky v Brně a kolony v Praze. Na D1 za Prahou směr Brno se rozjíždí před omezením na Šmejkalce kolona, teď od exitu 15 Velké Popovice, ještě je to asi na čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona za sjezdem na Rosice ze 181. kilometru, osobním autem k D2 je to asi na 20 minut. A stále velmi hustý provoz je na D1 i na výjezdu z Brna na Prahu, od sjezdu na Vídeň za nájezd od výstaviště to zabere 10 až 15 minut. V Praze silná odpolední špička, kolona k zúžené k Belské se táhne z jižní spojky od Lanového mostu východním okruhem kolem Černého mostu a Novopatskou, osobní auta kolem 50 minut. Na jižní spojce se od Vídeňské auta sunou 20 minut na Barandovský most. V centru kolony mimo jiné na magistrále od Florence na IP Pavlova, opačně nejdřív na Nucelském mostě před Legerovou a potom od Opery na zúžený Hlávkův most. Fronty i z Výtoně nábřežím kolem Tančícího domu do Ječné. V okolí Ohrady dlouhé kolony ze všech směrů ucpané i okolí Krejcárku, Jarova, Malešická kolem Vackova. Popojíždí se na Harfě kolem Vysočanské, taky z Balabenky přes Libeň do Povltavské směr Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. S vámi je dál odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré odpoledne vám přejeme, čeká nás sportovní zbytek dne, budete s námi na plavání samozřejmě, s námi budete u fotbalu, ale taky zavzpomínáme na zlato Lukáše Krpálka z olympijských her v Rio de Janeiro. No a to

0: uděláme už v této půlhodině vysílání odpoledního radiožurnálu. Tak si počkejte nejen na sportovní informace. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Nemocnice se v létě potýkají s nedostatkem krve, pravidelné odběry komplikují dovolené v zahraničí nebo karantény. Dárce všech krevních skupin teď potřebuje třeba nemocnice v Českých Budějovicích, kam se vypravíme za pár minut ve vysílání Radiožurnálu.

0: Některým nemocnicím se tenčí zásoby krve, kvůli letním dovoleným mají výpadky pravidelných dárců. Je to případ například nemocnice v Českých Budějovicích, kde teď schání všechny krevní skupiny. Výzvu transfuzního oddělení vyslyšela naše reportérka.
1: Postupu na transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice jsem nejprve vyplnila dotazník a prošla první kontrolní evidencí.
2: Tak se pojďme usadit
3: a změříme tlak a teplotu.
1: Protože jsem prvodárce, tak musím ještě absolvovat vyšetření krevního obrazu, takže se přesouvám do odběrové místnosti, kam se pak znovu vrátím, pakliže budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
4: Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
1: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
5: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky.
1: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky.
4: Protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
1: Odběr skončil zhruba po 4 minutách. Stejně jako já, sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
6: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing.
1: Nedostatek zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
6: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
1: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Radio.

pošli, přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Na den přesně 10 let po zisku prvního olympijského zlata je Lukáš Krpálek stále aktivním judistou a dokonce sám připravuje své nástupce, teď je na letním táboře. Návštěvu si uděláme.
2: Radiožurnál. Každý den

0: Přesně před 10 lety vybojoval judista Lukáš Krpálek svou první zlatou olympijskou medaili. O jeho úspěchu z RIA vědí i děti, které sám trénuje na letním kempu své Krpálek Academy.
1: Děcka, víte, co se stalo před 10 lety?
2: Nevíte, jo.
1: Fakt to nevíte. Ten borec vyhrál poprvé olympijské hry.
3: Já to mám vědět, že se nemám 10 let.
1: A před 5? A před 5 se stalo co?
3: Vyhrál zase.
1: A jak se vám tady líbí?
3: Dobře.
1: Hele, a chcete Lukáše porazit ve všem?
3: Jo.
1: A v čem nejvíc?
3: Judo.
1: Judo? V basketu ne.
2: Ale vy si nedáváte malý cíl, ale...
4: Ten smích Lukáše Krpálka je v areálu ve Zbraslavicích slyšet hodně často. I přesto, že děti absolvují tréninkové dávky v judu, ale i v jiných sportech, jsou vlastně pořád v dobré náladě. Lukáši, máte vy na to nějaký recept?
5: Já se snažím prostě zapojit do všeho, co jde, a samozřejmě děcka jsou soutěživí a když můžou mě v něčem porazit, tak o to větší chuť do toho dávají. A takže je to fajn, no. A není to jenom v těch ostatních aktivitách, ale je to samozřejmě i v judu, že kolikrát na mě jde 5-10 dětí a snaží se mě někde svalit, porazit a podobně, takže je to fajn.
3: Vyhráli bychom tím, že všechny Krpálek k akademii by na něho skočili a to bychom vyhráli.
1: To ale jedině. Jeden bude chybět a stejně prohrajete.
3: Ne. Je na zvířné stůl.
4: Tady ten malý klučina, kterému se evidentně zalíbil diktafon, má určitě pravdu, protože těch dětí je více než 100, přesně 112. A kromě Lukáše Krpálka se o ně starají další někdejší výteční judisté nebo trenéři a třeba také Petr Lacina, který dovedl Lukáše Krpálka ke všem jeho úspěchům. I Petr Lacina se tak jen pousměje, když vidí, jak se jeden z nejlepších světových judistů historie baví při hrách s dětmi.
6: To prostě srdcař, duše šampiona, a to srdce dává i tady do těchto kempů, do těch akcí Krpálek akademie, i do té celé akademie, musím do toho budování toho všeho.
5: Mě na tom nejvíc těší to, že potom ty reakce, ať už těch dětí nebo rodičů, tak jsou opravdu krásný a to mě samozřejmě na tom nejvíc baví.
4: Navazuje na Petra Lacinu Lukáš Krpálek a odměnou mu je pohled do spokojených očí dětí a to, že děti už teď hlásí, že na tábor s ním pojedou i za rok. Ze Zbraslavic, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Ve studiu Radiožurnálu je moderátorka Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den, my se vrátíme k případu takzvaného čihošského zázraku. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval čihošského farníka, očitého svědka této události Václava Trtíka. Ten byl po zatčení a umučení faráře Josefa Toufara vězněn a podle soudu nezákonně zadržován. Já se budu ptát i na to, proč došlo k rehabilitaci Václava Trtíka, který už je po smrti až teď. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Hranici hydrologického sucha už dosáhlo víc než polovina sledovaných profilů v povodí Moravy. Zeptám se, co to v praxi znamená hydrologické sucho a jak neobvyklé je, že bez vody jsou teď menší toky, například Rokytka v Moravských Budějovicích nebo Svitava ve Svitavách. No a maďarský parlament dnes volil nového prezidenta Andráše Baku. Zeptám se, proč padla volba právě na bývalého předsedu ústavního soudu.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
3: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
4: Inflace v Česku mírně roste, zdražovaly pohonné hmoty, dolů šly ceny potravin.
5: Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let.
4: Maďarsko má nového prezidenta Andráše Baku.
6: Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie.
4: Bronzový medailista z mistrovství světa výškař Jan Štefala nepostoupil na evropském šampionátu z kvalifikace. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D1 za Prahou u sjezdu na okruh a zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů. Je úterý 11. srpna a začínají hlavní zprávy. Pěkný večer vám přeje Richard Jendovský.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval Václava Trtíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při shánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s čihošským zázrakem.
7: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
8: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pro následování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
9: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihořským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
8: Verdikt krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zdražily hlavně pohonné hmoty.
5: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
10: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
11: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
5: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošek patří k těm nejsuším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zatím od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Ubývá vody nejen v nádržích, ale i v řekách. Podle České mykologické společnosti letos minimálně do konce prázdnin taky neporostou houby. Násilník ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Odpoledne mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou bil a opakovaně brutálně znásilňoval. Potrestaní jsou i jeho 3 komplicové.
12: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
13: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
12: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
14: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
12: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
15: Víme, co se děje u vás.
4: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDMP volbu bojkotovali a označili je za nelegitimní.
15: Doktor Baka András.
6: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Libanonský parlament zrušil trest smrti. Proti bylo jen šítské militantní hnutí Hezbaláh a křesťanské volné vlastenecké hnutí. Libanon se tak stal první arabskou zemí, která od trestání smrti upustila. V trestním řádu ho nahradí tvrdá nucená práce.
16: Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nassar označil rozhodnutí za historický krok. Země podle něj bude mít díky tomu taky šanci úspěšně žádat o vydání libanonských zločinců, kteří utekli do států bez trestů smrti. Poslední poprava v Libanonu byla v roce 2004. Tamní justice od té doby vynesla desítky hrdelních trestů, vždy je ale následně zmírnila. Libanonský parlament aktuálně jedná taky o rozsáhlé amnestii. Ta by se mohla dotknout i sunnických teroristů, kteří útočili na vládní vojska nebo lidí odsouzených za pěstování marihuany v Hezbaláhem ovládaných regionech Baalbek a Hermel. Má to ulevit přeplněným libanonským věznicím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Televize představují podzimní program. ČT má připravené nové seriály Hec a na tělo, vrátí se Stardance a třetí série Jiřího Strecha docent.
17: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
18: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
19: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vedchý.
20: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
19: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
21: Voudilný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové.
19: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán,
22: který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou.
19: Přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler. A po 5 letech se na obrazovky Novy vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
23: Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Do Francie si přivezli náskok 2-1, o víkendu ale prohráli v Mladé Boleslavi. O ligovém utkání mluví útočník Sparty Jonathan Braut Brunes, který do sobotního duelu nastoupil až po přestávce.
24: Těžko se na to koukalo. Klub jako Sparta nemůže hrát takhle. Všichni jsme ze sebe byli zklamaní a naštvaní, ale tuhle frustraci musíme využít proti Lyonu.
23: Zápas mezi Lyonem a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Český kladivář s ukrajinskými kořeny Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále, pokračuje Myslivčuk.
25: Já jsem do toho finále nedokázal dospělek se dojít, tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám to finále. Budu makat nad tím co nejvíc.
23: Do finále nastoupí i dálkař Petr Mindl-Schmidt, naopak ve výšce vypadl medailista z mistrovství světa Jan Štefela. A plavkyně Barbory Sémanová a Janíčková se pokusí získat medaily na mistrovství Evropy v Paříži. Už zhruba za půl hodiny je čeká finále na 100 metrů kraul. Závod nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Nehoda na D1 za Čestlicemi, překážka na pražském okruhu u Ořechu.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno za Česlicemi opatrně dojíždějte do kolony na 9. kilometru, sune se 10 minut k nehodě na 11. zabraný je tam pravý pruh. Následně dál na D1 směr Brno se rozjíždí už jenom z kratší zbytek kolony před omezením na Šmejkalce, od nájezdu od Benešova je to na pár minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu, od nájezdu z plzeňské D5 je to na 15 až 20 minut k exitu 19 Ořech, tam překáží v levém pruhu nepojízdní zná dodávka. A na silnici 7 z Prahy na Chomutov za Slaným za sjezdem na Mělník se tvoří kolona před Třebízí, překáží porouchané auto, zdržení 4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29. Na severu a severovýchodě území to bude 22 až 25 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje publicistika s Věrou Štechrovou.
3: Jak vážně poznamená rekordní nedostatek srážek a vysychání řek zdejší ekosystém? Jak významná je pro vládu premiéra Maďara dnešní volba nového maďarského prezidenta? A proč až dnes došlo k soudní rehabilitaci muže, kterému ho se snažil bývalý komunistický režim zneužít v případu takzvaného čihošského zázraku? I o tom budeme mluvit. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Od začátku roku chybí podle Českého hydrometeorologického ústavu na území České republiky v průměru oproti normálu skoro 15 cm srážek. Srážek je o 34% méně než je běžný průměr. A je to poznat i na stavu řek. Na moravských tocích je průtok hluboko pod polovinou obvyklého stavu. Na některých menších řekách už není místy voda vůbec. Hranici hydrologického sucha nyní dosáhlo 47 z 90 4 sledovaných profilů v povodí Moravy. Ve vysílání teď vítám Martina Pechu, hydrologa Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
7: Dobrý podvečer.
3: Co to v praxi znamená termín hydrologické sucho?
7: Tak je to vlastně termín, který nám značí to, že dochází voda jak v podzemních vodách, tak v povrchových vodách. A to je přesně ten stav, který aktuálně pozorujeme, protože máme podnormální až mimořádně podnormální stavy podzemních vod, ale i mimořádně podnormální až výjimečně podnormální hladiny povrchových vod. Takže to je ta kombinace, která vlastně teď nastala a je to vlastně vlivem toho, co jste říkali v úvodu.
3: Bez vody jsou teď na některých místech menší toky v povodí Moravy, třeba Rokytka, Svitava, Punkva nebo Jevišovka. Jak neobvyklé je, že tyhle řeky jsou místy bez vody?
7: Tak samozřejmě je tradice, že v letním období speciálně ke konci léta, což je třeba ten srpen nebo přelom srpna a září, tak se to stává, ale bohužel letos, podobně jako v tom roce 2018 například, tak je těch srážek opravdu tak málo a ty teploty jsou tak výrazně nadprůměrné, že už té vody opravdu nezbývá a některé vodní toky vysychají. A já bych ještě doplnil to, proč tomu došlo, tak vlastně vliv na to má i poslední, vlastně mají poslední dvě zimní sezony, které nebyly vydařené, co se týče sněhu a doplnění zásob vody v přírodě. A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, dva roky po sobě nadprůměrné teploty a dva roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně, kde množství malých vodních toků a potůčků vysychá a v těch větších vodních tocích také mnoho vody není.
3: Jak dlouho dokáží ta místa, kde zmizela voda z řeky, přežít bez toho, aby se tam nějak zásadně změnil ekosystém té oblasti?
7: Tak samozřejmě asi bude záležet lokalitu od lokality, ale samozřejmě třeba pro ty živočichy vodní, tam je každý den, kdy voda není kritický. Jo? To znamená, co se týče přímo toho vodního toku nebo nějakých rybníčků, tůní a tak dále, tak tam každý den je kritický a samozřejmě může se to lišit lokalitu od lokality, ale je to velmi problematický, když ty vodní toky nebo nějaké tůně vyschnou a ty živočichové tam tu vodu nemají.
3: A jak reálná je v tuhle chvíli situace, že nebude voda třeba i v některých úsecích velkých řek na Moravě, jako je řeka Morava, Bečva nebo Jihlava?
7: Tak samozřejmě velké toky jsou dotované více zdrojnicemi a některé vodní toky jsou i nadlepšovány přehradama nebo vodníma nádržema, ale samozřejmě vidíme, že to zaklesávání na Moravě, podobně jako i třeba v jižních Čechách a v jihozápadních Čechách, je výrazné. A když by toto sucho trvalo ještě několik týdnů či měsíců dokonce, tak samozřejmě i ve velkých vodních tocích by byl problém s vodou. Ale samozřejmě zase až tak daleko nevidíme, většinou výhledy, co se týče srážek, jsme schopni dělat na nějakých 7 až 10 dní dopředu, takže my jen zatím víme, že minimálně do konce tohoto týdne se bude dál situace se suchem zhoršovat a hydrologické sucho se bude prohlubovat.
3: Takže meteorologové v Českém hydrometeorologickém ústavu zatím žádné srážky v nejbližší budoucnosti nevidí nad územím České
7: republiky. Bohužel
3: teď
7: minimálně do soboty bohužel žádné srážky očekávat nemůžeme, naopak co očekávat můžeme, že se znovu začne oteplovat, takže zatímco do čtvrtka budou teploty někdy mezi 25 a 30 stupni, od pátku už se můžou dostat na tropické hodnoty opět a dokonce v sobotu to vypadá, že by mohly místy a taková 35 stupňů. Pak je naděje od neděle, že nás začne nebo ze soboty na neděli nebo v neděli ovlivňovat nějaká zvlněná studená fronta, která by mohla přinést opět ochlazení a nějaké srážky, ale na to, jakou plochu našeho území srážky zasáhnou a jak budou případně vydatné, to se zatím nedá ještě přesně říct a budeme si to upřesňovat v dalších dnech.
3: Mimochodem odbočím od řek, my jsme v tomhle období a při takhle vysokých teplotách v minulosti zažívali ty takzvané bouřky z horka. Proč teď kde nic tu nic?
7: Tak viděli jsme to třeba včera, kdy nás přecházela také jedna ze studených front, ale tak, jak je vlastně všechno vysklý, jak na zemském povrchu, tak v atmosféře, tak viděli jste, že těch přeháněk a bouřek bylo velmi
3: minimum.
7: Málo. A takové, přesně tak, a takové ty bouřky z vlhká, z tepla před tou frontou se vůbec včera nevytvořily, nebo téměř nevytvořily, protože v podstatě prostě té vlhkosti bylo málo a ty podmínky na to prostě nebyly. Takže musíme si počkat na nějakou vhodnější situaci, kdy se sem k nám do střední Evropy dostane více vlhkosti, bude větší teplotní kontrast a budeme doufat, že to třeba už bude začátkem toho příštího týdne.
3: Pokud bychom teď srovnali povodí Moravy s povodím Labe a Vltavy, jak velké rozdíl ve stavu řek a přehradních nádrží tam jsou, když jak daleko máme k té kritické situaci?
7: No, tak jak už jsme naznačili, tak ona ta situace je špatná na většině našeho území. Ještě vlastně v poslední době byla trošičku lepší situace na severovýchodě, severu a severovýchodě našeho území, zejména kolem Beskyta, kolem Ostravska, kde spadlo více srážek a byly tam nižší teploty, ale vlastně v celé jižní polovině našeho území, to znamená jižní a střední Morava, jih Českomoravské vrchoviny, jižní Čechy, jihozápadní Čechy, tak tam je ta situace velmi špatná a hladiny vodních toků vlastně buď jsou mimořádně podnormální, nebo na podobné úrovni jako v suchém roce 2018, anebo dokonce teďkon dosahují historických minim. Jo? Takže vidíte, že vlastně za dobu měření. Takže vlastně na mnoha místech je ta situace teď nejhorší za tu dobu, co ta stanice pozoruje jednotlivá. Jo? Takže opravdu ta situace není dobrá a těch zásob vody prostě každým dnem dál ubývá.
3: Zase na Vltavě máme Vltavskou kaskádu. Je něco podobného i na Moravě? Je tam ten systém přehrad takový, aby dokázal tu vodu v Moravě udržet?
7: No, to je právě ten rozdíl mezi Vltavou a Moravou, kdy vlastně na Vltavě máme Vltavskou kaskádu, která je schopná dlouhodobě dotovat vlastně průtok do dolní Vltavy, zatímco na Moravě tolik takový, vlastně takováhle kaskáda tam není a tím pádem, když by vlastně docházelo k dalšímu oklesávání těch průtoků, což zatím minimálně týden očekáváme, tak se bude ten průtok dále snižovat. Zatímco třeba tady Dolní Vltava v Praze zatím stále vlastně kaskáda vypouští z vraného 40 kubíků, takže tady je vlastně ten průtok ve Vltavě téměř setrvalý a ubývá jenom o to, co vlastně teďkon ten pokles na Berounce, že jo, což je další průtok, přítok do Vltavy vlastně, než to vlastně doteče do Labe.
3: Hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha, děkuji vám, naslyšenou.
7: Mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Maďarský parlament dnes volil novým prezidentem bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V čele státu vystřídá Tomáše Šujoka, který byl zvolen za éry bývalého premiéra Viktora Orbána. Po volbách, které drtivě vyhrála strana Tisa Pétera Maďara, odvolal Šujoka nový parlament na základě ústavního dodatku. Tento postup označují zákonodárci bývalé vládní strany Fidesz za nelegitimní, dnešního hlasování se nezúčastnili a označili ho za úplné dno maďarské demokracie. Dnes zvolený prezident dostal mandát na přechodné období do vzniku nové ústavy. Víc řekneme s hungaristou a publicistou Janem Blaškem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Proč padla volba právě na bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku?
5: Tak on byl součástí užšího výběru kandidátů, o kterém se mluvilo. Šlo o to, aby to byl člověk tak nějak obecně známý, uznávaný a zároveň si myslím, že měl být člověk bez nějakých vlastních politických ambicí. Ten prezident maďarský není výraznou politickou osobou a ani od Andráše Baky se nebude čekat, že by takovou roli měl hrát.
3: Měl nebo má Andráš Baka nějaké bližší vazby na kruhy, které zastupuje strana premiéra Maďara?
5: To úplně nemá, tak bych to neformuloval. Několikrát jim vyjádřil svoji podporu, to je pravda. A co je na něm zajímavé, je, že on byl posledním předsedou nejvyššího soudu, respektive byl předsedou nejvyššího soudu v době, kdy Fidesz v roce 2010 vyhrál volby. Byl odstaven ze své pozice poněkud zvláštním způsobem, který se mezi tím v Maďarsku stal běžným, to znamená ústavní změnou. To, co dnes Fidesz vyčítá, ty se, že učinila s prezidentem Šulcem, to vlastně Fidesz po svých volbách v roce 2010 učinil s řadou čelních představitelů státu, mezi nimi právě s Andrášem Bakou. To myslím, že byl jeden z důvodů, proč on mezi těmi kandidáty byl vybrán, kvůli tomu svému životnímu příběhu.
3: No a víme něco o tom, jak on sám se dívá na to, že teď byl dosazen do funkce podobným způsobem, jakým byl tedy odvolán z funkce předsedy nejvyššího soudu?
5: On právně, on patří mezi ty právníky, kteří tento postup, tak jak ho teďka byl nastolen stranou TISA, považují za zcela legitimní a argumentuje v jeho prospěch. To je samozřejmě taky kvalifikace pro to, aby mohl takto se prezidentem stát. Druhá věc je, že v Maďarsku se čím dál hlasitěji hovoří o možnosti, že by v nové ústavě, která v dohledné době bude napsána, už byla ustanovena teda možnost přímé volby, tak jak ji známe od nás. A předpokládá se, že by tím zanikl i Bakův mandát. Takže Baka je vnímaný i jako prezident takový dočasný.
3: A má v tomhle ohledu strana TISA jasnou podporu veřejnosti nebo zaznívají nějaké pochybnosti v jejím voličském táboře? Teď mám na mysli to, jakým způsobem byl zvolen nový prezident.
5: Strana TISA je nepochybně pořád velice populární mezi maďarskými voliči. I prezident Baka bude populárnější, než byl jeho předchůdce Šujok, ale troufám si tvrdit, že ten způsob, který v mnohem právě připomíná Fidesz, řadu voličů strany TISA jistým způsobem zpochybnil. Na popularitě strany to určitě nepřidalo a zejména i ta blamáž, jestli si pamatujete, se zmiňovanou kandidátku na prezidentku šachistkou Judit Polgárovou, která nakonec sama odmítla, to rozhodně, bych řekl, Petru Maďarovi mezi voliči neprospělo.
3: Připomenu, Judit Polgárová, nejlepší šachistka všech dob, alespoň tak je označovaná. Ta pozice prezidenta je převážně ceremoniální. Mohl by přesto v některých situacích hrát i významnější roli, pokud jde o legislativní kroky nové vlády?
5: Viděli jsme, že v zásadě ten prezident toto v současné chvíli jako možnost nemá. Prezident Šujok, předchůdce toho dnes zvoleného, vyjádřil nesouhlas s tím, aby se měnila ústava v tom smyslu, aby se mu krátil mandát, přesto nebyl v zásadě schopen tomu nějak zabránit.
3: Říká hungarista Jan Blažek. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
5: Děkuji, nashledanou.
3: Případ čihošťského zázraku z roku 1949 se dnes znovu ocitl před soudem. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval čihošťského farníka a očitého svědka této události Václava Trtíka. Ten byl po zatčení a umučení faráře Josefa Toufara vězněn a podle soudu nezákonně zadržován. Pomocník faráře Toufara zemřel v roce 2007, o jeho očištění usiluje jeho dcera. Oba muži se do hledáčku STB dostali potom, co se při mši v čihošťském kostele údajně pohnul kříž na oltáři. To STB označila za podvod a využila případ k útoku na církev. Právní zástupce rodiny Lubomír Miller je teď ve vysílání. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Můžete popsat, jakou roli sehrál Václav Trtík v celém případu a co mu STB kladla za vinu? Proč ho věznila?
8: Václav Trtík byl takovým pomocníkem Josefa Toufara. Byl to takový aktivní číhoštský farník. Byl synem varhaníka, který hrál v číhošťském kostele. No a v té souvislosti s státní bezpečnost chtěla přimět pana Trtíka, aby přiznal, že s farářem Doufarem spolupracoval a společně udělali onen podvod, který měl jaksi znevážit úlohu komunistické strany Československa právě tím, že ten křížek se měl točit směrem na západ.
3: Jak na to pan Trtík reagoval?
8: Pan Trtík byl svědkem toho, že se skutečně ten křížek pohnul, ale rozhodně popíral, že by se jakkoliv podílel na tom podvodu, a když to nechtěl jaksi dosvědčit, tak byl vzat do vazby, odkud byl propuštěn asi po měsíci.
3: No, farář Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Pomohlo to i k rehabilitaci Václava Trtíka? Hrálo to v případu nějakou roli?
8: Určitě ano, protože v podstatě by bylo nelogické, aby z té skupiny lidí, kteří tehdy byli vězněni, byl rehabilitován jenom Josef Toufar, když se vlastně ta záležitost dotkla více osob. Byl to v určitém smyslu precedens, už byl také před zhruba 15 lety rehabilitován bohoslovec Jan Zmrhal, a tak pan Trtík je třetím z této kauzy, který byl soudně rehabilitován.
3: Ten rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou, byť i on říká, že nemá pochyb, že pan Trtík byl vězněn nezákonně. Tak proč má tedy námitky proti jeho rehabilitaci?
8: Protože byl nedostatek materiálů, které by to potvrzovaly. Měli jsme řadu takových útržkovitých dokladů, které ovšem ve svém souhrnu přesvědčili soud, a podle mě správně, že důvodem věznění byla nezákonná perzekuce, která si zasluhuje soudní rehabilitaci. Já jsem v této souvislosti citoval i nález ústavního soudu ve věci pana Petra Šocha, to byl svědek Jehovův, který byl odsouzen za odpírání vojenské služby, a v jeho případě ústavní soud řekl: projevem právního formalismu, ba až cynismu, zejména v kontextu snahy o odčinění křivd páchaných předchozím režimem, je to, pokud je jednotlivec sice fakticky uznán za politického vězně, avšak v zápětí je mu toto postavení odňato, neboť nesplňuje podmínky legislativní zkratky politický vězení podle příslušného zákona. A mám za to, že v projevu státního zástupce se takový právní formalismus, ba až cynismus projevil.
3: On, pan Václav Trtík, nebyl nikdy odsouzen, byl vězněn, byl ve vazbě. Co je tedy obsahem té samotné rehabilitace? Nemůže to být zrušení rozsudku? Tak jde tedy o odškodnění za nezákonné věznění?
8: Vyslovení účasti na soudní rehabilitaci znamená morální satisfakci. Totiž doposud nikdo neřekl, že on byl v té vazbě nezákonně. On nikdy nedostal žádné odškodnění z minulosti, ani se mu nikdo za to neomluvil. Prostě ho z toho vězení propustili a tím to skončilo. Nicméně zákon o soudní rehabilitaci umožňuje poskytnout osobám v tomto postavení morální satisfakci.
3: A dochovalo se nějaké obsáhlejší svědectví Václava Trtíka, které by třeba vneslo ještě víc informací do toho takzvaného čihoštského zázraku a událostí s ním spojených?
8: Velmi cenným dokumentem je rodinná kronika, kterou pan Trtík psal. Tam je v podstatě nejpodrobnější popis toho, co se odehrálo. Ale máme i další doklady. Je to jeho dopis z vyšetřovací vazby rodině. Ten se zachoval, včetně razítka, že ten dopis byl věznicí kontrolován. Zachoval se i dopis okresního národního výboru v Lepči nad Sázavou, kde je výslovně řečeno, že pan Trtík se vrátil z vězení a

0: rehabilitace. Pan Václav Pospíšil, pan Miloslav Váňa, František Partl,
1: Josef... Takže můžou podobné případy následovat?
0: Mohou podobné případy následovat. Těch osob byla celá řada.
1: Říká právník Lubomír Miller. Díky za váš čas. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Teď jsou tady aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štechrová přeje příjemný den.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
3: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15% a třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% průzkumu nepřekonali motoristé. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci, právě ti se často takového jednání dopouštějí. Jemenští husijové vyslali raketu na nákladní loď v Adenském zálivu. Při úderu zemřeli 4 členové posádky. S odkazem na své zdroje to uvedla agentura Reuters. V postališti husijové v oblasti opakovaně útočí na nákladní plavidla mířící do Rudého moře a Suezského průplavu. Tato trasa představuje částečnou alternativu pro Hormuzský průliv, už několik měsíců uzavřený kvůli americké a izraelské válce proti Iránu. Husijové jsou přitom spojenci režimu v Teheránu. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i po putování na celý den. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a taky velkých kamenech. Sport. Plavkyni Barboru Semanovou a Jeníčkovou čeká už za pár minut v finále závodu na 100 metrů kraule na mistrovství Evropy. Další podrobnosti přidá z dějiště šampionátu v Paříži reportér Martin Charvát.
4: Dnes se plave hned několik finále, program teď začíná ženskou znakařskou dvoustovkou, po ní velmi zajímavé finále na 50 metrů motýlek mužů a pak už zmíněná ženská stovka v našem přímém přenosu na této stanici. Zároveň se bude snažit postoupit do finále dvojice znakařů Miroslav Knedla a Jan Čejka, budou v semifinále dvoustovky po 19. hodině. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Sklidnění na D1 za Prahou, kolony ještě v Brně. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno už se jede plynule, za sjezdem na okruh už po nehodě na 11. kilometru čeká jenom poslední auto na odtah v odstavném pruhu. Potom i dál na Brno už je to bez zdržení přes zúžení na mostě u Šmejkalky na 24. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se ještě od exitu 182 popůvky sunou kamiony pravým pruhem do zúžení u D2, osobní auta v levém pruhu zpomalují jenom místy. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu ještě silný provoz, pomalu jedoucí fronta od sjezdu na Vídeň za připojení od výstaviště na 189. je to kolem 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vzniká kolona od nájezdu z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech na 19. kilometru, tam blokuje levý pruh, porouchaná dodávka, zdržení čtvrt hodiny. V Praze ještě zůstává kolona ze Štěrboholské spojky od Europarku východním okruhem do Novopatské před zúženou k Belskou, celý úsek osobním autem až půl hodiny. Kolony v Praze stále ještě v okolí křižovatky na Ohradě, v Hartigově, Jana Želivského i pod Krejcárkem a na magistrále se pořád popojíždí od Bulhara na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území to bude 22 až 25 stupňů a na horách kolem 17. To byly zprávy. S vámi je večerní Radiožurnál, u mikrofonu je opět Štěpán Pokorný.
2: Dobrý večer vám přejeme, 18.34 a to je čas, kdy vám pouštíme Lucii.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

České plavání má na mistrovství Evropy dvojnásobné zastoupení v ženském finále na 100 metrů kraul. O medaile budou bojovat, jak už jste mohli slyšet v našem vysílání, Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. Za chvilku se do Paříže na jejich závod vydáme.

0: 18 hodin 43 minuty, plavkyně Sémanovou a Janíčkovou čeká finále mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul a komentovat bude i na Radiožurnálu reportér Martin Charvát.
1: V tomto finále. Barbory Sémanová a Janíčková už připraveny u svých bloků, vedle nich francouzsky Gastarelová a Vatelová. U svého bloku připravena také ruská Klepikovová, stejně tak Nizozemka Van Wijková. Ale to největší jméno přijde až teď. Světová rekordmanka na stovce od 27. června je tohle maximum držení Nizozemky Marit Stenberchanové, od které se očekává, že to bude jedna z těch hlavních postav tohoto evropského šampionátu. Stenberchanová by měla zvítězit naprosto jednoznačně na 100 metrů kraul. Za ní už by to mohlo být vyrovnané. Sara Curtisová, která je tou nejmladší, její teprve 19 let, až příští týden jí bude 20 let, tak by mohla být další z aspirantek na medaily, ale třeba tu půjde některé z Barbor. Barbora Janíčková připravená zprava u svého bloku, Barbora Sémanová zleva. Sémanová dráha číslo 2, Janíčková dráha číslo 8, poměrně dost daleko, Sémanová v černých, Janíčková ve svých typických modrých plavkách, obě dvě právě tyto plavky těchto barev využívají právě na závody na evropském šampionátu. Sémanová tady byla 0,2 sekundy od svého vlastního českého rekordu. To je ten čas, kterým dokázala před 2 lety zvítězit právě na stovce v Bělehradě, ale všichni ví, že tohle bude daleko tvrdší závod. Sémanová už připravena, zapřena svou levou nohou. Janíčková se až teďka chytla bloku. Na pokyn startéra je odstartováno. Sémanová s Janíčkovou zapluli do vody. Sémanová vlní poměrně dlouho. Janíčková vyvlnila mezi prvními. Sémanová začíná mírně pomalej. Janíčková se dostává poměrně výrazně dopředu na 25 metrech. Stejně tak jako Curtisová. Curtisová možná na prvním místě, vedle ní se dostává dopředu také Milou Van Wijková a Sémanová mírně ztrácí na obráci na 50 metrech, bude otáčet jako první možná Stenberchanová, je to tak, Stenberchanová nakonec druhá, Van Wijková první, Janíčková na čtvrtém místě, Sémanová mezi posledními, ale Janíčková potřebuje zabrat ve druhé 50 na 75 metrech. Už Stenberchanová vede jednoznačně před Curtisovou, ale Milou Van Wijková se také dere dopředu, Janíčková mírně ztrácí se Sémanovou, jsou okolo 7. 6. místa, Van Wijková se snaží dotáhnout na Marit Stenberchanovou, ale Stenberchanová se stane evropskou šampionkou, druhá je Van Wijková, třetí Curtisová, Barbora Janíčková dohmatává pátá v novém českém rekordu 53,36 sekundy. Barbora Sémanová na příčce sedmé, v té druhé 50 se Sémanová nedokázala dostat dopředu, tak jako v semifinále, ale Barbora Janíčková se poprvé dostává v kariéře do českých tabulek jako česká rekordmanka, bere český rekord Barboře Sémanové a zaznamenává čas, který je pro ní velmi důležitý kvůli tomu, že tenhle čas by Janíčkové příští rok stačil ke kvalifikaci na olympijské hry. Tak kvalitní čas to je na mistrovství Evropy na stovce. To pro Barboru Janíčkovou 53,36 sekundy znamená páté místo. Barbora Sémanová je sedmá v čase 53,63 sekundy. Za chvíli na Radiožurnálu Sport ohlasy od obou českých reprezentantek. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ohlasy českých plavkyň po finále samozřejmě dodáme do večerního radiožurnálu. A teď jiné téma. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí napětě čekají na kontroly svých včelstev. Do města se dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana. Všechno spálit. Včera tak na poli za městem skončily v ohni úly, nástavky vosk i utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlí, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plásty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle a hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Meziříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Skypala, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
4: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou z 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev.
2: Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k ním. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium. Otrava Alexandra Litviněnka, to je další příběh minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
3: Adriánko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
2: Fakt? A kdy zjistím víc?
3: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
4: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
6: Lidé se můžou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Maďarská jaderná elektrárna Paks spustila druhou turbínu kvůli nízké hladině Dunaje, ale dál funguje jen velmi omezeně. Plavkyně Jeníčková byla na mistrovství Evropy pátá na stovce kraul. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí na 8 kilometru. A zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají si na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
8: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
6: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem komplikují dvě nehody. V Rajci Jestřebí na Blanensku srazil rychlík dva lidi v kolejišti. Doprava je na trati v tomto úseku úplně přerušená, podle odhadu Českých drah až do 8 hodin večer. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. U Pardubic je pak omezený provoz kvůli poruše tračního vedení. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku uvázly dva spoje. Cestující z nich museli evakuovat hasiči. V maďarské jaderné elektrárně Paks už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. K posledních dnech vody mírně přibylo. Zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Elektrárna je klíčová pro zásobování Maďarska. Obvykle zajišťuje skoro polovinu domácí produkce. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
9: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
7: Sport.
10: Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na kraulařské stovce. Časem 53 sekund a 36 setin vylepšila o 14 setin národní rekord. Další česká reprezentantka ve finále Barbora Sémanová doplavala sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová. Za pár minut čeká Jana Čejku a Miroslava Knedlu. Semifinále na trati 200 metrů znak. A fotbalisti Sparty zabojují o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Po domácí výhře 2-1 je čeká odveta na hřiště francouzského Lyonu. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 překážka na příjezdu do Brna a taky u Kojetína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy těsně před sjezdem k výstavišti překáží na kilometru 189,5 v pravém pruhu porouchaný kamion. Kolodna před ním začíná za popůvkami na 184. zdržení pro osobní auta kolem 10 minut. Na D1 ve směru z Brna na Přerov a Ostravu zpozorněte za exitem Kojetín na kilometru 258, to je těsně před sjezdem na Kroměříž, je v pravotočivé zatáčce zabraný pravý pruh. Hasiči tam uklízejí větší množství vyteklého oleje. Projíždí se plynule. Na D5 z Plzně do Prahy za loděnicí opatrněji na 8. kilometru, srazila se tam dvě osobní auta, stojí s policejní hlídkou už stranou v odstavném pruhu a každou chvíli odjedou. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most opatrně za Spořilovskou, dojíždí se tam do kolony, ta popojíždí skoro 10 minut před sjezd na Zahradní město, tam překáží porouchané vozidlo. A potom na východní části Pražského okruhu od Černého mostu se ještě sune kolona celou Novopatskou před Zúženou Kbelskou, osobní auta až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno, nejnižší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobrý večer, 19 hodin, 5,5 minutky k tomu pokračuje vysílání Radiožurnálu. Brněnští vědci se ve Španělsku a na Islandu chystají na zítřejší pozorování úplného zatmění slunce. Pečlivě instalují fotoaparáty a kamery. Na pořízení snímků budou mít přesně 2 minuty. Teď hlavně sledují počasí. No a my to probereme ještě podrobněji za chvilku v úvodu této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
7: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na zítřejší úplné zatmění slunce už jsou nachystaní brněnští vědci na Islandu i ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jen částečné, tam měsíc zakryje slunce na několik minut celé. Na 5 stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. Získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová, z čeho se skládá.
1: Zvuk cikad na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z FSI VUT.
3: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. No a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
2: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
4: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
2: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti. Doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z FSI Václav Široký.
5: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigáza. Jsme tady v opuštěné chatě.
2: Obloha se jeden večer začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
5: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár směrem na západ, kde bude i to zatmění.
2: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
4: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně.
2: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech 5 stanovištích.
4: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
2: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně 85%. A pokud chcete být u toho s námi, nalaďte si Radiožurnál. Speciální vysílání magazínu Experiment věnované zatmění začíná ve středu po 19. hodině. Marek Hensl, Radiožurnál.

0: Bylo tam 70 tisíc lidí a mezi nimi třeba i vy, tak hlavně pro vás teď máme na Radiožurnálu Marka Ztraceného a můžete zavzpomínat na ten páteční koncert na Pražské Letné. Dobrý večer.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky. Vysoké školy se sice snaží přijímat co nejvíc uchazečů, pokud jim ale stát příští rok nedá víc peněz, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
1: Já jsem se i hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý víc než na maturitu. Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
1: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
2: V září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách míří až 64 tisíc nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy více peněz.
3: Znamená, že i větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr úřadu byl navýšit vysokým školám rozpočet o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že dostanou méně než letos.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 tisíc, zhruba o 5 tisíc méně než letos. Gabriela Peringerová z Masarykovy univerzity v Brně navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou vyučující a odborníci.
4: Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mest vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
2: Ministerstvo školství teď situaci nekomentuje, vyjádří se k ní po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
1: Půdní sucho je v Česku, se v Česku zhoršuje. Letošek patří k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zatím od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Ubývá vody nejen v nádržích, ale i v řekách. Podle České mykologické společnosti letos minimálně do konce prázdnin taky neporostou houby. Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahledli ve výšce 1300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Policie nyní podle Kropáčové zjišťuje všechny informace a poté stanoví přesnou právní kvalifikaci. Ukrajinské ocelárny Zaporižstal zastavili po ruské vzdušném úderu provoz. Informovala o tom ukrajinská média s odvoláním na vlastníka závodu. Při útoku podle něj zemřelo 7 zaměstnanců. Zraněných jsou 20. Zatím není jasné, kdy se výroba v areálu obnoví. K útoku se vyjádřila i Moskva. Uvedla, že v Záporoží v noci zasáhla hutní závod, který podle ní vyrábí plechy pro opevnění a kryty. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři práce rozdělí do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiče využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 000 aut. Rekonstrukce bude stát více než 750 milionů korun. Sport. Plavkyně Barbora Jeníčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stembergenová. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin sekundy navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále ale bude bez něj.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 omezení za Humpolcem a překážka v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je pravý pruh. Zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5, sune se to před sjezd k výstavišti, tam na 189,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion, zdržení v osobním autě kolem 10 minut. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou, zhruba od Šelky před sjezd na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo, je to na pár minut. Před Zuženou k Belskou se ještě rozjíždí zbytek kolony celou Novopatskou od 0. kilometru Boleslavské D10, osobním autem je to asi na 10 minut. A na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů na Plzeň opatrně v křižovatce na přehradě Březová, došetřují tam srážku 3 osobních aut a brzdí se za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území bude 22 až 25 a na horách namíříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Společnost vám dělá večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Chvilku po půl osmé pokračujeme, přejeme vám pěkný večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Čeští zemědělci kvůli suchu hledají odolnější plodiny, stále více pěstují například slunečnice a někde zkouší třeba i fíky. V reportáži se tomu za chvilku budeme věnovat.

0: Česku výrazně přibylo polí se slunečnicemi, protože teplo a sucho snáší lépe než jiné plodiny. Podle údajů Českého statistického úřadu se u nás loni pěstovala slunečnice na necelých 21 tisících hektarech, letos už na 33 tisících. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou třeba na Benešovsku.
1: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš. Na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
2: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let. A teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
1: To, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
2: To jsou drubkovitý květy tohleto.
1: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
2: Jde poměrně rychle do toho zrání. Ty sucha zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
1: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou.
3: Loni to bylo na zkoušku, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
1: A to, že jste jí dali ještě víc než loni?
3: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
1: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory České republiky.
4: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství.
1: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové v zemědělství nezbytná. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.

10 poštolek a 4 káňata dnes vzlétly poblíž Kunětické hory u Pardubic zpátky do volné přírody. Šlo o mláďata nebo zraněné ptáky, o které se starali ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Jednoho z dravců vypustila do přírody i naše reportérka, jak uslyšíte za pár minut.

0: 14 dravců dnes dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic je do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se vrátili poštolky a káňata po zranění i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a pak už se rozletěli do okolí.
1: Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo? Krásně odletěla.
2: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový, vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře, jo, když už je zbytečný je držet dál, když už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
1: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
2: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
1: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
2: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor.
3: No, ten je veliký.
2: Teď, to už se těšíš.
4: Ty zvíře to tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nechali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
1: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
4: A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
1: Jak vlastně zvířata, které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
4: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpály střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z hnízd. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby v obložený krabicema, ve kterém byly mláďata, zvířata, které vyskákala, nemohli tam vlastně být. Měli jsme takovýhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovémhle rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
1: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky. Z Kunětické hory Anna Svobodová, Radiožurnál. I'll protect you from

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Posloucháte radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Richardem Jandovským.
5: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 240 lidí. Kladiváře Myslivčuka a dálkaře Mindl Šmida čeká finále mistrovství Evropy v atletice. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší, informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
6: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
7: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
6: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
8: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
6: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
9: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Program na poslední třetinu roku představila dnes. Vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Strecha docent.
10: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
11: Jsou to přes 30 let staré případy.
12: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
13: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vedchý.
14: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
13: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
15: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
13: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o setrvání v kvalifikaci Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem je čeká odveta třetího předkola ve Francii. Zápas začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Atleti Volodymyr Myslivčuk a Petr Mindl Schmidt se připravují na večerní finále mistrovství Evropy. Kladivář s ukrajinskými kořeny Myslivčuk půjde v anglickém Birminghamu do akce už za pár minut. Dálkař Mindl Schmidt bude bude o medaile bojovat zhruba za hodinu. Další podrobnosti přidá reportér Jakub Marek.
17: Myslivčuk ve 30 letech poprvé na velké akci postoupil do finále, když včera překvapivě ovládl kvalifikaci. Závod tedy začne zhruba za 5 minut a český reprezentant půjde na řadu jako 10. z 12 finalistů. Dalkař Mindlschmidt pak vstoupí do soutěže po 16:45. A kvalifikaci tady čeká ve večerním bloku tyčkařku a Polenu Švábíkovou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D1 v Brně a také u Mirošovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky hlásíte překážku. Na kilometru 189,5 stojí kamion s defektem, blokuje pravý pruh a jede se okolo pouze levým. Kolona popojíždí z kilometru 187,5 a naberete v ní pár minut navíc. Na D1 ve směru z Brna do Prahy spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru je v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Místo je označené s šipkou silničářů a kužely. Auta tam vybočují z pravého pruhu. Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Následky nehody tam už odklidily, i tak se ale projíždí velmi podmalu. A ještě na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistu a na místě zasahují záchranáři. Nedá se projet ani jedním směrem a náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách naměříte kolem 17. To byly zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál, u mikrofonu je Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer. V horkém počasí a na přímém slunci dnes začal v maďarské Budapešti jeden z největších hudebních evropských festivalů Sziget. Fanoušky potěší až do sobotní noci na 50 hudebníků z celého světa. Za chvíli se do maďarské metropole taky vydáme. Za naším zpravodajem přeji vám všem klidný večer.
0: Večerní Radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: České hudební festivaly už světové hvězdy přivítaly. Ode dneška je taky hostí maďarský festival Sziget. Na ostrově v centru Budapešti je i reportér radiožurnálu Jiří Štefan. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Zuzko, do Prahy.
0: Tak ta muzika, kterou teď slyšíme, tak ta snad rozpohybuje každého. Myslím, že to je velice příjemná kulisa. Přece jen na úvod se musím Jirko zeptat, neodradilo fanoušky to horké počasí?
1: No, ta kulisa hraje hned u hlavního vstupu do toho festivalového areálu. Já jsem trochu popošel od toho hlavního pódia z toho důvodu, abyste mě vůbec slyšeli, protože u hlavního pódia je v tuhle chvíli opravdu 10 000, jsou 10 000 fanoušků. No a i tady před tím vstupem stále proudí a proudí davy dalších návštěvníků. No a k tomu počasí, tak rozhodně fanoušky počasí, to horké počasí neodradilo. Někteří z nich tady jsou už od 8 hodiny ranní, kdy se areál oficiálně otevřel a čekali netrpělivě před hlavním pódiem a to na švédskou zpěvačku Zaru Larsson, která jim právě teď zpívá. Dokonce ti, kteří tady byli jako první, tak mohli vidět, jak se stavila celá ta konkrétní scéna pro tu její show. Zara Larsson v posledních měsících zažívá obrovský návrat na tu nejvíc komerčnější scénu a stačilo k tomu jenom to, aby fanoušci na sociálních sítích znovu objevili její 10 let starý velký hit Lush Life. Fanoušci pak k němu přidali i jeden taneček, no a jeden z těch 10 000 z nich, kteří jsou právě teď před tím hlavním pódiem, si za pár minut Zaru Larsson taky ten tanec zatančí přímo na stage.
0: No, koncertem Zary Larsson ale dnešní program určitě nekončí a vlastně vůbec končí někdy.
1: To je dobrá otázka, protože loni ten program tady v areálu byl poprvé opravdu non-stop bez jediné přestávky. Letos tomu tak programově není, koncerty končí většinou kolem 5. hodiny ranní a pak zase v dopoledních hodinách startují. Loni jsem právě zaznamenal, že někteří fanoušci si stěžovali na to, že když kempovali tady na ostrově, tak bylo velmi obtížné se prostě vůbec vyspat. Takže možná i proto tady letos vznikl nějaký, dejme tomu, noční klid. Na druhou stranu nikdy nevíte, kdo z vašich sousedů ve stanu třeba má nějakou kytaru nebo jiný hudební nástroj. Dnes večer každopádně Sziget představí ještě 21-letého amerického zpěváka Sombra, kterému by tu nastartovanou kariéru mohl závidět leckterý interpret. Když před pár měsíci vystupoval v pražském Fóru Karlín, tak už jsem říkal, že brzy bude dobývat ještě větší pódia a je to tady. Takže dnes večer vystoupí na hlavní stage festivalu Sziget. No a kdo si počká, tak ten se od půl druhé v noci dočká i legendární britské elektronické dvojice Underworld.
0: V Budapešti tedy dnes začal jeden z největších hudebních evropských festivalů Sziget. Mezi jeho fanoušky i náš reportér Jiří Štefl a s námi na radiožurnálu právě teď bude Zara Larsson. Tak Jirko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný večer.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Přesně před 10 lety vybojoval judista Lukáš Krpálek svou první zlatou olympijskou medaili. O jeho úspěchu z Ria vědí i děti, které sám trénuje na letním kempu své Krpálek Akademie. Úspěšní dnes chtějí být taky čeští atleti na evropském šampionátu. Za chvíli se proto vydáme za naším reportérem do Birminghamu.

0: Na atletické mistrovství Evropy začalo finále soutěže kladivářů a medailové ambice má i vítěz kvalifikace a český reprezentant Volodymyr Myslivčuk. Víc už poví z Birminghamu reportér Jakub Marek.
1: Teď už se měří pokus Volodymyra Myslivčuka, ten první dolétl zhruba na hranici 78 metrů. Ano, 78 metrů a 45 centimetrů, to je velmi slušný základ ve finále evropského šampionátu tady v Birminghamu. Aktuálně páté místo pro Myslivčuka, ale je to tam velmi těsné. Na druhém místě Polák Pavel Fajdek 79 metrů a 13 centimetrů, takže to je zhruba 70 centimetrový rozdíl mezi druhým a pátým místem a Myslivčuku ukazuje, že skutečně letos má extrémně stabilní formu, ze kterému ulétl hod, který byl 80 metrů a 69 centimetrů. To si myslím, že by tady třeba i mohlo stačit na jednu z medailí, ale před Myslivčukem jsou velké hvězdy nejen evropského, ale světového hodu kladivem Maďar Haláš, Polák Fajdek, Němec Huml a Ukrajinec Kochan a to ještě Francouz Chossinan, který vede letošní evropské tabulky, tak ten má z první série křížek. Každopádně první série velmi slibná pro českého reprezentanta vodu kladivem Volodymyra Myslivčuka. Aktuálně drží páté místo. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 3:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: vedení u Pardubic. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku uvázly dva spoje. Cestující z nich museli evakuovat hasiči. Omezení potrvá minimálně do 23. hodiny. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Koňského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. Sport. Kladivář Volodymyr Myslivčuk bojuje o medaili na mistrovství Evropy v atletice. Další podrobnosti přidá z anglického Birminghamu reportér Jakub Marek.
1: Volodymyr Myslivčuk je po první sérii na pátém místě výkonem 78 metrů 45 cm, zhruba za nějaké 2-3 minuty půjde na svůj druhý pokus. Vše podstatné uslyšíte na radiožurnálu Sport z Birminghamu. Jakub Marek, radiožurnál.
0: Fotbalisti Sparty Praha budou aj už za necelou půl hodinu hrát o postup do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. V 21 hodin začne jejich odveta třetího předkola na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní zápas Pražané na Letné vyhráli 2-1. Zápas Lyon-Sparta odvysíláme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D8 u Doksan. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 189,5 stojí kamion s poruchou, zabírá pravý pruh a jede se tak pouze levým. Kolona právě před omezením se téměř rozjela, naberete maximálně pár minut navíc. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany. Teď čerstvá nehoda. Na 38. kilometru hlásí policisté strážku dvou aut a zpomaluje se v těchto místech. Na D9 na trase mezi Českou Lípou a Mělníkem dejte pozor za Dubou. Přímo ve středu vozovky máme hlášenou sraženou srnku. Brzdí se v zatáčkách v okolí Deštné. A na Táborsku je neprůjezdná stále silnice 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam zasahují u nehody, auto srazilo cyklistu, na místě záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Doprava úplně zastavená, náhradní trasa je možná například jižně přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25 stupňů a na horách to bude kolem 17. To byly zprávy. A teď nabízíme seriál Jedy podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj. V něm smrtící polonium, otrava Alexandra Litviněnka. To je další příběh minispeciálu Jedy, dnes s Ivanou Milenkovičovou z nadačního fondu Prague Civil Society Center, která působila jako rozhlasová zpravodajka v Moskvě.
5: Who killed Alexander Litvinenko?
6: V Londýně otrávili.
7: Rusko popírá.
4: Dnes je úterý, 11. srpna.
6: Radioaktivním poloniem.
8: Vypadali mu z vlasy.
7: Bývalý agent.
9: Ve velkých bolestech zemřel.
4: Ahoj Ivano, vítej ve Vinohradské 12. Díky, že jsi k nám dorazila v rámci naší speciální letní série Jedy.
7: Ahoj Matěj, hezký den a děkuji za pozvání. Část první. Otrava.
4: Budeme se bavit o Alexandru Litviněnkovi. On začal 1. listopadu roku 2006 večer silně zvracet. Brzy se přidal i krvavý průjem. Jeho ženě tehdy nezbylo nic jiného, než zavolat záchrannou službu. Co si v nemocnici, kam ho odvezli, mysleli, že mu je?
7: Oni lékaři poměrně dlouho tápali. V prvních dnech si nejdřív mysleli, že by mohl mít třeba nějaký ošklivý zánět žaludku a střev z jídla. Vlastně proto mu i podávali silná antibiotika. A ani dokonce prvotní testy nenaznačovaly, že by mohl být otrávený. Byl tam jenom mírně zhoršený krevní obraz, dokonce i prvotní toxikologické testy nenaznačovaly nic výjimečného. Jenže Litviněnkův stav se setrvale zhoršoval, postupně začal mít.

0: mít abscesy v ústech, tam v podstatě ani nemohl pořádně už otevřít, začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány, no a postupně nakonec umíral v dlouhých bolestech, něco málo přes 3 týdny.
1: On měl ale prostě podezření, ne? Už měl silné podezření, že ho někdo otrávil, říkal to těm lékařům, věděl i kdy k tomu mělo dojít?
0: On si to měl myslet od samého počátku, od okamžiku, kdy se u něj objevily první příznaky nevolnosti, nebo přinejmenším, tak na ty okamžiky vzpomíná Jurij Felštinský, Litviněnkův spoluautor knihy Blowing Up Russia, knihy, která tady nevyšla nikdy v českém překladu. A zmiňuje Felštinský, že v okamžiku, kdy si Litviněnko uvědomil, že něco není v pořádku, takže se měl pokusit co nejrychleji si vyprázdnit obsah žaludku. A dlouhou dobu se měl domnívat dokonce, že to nejhorší přežil, že to nejhorší má za sebou, že se postupně uzdraví. A nicméně veřejně o tom, že se ho někdo pokusil otrávit v těch prvních dnech, přinejmenším nemluvil, jednak si přemyslel, že by mu nevěřili. Ale teprve v okamžiku, kdy se jeho zdravotní stav dál prudce zhoršoval, tak začal zmiňovat dvojici schůzek, které absolvoval onoho osudného 1. listopadu, a sice setkání s italským právníkem Máriem Scaramellou, se kterým měli řešit vraždu ruské novinářky Anny Politkovské, no a taky druhou schůzku, setkání v londýnském hotelu Millennium se starým známým, rovněž bývalým příslušníkem bezpečnostních složek Andrejem Lugovým a Dmitrijem Koftunem. No a podle závěrů britského vyšetřování to bylo právě na téhle druhé schůzce, kde si Litviněnko dal osudný zelený čaj, v němž bylo radioaktivní polonium 210.
2: Část druhá, polonium.
3: Polonium 210, který byl zneužit v případě otravy pana Litviněnka, je vlastně radioaktivní prvek. Je
2: to vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
3: Polonium, když se na něho tak jako takové podíváme, tak je relativně netoxické. Velmi závažný problém však je ten, když se dostane do těla. A my si to můžeme vysvětlit jako takové neviditelné projektily, které na cokoliv narazí, to roztrhají. Dochází k takovému nepřímo poleptání sliznice, tedy zvracení, nechutenství, dochází poškození ať už imunitního systému nebo poškození krevních destiček, dochází k výrazné krvácivosti. Jak se vypořádat s takovou otravou polonia? Tam to velmi závisí na dávce a je to velmi problematické. Jsou určité vychytávače, které jsou schopny naabsorbovat vevnitř v těle toto polonium a tím zamezit jeho účinku. Ale ta léčba musí být velmi rychlá a ta dávka toho polonia nesmí být příliš velká.
2: Část třetí. Oběť a útočník.
1: Kde se vzal Alexandr Litviněnko v Londýně? Co tam dělal?
0: Litviněnko tou dobou v Londýně žil už zhruba nějakých 6 let.
1: Na přelomu milénia.
0: Spolu se ženou a se svým synem získali v Británii politický azyl. Jenom pár týdnů před smrtí pak Litviněnko získal i britské občanství. Celá rodina vlastně na sklonku roku 2000 prchla velmi kvapně přes Turecko, když Litviněnka, co by bývalého příslušníka ruské tajné služby, opakovaně stíhali a taky skoro 3/4 roku věznili za údajné přečiny, kterých se měl dopustit. Po útěku z Ruska pak v londýnském exilu spolupracoval s ruským oligarchou Borisem Berezovským a podle toho, co víme, tak taky velmi vydatné kontakty udržoval s britskou MI6 a rovněž španělskými tajnými službami.
1: Takže to byl agent.
0: Jeho žena Marina po jeho smrti při oficiálním britském vyšetřování uváděla, že byl spíš takovým spolupracovníkem než agentem, řekněme, na plný úvazek. No ale, konzultantem,
1: ale motivem pro tu vraždu, pro tu otravu tedy bylo co? Že se Rusům nelíbil, tak ho chtěli umlčet?
0: Že se vzepřel systému, protože Litviněnko zběhnul. Zběhnul od FSB k nepříteli, k britské MI6, což je přečin, který se neodpouští. Je to zrada nejhoršího kalibru. Zároveň Litviněnko vynesl na veřejnost celou řadu citlivých detailů o tom, jak FSB operovala. Aha. A do konce svého času v roce 1998 svolal takovou velkolepou tiskovou konferenci, kde spolu s dalšími kolegy obvinili vedení FSB z napojení na organizovaný zločin, ze zosnování vražd ruských politiků, podnikatelů a dalších veřejných osobností. Všichni pak velmi záhy samozřejmě přišli o práci, ale tohle bylo něco, kdy na sebe Litvinenko upozornil, řekněme, veřejně poprvé.
1: Měl tedy ale potom i sám pocit, že je důvod bát se o svůj život, protože my jsme v minulé epizodě mluvili o Sergeji Skripalovi, v lecčems ten jeho příběh je podobný tomu, o čem my mluvíme tady u Alexandra Litvinenka. Ten žil v Británii od roku 2010 pod vlastním jménem. Ničeho se teda zřejmě nebál. Jak na tom byl Litvinenko?
0: Litvinenko spolu s rodinou byli podstatně opatrnější. Oni od okamžiku, kdy získali v Británii azyl, žili pod falešnými jmény, pod novou identitou, jako Edwin a Maria Carterovi. Takže ohledu byli rozhodně opatrnější. Na druhou stranu ale Litvinenko udržoval velmi čilé styky s ruskou diasporou v Británii, cestoval a obzvlášť po té, co získal britské občanství, tak měl nabít dojmu, že mu nic nehrozí, že vůči britskému občanovi si ruské služby nic nedovolí, byť si samozřejmě musel být velmi dobře vědomý, že rozhodně lásku k němu v Moskvě nechovají. A to obzvlášť po tom, co se zmiňovaným Juriem Felštinským vydali publikaci, nejdřív to vyšlo jako speciální příloha deníku Novaja Gazeta, později tedy jako kniha, kde obvinili ruskou FSB, tajnou službu, mimo jiné ze zosnování teroristických útoků na podzim roku 1999. Ty útoky byly vůbec nejhorší v ruské novodobé historii, zemřelo přes 300 lidí, otřásly hned několika městy, včetně Moskvy. No a Litvinenko spolu s Felštinským tvrdí, že se tak stalo na pokyn FSB, aby vyvolala atmosféru strachu, dokázala vtáhnout Rusko do druhé války v Čečensku a raketově vystřelila popularitu tehdy jenom sotva známého politika, bývalého aparátčíka Vladimira Putina.
1: Taky se mohlo o to víc bát o svůj život v momentě, kdy bavíme se o letech, kdy docházelo k vraždám oponentů politického režimu v Rusku, že jo, krátce předtím, než byl otráven Litvinenko a už si to sama zmiňovala, tak došlo k zastřelení opoziční novinářky Dany Politkovské a tak dále.
0: Přesně tak.
1: Takže to je přesně tahle ta doba. No vraťme se k tomu 1. listopadu roku 2006 do londýnského hotelu Millennium. Proč se v tom hotelu sešel Alexandr Litvinenko s těmi dvěma Rusy, s Lugovým a Koftunem?
0: S Lugovým se Litvinenko znal dlouhé roky, oba to byli bývalí příslušníci tajných služeb, později taky oba působili v kruzích okolo už zmiňovaného ruského oligarchy Borise Berezovského. Lugovoj tehdy působil jako šéf ochranky, jako šéf bezpečnosti televizního kanálu ORT, který právě Berezovský vlastnil. No a po odchodu do exilu se pak po čase Litvinenkovi ozval s nabídkou toho, že by mohli spolupracovat i co do jeho podnikání. Lugovoj měl tehdy v Moskvě velmi perspektivní firmu a podařilo se mu přesvědčit Litvinenka, že by spolu mohli expandovat na britském trhu, kde měli lustrovat ruské společnosti pro západní investory. No a co se týče potom Dmitrie Koftuna, toho druhého zmiňovaného, tak to byl přítel Lugového z dětství. Oni spolu vyrůstali kamarádi ve stejném vchodě, protože otcové obou dotyčných byli sovětští důstojníci.
1: To znamená, tihle dva dostali za úkol zabít Alexandra Litvinenka? A jak to udělali?
0: Jak britské vyšetřování, tak potom později i Evropský soud pro lidská práva zmiňují, že tihle dva muži transportovali radioaktivní polonium z Ruska do Británie, nechávali za sebou konec konců celou řadu stop. A onoho osudného 1. listopadu v hotelu Millennium podali Alexandru Litvinenkovi čaj, zelený čaj, který podle jeho vlastní výpovědi měl chutnat poněkud netradičně.
1: Někde na baru, dole v lobby? Nebo?
0: Měli sedět v hotelovém baru. Ta schůzka byla podle všeho jenom velmi krátká, pár desítek minut. Ale co zůstává do dneška tak trochu nejasné, je, v jaké podobě se ta látka dostala do inkriminované čajové konvice, u které potom vyšetřovatelé naměřili extrémní hodnoty polonia. Není ale jasné, jestli použili třeba nějakou pipetu nebo tu látku vylili z nějaké malé nádoby. Případně jedna z variant, o které se vyšetřovatelé zmiňovali, bylo, že taky mohli to polonium nastříkat třeba.
1: Mm-hmm. A mělo to být teda napokyn FSB?
0: Ano, jak nezávislé britské vyšetřování, tak potom i Evropský soud pro lidská práva dospěli k závěru, že se jednalo o operaci, která musela být posvěcena jednoznačně na těch nejvyšších místech, čili vedením FSB a pravděpodobně i samotným prezidentem Vladimirem Putinem.
1: Litvinenko tu otravu nepřežil, rozkládali se mu orgány, lékaři už nemohli s tím vůbec nic dělat. Za jak dlouho vůbec zemřel? Jak dlouho v té nemocnici potom byl?
0: Bylo to celkem 23 dní, kde se Litvinenkův stav setrvale zhoršoval, kdy umíral v hrozných bolestech v těch posledních dnech života. Utrpěl hned několik infarktů a konec konců asi všichni známe ty fotografie, ano, kdy leží už na smrtelné posteli, přišel o vlasy, zhubnul nějakých 15 kilogramů.
1: Takže lékaři už prostě nemohli s tím nic moc dělat. Sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy? Ty jsi zmiňovala ty dvě schůzky, tak ještě za svého života si byl jistý, že byť to jsou jeho, nebo minimálně jeden z nich známý jeho, tak že ho prostě mohl otrávit.
0: Dle britského vyšetřování ještě za života Litvinenko zmiňoval i možnost, že mu polonium mohl podat také už zmiňovaný italský právník Mario Scaramella.
1: Na té schůzce předtím.
0: Na té schůzce předtím, ale vyšetřovatelé objevili stopy polonia nespochybnitelné, které vedly právě ke dvojici ruských operativců Lugovému a Koftunovi, protože mimo jiné v jejich hotelových pokojích byly stopy radioaktivity nebo byly na sedadlech, v letadlech, kterými se přepravovali do Londýna.
1: V tom pokoji oni to snad splachovali snad do záchodu? Nebo...
0: Ano, přesně tak. Tam byla jedna z vůbec nejvyšších naměřených hodnot
1: v umyvadle
0: kam
1: teda,
0: podle všeho vylili zbytky látky, kterou nepoužili, ale ne v ten osudný den 1. listopadu, ale podle všeho už o 2 týdny dřív, kdy se poprvé setkali s Litvinenkem.
1: Aha.
0: A vyšetřovatelé mají za to, že už tehdy se ho pokusili otrávit polonie, jenom v podstatně menší množství.
1: Mm-hmm, takže takhle, takže možná ten pokus tam byl, ale to množství, že bylo tak malé, že si toho třeba Alexandr Litvinenko nevšiml.
0: Ono mu mělo nebýt dobře už po téhle inkriminované schůzce, ale množství té podané látky nestačilo k jeho zabití.
1: A promiň, když jsem se tě ptal na to, jestli sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy, tak nenapsal tehdy tenkrát už nějaké vyjádření i směrem k tomu, že to měl být přímo Vladimír Putin, který se měl pokusit?
0: Napsal, to bylo jeho úplně poslední veřejné prohlášení na smrtelné posteli, kdy ze své vraždy obvinil přímo Vladimira Putina.
1: Jak na to Kreml reagoval, na tahle ta slova?
0: Kreml to popíral, ať už prostřednictvím oficiálních kanálů, mluvčího ministerstva zahraničí a dalších úřadů. Stejně tak i oba ruští operativci, Koftun a Lugovoj, vydali prohlášení, kde odmítali otravu Litvinenka, popírali jakékoliv zapojení do téhle operace. Na druhou stranu bylo vcelku prokazatelné, že polonium tohoto typu nemohlo být vyrobené nikde jinde než v Rusku.
1: Mm-hmm.
0: Jednalo se podle závěrů vyšetřování o látku, o mimořádné čistotě a látku, která měla další specifické vlastnosti, které nasvědčovaly, že byla zkrátka vyrobena v ruském Sárově, které bylo v té době jediné zařízení na světě, které dokázalo vyrobit polonium o takovýchto charakteristikách.
1: Takže tohle to nakonec Rusy usvědčilo. Ty stopy polonia, které se našly jednak teda v tom pokoji, v umyvadle, pak taky tuším v ručnících,
0: přesně
1: že
0: tak
1: se do toho utírali ruce, že jo. Ti dva potom teda na palubě letadla a bezpečnostní kamery asi taky do toho.
0: Přesně tak, ty také.
1: Hrály nějakou roli a pak taky to, že teda to polonium bylo dosledovatelné, ten vznik toho polonia do ruského města Sarov.
0: Do konkrétního ruského závodu.
1: Aha, a to tam se běžně vyráběly tyhle ty látky.
0: Sarov je do dneška mimochodem uzavřené město, kam nesmí cizinci,
1: aha,
0: kde stále probíhá
1: z vojenských důvodů
0: výroba podobných látek.
1: Mhm. No, když takhle byli neopatrní tihleti dva, kteří se teda pokusili zabít a nakonec teda zabili Alexandra Litvinenka, neotrávili se i další lidé? Protože zase, zmiňovali jsme tady příklad Sergeje Skripala v prvním díle Jedů a tam došlo k úmrtí jedné britské občanky, která neměla se Sergejem Skripalem ani jeho dcerou Julií žádnou spojitost. Tak to polonium, které tady pak končilo někde v odpadních rourách, to nikoho jiného nezabilo?
0: Nikoho nezabilo naštěstí, byť hned několik dalších lidí vykazovalo známky vystavení radiace, ať už to byla Litvinenkova žena Marina nebo také personál, který je obsluhoval v onom zmiňovaném hotelu Millennium. Ostatně, když prováděli po Litvinenkově smrti pitvu, tak musela být přijatá zvláštní opatření. Stejně tak, když ho pohřbívali, tak byl uložen do země ve zvláštní vzduchotěsné rakvi, která byla vystlaná olovem. Naštěstí tedy nezemřel nikdo další, nicméně jeden z těch travičů, Dmitry Koftun, o kterém se ví, že do Londýna pravděpodobně putoval přes Německo, tak ten měl záhadně onemocnět jenom pár týdnů na to, měl dokonce upadnout do komatu. A jak v oficiálním vyšetřování potom zmiňovala jeho bývalá tchýně, tak si jí měl svěřit, že pojal podezření, že pravděpodobně i jeho zasáhl jed, který zabil Litvinenka. Konec konců právě v jeho pokoji byly jedny z těch nejvyšších naměřených hodnot. A jak uvedla jeho bývalá tchýně, tak se měl údajně doslova nechat slyšet, ti šmejdi nás pravděpodobně otrávili všechny.
1: Aha, takže o tom možná ti dva ani nevěděli, že traví Litvinenka poloniem?
0: Britští vyšetřovatelé mají za to, že Koftun a Lugovoj tušili, že převážejí vysoce účinný jed, konec konců do Británie zamířili s úmyslem Litvinenka zabít, ale že zřejmě ani oni sami netušili, o jak moc nebezpečnou látku se jedná, přinejmenším podle toho, jak nedbale s ní nakládali. Svědčí o tom právě i ty stopy v hotelu Millennium.
2: Část čtvrtá, epilog.
1: Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil dřívější rozhodnutí britských soudů, že je za vraždu Litvinenka odpovědné Rusko, tedy pánové Lugovoj a Koftun. Co dělají dneska?
0: Koftun je dneska po smrti. On se po návratu do Ruska držel poměrně v ústraní, podnikal, než v roce 2022 podle oficiálního vyjádření zemřel na následky covidu. Na straně druhé Lugovoj se nezdráhal ukazovat se v záři reflektorů, dokonce ho čekala velmi slibná politická kariéra. Dodneška je poslancem za nacionalistickou stranu Vladimira Žirinovského. Mimo jiné to znamená taky to, že se těší imunitě z této své pozice. Dodám, že je to mimo jiné autor hned několika represivních zákonů, které třeba po začátku ruské celoplošné invaze na Ukrajinu ještě víc zpřísnili cenzuru v Rusku. No a v roce 2015 se dočkal třeba i řádu za zásluhy o vlast.
1: Já se tě zeptám ještě na závěr. Jaký je dnes odkaz Alexandra Litvinenka? Protože na to se často vzpomíná, na ten osudový 1. listopad roku 2006.
0: Řekla bych, že se výrazně liší v Rusku a v zahraničí. V Rusku je ten jeho odkaz poznamenaný tím, co po jeho smrti do veřejného prostoru šířil Kreml a další orgány, co šířila ruská propaganda. Ta verze, která v Rusku koluje, je, že údajně o jeho smrt měli usilovat naopak britské tajné služby, že se na ní měl podílet oligarcha Boris Berezovský, který měl údajně chtít operaci pod falešnou vlajkou, aby zdiskreditoval Rusko a co nejvíc torpédoval vztahy s Londýnem.
1: A na západě?
0: Na západě si myslím, že velká část lidí se vybaví právě onu zmiňovanou fotografii na smrtelné posteli.
1: A připomene si, čeho všeho jsou lidé, kteří se řídí rozkazy FSB schopni.
0: Jak se nechal slyšet už zmiňovaný spoluautor Litvinenkovy knihy Jurij Felštinský, před časem, není to tak dávno, je to pár let zpátky, v rozhovoru pro deník N, tak v Rusku se nezabíjí za pomluvu, v Rusku se zabíjí za pravdu.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že si tenhle příběh spolu s námi připomněla.
0: Já děkuji moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Milenkovičová, má bývalá kolegyně z rádia, někdejší zpravodajka v Moskvě, která dnes působí v Prague Civil Society Center, neboli v Pražském centru pro občanskou společnost. Mluvili jsme o otravě Alexandra Litvinenka. Ve všech dílech jedů vystupuje i, a dnes jste ho mohli slyšet samozřejmě také, vojenský toxikolog Lukáš Gorecký z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za jeho čas a expertízu děkuju. Stejně jako vám, že nás posloucháte, další jedy vydáme už ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravil Richard Jandovský.
2: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky, pršet by nemělo minimálně do víkendu. Maďarská vládní strana Tisa 3 týdny po odvolání prezidenta zvolila novou hlavu státu. Fotbalisti Sparty hrají v Lyonu o postup do posledního předkola Ligy mistrů. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží ve stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřících míst. Například na řece Svitavě ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
4: A když se pak naakumuluje několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
2: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat a teploty budou dál stoupat. Minimálně do víkendu by v Česku pršet nemělo. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při shánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s čihošským zázrakem.
5: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
6: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pro následování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
7: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihočským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
6: Verdikt krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
2: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana Tisa, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDNP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
8: Doktor Baka András.
9: Strana Tisa přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si Tisa vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisti Sparty nastoupili v odvetě 3. předkola Ligy mistrů na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní duel Pražané doma na Letné vyhráli 2-1. Další podrobnosti přidá přímo z Francie reportér Tomáš Petr.
11: Polovina 4. minuty, Lyon Sparta zatím nerozhodně 0-0, ale Pražané už přežili jednu velkou šanci domácích. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Francie Tomáš Petr, Radiožurnál.
10: Kladivář Volodymyr Myslivčuk a dálkař Petr Mindelschmidt zastupují českou atletiku v úterním finálovém bloku na mistrovství Evropy. Jako první vyrazil do svého sektoru Čech s ukrajinskými kořeny Myslivčuk. Nejen jeho výkon sleduje přímo v Birminghamu reportér Jakub Marek.
8: Volodymyr Myslivčuk je po polovině soutěže, tedy třech pokusech, na druhé pozici výkonem 79 metrů a 42 cm. V čele je Maďar Benz Haláš 81-84, na třetí pozici Polák Pavel Fajdek 79-13. Myslivčuk má před sebou ještě tři finálové pokusy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 v Brně a nehoda na D8 u Doksan. Na D1 na trase z Prahy směrem do Vyškova teď hlásíte omezení před Brnem. Konkrétně za sjezdem na Popůvky na kilometru 189,5 stojí kamion s poruchou v pravém pruhu. Místo je označené šipkou, ale podle aktuálních záběrů z kamer sledujeme, že se ho podařilo alespoň dostat do odstavného pruhu. I šipka silničářů odjela a průjezdní tak pravý pruh před Brnem. Omezení čekat nemusíte. D1 ještě jednou, tentokrát v opačném směru, tedy z Brna do Prahy. Zpozorněte za sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru se podařilo sice vyřešit defekt u nákladního auta, na místě ale zůstává stále v odstavném pruhu šipka silničářů a auta tak vybočují z pravého pruhu. D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labe za sjezdem na Doksany. Došlo tam k nehodě na 38. kilometru, srážka dvou aut, na místě policisté, kolona se netvoří. A 135 stále na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč zůstává neprůjezdná kvůli nehodě auta s cyklistou, doprava zastavená a jezdí se po náhradní trase přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Suzana Burešová.
1: Dnešní večer musí bavit sportovní fanoušky. V našem zpravodajství budeme střídat atletický stadion v Birminghamu a fotbalový v Lyonu. Všude máme reportéry, takže vlastně i díky nim budete mezi diváky.
3: Večerní Radiožurnál
13: a Zuzana Burešová.
14: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: A já na červenou teď ve studiu budu mluvit. Na atletické mistrovství Evropy se znovu ve večerním programu rozdávají medaile a dvojnásobné zastoupení má ve finálových soutěžích i Česko. V Birminghamu je reportér Jakub Marek.
2: Kladivář Volodymyr Myslivčuk aktuálně v průběhu páté předposlední série finále je stále na druhé průběžné pozici, tedy zatím by bral stříbro, snad to na tu medailovou pozici vyjde nakonec. 79 metrů 42 cm, to je výkon Volodymyra Myslivčuka, rodáka z Ukrajiny, který ale už závodí za Česko od roku 2024. On i ještě před ruskou agresí přišel do Česka za prací a pak se vrátil k hodu kladivem, kterým házel už jako mládežník a teď ve 30 letech je blízko svému největšímu kariérnímu úspěchu. Volodymyr Myslivčuk je druhý za vedoucím Bencem Halážem, Maďarem, který hodil 81 metrů 84 cm. Na něj už to asi stačit nebude. Naopak za Myslivčukem jsou tam naskládání Fajdek, Kochan a Huml. To jsou borci, kteří umí i za 82 metrů. Zatím jsou tedy za Volodymyrem Myslivčukem, ale ještě nemá nic vyhráno Volodymyr Myslivčuk. No a zhruba za nějakých 6 minut začne i soutěž dálkařů v finále s Petrem Meindl-Schmidtem. Petr Meindl-Schmidt rozhodně nepatří mezi adepty na jednu z medailí, ale rozhodně říkal, že bude bojovat třeba i o elitní osmičku. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Kromě vstupů ze sportovních soutěží vám ve večerním radiožurnálu nabídneme i jiné téma. 70 let byl v kostele ve Vraclavi u Vysokého Mýta dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na jiné místo, do kláštera nahoře Matky Boží v Het či u česko-polských hranic. Jejich postupný převoz skončil právě dnes a nebyl vůbec jednoduchý. Některé ze soch váží až 150 kg a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení.
1: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují na horu Matky Boží v Králíkách.
2: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili, vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec skývat a nakonec jsme je lehce připevnili k těm paletám.
1: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch Rejček.
3: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní.
1: Když se podívám na tu cestu právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo?
3: To jsou schody. My jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
1: To jste vyrobili sami?
3: Ano, to jsme si vyrobili sami, aby to přesně bylo jak na vozejk. Ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jinak manipulovat.
1: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
2: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
1: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek si k ním vytvořil velmi osobní vztah.
4: Určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
1: 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlicko-Ústecku Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Sparty se snaží postoupit do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. Po domácí výhře 2-1 hrají odvetu třetího předkola na stadionu Olympico Lyon. Přímý přenos komentuje na radiožurnálu Sport Tomáš Petr.
1: Doznívá domácí radost po úvodní brance zápasu. Olympic Lyon vede nad Spartou 1-0 a domácí tak srovnávají tedy ten gólový účet s tím úvodním duelem, kdy Sparta zvítězila 2-1. Tolisso to byl, kdo pálil zpoza hranice vápna. Surovčík nejistým zákrokem vyrazil balón jen před sebe k penaltovému puntíku a tam dobíhající Nuamach tady poslal míč k tyči do branky a Lyon vede v polovině 21. minuty nad Spartou 1-0. Tohle skóre by aktuálně znamenalo prodloužení, protože, jak už jsem říkal, Sparta úvodní zápas ovládla výsledkem 2-1 a teď to bude tedy pro hosty o to složitější. Řekl bych zbytečný laciný gól po té, co Sparta přežila ten úvodní tlak, který trval 5-10 minut maximálně, pak se dostávali hosté pomalu, ale jistě do kombinace. Párkrát také tam byl náznak nějaké šance a z ničeho nic přichází tedy gól, který vymazává tu úvodní snahu z Letné. Lyon vede 1-0 v úvodu 22. minuty. A teď domácí zakládají útok z levé strany, tam Ševinský vystoupil proti míči, řekl bych, že to byl faul. Šimon Marčiňák, hlavní rozhodčí z Polska, si dával trošku na čas a nakonec se přece jenom dopískává tu situaci po zákroku na Tolisa a rozehrávat to budou domácí. Kousíček před půlící čarou, rychlý míč doleva na Fofanu. Fofana má proti sobě Suchomela. Jenže Fofana neměl úplně rychlost, Tolisso, Suchomel teď ve skluzu dokázal zachytit té přihrávku, kterou Tolisso chtěl adresovat zpátky na Fofanu, jenže Fofana se ještě vrací do toho souboje a tak, že Suchomela neoloupil o balón v končící 22. minutě, kdy Lyon vede nad Spartou 1-0. Suchomel bude vazovat na pravé straně.
0: Tolik tedy reportér Tomáš Petr, který komentuje přímý přenos tohoto zápasu na radiožurnálu Sport. Jak se toto utkání bude vyvíjet, vám povíme už ve zprávách 9:30.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
2: Záchranná služba 155.
1: Policie 158.
2: Hasiči 150.
1: A zelená vlna 800 553 553.
2: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Richard Jandovský.
1: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové. Ti dostali pravomocně tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku

0: koryta Dunaje. To už ale nestačí. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na pěti stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Porovnání úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování. Sport. Fotbalisti Sparty hrají v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů. První zápas Pražané doma vyhráli 2-1. Jak se vyvíjí odvetní duel, řekne přímo z Francie reportér Tomáš Petr.
1: 32. minuta je ve své polovině, Lyon vede 1-0 po gólu Nuamaha ze 20. minuty. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy čtvrtým. Od medaile ho dělilo 7 cm. O cenný kov v Birminghamu usiluje i dálkař Petr Mindlschmidt. Podrobnosti přidá z Anglie reportér Jakub Marek.
2: Mindlschmidt první sérii 781 cm a po první sérii je na průběžné páté pozici. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Humpolce a překážka u Rousínova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky, projíždí se pouze pravým pruhem, zatím bez kolony. D1 z Přerova ve směru do Brna za sjezdem na Vyškov opatrně na kilometru 218. Leží tam podle informací od policie balík v jízdních pruzích a brzdí se. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy hlásíte komplikace za sjezdem na Úvaly, konkrétně na kilometru 5,5.
5: V levém odstavném pruhu, což je taková výjimka tady u středových svodidel, stojí odstavené poruchané vozidlo, řidič se pohybuje venku bez vesty a místě je trojúhelník.
4: Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové stojí porouchané vozidlo, na 52. kilometru je v odstavném pruhu a projíždí se plynule. A na silnici mezi Topolnou a na Pajedli spozorněte poblíž Prusinek. Kvůli překážce na vozovce hlásíte, že tam havarovalo osobní auto, srážka se zvěří a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území to bude 22 až 25 a na horách kolem 17. To byly zprávy. A večerním Radiožurnálem vás provází Zuzana Burešová.
6: Dobrý večer, hostem Radiožurnálu dnes byla herečka Eliška Balcerová, která tentokrát mluvila o tom, jaká jsou specifika herecké práce na animovaném filmu. Namluvila totiž postavu matriarchy v československo-chorvatském snímku Tajemství křišťálové planety. Reprízu rozhovoru vám tentokrát nabídneme kvůli fotbalovému utkání Sparty s Lyonem až po 23. hodině.

Další reportáž večerního radiožurnálu připravila naše varšavská zpravodajka, kterou zaujalo následující téma. Mývalové severní jsou roztomilí, přítulní, inteligentní, ale v Evropě nepůvodní druh. Na místní podmínky se ale skvěle adaptovali a při schánění obživy dokážou zdecimovat celé kolonie malých živočichů. Proto je povolený jejich celoroční odstřel. Nedaleko polské Vratislavy ale existuje místo, kde se snaží mývaly dostat z volné přírody bez zabíjení a právě tam nás naše zpravodajka za chvíli zavede.

0: Už 10 let v Evropské unii existuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat, u kterých platí zákaz dovozu, chovu a vypouštění do volné přírody. Mezi ně patří i mýval severní, který se do Polska, ale i do Česka dostal z Německa. Malé šelmě z tváří roztomilého bandity se v našich přírodních podmínkách daří, ovšem na úkor původních živočišných a rostlinných druhů. Od roku 2022 je proto povolený celoroční odstřel mývalů. V malé výsce pod Polskou Vratislaví je ale místo, kde se je snaží z přírody dostat, aniž by je museli zastřelit.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se běhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší. Občas si pomrukují, občas tak vrknou.
1: Říká veterinář Gregor Dživjak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali. Takže ten počet se dost mění.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostalo od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
2: Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek.
3: Máme též tuto Renátku.
1: Veterinář Gregor Dživjak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylů je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata, takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně, ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
4: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. Je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroj. Dokáže decimovat například celé ptačí kolonie. Nemůžeme ho z toho vinit. Je to šelma. Je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolace mývalů ve voliérách považuje za vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Do odvety třetího předkola Ligy mistrů nastupovali fotbalisté Sparty v Lyonu s náskokem 2-1. Aktuální informace o zápase se dozvíme z přímého přenosu radiožurnálu Sport, který komentuje reportér Tomáš Petr.
1: Oba celky už odešly na poločasovou přestávku. Po prvních 45 minutách plus dvou přidaných Sparta prohrává v Lyonu 0-1. Ve 20. minutě vypálil Corentin Tolisso, domácí ofenzivní fotbalista, pálil takových 18-20 metrů určitě. Jeho ránu Srovčík vyrazil jen před sebe někam k penaltovému puntíku a tam dobíhal Nuamach. A ten ranou s první levačkou poslal míč k tyči a Lyon tedy šel do vedení. To byl první důležitý okamžik tohoto utkání. Pak ve 34. minutě přišla neméně podstatná chvíle, protože Lyon šel do početní výhody. Spartané viděli červenou kartu, jmenovitě Adam Ševinský, který zatáhl za rameno nabíhajícího Opendu v pozici posledního. Openda by v tu chvíli šel sám na brankáře Surovčíka. A tak byl nařízen přímý volný kop pro Lyon a Ševinský viděl červenou kartu, musel předčasně do kabin. Po prvním poločase tedy Lyon vede nad Spartou 1-0. V součtu s úvodní výhrou a Pražanů 2-1, stav nerozhodný. Pokud by to tak zůstalo i po druhém poločase, tak by se muselo tady na hřišti Olympiku prodlužovat. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport z Lyonu. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Zpívat Rusalku v češtině je pro baritonistu Jiřího Rajniše přirozené. Jak se s tím ale perou jeho kolegové Vlaskale v italském Miláně? V hostu Radiožurnálu Jiří Rajniš popíše, jak těžká byla cesta z Opavy až do světové operní špičky, proč má dodnes zbalený kufr a jak mu kariéru v rozhodující chvíli zachránil tatínek. A vyplatilo se, že si jako dítě lepil bílkem na obličej vatu, aby vypadal jako vousatý?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Richard Jandovský.
5: Policie řeší čím dál více případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody, vláda slibuje pomoc. Fotbalisti Sparty hrají v kvalifikaci ligy mistrů v Lyonu, Mševínský dostal červenou kartu. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
7: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
8: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
7: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
9: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnek říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
10: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
9: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí. Vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého.
11: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
5: Sport. Fotbalisti Sparty se v Lyonu snaží o postup do závěrečného předkola ligy mistrů. Pražané ve Francii hájí jednobrankový náskok z domácího duelu. První půle odvetného duelu ale svěřencům trenéra Priského příliš nevyšla. Utkání v Lyonu sleduje reportér Tomáš Petr.
12: 47. minuta utkání končí a Olympique Lyon vede nad Spartou 1-0 po gólu Nuamaha, který se trefil ve 20. minutě. Od 34. minuty hraje Sparta o 10 po vyloučení Ševinského. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Kladiváře Volodymyra Myslivčuka dělilo 7 cm od medaile z mistrovství Evropy v atletice. Český reprezentant hodil v anglickém Birminghamu 79 metrů a 42 cm a skončil 4. Další podrobnosti přidá přímo z dějiště šampionátu reportér Jakub Marek.
13: Petr Mandl-Schmidt, český dálkař, ve finále skočil 781 cm v první sérii, ale teď ve třetí už odstoupil ze soutěže pravděpodobně kvůli zdravotnímu problému. Nejlépe bude ve finále 8. z Birminghamu. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cesty.
14: Poruchané vozidlo na D11 před Prahou a omezení na D1 u Humpolce.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy hlásíte komplikace za sjezdem na Úvaly. Na kilometru 5,5 stojí v levém odstavném pruhu nepojízdné auto, kolony se ale netvoří. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte ku Za Humpolcem. Na kilometru 94,5 opravují vozovku. Projíždí se pouze pravým pruhem, zatím bez kolony. Omezení bude trvat až do ranních hodin. Teď D1 ve směru z Brna do Polska. Za sjezdem na Ostravu centrum stojí porouchaný kamion. Na 363. kilometru je v odstavném pruhu. Projíždí se plynule. Opatrně na silnici mezi Velkým Ořechovem a Doubravami v okresu Zlín. Poblíž obecního úřadu srazilo osobní auto Zvěř a dobrzďuje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: A zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách kolem 17. To byly zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
4: A během zpráv přišla ještě jedna aktualita. Soupeřem fotbalistů Plzně ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Červená zvezda Bělehrad, která vypadla ve třetím předkole Ligy mistrů s Hapoelem Berševa. No a co nás čeká dál ve večerním radiožurnálu? Za chvíli nabídneme další díl našeho seriálu Neobjevené skvosty. Tak nás dál poslouchejte.
6: Večerní radiožurnál
14: a Zuzana Burešová.
15: If love was a word, I don't understand. Simple as sound.

0: Určitě jste někdy slyšeli takový ten povzdech panenko skákavá. Tak tohle rčení pochází z barokního kostela Navštívení Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Sudetská obec už dávno zmizela z povrchu zemského. Na místě stojí jen pozůstatek budovy bývalého hostince a poutní kostel. Ten se nerozpadl nejspíše díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců a milovníků tohoto kraje. Kostel ve Skocích totiž stojí uprostřed lidu prázdné krajiny, i když čas od času se tam pořádají poutě nebo koncerty a dobrovolníci udržují stále kostel v chodu.
1: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají. Ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí Jiří Šírl.
2: No, mě to ani tak nenapadlo. Já jsem k tomu přišel jako slepý housín, jak se říká. Kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili a my jsme se vlastně o tom dozvěděli. Tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
1: Ještě vás to baví pořád, jo?
2: Ještě nás to baví, ano.
1: Když se ohlédnete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
2: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil, naprosto pustý místo.
1: Romana se hlásí o slovo.
3: My jsme sem s manželem chodili pravidelně, my dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah. Tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
1: Až se z Romany Janatové stala správkyně a průvodkyně.
3: Ano, a z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako cásek. No.
2: No, takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
1: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch Skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí.
2: Dá se říct, že jsme stále ještě jako neobjevení, i když samozřejmě Skoky za ty léta už se jako zviditelnily, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o Skokách vlastně nikdo už nevěděl.
4: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hele, a v té době, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci, takže jsem přišla tomu uvěřit, že to je fakt jako dobře.
1: Jarmila jsem přijela poprvé a je...
4: Je z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšela jenom sama, ne? Ano.
1: No a ten váš první dojem?
4: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované. My jsme furt čekali, kde se to objeví. A je škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
1: Nakonec to dopadlo dobře.
4: Teďko, jo.
1: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako.
4: Jo.
1: Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
5: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
1: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy,
5: Gasthaus,
1: který tady zůstal 80
5: no,
1: let.
5: No.
1: A málo kdy tu bývá na ráno, v podstatě to je vždycky
5: pravda. Právě, že dneska zrovna jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
1: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost, než by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky na Žluticku Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená dálnice D8 v tunelech. Dálnice D8 je obousměrně uzavřená mezi Prahou a Ústím nad Labem. V tunelech Prackovice a Radejčín dělají přechodnou úpravu provozu. Omezení bude trvat zhruba 30 minut. Směrem z Prahy si jděte na Velemín a pokračujte směrem na Bořislav. Ve směru z Ústí nad Labem je poslední možný sjezd na Teplice a dál se držte na Velemín, kde najedete zpět na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté Sparty se snaží postoupit přes Olympique Lyon do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. Odvetu třetího předkola sleduje ve Francii reportér Tomáš Petr.
1: 64. minuta končí. Lyon vede nad Spartou 1-0 v součtu dvojutkání, tedy skóre nerozhodné 2-2. Domácí šli do vedení ve 20. minutě, kdy se trefil Nuamach. Následně o čtvrt hodiny později byl vyloučený Ševinský. A tak Sparta tedy hraje v oslabení. Teď spolupráce dvou střídajících Spartanů NME vybídl Singateha a tahle dvojce jde do breaku 2-3. Singateh tam přišlapuje nad balónem, možná mu nikdo nekřikl záda. Singateh drží míč, počkal ještě až doběhne Alcocer, ale moment překvapení už je pryč. Na levé straně Mercado a NME v kombinaci a Singateh si znovu přebere balón, jenže zezadu mu ho zvládl vypíchnout jeden z domácích borců, konkrétně to byl Nuamach, který se vrátil vypomoci z defenzivní činností, takže v polovině 65. minuty stále Lyon ve vedení 1-0 a pokud by to zůstalo jen jednogolovým rozdílem ve prospěch Olympiku, tak by tenhle duel musel jít do prodloužení, protože úvodní utkání Sparta vyhrála 2-1. Abner Vinicius, jeho přihrávka do vápna, tam je Openda, snaží se otočit, ale proti němu stojí Serencen, takže raději domácí zase dostávají ten balón mimo vápno Fofana. Následně Tolisso, rychlý ťukes, Tolisso se objevuje v pokutovém území, jeho přihrávka na zadní tyč a Lyon vede 2-0. Krásná akce domácích, Maitland-Niles dává gol. Ale musíme sportovně přiznat, že tohle tedy domácí krásně vykombinovali. Olympique Lyon odskakuje do dvougolového trháku a to znamená jediné. Sparta teď potřebuje dát gól, aby dostala tohle utkání alespoň do prodloužení. Protože po úvodní domácí hře 2-1.
0: Tolik tedy reportér Tomáš Petr. Přímou reportáž s utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Ropa na světových trzích zase zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy. Bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi udělil soud v Sýrii trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Se

0: Tomáš Petr.
1: 76. minuta právě začíná a Sparta prohrává na hřišti Olympiku Lyon už 0-3. Navíc dohrává o 10 po červené kartě pro Ševinského. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy čtvrtý. Od medaile ho dělilo 7 cm. Ceníkov v Birminghamu nezískal ani dálkař Petr Mainschmidt, který kvůli zranění odstoupil z 8. místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená dálnice D8 v tunelech a chodec na D35 u Velkého újezda. D8 zůstává obousměrně neprůjezdná mezi Prahou a Ústím nad Labem. V tunelech Prackovice a Radejčín dělají přechodnou úpravu provozu. Omezení by mělo trvat ještě zhruba 10 minut. Směrem z Prahy sjeďte na Velemín a pokračujte směrem na Bořislav. Ve směru z Ústí nad Labem je poslední možný sjezd na Teplice a dál se držte na Velemín, kde najedete zpět na dálnici. Na D35 se ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou opatrně za sjezdem na Přáslavice. Mezi 285. a 286. kilometrem hlásíte chodce na vozovce. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova opatrně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na druhém kilometru leží u svodidel sražená srnka. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Nejnižší noční teploty čekáme mezi 11 až 7 stupni, v údolí mohou padat až na 5 stupňů, zítřek bude jasný, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer, zítra večer mezi 19. až 20. hodinou budeme vysílat z Hvězdárny v Ondřejově. Budeme sledovat a taky si povídat o částečném zatmění slunce. Pokud to ale opravdu chcete vidět, tak určitě ne na vlastní oči. Musíte totiž zrak chránit. Sluneční brýle opravdu nestačí. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: A ve večerním radiožurnálu nabídneme taky jedno regionální téma. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě nachystané, nesložili ale kandidátní listinu. Jde dokonce o jedinou obec na Vysočině, kde ji nikdo neodevzdal. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník. Ten ale nesmí dělat žádná důležitá rozhodnutí.
1: Mě se dotkne třeba tady ta elektrika, se mě dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma se těžko jde do zastupitelstva. No.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby, že jo, jedinej on ne, no. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co jako. Já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014. Byly pak až mimořádné, o rok později. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

Fanoušci fotbalové Sparty měli před týdnem v kvalifikaci Ligy mistrů radost z výhry nad Lyonem a teď se rozhoduje ve francouzské odvetě, jestli pražský tým postoupí do závěrečného předkola. Takže vydržte s Radiožurnálem. Na stadion Olympiku se vydáme už za chvíli.

0: Fotbalisté Sparty hrají v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Přímý přenos komentuje na radiožurnálu Sport reportér Tomáš Petr.
1: Nastavený čas odkrojil 20 sekund, 3 minuty se budou přidávat navrch nad rámec základní hrací doby. Sparta prohrává v Lyonu zatím 0-3, navíc od 34. minuty hraje o 10. Součtu s tím prvním duelem, tedy francouzský klub má aktuálně dvougolový náskok a navíc znovu Olympique v útočné snaze. Přihrávka do pokutového území, která hledala Narteje, ale pro míč si tam došel brankář Surovčík, takže na přelomu první a druhé přidané minuty zůstává stále skóre 3-0 pro Lyon, který se ujal poměrně záhy vedení ve 20. minutě, kdy skóroval Nuamach po nejistém zákroku od brankáře Surovčíka. Pak viděl červenou kartu Ševinský. Teď tam dochází k ošetřování z jednoho hráčů, takže si můžeme zrekapitulovat i ten zbytek. Maitland-Niles v 66. minutě uklízel balón do odkryté spartianské branky na zadní tyči po krásné Tolisově přihrávce. V 73. minutě pak dal Olympiku definitivní klid Morton. Krásná rána z hranice vápna a tak teď v polovině nastaveného času, v 92. minutě, Sparta prohrává v Lyonu 0-3. První zápas sice 2-1 vyhrála, ale tenhle výsledek k postupu samozřejmě stačit nemůže. A Spartu tak bude na podzim a vlastně i na začátku jara čekat v uvozovkách jen hlavní fáze Evropské ligy, protože tu už měli letenští jistou i v případě nezdaru. Sparta to zkusí z levé strany, Rineš, po něm hrál Alcocer, Vitájoš má balón pod kontrolou a přináší hru na pravé křídlo, kam měl asi dobíhat Suchomel, ale po 90 minutách takhle dlouhý a prudký balón neměl žádné vesmíru možnost dostihnout. Hozeno z pohledu domácího celku Uedraogo, jeho nákop sbírá Eneme, takže by se ještě otevřela šance. Eneme to zkusí z dálky, dobrá rána, která zaplavila nejistý Grajfů zákrok, ale Singatech se nedostal k dorážce. Odražený balón Sparta nezužitkovala tak, jako to dokázal Lyon ve 20. minutě, kdy Surovčík vyrazil jen před sebe a po ráně Tolisa tedy Nuamach otevřel skóre, tady na ránu Enemeho nedokázal tak briskně zareagovat Singatech. Končí třetí nastavená minuta, domácí vhazují v blízkosti pokutového území toho vlastního vápna. Už jsou také počítání a trvalo to tak dlouho, že Sparta dostává míč k dispozici. Šimon Marčiňák tedy nabízí Spartě ještě šanci třeba ohrozit branku Grajfa Eneme. Rineš na ose hřiště, ale proti němu je tam takový dvojblok Lyonu. Polský arbitr kontroluje své hodinky, ale ještě nechává Suchomila hrát. Ne. Utkání končí, Sparta prohrává v Lyonu 0-3 a loučí se snem jménem hlavní fáze Ligy mistrů. Spartu čeká jen hlavní fáze Evropské ligy. Po úvodním vítězství doma 2-1 Sparta prohrála 0-3, když skóre otevřel ve 20. minutě Nuamach, pak ve 34. minutě byl vyloučený Ševinský. Ve druhém poločase domácí odskočili do třígolového vedení. Nejprve to byl Maitland-Niles, který skóroval, a pak ještě Morton. Lyon tak porazil v odvetě třetího předkola Ligy mistrů Spartu 3-0.
0: Tolik tedy reportér Tomáš Petr, který komentoval v přímém přenosu utkání Sparty s Lyonem. Zítra vám nabídneme na radiožurnálu také reakce hráčů.

23 hodin nabídneme zprávy, budeme mluvit třeba o tom, že tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. A po zprávách uslyšíte reprízu rozhovoru moderátora Jana Pokorného s herečkou Eliškou Bázerovou. Příjemný poslech večerního radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Pondělní zemětřesení v Kolumbii zasáhlo takzvaný kávový region, zabilo nejméně 240 lidí. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu a Ligu mistrů si nezahrají. A zítra čekáme většinou jasno a teplotu do 29 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
1: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než příští týden skončí takzvané vládní prázdniny. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
4: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem dál komplikuje porucha trakčního vedení u Pardubic. Vlaky tam jezdí jenom po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku večer uvázly dva spoje, cestující z nich museli evakuovat hasiči. Omezení by mělo podle zprávy železnic trvat až do zítřejších brzkých ranních hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a ve třetím předkole Ligy mistrů. V součtu s úvodním utkáním podlehli Olympiku 2-4. Hlavní fázi prestižní soutěže si tak letenští nezahrají, čeká je ligová část Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy čtvrté místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 centimetry. Nemít přešlapu při posledním pokusu získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
5: Já se právě nevím, že žádného pocitu, co se týče čtvrtého města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále, mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
1: Medaily zatím na mistrovství Evropy nezískal v samostatné historii žádný český kladivář.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dálnice D8 znovu průjezdná a překážka na D1 u Brna. Dálnice D8 je znovu oboustranně průjezdná. V tunelech Prackovice a Radejčín dokončili přechodnou úpravu provozu a není tak nutné využít náhradní trasu. Kolony před tunely se pomalu rozjíždějí. Na D1 ve směru z Prahy do Ostravy hlásíte za sjezdem na Popůvky nepojízdní kamion. Na 189. a 5. kilometru stojí v odstavném pruhu a nebrání tak provozu. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova na 37. kilometru stojí porouchané auto a zabírá sjezd na Hněvotín. Provoz je plynulý. Na silnici 433 mezi Prostějovem a Výšovicemi dejte pozor za dálnicí D46. Policisté tam vyšetřují střed osobního auta se zvěří. Kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď už je tu repríza hosta Radiožurnálu. Moderátor Jan Pokorný si povídal s herečkou Eliškou Balcerovou.
7: Začněme, Eliško, v Chorvatsku, ne proto, že tam jezdí na dovolenou spousty českých rodin, ale protože jste přijala roli ve filmu Tajemství křišťálové planety, který získal nedávno na polském filmovém festivalu cenu Zlatá arena za přínos chorvatské animaci. Jak se Eliška Balcerová dostane do animovaného filmu, který dostane cenu za přínos chorvatské animaci?
8: No to je, ten film má úžasnou genezi, protože ten příběh sám vznikl v hlavě Dušana Vukotiče, což byl slavný režisér animovaných filmů a taky profesor na škole, na škole animovaného umění.
7: A držitel Oscara za animovaný film.
8: Neamerický držitel Oscara za animovaný film, 1962 ho dostal.
7: Surogat.
8: Ano. Správně. A takže on ten námět nosil v hlavě a předal ho svému žákovi, který taky dlouho s tím pracoval, a ten se jmenuje krásně Arzen Anton Ostojič.
7: Ano.
8: Tak zase já jsem vyzkoušena. Tak a ten se náhodně seznámil s českým režisérem nebo vlastně animátorem Petrem Horákem, který má studio Alkai. Setkali se na pláži na ostrově Brač. Jejich děti si hráli, pak zjistili, že jsou oba jako zapojeni do takovéto práce, té animační, no a dali se dohromady. Takže vznikla tato dvojice a rozhodli se, že to téma zpracují. Ono to trvá hrozně dlouho, ta animace se připravuje velmi dlouho, pak se k ním ještě připojil jeden slovenský kolega a dala se dohromady vlastně mezinárodní spolupráce a ten film natočili tedy. Začali ho točit v angličtině, protože animovaný film se tvoří tak, že to nejdřív musí herci namluvit, jako zahrát. Já mám teď zkušenost velmi čerstvou, tak to vím. A podle toho oni potom asi animujou ty tváře. A do té práce, protože se to natáčelo v angličtině, tak do té práce vstoupili angličtí vlastně dabéři nebo herci. A jednu z velkých rolí toho Mordora tam nadaboval Jeremy Irons, který se tomu velmi věnoval a dělal velkou propagaci tomu filmu. A ty dva Gorgonové se jmenují, ty zvířátka, tak to namluvil Michael York a Vanessa Redgrave. A tohle mi řekli, tak já jsem řekla, že teda do toho půjdu, ačkoliv já neumím zvířátka. A oni řekli, že to je takový chlupatý zvíře, veliký, vypadá to jako takový dinosaurus chlupatej. Tak jsem namluvila tu paní, která se jmenuje Matriarcha, a toho patriarchu namluvil Mirek Táborský. Tak jsem se k tomu dostala, ačkoliv jsem se nejdřív zdráhala, ale pak, když jsem to viděla, je to krásný příběh o holčičce, tam hlavní roli hrají děti, holčička Rea, která zachrání jedno zvířátko a vlastně zachraňují planetu, dostanou se na jinou planetu. Ale co je tam zvláštní? Když jsem to viděla, tak první záběr je planeta Země po 100 letech. A dneska, když jsem šla z toho vedra a z toho vysušeného města sem k vám, tak jsem si uvědomila, že to je obraz po 100 letech, jak to asi bude opravdu vypadat. Prostě Sahara, písečná, jakoby spálená krajina, z které trčí jenom takový pahýlý stromu, jako nedávno v českém ráji, kde to hořelo, tak tam zbyly takový pahýlý. No a tak to začíná. A z této planety Země oni odlétají na křišťálovou planetu.
7: Premiéru bude mít zmíněný snímek Tajemství křišťálové planety zanedlouho 13. srpna.
9: Host Radiožurnálu.

0: day 5:15. Hostem Radiožurnálu je herečka Eliška Balcerová, která má nové herecké kolegy Michaela Yorka, Jeremyho Ironse anebo taky Vanessa Redgrave. Tedy chápu to tak, že Vanessa Redgrave je ta, která namluvila ano. v angličtině postavu toho chlupatého tvora, kterého mluvíte vy česky, té matriarchy.
1: Ano.
0: Jako bych z toho vašeho vyprávění získal pocit, že vy si vybíráte filmy, které mají příběh jako takový, ale i příběh okolo.
1: Ano, mě to hrozně zaujalo to vyprávění, protože já říkám vždycky, aby mi režisér řekl, jako třeba vznik, nebo proč já, anebo jak, co ho vedlo k tomu natočit právě toto. No a mně se velmi zalíbilo, jak ta česká strana, ten Petr Horák, který do toho vstoupil v té Alkaji, tak to prý je nejlepší, my jsme prý nejlepší animátoři, Češi jsou nejlepší animátoři na světě. Což se mnohdy dokázalo, protože přivážejí ceny ze světa. I tady tento film už dostal cenu v Pule.
0: To jsme říkali. A pak ještě jednu.
1: A na Ostrově Brač, tam byl taky festival dětského filmu. A v té Pule to bylo vysíláno, nebo to promítali v amfiteátru, římském amfiteátru, kde to bylo přítomno 3000 diváků.
0: Kdybych chtěl být indiskrétní, tak řeknu, že dostal cenu na Ostrově Brač a na Ostrově Brač, a teď byste to dodala vy, jenom jestli chcete.
1: No, já jsem chtěla na tu premiéru tady zdejší jít se svými vnuky a bohužel jsem se musela omluvit lístky vrátit, protože oni jsou právě v tuto chvíli na Ostrově Brač.
0: Jak to děláte,
1: Elišku? Takže kruh se uzavírá.
0: Vy jste se dívala těm animátorům pod ruce, jak to dělají ty postavy?
1: Nedívala samozřejmě, ale sleduju ten proces, protože já teď mám zkušenost čerstvou s paní Michailou Pavlátovou, kdy s ní natáčím animovaný film, ale pro dospělé, je to o takové starší paní, která se těžko vzdává své profese. Je to řidička tramvaje Božena. A já jsem zjistila, že oni nejdřív se musí ten scénář celý namluvit na mikrofon s určitým výrazem a myslím si, nebo asi to tak je, že potom oni podle toho dělají ty kresby, ten kreslený výraz. Protože na tomto filmu, na tom Tajemství křišťálové planety jsem zjistila, že to už je tak daleko, ta animace, že ti herci na tom, ti kreslení herci mají výraz jako živí lidé. Oni mají výraz herecký, každé mrknutí oka, každý pohled už dneska oni můžou udělat. Proto je to asi tak zdlouhavé, ta práce, ale je to strašně krásný a kvalitní. Mě to úplně dojímalo, jak ty dětské figurky reagují, jak potom to zvířátko, který zachraňuje toho malého Gorgonka, s jakou něhou prostě ona, ta holčička rá na něj kouká. A říkala jsem si, že to musí být úžasná, zajímavá práce, až by mě bavilo to dělat. Ale už nemůžu startovat novou profesi.
0: Když jste říkala, že teď tedy spolupracujete na dalším animovaném filmu, vy jste se našla najednou v animovaných filmech?
1: Ne, ale...
0: Vy jste dřív moc nedělala, ne?
1: Ne, nedělala, ale našla jsem Michailu Pavlátovou, takhle, kterou jsem dělala už jednu věc. Ta se jmenovala Moje slunce Mat, a tento film animovaný získal Zlatou palmu v Paříži, v Olympii dostala cenu Michaela Pavlátová. A tam jsem dělala takovou drobnou roli, to bylo podle knihy Petry Procházkové Fršta. A teď ale děláme spolu na větší věci a právě už to máme jakoby namluveno na mikrofon a teď oni to zpracovávají. Taky spolupracuje se studiem Alkaj s Petrem Horákem. No a vždycky mě povolají k nějakému posunu, že se to zase dál čistí a dává dohromady. Takže jsem na to moc zvědavá, na to moji Boženu, řidičku tramvaje.
0: A poslyšte, tahle práce na animovaných filmech hlasová je diametrálně odlišná od dabingu, s kterým máte velmi bohaté zkušenosti? Nebo je to jenom v tom, že je to obráceně vlastně, že nejdřív vzniká hlas a potom ta postava?
1: Je to obráceně. Vy musíte jenom posloužit tomu filmu, který dabujete, abyste to tomu herci moc neskazili, protože on na tom třeba pracuje půl roku a učí se texty a tak dále a vy musíte velmi rychle nahradit ten prostě tu cizí řeč češtinou. A tady je to, jako byste vy tu roli vytvářel. Tam to vytvářeli pro mě Vanessa Redgrave, Michael York, Jeremy Irons, a protože to byl mezinárodní štáb, tak se to, ta verze základní mluvila v angličtině. Oni to za nás, toto, co já vám vyprávím, hráli tito herci.
0: Vy máte charakteristický hlas. Pozná vás člověk na první poslech.
1: Ano.
0: Ano.
1: Já vás taky poznám na první poslech.
0: Dobře, ale já toho zase tolik nedabuju. I když jednou mi Elmar Klos dovolil dabovat nějaké, nebo načíst nějaké titulky k filmu, takže možná už vám šlapu na paty na stará kolem. Ale když zabrousíme k vašim daberským začátkům, tak třeba v takovém tom filmu Policajt nebo Rošťák, pamatujete na to,
1: no,
0: z roku 1982, tak tam jste dabovala postavu, která se jmenuje Edmond Pigé Rostandová.
1: Ano. Autorka, spisovatelka. Majitelka zámku.
0: Ano. A to byl ještě ten klasický dubbing. Ano. Kde jste se třeba, Miroslav Moravec tam dabuje Žána Paula Belmonda.
1: Ano,
0: a to jste byli v jednom studiu, každý u jednoho mikrofonu, nebo už se to taky dělalo, že každý měl svůj part?
1: Ne, tehda se to dělalo ještě úplně jinak. Dostali jsme především kazetu, pustili jsme si to doma. Dneska už bych to neměla na čem pustit. Podívali jsme se na to, věděli jsme, která scéna je moc důležitá, kdy jsou monology, takže ty jsme si mohli jako oskoušet. A přišli jsme do studia, byli jsme tam ve dvojici, trojici. Dokonce jsem jednou dělala Moniku Vitti, která zpívala v kabaretu a protože komunikovala s těmi diváky tam v tom kabaretu, tak jsem to musela sama naspívat. A ve studiu byl dokonce orchestr, který pan dirigent odmávnul a já jsem to s nima musela nadabovat tu Moniku Vitti a naspívat to. To byl tehdy ještě takzvaný, jako to byly dřevní doby. Ale bylo to krásný, zase jsme se tam setkávali s těmi kolegy. Dneska vás takzvaně vytáčí, že tu vaši roli děláte sám a ten partner v tom dialogu buď tam už je nahraný, nebo ještě není a vy začínáte a už se to dělá trošku tak jako sterilně, no.
0: Možná už by to šlo dělat z domova přes mobilní telefon, ne? Že byste si tam nahrála svůj pár.
1: Ta technika je daleko.
0: Poslala to tomu režisérovi. Ale je otázka, jestli potom byste získala třeba cenu Františka Filipovského.
1: Už mám 3.
0: Vím. Jak jste si je zasloužila?
1: Já nevím. Já si vzpomínám, za co to bylo a vím, že mě ta práce vždycky hrozně bavila. Jednou to bylo s Alenkou Vránovou, jsme dělali takový dva detektivy v sukních a to jsme dělali hrozně rádi, vždycky jsme se rádi viděli a vždycky jsme vyřešili problém lépe než Hercule Poirot nebo někdo důležitý a vždycky jsme na to my dvě báby starý přišly. Tak za to jsem jednou dostala cenu. Pak jsem jednou dostala cenu za myslím, to byl Kvarteto se to jmenovalo a myslím, že to nebyla ku podivu fondová, kterou jsem jednou dělala v Příšerné tchýni, ale byla to Maggie Smith. No a to třetí, to už si nepamatuju, to už je teďka moc čerstvý. Já si pamatuju jenom to v té minulosti.
0: Já si myslím, že tam bude nějaká cena za celoživotní přínos dabingu.
1: Možná, že jo.
0: A když jste pak třeba slyšela, jak vás někdo dabuje, jaké to bylo?
1: Jak mě někdo dabuje?
0: No tak já nechci jít úplně do historie, ale v nemocnici na kraji města přece vás musel někdo dabovat, když jste to promítalo v Německu.
1: Aha, tak to.
0: Rozumíte?
1: Jo, to rozumím. Jo. Ano, tak já jsem teď nevěděla, já myslela, že jsem někdy hrála tak špatně, že mě museli předabovat.
0: Ne. Normálně, až by tu Čenkovou přece někdo daboval.
1: Tak to dabovala velmi sympatická kolegyně a Láďu Freje taky takový prýma kluk a oni sem za náma přijeli nás pozdravit, přišli do studia, do takzvanou Dubbing Street, dneska se tomu říká Dubbing Street, do televize a tam jsme se s nima potkali, Láďa Frej nás pozval tehdy na zahradu k sobě domů, tam dali jsme si kafe a povídali jsme si, oni říkali, že u nich dubbing neexistuje, protože oni mají tak velký trh, že nemusí to dubovat, všichni jako rozumí těm filmům, no a angličtinu všichni mají jako druhý jazyk, takže oni se to sem přijeli takzvaně učit. Ano, paní režisérka jim ukazovala prostě, jak se to dělá a byli moc, moc sympatický. Taky nám asi pomohli v té popularitě v Německu, protože třeba pana Kopeckého daboval člověk takový jako Chantal, takový komik. Oni to vzali, že to je prostě takový kabaretier a myslím, že se to tam moc nechytilo, no, tady ten jeho dubbing. Takže to může pomoct, anebo i pokazit vám roli.

Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravila Lenka Pištěková. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit ve čtvrtek ve 13 hodin tím, že otevřou aplikaci a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Loni při sněmovních volbách totiž systém kolaboval. Aplikaci má teď víc než 1 000 000 uživatelů. Rusko po víc než 4 letech propustilo z vězení bývalého amerického vojáka Roberta Gilmana. Informoval o tom americký prezident Donald Trump. Tvrdí, že jeho propuštění vyjednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten Gilmanovi s ohledem na jeho zdravotní stav udělil milost z humanitárních důvodů. Při dvou útocích zlodějů dobytka v Jižním Súdánu zemřelo nejméně 60 lidí. Zraněných jsou desítky. S odvoláním na jihosudánské úřady a média to uvedla agentura AFP. Ozbrojenci ukradli stovky zvířat. Do oblasti už kvůli útokům zamířila armáda, která má ochránit obyvatele a zabránit dalším nájezdům. A Českobudějovická nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Aktuálně jí chybí zásoby všech krevních skupin a musela se obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jí pomohla zásoby dočasně doplnit. Dárců bývá v létě tradičně méně kvůli dovoleným i karanténám po pobytu v zahraničí. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání v odvetném.

0: 2,5 kilometru stojí v odstavném pruhu a nebrání tak provozu. Na D3 ve směru z Českých Budějovic do Rakouska zpozorněte u sjezdu na Český Krumlov. Na 151. kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně pracují silničáři. Mezi 1. a 5. kilometrem sekají trávu a uzavřeli pravý pruh. Veškeré práce by měly být ukončené ve 2 hodiny ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, na jihu Moravy může být až 12, v údolích mohou minima padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Zítra má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: S herečkou Eliškou Balcarovou jsme probrali částečně nový film, který přichází za chvíli do kin. Jmenuje se Tajemství křišťálové planety. Proč bych na to měl jít, Eliško?
1: Protože je to, myslím, film pro děti, zajímavý, ale pro dospělé

0: taky, protože je to o záchraně naší planety. Tady říkám v těch vedrech obzvlášť. Co bude, když budeme bez vody, když budeme prostě vyprahlí jak poušť, tak okoupíme jinou planetu. Tam to je v tom filmu zřetelné, že oni odletí, tatínek za prací s malou holčičkou, která ztratí maminku, odletí na jinou planetu a tam začnou žít. Ona velmi těžce najde tam kamaráda, protože na té planetě je takový Mordor, takový továrník, majitel továrny, který nemá rád nic živého. Nemá rád zvířata, nemá, tam je taková drsná scéna, že prostě všem lidem, kteří tam přiletí, odebírají jakýkoliv živý zvíře a on vyrábí umělá zvířata. No a takže je to takový ničitel té nové křišťálové planety. No a ty děti se shodou okolností dostanou do jádra té planety, protože jdou po takovém odpadu, který on vypouští z té fabriky, takový zelený odpad, který je tam znázorně jako had, takový zelený, který ničí řeky, ničí prostě planetu. A oni spadnou do jámy a zjistí, že tam uvnitř je jiní živočichové tam žijou. To jsou právě ti gorgoni.
1: Když vy to líčíte tak, že já na to už asi nepůjdu.
0: Musíte na to jít, to je strašně krásně natočený. Musíte na to jít.
1: Mám vzít nejmladšího vnoučka?
0: Prosím.
1: Sedmiletého?
0: Protože ano, tam je kluk.
1: Dá to?
0: No jistě, protože tam je kluk, který s tou holkou se skamarádí přes plot. Jsou tam samozřejmě technické prvky, jakože on má hlídací chůvu. To je dron. To je chůvadron, jo, který ho maminka jde do práce a hlídá ho chůvadron. To je roztomilý, to budou děti koukat, jak ho hlídá, aby neudělal nějakou paseku. Ona se s ním zpřátelí, no a pak zachraňují. Je to o lásce ke zvířátkům a k jednomu obzvlášť, malýmu gorgonkovi.
1: A že někdy ty drony můžou být i užitečné.
0: To je úžasné, nejenom, protože dneska vlastně hlídáme děti na hodinkách nebo na
1: chytrých telefonech.
0: Na chytrých telefonech, kde se odstnou, jestli nejsou v nouzi. Tak tady je prostě hlídací dron. Ten má takový očíčka, mrká, to se bude klukům ta technika líbit. Vemte ho na to.

0: Eliškou Balcerovou si povídáme o práci, o životě. Ještě jsme neprobrali divadlo, ale vy v létě nehrajete, ne?
1: Já v létě nehraju, ale divadlo mám už teď před sebou zase od září a těším se na něj.
0: Vaší domovskou scénou v uvozovkách, ale vlastně možná i de facto, se stalo Studio 2 tady nedaleko na Václavském náměstí.
1: Ano.
0: Tam hrajete, nebo hrála jste v několika hrách.
1: Ve čtyřech.
0: A dvě z nich, tuším, režíroval Miroslav Hanuš?
1: Ano.
0: Jaký je to režisér?
1: No, přísnej.
0: Fakt?
1: Přísnej, ale je to dobrá škola vedle něj, protože on je původem herec a tak zná naše slabůstky a dovede jich využít i zneužít a myslím, že má herce rád a to je strašně důležitý. Já jsem teď s ním doskoušela vlastně před Vánoci jsme měli premiéru hry Harold a Maud a to byla tak krásná práce, že jsem si řekla, kdyby měla být poslední, tak to bylo moc pěkný.
0: Tam hrajete s mladým talentovaným hercem?
1: Ano, ano. S Danielem Krejčíkem.
0: Danielem Krejčíkem. Jakou má budoucnost? Poznáte to?
1: Velkou.
0: Velkou.
1: To je velmi talentovaný chlapec. Já jsem si ho velmi přála, aby se mnou hrál tohle, ano.
0: A když takhle jste s generačně trochu odlišným hercem na pódiu a teď on třeba tam nedá to, co vy byste tam očekávala, říkáte mu to?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, ne, ne, to se nesmí. To se nesmí. On prošel, já si myslím, že to zkoušení, on říkal, že to byla jeho Damu, kterou nemá, protože ten Mirek byl na něj přísný, někdy to bylo prostě krutý, ale já jsem říkala, vydrž, Danečku, vydrž to, je to všechno dost podstatný, co ti Mirek říká a je to vidět, on tak poctivě pracoval, tak pilně pracoval, všichni teda pilně pracovali, ale myslím, že se to docela povedlo. Nechci tady klepat, abych nedělala zvukařů.
0: Jen klepejte, zvukaři to zvládnou.
1: Tak to chci zaklepat.
0: Ani se nehmula. Promiň, Olí.
1: Tak jsem ráda, protože je to pořád plný to hlediště a museli jsme i přidávat nějaká představení, aby se ukojila ta potřeba to hrát.
0: A co z těch čtyř her ve Studiu 2 zůstalo na repertoáru pro letošní sezonu? Všechny čtyři?
1: Ano, všechny čtyři.
0: Všechny čtyři, to znamená i rozvod.
1: I rozvod ještě pořád. Už jsem hrála.
0: Jak dlouho to chcete hrát?
1: Já nevím, no tak možná, že mě potom smetou z jeviště, ale pořád to, mě to baví, ale lidi to taky baví. Takže já, kdybych se odvážela říct, tak končím, nebudu, tak ještě je tolik, teď máme tolik představení dopředu, do konce příštího roku už mám zase zadaný večery, takže zatím to lidi chtějí, no tak dokud mi to chodí a mluví a hejbu se, tak to budu hrát.
0: To je představení, které je úžasné, jmenuje se Můj báječný rozvod.
1: Ano.
0: A to tam hraje hlavní roli Eliška Balcerová, která se nikdy nerozvedla.
1: Ano.
0: A už měla zlatou svatbu.
1: Ano, ano, před dvěma lety jsme měli 50 let s mým mužem, ano, ano. Hezky jsme to oslavili.
0: Jak se vám to povedlo?
1: To, že jsme spolu zůstali?
0: 50 let.
1: 50 let, no tak já myslím, že jsme se našli, no, že to je takový zázrak.
0: Tak když se někdo najde při tenisu, tak je to na celý život, ne?
1: To je pravda. To je pravda. My jsme se našli taky při lyžování, které mě naučila. Můj muž byl trenér lyžařský, instruktor a naučil mě tyhle dva sporty a tak to jsme prožili mládí a potom jsme měli spolu dvě úžasné děti, které jsme, myslím, vychovali k tomu, aby to byli slušní lidi. No a tak teď
0: a
1: oni se zase starají
0: o nás. Pomáhá taky to, že žijete všichni, nebo jestli pořád žijete všichni v jednom domě?
1: Ano, ano, pořád žijeme všichni v jednom domě. O několik pater výš a níž a pořád se máme rádi, tak nevím, čím to je.
0: No je to Eliška a její rod.
1: A to je pravda.

0: Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s naším milým hostem, kterým je Eliška Balcerová, která o sobě říká, že je hrdá Valaš, ne Valach, vy si říkáte vlastně maskulině.
1: No já jsem Valach, protože mně přijde Valaška, že to je
0: Valaška
1: ta...
0: je divné, ne?
1: Ta hůl, s kterou tancují Valaši. Tak nechci být ta hůl. A takže říkám, že jsem hrdej Valach, ano.
0: Napadla mě jedna taková otázka, když jsme mluvili o představení, které hrajete ve Studiu 2 s mladým, nadějným, talentovaným hercem s velkou budoucností, jak jste řekla u Daniela. Jak byste to měla, když jste hrála s hvězdami, s legendami, s bardy? Dívala jste se jim do duše nebo do toho hereckého mistrovství, jak oni to dělají?
1: No, to mělo dvě fáze. Já jsem vlastně na jeviště vstoupila před 62 lety na profesionální jeviště a to bylo v Brně v divadle Bratří Mrštíku a tam už byly taky hvězdy tehdy brněnského divadla, ale tam já jsem to ještě neuměla rozpoznat. Já jsem byla v absolutních nervech a spíš oni se starali o mě a říkali mi, co mám dělat. Ale potom v těch 20 letech v divadle na Vinohradech, kde jsem strávila opravdu 20 let svého hereckého života, tak tam to bylo moc zajímavé, protože ta generace už je celá pryč v tuto chvíli, ale tehdy tam bylo opravdu, to byla elita českého divadla, takže tam bylo na co se dívat a to už jsem tomu rozuměla, to už jsem byla po škole, po vysoké škole, protože já jsem studovala dřív konzervatoř, tam jsem začala hrát na profesionálním jevišti a pak 4 roky Janáčkovy akademie a to už jsem potom věděla, co je herectví a na co se mám dívat, co je důležitý. Takže to potom mě v tom Vinohradském divadle moc bavilo se učit vlastně, i když jsem na tom jevišti si toho moc nezahrála, ale to byla moje věc a moje příslušnost, že jsem nehrála, ale moc jsem se naučila. Takže potom, když jsem dalších 20 let budovala divadlo svých snů, divadlo na Fidlovačce s Tomášem, tak tam už jsem potom, myslím, byla docela zralá herečka.
0: Kdybych se vrátil na ty Vinohrady, upřesněte mi časovou souslednost. Tam jste se na jevišti potkávali s Viktorem Preissem.
1: Ano.
0: A to bylo po Přemyslu Reskovi nebo před Přemyslem Reskem?
1: To bylo po Přemyslu Reskovi, protože já si myslím, že on při natáčení Nemocnice ještě, jestli se nemýlím, byl ještě v divadle v divadle ABC.
0: Ještě nebyl na Vinohradech.
1: Nebyl ještě na Vinohradech, myslím si to, ale neumím to tak časově přesně popsat. Ale tam jsme se potkali vlastně a potom jsme spolu i hráli, nebo jsem s ním hrála několikrát v nádherných inscenacích.
0: Vy jste někde vyprávěla, že nikdy jste se přistihla při tom, že s ním hrajete, ale přitom ho pozorujete, jak hraje on.
1: Ano, v Ubohým vrahovi.
0: Ano, ano.
1: Toto se mi běžně dělo a já jsem se vždycky lekla sama, že jsem si to uvědomila. Že on hrál tak krásně, tak sugestivně, že já jsem říkala to prostě, tohle je něco tak úžasné, takhle jsem na něj koukala. Úplně jsem z něj nespouštěla oči a najednou říkám, vždyť já musím mluvit, vždyť já musím za chvilku s ním hrát. Tak já jsem to Viktorovi říkala, že já jsem se na něj dívala úplně jako odosobněná na tom jevišti. Bylo to krásný představení Ubohý vrah a dělal to Luboš Pistorius.
0: No vidíte, a teď se asi mnohým hercům děje to též vedle vás. Že se na vás dívají.
1: To asi ne. Já to tak neumím, že ten Viktor byl prostě, to byla hvězda v mých očích. Dneska prostě se dívají na starou paní. A ten,
0: na koho?
1: Na starou paní, říkám. A v tom Haroldově a moci to užívám. Protože už prostě nemusím křepčit po jevišti, teda já tam tančím, ale
0: no,
1: už hraju ženu odpovídající svého věku, protože já říkám, umřít v 80 je tak akorát. Takže kolik mi zbývá?
0: 30? Dobře, 25. Ne, takhle nemůžeme končit. To bychom se dostali k tomu, že si vybíráte divadla podle toho, jestli jsou v dochodné, nebo jak to říkáte?
1: Já říkám, že jsou na dochůzku.
0: Na dochůzku, kam dojdete pěšky.
1: Ano, ano, do divadla Studio 2 i do Palasu, kde mám jedno představení Hraběnky pana Jiřího Hubače, teda autora, tak tam to mám na dochůzku. Tak jedno divadlo mám 10 minut chůze, jedno mám 4 hodiny chůze. Takže já nezanechávám uhlíkovou stopu.
0: a zanecháváte úplně jinou stopu, mnohem zácnější. A my vám za to děkujeme, Eliško. Mějte se hezky a díky, že jste se zastavila a přejeme, ať i tomu animovanému filmu s vaší laskavou účastí se daří.
1: Děkuji za animovaný film i za sebe.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
5: Inflace v Česku mírně roste, zdražovaly pohonné hmoty, dolů šly ceny potravin. Libanon se stal první arabskou zemí bez trestu smrti. Jeho zrušení schválil parlament v Bejrútu. Fotbalisté Sparty po prohře 0-3 v Lyonu do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. A dnes čekáme většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna, posloucháte hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% bodu nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
6: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
7: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
6: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
8: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
6: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Krajský soud Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při schánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhoštským zázrakem.
9: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
10: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pro následování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
11: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihostským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
10: Verdikt krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
5: Libanonský parlament zrušil trest smrti. Proti vystoupilo jenom šítské militantní hnutí Hizballáh a křesťanské volné vlastenecké hnutí. Libanon se tak stal první arabskou zemí, která trest smrti opustila. V trestním řádu ho nahradí tvrdá nucená práce.
12: Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nassar označil rozhodnutí za historický krok. Země podle něj bude mít díky tomu taky šanci úspěšně žádat o vydání libanonských zločinců, kteří utekli do států bez trestů smrti. Poslední poprava v Libanonu byla v roce 2004. Tamní justice od té doby vynesla desítky hrdelních trestů, vždy je ale následně zmírnila. Libanonský parlament aktuálně jedná taky o rozsáhlé amnestii. Ta by se mohla dotknout i sunnických teroristů, kteří útočili na vládní vojska nebo lidí odsouzených za pěstování marihuany v Hizballáhem ovládaných regionech Baalbek a Hermel. Má to ulevit přeplněným libanonským věznicím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KNDP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
13: Doktor Bako András.
14: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Karel Novák ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Včera mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Násilník 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Věděli o tom i 3 jeho komplicové.
15: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
16: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
15: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
17: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
15: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Do programu na poslední třetinu roku se vrátí i Stardance a 3. série Krimi docent.
18: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
19: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
20: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý.
21: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
20: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
22: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové.
20: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Sparty do posledního kola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3.
23: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Červená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se pak bude hrát o týden později v Plzni. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka. A český kladivář ukrajinského původu Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetry. V poslední sérii přehodil 80-metrovou hranici, která by znamenala bronz, jenže přešlápl. Poprvé v kariéře si užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
24: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri takhle a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil, krásný zažitek, no.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: V Praze uzavřený tunel Blanka a práce na D5 u Rudné. V Praze pozor na noční uzavírku velké části tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Znovu otevřené budou v ranních hodinách. Na D5 se z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli pravý pruh. Veškeré práce by měly být ukončené ve 2 hodiny ráno. Na dálnici D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na Popůvky odstranili nepojízdní kamion. Na 189,5 kilometru se tak projíždí bez omezení. Silnice 361 mezi Znojmem a Jaroměřicemi nad Rokytnou je znovu průjezdná. Na výjezdu z obce Bojanovice narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Následky nehody se podařilo odstranit a provoz už je znovu obnovený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
25: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Ministerstvo kultury připravilo nový návrh státní kulturní politiky na nejbližších 5 let. Proč proti němu protestují desítky kulturních organizací? Jak důležitý tento materiál je a jaké praktické dopady by měla jeho změna? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 a také ředitel společnosti NMS Jakub Bakule. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Dobrý den.
0: Desítky profesních organizací, institucí a spolků působících v kultuře podpořili otevřený dopis premiérovi a dalším členům vlády. V něm vyzývají, nebo vyzýváte, protože Kulturní a kreativní federace je jedním ze signatářů toho dopisu, tak vyzýváte vládu ke stažení nového návrhu státní kulturní politiky. Tím novým dokumentem chce ministr kultury nahradit dokument, který vloni schválila vláda Petra Fialy. To bychom měli doplnit. K čemu vlastně ten dokument, o kterém je řeč, tedy státní kulturní politika, je? Jaký je smysl toho materiálu?
1: Já mám trochu pocit, že Češi jsou občas jako skeptický ke strategiím a ve smyslu prostě něco si schválíme, pak se to neplní. Ale vlastně je to úplně klíčový dokument, který určuje jak stát, ale potom následně třeba i obce a kraje hospodaří s kulturou. Bavíme se o dokumentu, který pak určuje, jak se vynakládají během let desítky miliard korun. A ta předchozí kulturní politika i třeba ta ještě přední, na který jsem se podílel já, tak se jako vlastně realizovaly, nebo měly se realizovat. A měly jasný dopady, takže to není jako jen tak nějaký prostě komunikační pamflet, je to opravdu jako strategický materiál, na který pak navazují už ty jednotlivé části státu a přibírají si úkoly. A vlastně nepřímo jsou tím právě inspirovány třeba i obce a kraje a má to úplně jasný konkrétní dopad na to, prostě jak vypadá divadlo, jestli vůbec někde stojí divadlo. A opravdu je to jako klíčový dokument, není to nějaký jenom jako pamflet o tom, co se bude dělat, ale má to jasný dopad.
0: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že to určuje, jestli někde bude stát divadlo. Na druhé straně, když jsem se díval, ať už do toho aktuálního návrhu, nebo do toho, co teď platí, nebo do toho, co jste připravoval vy, tak tam jsou spíš hesla, jednotlivé cíle. Takhle konkrétně, že by se tam řešilo, kde mají být divadla, kde nemají být divadla, tak to není.
1: Dobrá otázka. Ono, a ten materiál nikdy nevzniká samotný. A ono vlastně to není tak, že se rozhodne napsat si strategii. Už dlouhou dobu ten stát má od Ministerstva pro místní rozvoj jasnou metodiku, jak mají takové strategie vznikat a jak mají vypadat. A ten hlavní text vždycky je doprovázen nějakým plánem implementace, někdy se tomu říká akční plán, který říká, když řekneme, budeme podporovat lidovou kulturu někde obecně, tak potom máme na to jasně řečeno, co podpoříme, za kolik, kdo to zajistí, dokdy, co budou ty výstupy. Prostě je to základ té transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a to vždycky bylo. A tady vlastně ten největší problém, tady vůbec není spor o obsah toho materiálu. K tomu se asi pak jako dostaneme a to se vlastně snaží i ministerstvo jako komunikovat, že a umělci rozporují, co má být v kulturní politice. Ne, tak to není. Ten dokument vznikl úplně absurdním procesem, proto je extrémně nekvalitní, nedává smysl, že vzniknul a hlavně je extrémně vágní. A my jsme měli právě před 10 měsíci schválenou státní kulturní politiku, která byla tímhle širším dokumentem. Jasně vymezoval hranice a témata, ale neměl zpracovaný ten plán implementace. To dostal nový ministr za úkol od vlády a měl ho do konce června předložit, aby přesně řekl, co ta vláda bude v kulturní politice realizovat. Měli nové programové prohlášení vlády, co jsou priority nové vlády. A mohli říct v tom plánu implementace, co další 4 roky, za kolik, v kterých oblastech se bude realizovat podle priorit vlády. To bylo uloženo a to ministerstvo neustále opakovalo, že na tomhle pracuje. Nakonec tohle vůbec nesplnili a z ničeho předložili nový dokument, který je pořád vágní. Pořád nevíme, vlastně jako po tady 8 měsících nebo 9 měsících fungování vlády, co ta vláda bude dělat. Vlastně jsme promeškali ten čas. A nahrazuje starý dokument nějakou vizí, která vznikla na tiskovém odboru nebo v kabinetu ministra velice rychle a která je ze 4/5 úplně stejná jako ten předcházející dokument. Jenom tam teda jako náhodně dodává nějakou 1/5, takže vlastně vůbec není jasné, proč měl vzniknout nový dokument, když je jako z velké části identický, ale hlavně pořád neříká, co ten stát bude dělat, což je to klíčové, na co všichni čekali.
0: Proto, co ten stát bude nebo nebude dělat, jsou samozřejmě klíčové finance. Jak řeší a má řešit státní kulturní politika ten finanční rámec?
1: No a to nám vlastně docela i dobře řekne ministerstvo financí samo, které už teď poslalo připomínky k tomu dokumentu, které přesně říkají, vy jste předložili nějaký klíčový strategický dokument, který, a to jsem vlastně chtěl říct na začátku, to není dokument ministerstva kultury. To opravdu je pro celý stát. Ministerstvo kultury jasně je ten hlavní gestor, ponese jako hlavní třeba část těch opatření, ale kultura dneska zasahuje do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Je to fakt klíčová součást herní vývoje, audiovize, průmyslový design a další. Do zahraniční reprezentace, vzdělávání, trochu vlastně i do zdravotnictví dneska v rámci některých jako oblastí. Je to opravdu pro celý stát a pak největší ještě dopad má na ty obce a kraje, které to jako nepřímo přináší. Takže to má jasně finanční dopady. A ministerstvo financí přesně řekne ministerstvu kultury v tom připomínkové řízení, kde jsou spočítané ty dopady. Vy tady vytváříte nějaký dokument. Není vůbec jasné, jakoby k čemu se ten stát zavazuje. Není to s nikým prodiskutovaný. Není tam jasný finanční rámec. Nevíme teda, co v těch dalších letech ta vláda kolik utratí. Bude rozpočet ministerstva kultury v roce 27 20 miliard, 25 miliard nebo 15? Vůbec netušíme. A pokud bude 20, tak co za ten stát jako plánuje utratit a bude vynakládat ty prostředky ministerstvo průmyslu a obchodu? Netušíme. To je ministerstvo.
0: Pardon, že do toho skáču, ale to přece nikdy se nedá říct, jaký bude rozpočet ministerstva kultury za 5 let, tak má v tom případě vlastně smysl mít strategii, když stejně nevím, kolik budu mít na to, abych ji naplňoval.
1: Ale tak ten stát jakoby nezačíná z nuly, takže já rámcově vím, mám nějaký mandatorní výdaje, který nemůžu škrtnout. Vím, že prostě tady mám nějaký, nevím, vypořádání s církvemi, prostě církevní restituce, je to podle zákona a já je budu platit, prostě ať chci nebo nechci. To je jedna věc. Ale druhá je, že právě ten smysl zpracování těchto dokumentů je, že já dám na jedno místo, co je priorita, co je realistické a ukážu, kolik ty jednotlivé opatření stojí. A jasně, tak když pak dostanu 20 miliard a ne 25, tak jdu od vršku, plním priority a to, co mám, kde jsem zavázaný a věžím až dolů, než mi dojdou peníze, to je celkem každému jasné. Plus ten vznik toho dokumentu je skvělá příležitost pro to ujasnit si, na co ty peníze chci dávat, vytvořit nějakou jako dobrý prostor pro vyjednávání právě v rámci té koalice o tom, kolik peněz můžu dostat. Tady ten proces vzniku, který je, asi se k tomu fakt bych se vrátil, že ten proces je úplně nestandardní, tak naprosto podkopává vyjednávací schopnosti ministerstva kultury ve vztahu k ministerstvu financí, když říkáte, kulturní sektor za tímhle dokumentem nestojí. Já jsem s vámi o ničem nejednal a měsíc před zveřejněním rozpočtu tady jakoby vyhodím nějaký obecný materiál, který jim na konci jednou větou říká, na rok 2027 bych chtěl 3,42 miliardy, aby ho mohl realizovat. A co se stane, až 1.9. nebo na konci srpna zjistíme, že ministerstvo kultury nedostane 3,42? Nebo co, když dostane 4 miliardy, kam půjde těch dalších 600 milionů? Tohle vůbec není jasný. A ani to vypadá, že ministerstvo teda není schopný říct, pokud dostanu 600 milionů navíc, jak to rozdělím? A tohle by mělo mít všechno připravené, protože samozřejmě ministerstvo financí, ale celá vláda, občani, všichni hlídáme, aby ty peníze byly jako nějakým způsobem uměrně rozložený a pak se dalo změřit, jestli teda vlastně to mělo ten efekt. A to tady vůbec není.
0: Ještě jednou otázkou zůstanu celkově u těchto dokumentů bez ohledu na tu aktuální podobu. Vyhodnocuje někdo, jak se ta státní kulturní politika plní? Nese za to někdo zodpovědnost?
1: Ano, a ta minulá byla vyhodnocena, teď přemýšlím, jestli si nějakým způsobem vyškrtali, že to bylo na 92%. Je to právě tím, že je více leta a ta vláda si plní nějakou část toho období, zbytek třeba může nechat na jiný, protože to není její priorita. Ale vlastně vyhodnocuje se to. Minulá byla navázaná na konkrétní finance, takže opravdu jako měla měřitelné dopady jak legislativě, což nás teda nestojí peníze, ale zkvalitňuje to, jak ta kultura funguje. Tak ale v konkrétních opatřeních a provázela to nějaká digitalizace, rozvoj regionálních kulturních center, tak aby v každém kraji opravdu jako bylo nějaké větší centrum nebo se doplňovala ta kapacita. Konkrétní opravdu oblasti, které byly vyhodnoceny, jestli se splnily, nesplnily, monitoruje se to. A konec konců, ministerstvo kultury nemělo teď to aktuální a s aktuálním vedením pod tou Klempířem, mělo uloženo nejenom připravit plán implementace, ale i reportovat to jeho plnění. To tam už bylo uložené postupně vlastně sledovat, jak se plní. Opravdu jako základní proces transparentnosti, napíšu větší vizi, která je po nějaké participaci a dobré analýze, to tady úplně chybí, a participace a analýza, napíšu tu větší vizi, řeknu, jak ji budu konkrétně realizovat a potom pravidelně měřím, jak to vypadá a jo, my jsme vlastně takové, jakoby je to větší vize, je to nějak, jako nějakým způsobem učení, to tolik nesledují, ale ty, kteří se té oblasti věnují, tak to sledují a každý rezort takhle postupuje. Normálně, podle metodiky, plní to a najednou tady máme jako snahu udělat úplně opačný postup, který nedává smysl.
0: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď jsme tedy ve stavu, že v říjnu těsně před volbami vláda Petra Fialy z ODS schválila státní kulturní politiku na období 2026 až 30, ale ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě nechal napsat novou koncepci, ta je aktuálně v připomínkovém řízení, proti té právě protestujete. Vy už jste něco říkal, ale když se zeptám úplně jasně, co vám vadí? Vadí vám ta podoba, tedy obsah toho materiálu, nebo vám vadí, jak ten materiál vznikl, a nebo vám vadí, že vůbec vznikl?
1: Vadí nám primárně, jak ten materiál vznikl. Potažmo, pokud teda jako kopíruje ten předchozí, že vůbec vzniknul, protože to je obří plýtvání jednak penězi, tou předchozí i prací, ale zároveň jako furt to zdržuje to ministerstvo, od toho by reálně něco dělalo. A já bych možná se jako vrátil zpátky úplně k těm posledním 10 měsícům krok po kroku, protože v tom jako procesu je opravdu ukázáno jako ta nesmyslnost celková. Nikdo v té kultuře nutně jako neprotestuje proti tomu, že by třeba nová vláda přišla a řekla, chceme napsat novou kulturní politiku, protože ta předchozí je hodně ideologicky zabarvená, což podle nás, i podle toho, když ministr nastoupil, i podle vládní koalice nebyla pravda. A vidíme to na tom, že pokud jsme převzali 4/5, tak to asi nebylo úplně jako protichůdné. Ale prostě vláda mohla říct, chce napsat novou kulturní politiku, nastartovat ten proces, který si sama ukládá od svého ministerstva, než jí to diktuje kulturní sektor. Nastartovat ten proces řádně znovu a transparentně přijmout novou kulturní politiku, být za ní odpovědný. To se vůbec nestalo. Bylo to tak, že ta kulturní politika fungovala. Ze všech stran bylo komunikováno, že se jede podle ní dál a naopak si vláda jenom připraví tu implementaci, by ukázala v praxi, co chce realizovat. A podle mě ta kulturní politika stávající, pořád platná, schválená v říjnu, je v souladu s programovým prohlášením. Naopak jsou oblasti, kde je mnohem víc souladu s novým programovým prohlášením vlády, než ten nový dokument. Jo? Typicky, nevím, drobnost je to, ale herní vývoj, klíčová oblast budoucí ekonomiky a kreativní ekonomiky, která vychází z kultury a naší kreativity, tak je v programovém prohlášení nové vlády a jako nějaká důležitá oblast ekonomiky je bez té stávající staré v úvozovkách kulturní politice, v té nové kompletně chybí. Jo? A takže vlastně jako vláda mohla říct, chci novou kulturní politiku, uložit to ministrovi a ten by ji odparticipoval, my se pořád bavíme, měl by spolupracovat s kulturním sektorem. No ano, protože se to týká, ale zároveň by měl spolupracovat s ostatními rezorty. Nic z toho neproběhlo, on měl uložený úkol prostě připravit implementaci. A v nějaké poslední fázi vytvořil něco nového. A teď je ještě důležité říct, co tomu předcházelo. Ministerstvo prošlo jako velkou sérii jednání s tím kulturním sektorem, kvůli tomu, že se mu poškrtal rozpočet, vyvolal se do jednání a jednalo. Na každém z těch jednání se ty partneři ptali, připravujete novou kulturní politiku, nebo budete dělat plán implementace? Oni řekli, budeme dělat plán implementace. Kulturní sektor řekl, a zapojíte nás? Oni řekli, ano. Potom se něco připravovalo uvnitř ministerstva. Půlce května autorka nového dokumentu, tisková mluvčí ministra a šéfka kabinetu jasně oficiálně řekla, my novou kulturní politiku nechystáme, nepracuje se na ní, ani dělat nebudeme. A najednou se jakoby na konci července, bez jakýkoliv informace komukoliv, objeví dokument na webu Hospodářské komory, ne na webu Ministerstva kultury, který jde do toho meziresortního připomínkového řízení. A to, co je na tom jako očividné, nejenom, že se lhalo a obešel se kulturní sektor, což vůbec nedává smysl, protože tu kulturní politiku děláte pro něj i s nějakým jako ohledem předvídatelnosti. Ale vy jste obešli očividně, teda z těch informací, co máme, všechny ostatní rezorty. A teď je to v tom meziresortu vidět. Všichni vám píšou, proč jste vytvořili nový dokument, kde je jeho analytická část. Ministerstvo financí říká, jakoby, proč nárokujete peníze, o kterých my nevíme, dáváme rozpor, to vám na to nedáme. Takže očividně jako to ministerstvo nejednalo nejenom s kulturou, ale s kýmkoliv jiným. A ten dokument nedává smysl, že existuje, pokud nepřináší nic nového. A říká akční plán, on je platný pro rok 26, ale ten plán pro ten rok 26 my budeme publikovat v listopadu. No tak toho asi už moc nestihneme, takže rok bude pryč. A kde to kulturu nechává?
0: Není na té kulturní koncepci nebo kulturní politice nešťastné to, že to je na pětiletky, že to nekopíruje funkční období vlády?
1: Já si myslím, že to je velice šťastné. Jo? Jako, to je, jako kdybychom si schvalovali zákony na 4 roky. A ten dokument právě, pokud je dobře udělaný, tak může mít mnohem širší platnost. Myslím, že to je mnohem lepší, ten stát má jako strategický výhled, to je stejné jako s dálnicemi. Jo? Jako nečekáme, že najednou nějaká vláda řekne, a já jako to beru o 90 stupňů doprava, tady bude prostě odbočka z té dálnice a už nepojede tím směrem. Prostě počítáme s nějakou kontinuitou. Ale zároveň, pokud je dobře udělán, tak dává velký prostor té vládě říct, o jo, tak jo, tak moje priorita jsou, nevím, tady přesně očividně tradičnější umění, řemesla. A už tolik nechci řešit veřejnoprávní média. V pořádku, jo. Vyberu si, právě mám jako část toho období, kdy tu republiku spravuju, vyberu si svoje priority, na co mám peníze, ta situace se mění. A dává to smysl, je to nejlepší způsob, přece jenom tak politika musí mít někde nějaký konsenzus a rád bych řekl, že do dnešní chvíle, ministerstvo prezentuje jinak, ale do dnešní chvíle ta kultura, i tak, jak to známe třeba z jednání podvýboru pro kulturu ve sněmovně, tak byla relativně konsenzuální oblastí. Jasně, každý má trochu jiné priority, ale nebylo to, že by byly úplně od sebe. A pokud teda se stane to, že byste měl úplně jinak ideologicky napsaný dokument, tak můžete říct, dobře, tohle mi nesedí, jdu to předělat, vytvořím novou a na to máte ten proces, který tady vůbec nebyl, včetně toho zadání. To má zadat vláda, ministrovi kultury, vy jako gestor to připravte nový, ale zahrňte tam samozřejmě úkoly pro další rezorty, těch se to týká, taky konzultujte.
0: Ten materiál schvaluje vláda, na druhé straně, pokud se, a v tomto případě to tak vyšlo, bude týkat, a bylo to jasné od začátku, bude týkat z velké části, vlastně z většiny budoucí vlády, neměla ta minulá vláda Petra Fialy, když to připravovala před volbami, víc zapojit tehdejší opozici, nebyla i v tom chyba?
1: Jo, jako to je za mě už jako úkrok stranou k tomu, jak by ta politika v ideální světě měla vypadat. A já jsem byl jako autor té, která vypršela během Fialovy vlády. Právě tam je potřeba si říct si vlastně jako dobrý precedent, ta vznikla za předchozí Babišovy vlády.
0: Kdy byl premiérem Andrej Babiš, ministrem kultury Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie.
1: A vznikala během covidu, takže ta participace byla složitější, ale vlastně proběhly kulaté stoly, dotazníky, nějaká snaha zahrnout veřejnost a vzniknul dokument, který zavazoval mnohem víc, protože byl tehdy ještě navázán na evropské peníze, tu novou Fialovou vládu. Schválilo se těsně před koncem, protože se to vlastně jakoby spojovalo právě s Národním plánem obnovy, aby proto bylo jasné financování. A potom přišel Martin Baxa, podíval se na ten dokument a řekl, no některé ty věci nejsou moje priorita, ale vzal to jádro, to naplnil, tak aby splnil závazky České republiky. A pak si vytvořil prostě nějaké svoje vlastní priority třeba v oblasti audiovize, dotáhnul prostě transformaci fondu audiovize nebo státního fondu kinematografie na fond audiovize a řešil poplatky pro veřejnoprávní média. Takže vlastně jako převzal dokument od minulé vlády, z velké části naplnil, co nového si přidal, některé věci vynechal. Potom vytvořil tady ten dokument, hodně participace zaměřená na kulturní sektor, na odborníky, na kraje, regiony a tak dále. Vynechali relativně jenom v nějakých malých konzultacích opozici a už když to vznikalo, tak já jsem jakoby nebyl zapojený do té přípravy, neměl jsem o to zájem, ale když jsem měl šanci to konzultovat, tak to byla hlavní připomínka, konzultujte to s tou další vládou, protože a tato pak bude naplňovat a minimálně, aby byla jakoby srozuměná s tím, co tam je. A trochu jsme se báli, kde to tu kulturu nechá. Nechalo jí to tam, že přišlo nový vedení, nemělo jasnou strategii, proto si nechal seškrtat peníze hned na začátku, na startu. To jsme si mysleli ten dopad. Ale ministr kultury i celá vláda říkali, ten dokument je pro nás v pohodě. Ono, i kdyby se to hodil jenom do toho AI, jak asi teda vznikla ta nová kulturní politika, tak i kdyby si tam hodil tu starou, tak vlastně zjistí, že to je v souladu s programovým prohlášením vlády, s programem jednotlivých stran, není tam základní rozpor a ten rozpor, pokud tam je taky relativně malý, tak to prostě nemusíme realizovat, protože na další období. Tak se řekne, to necháme k implementaci nebo s ohledem na rozpočtové priority pro ty vlády nerealizujeme. To je úplně transparentní říct. Takže to vypadalo, že to je v pořádku. Jestli to byla chyba nezahrnout opozici tehdy? Byla.
0: Tak ten proces potom už jste popisoval, takže bych vám do toho stejně skočil. Připomenu, že prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr kultury Otto Klempíř se tedy někdy rozhodl, že vypracuje novou státní politiku kultury nebo státní kulturní politiku. Vy jste před chvílí říkal, že obešel kulturní obec, že to nekonzultoval. Na druhé straně, když to konzultovala předešlá vláda, když ty konzultace probíhaly před rokem, předpokládám, že nějaké výsledky zůstaly v archivu ministerstva. Změnilo by se to tolik? Nemohl vycházet v tom novém materiálu, nebo nemohlo ministerstvo kultury v tom novém materiálu vycházet vlastně z toho, co už jste konzultovali před rokem?
1: No, mohlo, ale proč by pak teda psal nový materiál? Jo? Pokud teda zejdu z toho...
0: Protože se na některé priority dívá jinak.
1: A ty priority může ukázat plánu implementace, pokud jsou to jako drobné priority a vlastně jako zároveň nemůžete říct, někdo přede mnou 2 roky zpátky konzultoval nějakou skupinu lidí. Někde z toho zůstal nějaký otisk a tím pádem se to počítá jako konzultace, když se změnily třeba podmínky. Jo. A nedává to smysl. My víme, že asi ano, jakoby vlastně ten materiál vzniknul tak, že do toho šel jako vstup nějaký rozpracovaný možná plán implementace, který ministerstvo mělo, nakonec se rozhodlo ho nerealizovat. Minulá kulturní politika, programové prohlášení a nějaké osobní preference někoho. Ale vlastně vůbec nedává smysl, že to vzniklo, když to odkládá tu reálnou práci. Opravdu jako tady heslo toho, že makáme, tak nemakáme. A to bychom si my všichni přáli a nikdo nerozporuje to, že to ministerstvo má právo a ne ministerstvo, hlavně ta vláda, říct, tohle jsou naše priority. Ale my z toho dokumentu nevíme, co jsou jejich priority. Stále.
0: Vy jste říkal, že ten text nový, který je v připomínkovém řízení, do značné míry z 80% vychází z té stále ještě platné koncepce, kterou tedy schválila Fialova vláda. Kdyby ten nový materiál byl takto nakonec schválen vládou, kdyby tedy platil, jaké by to mělo dopady? Co by to znamenalo prakticky pro kulturu?
1: No, to, co si myslíme my, znamená to, že můžete klíčové dokumenty, které budou určovat, jak tady 4 roky funguje stát, vytvářet tak, že během pár týdnů si skrze tiskovou mluvčí a šéfku kabinetu něco vytvoříte.
0: Dobře, to už jste říkal, tomu rozumím, ale teď mířím ale teď mířím k tomu, praxi, co by to znamenalo v praxi.
1: V praxi si myslím, že to zásadně snižuje vyjednávací pozici ministerstva kultury ve vztahu k rozpočtu, kde je potřeba říct, že dlouhodobým a největším tématem na ministerstvu kultury a právě v kulturních politikách už od roku 2001 je takzvané 1% ze státního rozpočtu na kulturu. K tomu se zavazují neustále všechny vlády. V těch programových prohlášeních zavazovala se k tomu právě třeba předchozí vláda, že k němu bude směřovat, ale je to i v programech politických stran, včetně ANO, dlouhodobě. Teď jsme aktuálně na žádná celá 55%, ne na 1%, relativně dostáváme prostě kultura stála polovinu. Je dlouhodobě podfinancovaná, je velice prostě od covidu a tam velký tlak.
0: A máte pocit, že s tou novou koncepcí dostane kultura méně peněz, než by dostala s tou starou?
1: Logicky, teď už se spíš dostáváme na nějakou jako úroveň toho, kde já to interpretuju, ale pokud přijdete jako ministr kultury vyjednávat o rozpočtu, nebo už jste teď vyjednával, je očividné, že ten kulturní sektor jste prostě jakoby na něj zaútočil tady tím, že jste ho obešel, nebo respektive ať už jste v něm, třeba nemusíme být ve sporu, ale prostě očividně jste ho obešel, takže ho nemáte za sebou. Tak jaká je vaše vyjednávací pozice? Pokud vytvoříte dokument, který říká, že chce nějaký peníze a ministerstvo financí vám první věc na to řekne, vy jste s námi nejednal a ty peníze vám nedáme, tak jaká je vaše vyjednávací pozice? A největší problém je, že ta kultura potřebuje zásadně jít nahoru. Tu pozici teď nemá. A pokud šla v roce 26 zásadně dolů, je opravdu extrémně podfinancovaná. Ministerstvo kultury není ministerstvo kultury. To je ministerstvo příspěvkových organizací a dejme tomu fondy audiovize a církevních restitucí. Ta představa, že ministerstvo kultury někoho masivně dotuje, tak to ne, na to nemá žádné prostředky. To tam vůbec není. Kdo jako mnohem větší dává výdaje na kulturu, tak jsou obce a kraje. To ministerstvo financí je opravdu jako podfinancované. V roce 27 nemáte teď jakoukoliv sílu vyjednat zásadní prostředky, které řekněme si, co by bylo 1%. To je asi skoro 10,8 miliardy nahoru, co teď na kultuře chybí. Jo, jako, když nepočítám do toho církevní restituce, které přijdou 1.1. a 1.1. odejdou jako i trik ministerstva financí, že se to dává přes ministerstvo kultury, ale to vlastně nejsou kulturní výdaje. Tak ministerstvo by potřebovalo ideálně 11 miliard skoro na další rok. To je úplně z říše snů. Nejspíš dostane málo nebo méně. A potom se nám blíží nějaká jakoby hrozba konsolidace, kde se bude škrtat všude. Takže tohle to oslabuje to ministerstvo. A co je největší problém je, to ministerstvo teda rok vlastně nemá politické zadání. My nevíme, co dělá. Ono běží na nějaký volnoběh, jede takzvaně na neutrál, aby tomu rozuměli i motoristé. A vlastně ano, úředníci pracují, není to tak, že by bylo úplně dysfunkční. Ale my nemáme teda to politické zadání. Co jsou priority? Kam půjde víc peněz? Ty lidé, kteří vlastně jako v kultuře v té části, která není orientovaná na zisk, je to veřejná kulturní služba, tak jsou spolufinancováni státem. Tak jaká je pro ně předvídatelnost ohledně toho, jaké se budou vypisovat granty? Máte plánovat teda projekty, nebo máte místo toho ty projekty stopnout a dělat něco komerčního?
0: V tom otevřeném dopisu žádáte premiéra a členy vlády, aby neřešili a neschvalovali ten materiál.

0: i do sporu s vládou. My si myslíme, že vlastně jakoby minister kultury nesplnil zadání vlády a obešel i svoje koaliční partnery, tvořil něco, co je vlastně jakoby novým programovým prohlášením motoristů. A vlastně nedává to smysl. A chceme mít nějakou racionální debatu. Za nás by bylo fajn se vrátit zpátky k pracovnímu stolu a říct si, co jsou realistické prostředky, na co je ta vláda chce vynaložit a kde se to proti nás tím sektorem. Takže my
1: a
0: nechceme jít do prostředky.
1: A chcete jednat s premiérem?
0: Ideálně, ideálně. Jako teď je dobrý čas, prostě připravuje se rozpočet na rok 27 a my cítíme, že prostě minister kultury v tuhle chvíli tím, jakým způsobem postupuje k tomu, vůči tomu rezortu, tak není schopný ho vlastně nějakým způsobem reprezentovat a bavit se racionálně o tom, co jako se naplňuje. A my ten kulturní sektor hlavně, jakoby bych rád řekl, nebyl s ministrem ve sporu. On neustále se snažil s ním ty věci konzultovat. Celý březen se odkonzultovala velká část a nebyl z toho žádný výsledek, než to, že se teď obešel.
2: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Jakub Bakule, prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 21 až 25. Díky, nashledanou.
0: Díky moc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková a krátké zprávy.
5: Dneškem začínají v Česku platit nová pravidla pro obaly, která vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. Jde o syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Novější nebo největší změny pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se přestanou používat i některé jednorázové plastové obaly. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Omanském zálivu na stroj nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července. Ukrajinské ocelárny Zaporižstal zastavili po ruském vzdušném úderu provoz. Informovala o tom ukrajinská média s odvoláním na vlastníka závodu. Při útoku podle něj zemřelo 7 zaměstnanců. Zraněných jsou 2 desítky. Zatím není jasné, kdy se výroba v areálu obnoví. A pražské letiště vypsalo výběrová řízení na pozice 3 ředitelů. Upozornil na to server z dopravy CZ. Změny nastávají týden poté, co na pozici šéfa letiště nastoupil Radomír Lašák. Z firmy odchází ředitelé interního auditu, corporate governance a marketingu a komunikace. Kvůli obavám o další směřování letiště Praha pod vedením Lašáka vyhlásilo 5 letištních odborových organizací stávkovou pohotovost.
3: Sport.
5: Fotbalisté Sparty si v této sezóně hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě třetího předkola prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3 a celkově tak francouzskému soupeři podlehli 2-4. Pražany tak na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda u Ostravy a uzavřený tunel Blanka. Silnice 11 na trase Opava Český Těšín poblíž Ostravy je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Dejvický tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Ke znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. V Ústí nad Labem v ulici Pražská opatrně za čerpací stanicí Petrol. Poblíž Linderovy vily narazil osobní automobil do zdi. Vzhledem ke slabšímu provozu se kolony netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území do 25 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
4: Přeji příjemnou středeční noc s datem 12. srpna, právě začíná noční Radiožurnál a to 7 minut po půl jedné. A dnes nás večer čeká zatmění slunce, sice se nejedná o úplné zatmění, zakryto bude něco mezi 85 až 87% na našem území, ale podmínky pro pozorování by měly být výborné, tak si to určitě nenechte ujít. A teď pojďme na první téma nočního vysílání. Po 10 letech od zisku první olympijské medaile, olympijského zlata, je Lukáš Krpálek stále stále aktivním judistou.

než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Před 10 lety vybojoval judista Lukáš Krpálek svou první zlatou olympijskou medaili. O jeho úspěchu z Ria vědí i děti, které sám trénuje na letním kempu své Krpálek Academy.
1: Děcka, víte, co se stalo před 10 lety?
2: Nevíte, jo.
1: Fakt to nevíte? Ten borec vyhrál poprvé olympijské hry.
3: Já to mám vědět, že se nemám 10 let.
1: A před 5? A před 5 se stalo co?
3: Vyhrál zase.
1: A jak se vám tady líbí?
3: Dobře.
1: Hele, a chcete Lukáše porazit ve všem?
3: Jo.
1: A v čem nejvíc?
3: Judo.
1: Judo? V basketu ne.
2: Ale vy si nedáváte malý cíl, ale...
4: Ten smích Lukáše Krpálka je v areálu ve Zbraslavicích slyšet hodně často. I přesto, že děti absolvují tréninkové dávky v judu, ale i v jiných sportech, jsou vlastně pořád v dobré náladě. Lukáši, máte vy na to nějaký recept?
5: Já se snažím prostě zapojit do všeho, co jde, a samozřejmě děcka jsou soutěživí a když můžou mě v něčem porazit, tak o to větší chuť do toho dávají. Takže je to fajn. No. A není to jenom v těch ostatních aktivitách, ale je to samozřejmě i v judu, že kolikrát na mě jde 5-10 dětí a snaží se mě někde svalit, porazit a podobně, takže je to fajn.
3: Vyhráli bychom tím, že všechny Krpálek Akademie by na něho skočili a to bychom vyhráli.
1: To ale jedině. Jeden bude chybět a stejně prohrajete.
3: Ne. Je nás víc než to.
4: Tady ten malý klučina, kterému se evidentně zalíbil diktafon, má určitě pravdu, protože těch dětí je více než 100, přesně 112. A kromě Lukáše Krpálka se o ně starají další někdejší výteční judisté nebo trenéři a třeba také Petr Lacina, který dovedl Lukáše Krpálka ke všem jeho úspěchům. I Petr Lacina se tak jen pousměje, když vidí, jak se jeden z nejlepších světových judistů historie baví při hrách s dětmi.
6: To prostě srdcař, duše šampiona, a to srdce dává i tady do těchto kempů, do těch akcí Krpálek Akademie, i do té celé akademie, do toho budování toho všeho.
5: Mě na tom nejvíc těší to, že potom ty reakce, ať už těch dětí nebo rodičů, tak jsou opravdu krásný a to mě samozřejmě na tom nejvíc baví.
4: Navazuje na Petra Lacinu Lukáš Krpálek a odměnou mu je pohled do spokojených očí dětí a to, že děti už teď hlásí, že na tábor s ním pojedou i za rok. Ze Zbraslavic, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled přináší Lenka Pištěková.
3: Kvůli suchu dnes zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Soud se bude zabývat sporem státu o nájemné za pozemky pod ruskými budovami v Praze. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. V Lyonu prohráli 0-3. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
4: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela na konci července. Poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit ve čtvrtek. Černá voda běžně pokrývá asi 1/5 rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro ochlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, to už ale nestačí. Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov, firma Simply Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
5: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu, kvůli kterému se už museli spálit postižené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
6: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty prohráli v odvětě 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v kvalifikaci i přes úvodní domácí výhru 2-1 končí. Ve 20. minutě otevřel skóre Nuamach, následně byl vyloučený obránce Pražanů Ševínský. Po přestávce se pak trefili Maitland-Niles a Morton. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se odveta zlomila po prvním inkasovaném gólu a následné červené kartě.
7: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem, Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně, jak jsem řekl, tak ty situace rozhodly ten zápas.
3: Fotbalisté Sparty mají i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů jistou účast v hlavní fázi Evropské ligy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda u Ostravy v Rudné ulici a neprůjezdný tunel Blanka. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je neprůjezdná. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Je znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. V Brně v ulici Heršpická došlo k nehodě u okresního státního zastupitelství. Osobní automobil tam narazil do plotu a na místě aktuálně zasahuje policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noci jasná, teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Je to přesně tak, posloucháte stále noční radiožurnál, teď máme necelých 6 minut po 1 hodině a na vysoké školy letos míří víc mladých lidí než v minulých letech. Jenže kapacity univerzit mají své limity a bez dalších peněz už nemusí být kde brát. Česká konference rektorů proto upozorňuje, že pokud stát financování vysokých škol příští rok nezvýší, mohlo by se na ně dostat až o 5 000 uchazečů méně než letos. Podrobnosti přidáme už za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.
9: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: Luis Capaldi zazněl v nočním radiožurnálu a už zítra bude na maďarském hudebním festivalu Sziget, tak pokud tam míříte, třeba i píseň Strangers, kterou jste právě slyšeli, si užijete naživo. A teď už slíbená reportáž. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíce uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dostatek peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
1: Já jsem se i hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý víc než na maturitu. Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
1: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
2: V září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách míří až 64 000 nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy více peněz.
3: Znamená, že i větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr úřadu byl navýšit vysokým školám rozpočet o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že dostanou méně než letos.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 tisíc, zhruba o 5 tisíc méně než letos. Gabriela Peringerová z Masarykovy univerzity v Brně navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou vyučující a odborníci.
4: Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mest vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
2: Ministerstvo školství teď situaci nekomentuje, vyjádří se k ní po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila včera, po třetí se vrátí i divácky oblíbená miniserie Docent. V hlavních rolích s Ondřejem Betchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které našly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jednak poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky Novy vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Lenkou Pištěkovou.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejméně srážek od počátku měření. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dělá za stejné období 59 miliard. To je o 20% míň než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ prodával elektřinu. 14 ilegálních horníků zahynulo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle jihoafrické policie zranění. Neštěstí se stalo blízko jihoafrického města Rustenburg, kolem kterého se nachází naleziště platiny, chromu a niklu. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. A ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčko-Brodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku zase kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 ve třetím předkole Ligy mistrů. V součtu s úvodním utkáním podlehli Olympiku 2-4. Hlavní fázi prestižní soutěže si tak letenští nezahrají. Čeká je ale ligová část Evropské ligy. Plavkyně Barbora Jeníčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stenben-Bachenová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Protisměr v Pardubicích a nehoda u Ostravy. Velký pozor v Pardubicích na silnici 37 směrem do Hradce Králové. Poblíž Lidlu máme hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuje 37 v Pardubicích směrem na Hradec Králové, auto v protisměru. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Dejvický tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Ke znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na D5C ve směru z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno.

0: cirkulace krve všech krevních skupin. Pravidelné odběry totiž komplikují hlavně dovolené v zahraničí. Více už za moment v reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Zásoby krve v nemocnici v Českých Budějovicích se každým dnem tenčí. Pravidelní dárci jsou přes léto často na zahraniční dovolené a transfuzní oddělení proto hledá dárce nové. Prvodárcem se tak stala i naše reportérka.
1: Vodu do konví na zalévání zahrady můžou lidé ze Sebranic napouštět buď ze studní, jako pan František.
2: Máme vlastní studnu, zalíváme z vlastní studny, ale teď už jenom opatrně. To máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu. A do studně nelezen, tak nemáme měřený, kolik je tam vody.
1: Nebo používat dešťovou, jako paní Veronika.
3: Zalíváme zatím dešťovkou, no, co máme nachytanou.
1: Stačí vám dešťovka?
3: Zatím jo, ale už dochází a pak to bude muset nějak omezit.
1: O zákazu, který se vztahuje taky na napouštění bazénu nebo mytí aut, místní ví.
3: Šla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme.
1: Podle starostky Evy Škrabalové za KDU-ČSL vodovod zásobuje podzemní zdroj, který je v lese u obce, jenomže teď tam není vody dost.
4: Ten zdroj je poměrně mělký a když neprší nebo nesněží, tak dochází k tomu, to, co se stalo letos tady v těch extrémních suchách, že prostě je tam ta hladina nízká. Vedle toho je tady pomocná studna, která vlastně dočerpává v důsledku velké spotřeby, kdy třeba v tom červnu se zřejmě napouštěly bazény, používala se prostě pitná voda i třeba na to zalévání a podobně, protože bylo sucho, tak jsme se dostali právě teď v tom červnu i teď v půlce těch prázdnin na kritickou hranici vody v tom vodojemu.
1: Zastupitelé mají dvě možnosti, jak situaci do budoucna vyřešit. Buď se připojí na skupinový vodovod, nebo najdou další, vydatnější podzemní zdroj. Například v Dlouhé Lhotě na Blanensku musí cisterny do prázdných vodojemů vodu navážet. Stejně postupují taky v Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Slyšeli jste reportáž ze Sebranic na Blanensku, kde je trápí sucho a tak mohou místní kohoutkovou vodu používat od srpna nově jen na vaření anebo třeba k hygieně. No a slíbenou reportáž z Českých Budějovic z nemocnice tu nabídneme za pár minut.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zpěvačka Dajdou zazněla v nočním radiožurnálu, slyšeli jste píseň Thank You. A teď zamíříme, jak jsem sliboval, do nemocnice v Českých Budějovicích. Tam totiž dochází zásoby krve všech krevních skupin. Pravidelní dárci jsou přes léto často na zahraničních dovoleních a transfuzní oddělení tak musí hledat dárce nové. Jedním z nich se tak stala i naše reportérka.
1: Postupu na transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice jsem nejprve vyplnila dotazník a prošla první kontrolní evidencí.
2: Tak se pojďme usadit
3: a změříme tlak a teplotu.
1: Protože jsem prvodárce, tak musím ještě absolvovat vyšetření krevního obrazu, takže se přesouvám do odběrové místnosti, kam se pak znovu vrátím, pakliže budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
4: Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
1: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
5: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky.
1: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky.
4: Protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
1: Odběr skončil zhruba po 4 minutách. Stejně jako já, sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
6: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing.
1: Nedostatek zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
6: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
1: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Dnešní částečné zatmění slunce podle ČEPSu potíže v přenosové síti nespůsobí, na pokles výkonu soláru je připravená. Německá vláda projedná posílení tajných služeb. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů a dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jenom sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle mluvčí provozovatele přenosové soustavy v Česku společnosti ČEPS Hany Klímové bude dopad zatmění jenom minimální.
3: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
1: Zatmění slunce bude viditelné v celé Evropě a podle odhadů sníží výkon ze solárních elektráren nejvíc ve Španělsku, kde bude úplné. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2 procentního bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
4: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico, ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci stroj poprvé v příštím roce.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty si po prohře v odvetě 3. předkola Ligy mistrů nezahrají. Lyonu podlehli na jeho hřišti 0-3. Letenské tak čeká hlavní fáze Evropské ligy. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
5: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu